0: Ráda.
1: No tak pojďte do ateliéru za to.
0: Dobře, děkujeme za pozvání a od mikrofonu vás v této rozhlasové návštěvě zdraví Vlaďka Vildová. Už tady uslyšíte i jiný zvuk, paní Ellen mě zavedla do ateliéru a dobře, že jsme si vzali na sebe něco teplejšího, je tu chladno.
1: No tak půjdeme se podívat na zahradu napřed. Tady mám teda svý sochy. Kamenný, většinou z pískovce, že jo. Tady je socha zpívající fontána. Jsou to vlastně dva profily ženských hlav, že jo. A opravdu byly umístěny na socha město v Českých Budějovicích a z toho opravdu prištěla voda z těch úst. Takže to je funkční zpívající fontána. Dokonce v Hradci si ji chtěli ode mě koupit. Tam u nádraží ji chtěl umístit pan Zelený, to byl starosta ty části, no, v Hradci. Ovšem, sice jsem jim to chtěla dát jenom za režii, ale sešlo z toho.
0: To je škoda.
1: No, je to škoda. Jsem sice rodačka z Hradce Králové, tak jsem si říkala, že bych tam měla nějakou realizaci.
0: Váš vztah k Hořicím je stálý, protože vy jste tady prožila dětství,
1: mládí.
0: No,
1: já jsem prakticky se v Hradci jenom narodila, že ta maminka jela mě porodit, ale celý život jsem teda žila do svých 18 let v Hořicích.
0: A když jsme ještě tady venku, využijeme toho, že tady jsou přítomná i ta vaše díla a také řekneme, co ještě tady můžeme vidět. A dostanou se sem někdy vůbec návštěvníci? Nepořádáte nějaké dny otevřených dveří?
1: No, možná k tomu dojde. No, já jsem dřív v Praze dělala, jsem měla ateliér tam na Vinohradek, tak jsem tam dělala ty dny otevřených dveří, ale to byly menší věci, že jo, které se vždycky před Vánocema vystavoval.
0: Co tu ještě máme?
1: Třeba spící hlavu, to jsem dělala právě, já pracuju taky se studentama z ČVUT, z architektury, tak vždycky děláme v létě tady u Josefa v Hořicích v tom lomě, se sejde aspoň 10-12 z takových studentů, některý už jsou hotoví a stále jezdí a vždycky si tam udělali pod mým vedením nějakou plastiku z kamene.
0: Tak to slyšíte, Eleny Lemnickou, ale slyšíte i to ptactvo tady na zahradě. Sluníčko nás tady docela vlídně hladí a já bych teď měla asi alespoň trochu vás představit, protože to další představení bude v příštích částech naší rozhlasové návštěvy. Eleny Lemnická je totiž velmi uznávaná sochařka. Jak jste slyšeli, patří sem do našeho regionu, do Královéhradeckého kraje. Je to také básnířka a ilustrátorka. Ona je to prostě všestranná žena.
1: No tak jako mě hodně bavila vždycky literatura, takže jsem k tomu měla blízko. Otec psal hodně jako o Hořicích, to byl regionální historik, napsal několik knih, Kraj slavný kamenem, Kámen jako událost, historie školy. Od mládí nás i s bratrem ved jako, že nás seznamoval tady s tím sochařstvím, že jo, vždycky nás ved a ukazoval, jak je to zajímavý, jak to je tajemný, oduševnělý, ty práce, že jo, ve smetanových sadech, ano, nebo všude tady v okolí.
0: I třeba na Bohaňce, protože v tuto chvíli ještě vzpomenu na vašeho bratra Ivana Jilemnického, také sochaře a on právě patřil do té sochařské skupiny Boháňka. Nedávno jsem tam vyjela, vzpomněla jsem si hned na vás.
1: Tam mám sochu Můru a to jsme dělali právě přímo v tom lomě. To už byl opuštěný lom na Boháňce, to je úžasně kvalitní pískovec. A tam jsme právě, ještě když jsem studovala na akademii, tak ty prázdniny jsme tam trávili a každý jsme si udělali sochu. Jsme tam spali ve stanech. No a zůstala tam ta krásná galerie, tam výhled na Krkonoše.
0: Na Sněžku jsem tam viděla nádherné místo.
1: Opravdu krásné místo.
0: Patříte k té skupině Boháňka?
1: No ano.
0: Patříte. Ještě se nějak scházíte, nebo jak to tady máte?
1: No tak už nás je málo.
0: Chystáte, že byste třeba ještě nějakou sochu tam do té galerie dala do budoucna?
1: Ne, to je uzavřené.
0: Už je to hotové tady. Ono je to vlastně uzavřené i tady na vrchu Gotthard už také, vidíte, tam už je to úplně, dá se říct, zaplněné. A pak jsem si všimla, že tam ještě dál je další část.
1: To je ta novější. to už dělal ten Roman Richter moc, kdežto ta stará část to bylo pod vedením Vladimíra Preclíka. A já jsem teda ještě v té staré části. I můj bratr, ten tam dělal ten balón krásný. Právě to dělal do Bohalecké pískovce, to si zařídil, že ještě se tam našel takový blok a mohl z toho vysekat tu svoji sochu.

0: Tak my ještě teď popojdeme tady na té zahradě u ateliéru Eleny Jilemnické v Hořicích. To je skvělé místo k tomu, aby se tu člověk na chvíli posadil, přemítal v sousedství vašich artefaktů, těch vašich soch.
1: No tak tadyhle bychom se mohli zastavit u tyhle sochy profil. A tahle ta socha, jak vidíte, je vlastně z plochého kamene, ano, který je maximálně 30 cm široký. A ten profil, tady jsem právě objevila, že rukopisem se dá znázornit plasticita.
0: Ano.
1: Takže tady to dělá dojem, že to je plastický,
0: ano,
1: že to je vlastně mohutný a je to blok plochý. Ale rukopisem tady se znázornila ta plasticita, právě ty hloubky toho kamene. No.
0: A vy vlastně v sobě máte i tu hloubku poetickou, i tu hloubku, která přesahuje ještě do těch básní. Pracujete s tím kamenem jako žena. Jak jste to prožívala? Bylo to pro vás dobývání z toho kamene, nebo jste to brala zcela
1: no,
0: přirozeně?
1: Jako mě právě nazvali, že oživuju kámen. Snažím se o to. Chtěla bych, aby v tom bylo něco vznešeného, něco takového duchovního a nejenom kus patníku, že jo? Aby se tam objevila právě ta citovost a takový prožitek.
0: Je docela škoda, že ta díla nemůžeme vidět ve veřejném prostoru.
1: No tak bych z toho mohla udělat jednou galerii. Tady ta socha, klíč a klíčová dírka, to je docela taková zásadní socha. To jsem dělala na sympoziu ve Vídni v parku Oberla, kde bylo sympozium, mě tam pozvali Rakušani a já jsem tuto sochu tam vyrobila a pak jsem si takovou ještě jednu udělala tady pro sebe na zahradě.
0: Vy zvětšujete ty věci, no, dá se říct, běžného života, třeba botu nebo právě ten klíč a tak. Je to takový
1: je to pravda,
0: symbol vaší práce?
1: Jako
0: také
1: právě takový ty všednosti prostě jako povyšu na takový, aby bylo jako zastavení u těch všedních věcí. Že?
0: Abychom si jich dokázali všímat, protože pro nás už jsou tak samozřejmé, že je přehlížíme, tak se možná stane, že často hledáme klíče, protože je nepovažujeme až za tak něco mimořádného pro oko.
1: Ale je to zase symbol, takový vstup někam. Že?
0: Ta figurální tvorba, ta asi patří také k vašim doménám.
1: No tak já prakticky dělám jenom třeba fragmenty figur, že jo, protože to stačí pro zvýraznění jakéhosi nápadu nebo námětu. No. Tady to je meditace, to je taky prostě takový jako prožitky.
0: My jsme se sochařkou Eleny Jilemnickou stále ještě tady v Tylově ulici na zahradě u ateliéru. Já se ještě zeptám paní sochařky, ilustrátorky, ale i básnířky, jak často tady býváte?
1: No já tady teď bývám co nejčastěji, že jo? A mám teda v Praze taky byta takový ateliérek, ale teď už neučím, že jo? Tak většinu trávím v Hořicích.
0: Připomeňme, kde všude, i tady na kamenosochařské škole jste učila, kde všude ještě?
1: No já jsem učila hlavně pak v Praze na ČVUT na architektuře. Mm-hmm. Tam jsem učila modelování, kresbu a...
0: Tak učení už ne, ale tvorba ano.
1: Tvorba ano, to mě teda baví stále, že jo. Makám.
0: Tam v ateliéru uvidím, jak makáte v úsovkách. No. Tak tam se kouknu, ale ještě, když jsme tady kráčeli tou zahradou, je to pěkná kulisa, kterou nám tady poskytuje ptactvo, tak jsme se zastavili u mladé ženy, která pomalu začíná splývat s tím trávníkem tady na zahradě. A říkala jste, že to je velmi rané dílo.
1: No to je jako vlastně z akademie v 5. ročníku studie aktu. A já jsem pak to odlila do betonu. Takže to je strašně stará věc. Že?
0: Tady je napsáno Zdraví Elen.
1: To se jmenuje Dopis ze psi.
0: Ano.
1: Je tady právě znázorněný jako povoz, že jo, je to, já teda ty věci mám hodně literární, že jo.
0: Máte mít po kom. Alois Jilemnický, váš tatínek, regionální historik, regionální spisovatel.
1: No.
0: Přibližme, jakým způsobem se to literární zračí v tomto díle.
1: A vidíte, že to je z roku 70. To je jako strašně starý, to jsem skončila akademii zrovna.
0: Tak to jsou dvě ruce, drží, dá
1: drží
0: se...
1: Drží jako dopis.
0: Ano.
1: A místo textu tam je znázorněný to, co jako se chce oznámit. To je dopis ze vsi, tak tam je ten kůň s povozem.
0: Ano.

0: Na návštěvu jsem přijela za paní Ellen Jelenickou, teď jsme se prošli zahradou. Teď vstupujeme spolu do ateliéru, nahoře jsou kulatá okna. Tak jak je tady dlouho ten ateliér, paní Ellen?
1: No, bude to takových 20 let. Vyprojektoval Petr Kajl, architekt, kamarád. On jako výborně dělá jako několik staveb. Ivanovi bratrovi taky udělal ateliér tam na Třešňovce nad Hořicama.
0: Tam si vzpomínám, že jsem za ním byla. Tehdy byla v galerii Plastik jeho výstava Život s vykřičníkem. No. Mimořádný člověk.
1: No, on byl jako originální a taky ty jeho věci jsou abstraktní a jsou hodně citlivý. Má takovou nervní jako strukturu, ty jeho sochy, takový jsou opravdu oduševnělý. A on byl v podstatě hrozně hodnej.
0: A tak na mě působil a skutečně to setkání bylo příjemné a moc mě bylo líto, že odešel tak brzy, protože ono mu bylo nějakých
1: 67
0: let, ano. My na něj určitě ještě vzpomeneme, ale teď jsme v ateliéru Ellen Jelenické. Jsme vedle té zahrady, v které jsme byli. Já se dívám, kde by mohlo být asi to poslední dílo, které tady tvoříte.
1: No, já tady dělám právě tuto, to je brána a je to právě Libušina věžba. To je jako Libuše, mělo to být na Vyšehradě a tou bránou by se procházelo, jako ona, že předpověděla slávu Prahy, tak tady hledí jako vzhůru a bylo by to brána a přitom Libušina věžba.
0: A bude to?
1: Ten návrh tam byl, ale zatím tohle si dělám pro sebe.
0: Vy to neopustíte, nepustíte
1: ne,
0: to dokud?
1: Ne, já to dělám, protože mám tady k tomu vztah a chci to dodělat.
0: Nějaké portréty tady máte?
1: No, tady mám portrét manžela, to byl profesor Vladimír Borecký.
0: Ano.
1: Tamhle mám syna Felixe.
0: Jan Amos Komenský s tou čapkou.
1: No, ten je tady na gymnáziu, osazen v bronzu, v Hořicích. Tamhle je Filoména, dcera, ta Sádra, víte?
0: Ano, vidím.
1: No, ona žije v Paříži.
0: A je v uměleckém světě?
1: No, ona vystudovala Bozár. A teď dokonce dělala doktorát na Sorboně, protože začala studovat i teorii.
0: A vy jste jí dali moc pěkné jméno. Ne no, tak časté, vidíte?
1: No, to znamená milovaná Filoména. A Felix znamená šťastný. Takže kluk má být šťastný a holka má být milovaná.
0: A Ellen?
1: No tak to moje matka byla angličtinářka a ona... Nějaká americká, myslím, že to byla taková jakoby feministka, jmenovala se Ellen Kayová, napsala o ženských otázkách knihy. Potom to bylo hodně americký jméno, že jo, to Ellen s dvěma L.
0: Maminka učila angličtinu v Hradci?
1: No,
0: nebo
1: ona byla angličtinářka, měla dokonce jeden čas, byla ředitelkou školy pro sekretářky v Praze a tam právě... Těsnopis, psaní strojem, němčina, angličtina, tohle učila. No.
0: Když se dívám tamhle za vás na stěnu, není to klobouk vašeho bratra?
1: Je, no.
0: Já si na něj ještě pamatuji, už má něco za sebou samozřejmě, tak to je tady vzpomínka.
1: No, on teď ho nosí Felix, když tady seká zahradu.
0: A nějaké dílo vašeho bratra tady máte také, nebo ne?
1: Tam jsou dvě díla v kameni. On dělal takový jakoby surrealistický, to jsou jeho takový díla jako rally. A pak tady mám obrazy dva na chodbě.
0: Ano.
1: Tohle jsem dělala Ivana Havla, seděl modelem. On byl kamarád manžela,
0: byli
1: ve stejným skautu. Tadyhle mám ještě poslední sochy svý, který už jdou do takového minimalismu. Prostě už chci zvýraznit jenom to nejdůležitější, to znamená sklon, teď výraz, jenom v tom kameni, co se týče, že už to jde do abstrakce.
0: Talent jste měla, bralo se to ve vás tak, že jste je kreslila, že jste si prostě neustále něco čertala všude, kam jste přišla?
1: No ne, já jsem původně chtěla jít na gymnáziu, pak otec přišel a říkal, no když dobře kreslíš, tak... Zkus to na tu sochařskou, no. Tak jsem tam dělala zkoušky, tam učil profesor Kalfus, výborný sochař a člověk. Dělala jsem zkoušky a otec

0: se ho pak šel zeptat, jak to dopadlo, a on říkal, no nic moc. Otec říkal, hele, špatný začátek, dobrý konec. A nakonec měl pravdu. Celkem to šlo dobře všechno.
1: Koho si považujete z těch lidí, kteří vás vedli v té tvorbě?
0: No tak já jsem měla štěstí na tohle profesora Kalfuse. On tady dělal na náměstí nádhernou kaštu. Taková, jako je krásně udělaná figury, jo, civilní sochařství. A
1: to tam stále je.
0: Ta stále no, tam je. Moc krásná věc. Uh-huh. No, takže Kalfus byl na ty sochařské škole a potom na akademii. Já jsem pak byla rok v Polsku, v Wrocław, Akademie štuk pěkných, tam jsem byla rok. A pak jsem přešla do Prahy a tam byl profesor Hladík, úžasný člověk. Ten třeba udělal krásný portrét na rodném domě France Kafky u staroměstského náměstí, tak tam udělal právě jeho hlavu k tomuto pozadí. Nádhernou strukturu, že to úplně znázorňuje život toho Kafky, jo? To bludiště takový, tu atmosféru toho spisovatele Kafky. Tvarově to uměl vyjádřit ten Hladík. On neomezoval, naopak chtěl zbudit, aby si každý našel sám sebe, aby nemusel kopírovat, jako to bylo vedle v té škole, že jo, třeba u Makovského nebo tak, tak většinou ho kopírovali ty jeho žáci. A tady on to vůbec nevyžadoval, naopak. Vždycky chtěl přivést toho studenta k tomu, aby pochopil, co je mu nejbližší, jak by se měl jako vyjadřovat.

0: Ještě dříve, než jsme s Eleny Jilemnickou opustili světlý ateliér prostorný tady v Tylově ulici v Hořicích, kde Elen Jilemnická také pobývá a tvoří, tak cestou do bytu jste mě upozornila ještě tady na okně.
1: To je návrh na pomník bratří Čapků. Jak vidíte, tak Karel Čapek má takový sokl, jakoby z knih složený, a Josef Čapek má kubistický sokl, protože byl kubista. I ty portréty jsou deformované do těch tvarů, jako aby odpovídali jejich náplni.
0: A ta realizace?
1: Zatím se o tom jedná, protože na Praze 2 u vodárny vznikl nový park bratři Čapků, takže by se to tam mohlo umístit. Tohle je pětinový model, že jo? To by bylo tak samozřejmě. 2 metry.
0: Elen Jilemnická oslaví významné jubileum, nebudeme říkat jaké, ale pamatují na vás Hořice s tím, že třeba tady bude velká výstava retrospektivní?
1: No tak zatím jsme se o tom nebavili.
0: A možná, že se něco chystá, protože jsem se odpíchla od několika fotek, které by byly poslány z Městského muzea v Hořicích. A ty snímky představují reliéf, který jste vytvořila pro zdejší hořický biograf.
1: To byl krásný kino, to projektoval Jindřich Malina v roce 71, kino 70 se to jmenovalo. Ano. Zničili to, teď tam dali nějaký vopklaj, přitom tam byl travertin, mramor, jo, a tam dali z uměliny nějaký, no prostě katastrofa. Zničili to, přitom to by mělo být chráněný, jo, že to bylo pro luxusní kino na tu dobu a má to historickou taky hodnotu. Dneska taky každý kupuje bruselský křesla, že jo. No a ten člověk, co si to pak jako soukromně provozoval to kino, tak z ničeho nic tuhle tu sochu vyhodil. Vůbec nevěděli, kde byla. Já jsem pak psala starostovi, že kde je ta socha. A oni to nevěděli. Oni to hledali, pak to tam našli ve sklepě. A já jsem říkala, že si to teda odkoupím. Pak jsem jim navrhla, ať to dají teda do galerie plastik. No a pak mě odepsal pan starosta, že to našli, no a že to dají do ty galerie plastik.
0: Ještě mi řekněte, tady se díváme na bystu vašeho syna s těmi vlnitými vlasy, to bude on, a říkala jste, že je hudebník také?
1: Ne, on vystudoval filozofii, estetiku a učí na Karlově univerzitě, ale hrozně rád hraje, kláves dělá jako jazz, hraje a vždycky, když přijde domů, tak jsem ráda, že zahraje.
0: Máte takové společné chvíle s hudbou?
1: No, tak spíš ho slyším za dveřma.
0: Ale to je radost, když slyšíme své děti, že něco Bohu libého dělají a produkují, co nám je blízké, tak to je radost. Máte radost ze života?
1: Ale celkem mám hezký život, i když hodně jsem toho prožila, který byly těžký.
0: Režimní záležitosti.
1: No tak režimní. Já jako nejsem taková zatvrzelá feministka. Neřekla bych, že bych byla nějak strádala. Tak v rámci možností, že jo, nebyla jsem v partaji u komunistů, tak podle toho to bylo. Taky se mně stalo, že jsem měla dělat sochu do Rychnova nad Kněžnou, 4roční období. A přišla jsem do komise v Hradci Králové a tam jeden člověk, jmenoval se Urban, sochař, který byl tam v komisi a předtím učil s otcem tady na škole, tady u Husa, a tam pronesl, že jsem z rodiny reakcionáře. Sebrali mě to, ten kšeft, že jo, takzvaně. A neškrtla jsem si a dělal to pak on, ten Urban, tu sochu. Tak taková byla doba, že jo, no ale tak mě to furt bavilo dělat sochy. A když třeba nedělám, tak mám výčitky, jo, že jsem nic ještě neudělala.
0: Dnes třeba, když jsem vás zdržela, máte výčitky?
1: Ne, tak dnes já už teď mám takový pomalejší tempo.
0: Až pak odejdu a budete mít čas, tak budete pokračovat tady
1: no,
0: na tom
1: díle? Tady to dělám přímo do sádry, tak to je dost jako práce těžká, protože to musíte nanášet a pak brousit a tvarovat.

0: Teď listuji tady v kuchyni v Tylově ulici monografii Ellen Jilemnické. Tady jsem se dostala do té části, kde je vaše rodina. Ti vaši rodiče, moc pěkný pár, tak jste říkala, že se správně našli.
1: Měli dobrý manželství, no.
0: V tomto domě bydleli manželé jilemničtí od roku 1960.
1: No, ale 1910 tenhle domek koupil můj děda, to byl Josef Jilemnický, ten byl taky četníkem, byl to vyučený truhlář a dřív se četníci volili podle toho, jak byl kdo čestnej a to, takže on byl zvolený. A tam na ty četnické stanice je na fotografii, mají ho tam vystavený, tady v Hořicích, no.
0: To je dobře, že ctí ty, kteří tu profesi zvládali dobře a těšila je. A také jsem tady viděla Vandu Hübnerovou, ale i ještě jako mladinké děvče.
1: No, to se mi modelovala, ona je dcera malířky Jany Kremanové, to byla moje spolužačka na akademii.
0: Stále pošilhávám po tom dalším sloupečku knížek, které tu s námi jsou. Jsou to básnické sbírky, dá se říct.
1: Já jsem jako studentka publikovala básničky v časopise Divoké víno. Tak tam mě jako tiskly občas nějaké básničky. Po revoluci pak mě vydalo H plus H s redaktorem Sukem. To byl výborný vnuk Suka, skladatele. On byl sám básník a ten mě dělal editora a redaktora tady toho a výběr těch věcí. Takže tady jsou moje texty od roku 65 až...
0: 96, myslím, že to
1: no,
0: bylo.
1: Tak
0: ano. A vaše ilustrace?
1: No, tady mám jako ilustrace takový jako... jednoduchý přímočarý pérovky, které jako zvýrazňují spíš takový pocity. No tak jsou to figurální věci, že jo.
0: A jak jste se dostala k té abecedě? To, jak víme, tak tvořil Vítězslav Nezval.
1: Přišel za mnou jeden můj takovej, bych řekla, fanda nebo prostě...
0: obdivovatel.
1: No, říkal, že chtěl tuhle abecedu si koupit od Nezvala a že stojí 50 tisíc. A říkal, vy byste mohla udělat abecedu. A tak je to jakoby zadal. No a já jsem se do toho pustila, takže jsem vlastně tam vytvořila i texty, i kresby. Ty texty spočívají v tom, že každý slovo začíná tím písmenem. Tady třeba máte V. Viktorka vyrábí Vánočku, Vadim varuje Vláďu, Varha mi válí vítězný výlet. Vetchý větrák vibruje ve vchodu. Vlnobytí v dáli vlní, vleklý vlastník vnímá na nidlo v kusně. Věšák velice velí veleduchovi. Velebnost volá vítr, vichřice vydobila vodu. Vyvěrá ve spod.
0: A to V je symbolické jako vítězství. Vy jste využila té výzvy, zase tam máme ta V, a pustila jste se do toho a já jsem si s dovolením tady našla, co tady o vás napsali. Ellen Jilemnická, abeceda. Navazuje na dnes už legendární vydání abecedy Nezvalovi. Namísto básníka, typografa, tanečnice a fotografa z tématu nově ujala sochařka, malířka a básnířka v jedné osobě Ellen Jilemnická. Pozoruhodný počin umělkyně, v jejíž osobitosti se snoubí hned několik talentů. A vy jste k tomu dodala. Nemusela jsem ani přemýšlet, slova ke mně přicházela sama, stejné to bylo s kresbami. Další abeceda už nebude.
1: To ne, to nebude. Už je uzavřené.
0: Uzavřené, ale tady máme Ona, další sbírka.
1: Ona, to jsou prakticky kresby. Prostě jedny osoby, jako každý holky, jako já a všichni ostatní, ano. Jak procházejí životem. Ta Ona, to je jedna z mnohých, na provaze života chce obstát. V úskalích ze zvědavostí jako poutník absolvuje to, co musí, neboť je to v cestě. Nepřízně i přízně dojde tam, kam intuicí míří, od bodu A k bodu Z. No tak já bych řekla, že u mě nakonec vždycky zvítězí radost, optimismus, jo. Procházím různými, že jo, životními i traumatami, jo, ale nakonec se tak jako vyčistím a přijmu to a jedu dál. No. Ono je dobrý z toho chaosu se nějak jako očistit, takže mám třeba radost, když kreslím. To je jako, když se mě něco povede, tak se usměju a je to dobrý, no.
0: Naše návštěva končí, my se loučíme tady Stylovy ulice od Eleny Jilemnické, kde má svůj ateliér. Ona se sem bude vracet, možná, že ji tady někdy potkáte a bohdá se jednou otevře i u toho ateliéru galerie. Byli bychom rádi, protože bychom se tady opět mohli setkat. Loučí se s vámi
1: Eleny Jilemnická
0: a Vlaďka Vildová. Naslyšenou.
1: Naschledanou.

0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
2: Stále vám, přátelé, společnost dělá Dvojka, jsou 3 hodiny a my vám teď nabízíme reprízu pořadu Českého rozhlasu Hradec Králové.
3: Posloucháte reprízu vyprávění Václava Hybše.
4: Desky, pásky, vzpomínky Václava Hybše i dnes věnované zpěvákům a zpěvačkám. Je to tak, pane kaplaníku, krásný ven?
5: No je to tak, dobrý den.
3: Desky, pásky, vzpomínky Václava Hybše.
4: Na úvod, koho si poslechneme prvního?
5: No tak pojďme třeba Josefa Zímu.
4: Ano.
5: Vždyť je zima.
4: Tak čert ví, proč Josef Zíma.
5: A víš, kdo to napsal?
4: Ne.
5: Karl Krautgartner. Ano, to... můj bývalý šéf.

0: Vzpomínali jsme na Karla Groundgartnera, u kterého ty jsi začínal a později jste byli vlastně kolegové, oba kapelníci.
1: No jak a kamarádi.
0: A kamarádi. Takže kapelníci, jak by se to z dálky zdálo, že to jsou konkurenti, kohouti na jednom smetišti, tak asi trochu taky, ale zároveň kamarádi.
1: Ano, kamarádi, já jsem se s ním dokonce i setkával, když už byl v emigraci. Když jsem byl v Německu, tak samozřejmě jsem ho musel navštívit.
0: A stávalo se, že některé ty kapelnické fígle, aranžerské fígle, jakoby jeden před druhým skrýval, nebo bavili jste se o tom, nebo nebavili, jak to
1: ne, vůbec? Ne, ne, o tom jsme se ani nebavili, ale úžasný kamarádství tady bylo.
0: No tak to byla vzpomínka na Karla Krautgartnera, ale my dnes budeme opět se bavit o zpěvácích a zpěvačkách. Tak tohle byl Josef Zíma. Pojďme na někoho mladšího, co třeba Iveta Bartošová?
1: No samozřejmě, to byla výborná zpěvačka. A udělala mě radost, že naspívala se mnou pro pořad Televarieté. Viděl jsi to někdy, Televarieté?
0: Viděl.
1: No tak tam naspívala Měsíční řeku, takže já ti prozradím, že to je jedna z nejoblíbenějších písní mojich.
0: Ty jsi tady o tom už hovořil. No. Myslel jsem si, jak ti to teďka sám řeknu, že jsme rádi, že se poslechneme zase tvou oblíbenou, zamilovanou píseň. Takže dámy a pánové, Měsíční řeka.

0: Už po druhé se tu setkáváme se zpěváky a zpěvačkami. Před týdnem, když jsme natočili první díl a odvysílali, tak jsme hnedka dostali řadu telefonů. No to bylo moc fajn, ale proč tam nebyl tenhle a tenhle, proč tam nebyl Milan Chladě, proč tam nebyla Eva Pilarová a další jména. A samozřejmě my jsme to věděli, že těch jmen je velmi mnoho, zvláště jmen, se kterými ty jsi spolupracoval, takže jsme už minule věděli, že uděláme pokračování. K tomu teďka dochází a rozhodli jsme se sem zařadit co nejvíc i odlišných hlasů, aby ten pořad byl pestrý.
1: A žánru,
0: ano. Začali jsme tady Josefem Zímou, teď byla Iveta Bartošová a teď pojďme někam úplně jinam. Co třeba Jožka Černý?
1: No tak Jožka Černý, kdo by ho neznal?
0: Co bys doporučil? Co jste spolu všechno zažili, no, dělali?
1: No, my jsme zažili i věci, že Jožka Černý taky se mnou zpíval třeba Kristýnku. Mm-hmm. Pro televariete, no a spoustu i českých, vlastně on byl moravský prezident, to byl král. Ovšem, taky jsem ho přesvědčil, že by měl zaspívat třeba českou, Zdálo se mě, má panenko. Mm-hmm. To všecko jsme dělali, ale pojďme udělat tu věc, že bychom si nechali od něj předvíst Okolo seče.
0: Což jsme zase v Čechách.
1: No, ale se mnou to naspíval Jožka.
0: To bude zajímavé, pojďme se na to podívat. Jožka Černý, Okolo seče.

0: Dáma, na kterou jste vzpomínali, o kterou jste si psali, to je Iveta Simonová. Jaká byla spolupráce s ní?
1: No, velice příjemná. Iveta je dáma, dokonce nedávno byla u nás na návštěvě doma. Mm-hmm. Na oběd vlastně. A teď bych doporučil jednu písničku, skladbu, kterou nám otextoval Vladimír Dvořák a myslím si, že to je úplně, je to jeho poslední text. Do nemocnice jsem za Vladimírem šel a poprosil jsem ho o jeden text pro Ivetu, protože ono i pro zpěvačku, když se hold píše text, musí ten textař o tom něco vědět, protože nemůže to napsat, jako kdyby to měla zpívat 17-letá dívka, první rande a tak dále. Takže Iveta vzpomíná na své lásky v té písničce. A ta písnička se taky jmenuje Lásky mé.
0: Iveta Simonová.

0: To byla Iveta Simonová a samozřejmě zde nemůže chybět její pěvecký partner Milan Chladil.
1: No samozřejmě. A on se taky pochlubí, ty Ivetě.
0: Ano.
1: No ano, protože řekne, já se dnes dopoledne žením.
0: Aha. Tak to nemusíme se rozpitvávat. Pojďme si to rovnou poslechnout. Milan Chladil, já se dnes dopoledne žením.
1: Ano, a víš, čeho to je, doufám. My Fair Lady, no.
2: Já se dnes dopoledne žením.

0: My Fair Lady, já se dnes dopoledne žením. Další píseň, kterou bychom si mohli poslechnout, se jmenuje Tam za tou duhou. Kdo nám ji zaspívá a proč právě tuhle píseň?
1: No, tak já si myslím, že aby jsme to střídali, aby tam byl mužský a ženská, takže teď bychom měli mít ženskou. Teda ženskou dámu.
0: Dámu.
1: Pavla Břínková.
0: Pavla Břínková.
1: Operetní zpěvačka, která se mnou dělá mnoho let. Tak třeba z Divotvorného hrnce písnička krásná Tam za tou duhou. Text je Jan Werich a víc nevím, co bych k tomu ještě řekl.
0: Pojďme si poslechnout.

0: Píseň z divotvorného hrnce, to byla Pavla Břinková. Další hlas je trochu nosového charakteru, Lešek Semelka. Skvělý zpěvák, klávesista a taková hodně zajímavá osobnost. Jak s ním se spolupracovala?
1: No, já jsem s ním natočil pouze jednu věc, Šaty z šátku.
0: A ta hned vyhrála.
1: Ano, to víme, všecko víme, to uděláme, že si to poslechneme.
0: Tak pojďme na to, Lešek Semelka, Šaty z šátku.

0: To byla vítězná píseň bratislavské Liry, Šaty z šátku, Lešek Semelka. Laďka Kuznerková, protože tady děláme trošku kontrastní záležitosti, muž, žena a vždycky v trošku jiných souvislostech. Co by si o této velmi zajímavé zpěvačce, herečce řekla?
1: No, co bych mohl říct, že byla úžasná Laďka. Brzo nás opustila, bylo to hrozný. Nerad o tom mluvím, dokonce při jednom pořadu, který jsme točili, přišla Laďka a říkala, pojďme k tobě na kafe, jako ke mně, já blízko Žofína mám pracovnu. Tak jsme přišli a Laďka byla taková nervózní, ona už tušila, věděla o své nemoci. Tak najednou zase říká, já už si kafe nedám, jdu se projít. Bylo to velice smutný, když nás opustila. Tak zaspívala nám písničku Nevěř očím svým, což je z jednoho televizního pořadu, autor Jerome Kern s textem Zdenka Borovce. Bylo to děláno pro televizi, ale tam zazářila úžasně.
0: Já jenom připomenu, my tady neustále říkáme, kdo to zpívá, kdo napsal hudbu, kdo napsal text, a zcela skromně Václav Hybš pomlčuje o tom, že ty věci aranžoval, nahrával, dirigoval, možná někde i hrál na trubku.
1: Já se dokonce i na sebe svítím, ale ne, tak to už jsou takovýhle legrace. Ale v podstatě všecko, co se já nahrávám, všecko aranžuju sám. Protože jsem chtěl, aby ten orchestr se jaksi odlišil od jiných, no tak si to musím dělat sám.
0: A jak bys charakterizoval právě jakoby zvuk svého orchestru?
1: No tak jak jinak, než nebudu říkat, že je dobrý, no je jiný, než byl Vlach. Ale přitom jsme s panem Vlachem byli no víc než kamarádi, což nikdo neumí pochopit, protože se říká, že jsme byli jakoby konkurenti, ale ona tady nebyla konkurence mezi náma, protože jsme byli opravdu přátelé.

0: Pokud se do čela souboru postavila dáma s naprosto neodolatelným hlasem, úžasným feelingem, obrovským rozsahem, tak to určitě tvé srdce vždycky poukřálo. Když se spolupracoval s Evou Pilarovou, jak bys na to vzpomněla?
1: No tak Eva výborná, dokonce byla velice rozdávačná, protože mě tenkrát přinesla 1000 dukátů.
0: A dala?
1: Nedala.
0: Ale zaspívala. Ano.

0: Teď nás čeká píseň Kristýnka. A tam bych samozřejmě čekal, že tam bude Valdemar Matuška.
1: No ale... tak, Valdemar taky zpíval. Se mnou Kristýnku zpívalo mnoho a mnoho lidí. Mm-hmm. Ta Kristýnka, ta byla mnohokrát nahraná. A tentokrát bych doporučil, že by ji zaspíval Ladislav Županič.
0: Tak to zase bude úplně jiný způsob zpěvu, jiného pojetí. Pojďme si to vychutnat.
1: No a víš, čeho to je? Sto dukátů za Juana. Autoři Zdeněk Petr a Vladimír Dvořák.

0: Desky, pásky, vzpomínky. Dnes si opět povídáme o zpěvácích a zpěvačkách. Co třeba semaforská Jitka Molavcová?
1: No tak Jitka, to je partnerka vlastně Jiřího Suchého, která vlastně nastoupila po Šlitrovi a do dneška to funguje. Já bych doporučil Jitka, že by nám mohla zaspívat Krušné hory nejsou krušné. A pozor, tato skladba byla vítězná na Děčínské kotvě.
0: A to byly tak 70. léta nebo?
1: To už je strašně dávno a já sám dneska ani nevím, kolik těch kotev já jsem hrál. Víc jak 15 asi. A do Děčína jezdím neustále. Dokonce jsme tam nedávno měli vánoční koncert.
0: To byl, myslím, poslední koncert
1: poslední,
0: v řadě.
1: Ano, 23.
0: Takže Jitka Molavcová, Krušné hory nejsou krušné.

0: Posloucháte reprízu vyprávění Václava Hybše.
1: Teď nás čeká zpěvák, který má také zcela nezaměnitelný hlas, zcela charakteristický, Jiří Schellinger. Zpěvák, který bohužel skončil ne úplně dobře, ale písně po něm zůstávají. Jak se s ním spolupracovala?
2: Nemůžu říct nic ošklivého, než že dobře a jinak si všecko řekl.
1: Uslyšíme píseň René, já a Rudolf.
2: Já zase tě do toho skočím. No. Víš, kdo je autorem textu?
1: František Ringo Čech, to bych si typoval, ale nevím.
2: Autoři této skladby jsou Jarda Uhlíř a Karel Šíp.

0: To byl jemně chraplavý hlas Jiřího Schellingera, dalším výrazným hlasem s takovým, dejme tomu, rockovým nebo beatovým podtextem. Takový měla Věra Špinarová. Potkali jste se?
1: No jistě a mnohokrát. No a já bych doporučil, že Věra Špinarová by nám mohla zaspívat píseň O moda, moda.

0: se pomalinku přibližujeme k závěru dnešních desek pásek vzpomínek Václava Hybše a teď nás čeká Jiří Štědroň. Další hlas, který není zase tak často slyšení. Jak se s ním spolupracovalo?
1: No, Jirka je můj veliký kamarád. Dobře se s ním spolupracovalo. Je to herec a výborný zpěvák. A hodný člověk.
0: Co jsi vybral? Co bys doporučil?
1: No, tak on byl takový vždycky zvídavej. Píseň Hledám tě dál, což je o lásce.
0: Jiří Štědroň.

0: A jsme na samém závěru dnešních desek pásek vzpomínek Václava Hybše. Minule i dnes jsme si povídali o zpěvácích a zpěvačkách. Ty jsi na úplný závěr dneska vybral Heidi Janku.
1: A proč ne?
0: Proč ne, přesně tak. Pamatuješ na vaše setkání, když z Ostravska přijela Heidi Janku do Prahy, nebo kde jste se potkali?
2: Ne, tak to já už teď nemůžu říct přesně, ale Heidi znám a jsme i tak trošku kamarádi. A já bych myslel, že by nám mohla zaspívat píseň, která je úplně jiná, než jsme od ní zvyklí. Je to Mamzelný tuš, operetní skladba, píseň o velkém bubnu.
0: Píseň o velké bubnu, tak to je utextováno.
2: No ano.
0: Kdo napsal text?
2: Text napsal Oldřich Nový.
0: Tak o důvod víc poslechnout si závěrečnou píseň dnešních desek pásek vzpomínek Václava Hybše. Spolu s vámi se tady loučí váš průvodce Tomáš Kačner a můj host
2: Václav Hybš.
0: Příjemný poslech.
3: Slyšeli jste vyprávění Václava Hybše.

0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
2: Stále vám, přátelé, společnost dělá Dvojka, jsou 4 hodiny a my vám teď nabízíme reprízu pořadu Českého rozhlasu Hradec Králové.
3: Šarm. Je tu druhý prázdninový Šarm speciál a v něm se dnes vypravíme do České Třebové. O snaze vrátit českým ženám radost z módy, která oslavuje ženství a českou řemeslnou tradici, si budu povídat s Pavlou, Anou a Terezou Machačovými. Dozvíte se, kde se vzala chuť pustit se v malém městě do rodinného podnikání, do jaké míry ovlivňují módní trendy českou tvorbu a jak dlouhá je takzvaná cesta ke světovosti. Příjemný poslech vám přeje Lada Klokočníková.

0: Od mikrofonu vás zdraví Lada Klokočníková a v tuto chvíli už také moji milí hosté. Pavla Machačová, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Potom také Anička Machačová.
2: Dobrý den.
0: No a nechybí ani Tereska Machačová, dobrý den.
3: Dobrý den.
0: Tak to je jen část rodiny. Paní Pavlo, představte ty další, protože já už jsem říkala, rodinná firma, která se snaží vrátit radost z české módy.
1: Takže já jsem maminka Pavla Machačová, dcera Tereska a Anička mladší dcera. Potom s námi určitě do naší party zapadá náš tatínek, který se stará o takovej ten technický chod. A určitě předchůdce, když teda zabrousím do té historie naší firmy, takže to začalo v těch 91. roce, kdy moje tchýně, Milka Machačová, koupila ten dům, kde prodávala v obchodě, který se nazýval tenkrát Klobouky Kožichy. A tím začala asi úplně naše taková ta tradice, nebo takový to skok do té módy. Začínali jsme teda s tou kůži, s tou těžkou konfekcí, kloboukama. A potom postupně jsme se s mojí švagrovou, která také v té firmě ze začátku fungovala, teď už je teda v důchodě a všechno už teda jakoby nechala na nás. A fungovali jsme tak jakoby spíš tak, jak to ta doba po nás požadovala. Minulý týden jsme byli maminkou na narozeninách, tak jsem se smála, že jsem byla hadrnice od jak živa. Už jako malá jsem si přešívala v oblečení a chodila jsem v tom po ulici, tak se mě všichni smáli. Ale já jsem si připadala hrozně důležitá. A tím pádem asi tak vznikla už ta moje láska k té módě. A jelikož nám nestačilo asi to oblečení, co nám tady nabízel ten tuzemský i zahraniční trh, tak jsme se dali lehce do takového šití, že jsem měla kolem sebe švadlenky, nakoupili se látky a vymýšlela se modely a něco se šilo.
0: My se k té historii ještě dostaneme. Pojďte mi říct si, dámy, jak vám je v tomhletom krásném prostoru, kdy se díváme napravo, nalevo, dopředu, dozadu a všude samá krásná česká móda.
1: No, určitě se tady cítíme moc hezky, tak jako asi každá žena, každá naše zákaznice. I ten prostor jsme vybudovali na takovým právě tom souznění té duše a to oblečení, protože ta móda je hodně důležitá. A jak teda je takový to moje moto, tak jak říkám, že oblečení nesmí předbíhat zákaznici, takže opravdu oblečení musí souznět i s tím vnitřním pocitem té ženy, co vyzařuje z ní. Takže se snažíme, aby i to prostředí bylo krásné, aby se tady cítili dobře a aby prostě k nám chodili nejen si pro hezké oblečení, ale i odpočinout si.
0: Tak maminka stojí za vším, když ji tak poslouchám. Obracím se teď na Teresku a na Aničku. Jaká je ta vaše role tady ve firmě?
2: Tak já dělám vlastně ty sítě, komunikuju hodně paní z PR, i ty články, texty, aby to bylo vlastně vidět jakoby venku, v podstatě ten marketing, dejme tomu, ale tak nějak společně se to navrhuje, hádáme se, vybíráme látky.
0: O co se hádáte nejčastěji, Aničko?
4: Tak někdy to jsou třeba i střihy, nebo když se dělají vzorky, tak třeba se nám nelíbí materiál, nebo prostě ten střih nám nevyšel třeba úplně dobře. On pak třeba nakonec vyjde, ale až třeba za půl roku, až pochopíme jakoby ten jeho smysl, tak nakonec zjistíme, že je to třeba velmi prodejný model a že se vlastně dobře prodává, ale třeba úplně na začátku třeba to není pro nás model, který my bychom si oblíkli, protože nám, nevím, nesluší kulatý střih nebo něco. Takže proto vždycky se nám to prostě začátku nelíbí a pak zjistíme, že těm jiným, že nám to ale sluší, jo, který třeba mají větší prsa nebo tak, a pak nakonec je to pro něj model. A pak třeba samozřejmě jako různá administrativa, nějak to synchronizovat všechno, je nás tady už taky hodně, tak aby to všechno fungovalo. A pak taky samozřejmě, když je hodně práce, tak jakoby velký tlak, stres, málo volna a tak všechno to potom do sebe tak jako se skloubí, že nakonec to potom vybuchne a pak se jako prostě pohádáme.
0: No, nemá to ale také své výhody, že jsou tady tři krásné ženy, které mluví do módy a do toho, jak to bude vypadat?
1: Určitě, jak říkala Anička, to hádání je, ale já si myslím, že to je vždycky ku prospěch věci. Taková ta výměna názorová a je tam i samozřejmě generační názor, že my s tatínkem už to vidíme, i třeba finance vidíme jinak než děvčata, ty zase už jdou jinou cestou, ale asi to tak má být.
0: No, já si myslím, je tady krásně, do historie jsme se podívali a za malou chvíli se podíváme možná na ten váš pohled na současnou českou módu jako takovou. Já připomínám, že posloucháte Charm speciál. Dnes jsme v České Třebové na návštěvě u rodiny Machačových, která tvoří nádhernou českou módu a o ní si povídáme a povídat budeme i po písničce.

0: Posloucháte Šarm. Já připomínám, že jsme dnes v České Třebové, že jsme vyjeli za hranice Královéhradeckého kraje, jsme v Pardubickém kraji. Paní Pavla, slečny Tereza a Anička, to znamená část rodiny Machačových. Kde máte tatínka?
1: Tatínek ještě pracuje, protože toho máme víc, takže ještě dělá, jak říkám, na Krakonošově.
0: No, já si myslím, paní Pavlo, vy musíte mít velkou radost z Terezy i z Aničky, protože obě tedy zůstaly u té módy, kterou, jak jste říkala, vy jste milovala od toho dětství. Bylo to i u vás, Aničko, Terezko, že od malička šití a móda a stříhání a dívání se, jestli zrovna tenhle ten model bych nemohla nakreslit, vytvořit?
1: Tak já bych řekla, že asi vlastně jo, protože jsme v tom v podstatě vyrůstali, ale tak nějak si myslím, že už od malička jsme vnímali, že máme rádi věci s příběhem a i tady ten náš jakoby salon chceme nést v tom duchu toho příběhu, proto tady vlastně máme jakoby ty staré věci, ty věci s příběhem, i vlastně ten prostor taky má nějaký ten příběh, takže si myslím, že jo.
0: No, my si určitě ten salon projdeme v tom příštím vstupu. Teď by mě docela zajímalo, když se řekne radost z módy, Aničko, co to ve vás vyvolává?
2: Tak určitě samozřejmě hezký oblečení, a jelikož se zakládáme i, že je to třeba to oblečení, že je šitý v Česku, že víme, kde je ten původ, tak určitě, aby bylo i hezky zpracovaný, aby to byly vlastně kvalitní materiály a aby se nám dobře nosilo, aby vlastně, jak říkala mamka, že souznělo i s tou osobností toho člověka. Takže určitě i to.
0: Kdybychom přece jen měli našim posluchačům představit tu módu, která je vám vlastní, jak ji charakterizovat? Já když se ti vám řekla, bych určitě elegance, nadčasovost, barevnost. Doplníte mě ještě, paní Pavlo.
3: Barevnost určitě. A určitě ještě, co bych chtěla doplnit, tak se snažíme, aby ta móda, jak elegantní, ale s námi souzní hodně taková ta móda, ta prvorepubliková, ty dámy, kdy byly opravdu dámou a byly krásně oblečeny, upravený, pořád si myslím, že se dá udělat i z toho oblečení elegantní kousek, i když je třeba žena ve stresu, ve spěchu a vede dvě malé děti.
0: Do jaké míry přihlížíte k módním trendům při tvorbě vašich oděvu?
3: My se asi vůbec nenecháme nějak strhávat trendy. Já nevím, nám ty nápady chodí sami a asi opravdu ty trendy nemáme daný, ač se potom kolikrát divíme, když se díváme na ty světový tvůrce, že děláme něco hodně podobného, ač jako jsme se jema nenechávali ovlivnit, tak se tomu smíme, tak asi tam nahoře ten pámbiček nebo ta, co tam nad námi je, tak asi nad námi stojí a prostě ty signály nám posílá správně.
0: Babička by měla radost.
3: Babička, jestli to není babička.
0: No, pojďme možná trošičku říci, jestli jsou to víc šaty, protože vidím tady řadu elegantních šat, které asi převládají. Je to především ta ženskost, kterou se snažíte do toho světa dostat.
1: Já si myslím, že určitě. Tak šaty byly takovým, jako bych řekla, i pro mě třeba prvotním impulzem, nebo sukně. Proč jsme vlastně to oblečení začali šít si nějakým způsobem, ale teďka mně přijde, že trošku i už nosíme opravdu kalhoty, ale jsou to ty kalhotový sukně, který se právě taky nosily kdysi, nebo i celkově kostýmky, že ta ženskost tom je pořád, ať to nejsou šaty nebo sukně, ale prostě když to jsou ty široký kalhoty, ty široký nohavice, tak to sluší úplně stejně, si myslím, vlastně jako ta sukně, a je v tom taky ta hloubka té ženskosti.
0: No, kde nakupujete látky? Protože když se tady dívám na tu kolekci, která tu před námi je, tak jsou to nádherné jemné materiály. To asi také není jednoduché sehnat kvalitní materiál, protože to je poloviční záruka úspěchu potom, když se to všechno dobře ušije.
3: No, dalo nám to velký problém, to je pravda. Zkoušeli jsme hodně firem, hodně materiálu a nakonec jsme teda skončili u Italu. A jsme s nima teda moc spokojeni. Co se týče kvality, jsou to dražší materiály, ale zase je to potom opravdu asi ten komfort toho nošení.
0: Umíme my, české ženy, vnímat tu módu a oblékat se tak, aby nám to slušelo, abychom se v tom cítili dobře?
3: No, právě, že si myslím, že české ženy, ač jako bych řekla, že se to

0: době hodně mluví.
1: Určitě není potřeba mít objemné skříně. Já si myslím, že je důležité i dbát na kvalitu toho kousku, co do toho šatníku přidám. Takže aby to bylo opravdu pěkný kousek a myslím si, že je potřeba, aby mezi sebou ty kousky hrály.
2: No, my si teď chviličku Zaky zahrajeme a potom bych navrhovala, když budete tak laskava, že byste mě provedla tím vaším salonem, abychom se podívali, jak to tady vypadá, trochu nechali naše posluchače ochutnat to, v čem my tady teď společně natáčíme. Takže za chviličku.

0: Posloucháte Šarm Speciál, týdeník o životním stylu a v tuhle chvíli si s Pavlou Machačovou projdeme, jak jsme slíbili, ty nádherné prostory, ve kterých dnes natáčíme. No, my jsme teď vešli tady do salonu, paní Pavlo.
1: Teďka se asi nacházíme úplně v první vlastně budově, kde se všechno začalo. A jelikož jsme už zvážili s děvčaty, že prostor je takový, jaký je malý, takže se musíme zvětšit a jediná možnost, která se nám naskytla, aby jsme zůstali na stejném čísle, koupit vedle spořitelnu, což je kulturní památka. A vlastně ty dvě budovy se nám podařilo probourat.
0: Tak než se tam podíváme, všimla jsem si, že tady neponecháváte vůbec nic náhodě, kromě křesílek a nádherného nábytku, tak tady máte i javu. Nevím, jestli je to java 250, ale je to nějaká historická java.
1: Je teďka se mi zaskočila, je to java, nevím teda číslo, je to starší. Jo, robot, tady mě napovídají.
0: Pojďme tedy tam, kam jste teď nás chtěla pozvat, protože sejdeme po schodech a to se dostáváme už do toho prostoru tady. Obrovské množství nalevo, napravo, šaty, kabelky, boty, nepřeberné množství barev.
1: Takže teďka jsme se dostali do té naše vysněné nové budovy, bývalé té spořitelny. Letos nebo v loni oslavila 100 let výročí založení té spořitelny v České Třebové a nám teda jsme jí dopřáli tu velkou radost tému 100 letému výročí, že jsme obnovili zase nějakou tu tradici, sice v jiným podnikatelským oboru, než byla jako spořitelna. Takže jsme ji vrátili zase trošku jako jiný směr, takový noblesnější.
0: A pojďme k těm dveřím tamhle, ty mě docela zajímají. Vy jste říkala, a tam máme unikát, tak to si nemůžeme nechat ujít.
1: Teďka se blížíme úplně k původnímu vchodu. Tady je vlastně v čele toho schodiště je deska, kde vlastně jsou uvedeny jména těch zakladatelů spořitelny a potom je tady bysta rytíře Zabského, který se zasloužil o postavení této budovy a jeho veliké přání, jelikož asi opravdu ta budova, on byl bezdětný, takže to bylo pro něho jakoby dítě, tak si přál po jeho smrti, aby jeho ostatky tady byly uloženy, takže to přání jsme mu splnili. Jak říkají některé zákaznice, že nás tady bude chodit strašit. Já říkám, že by nás chodil strašit, kdyby jsme mu to nedopřáli.
0: Já si myslím, že vás bude spíš hlídat.
1: Takže jsme mu dopřáli určitě ty ostatky tady nechat a myslím si, že to tak jako souzní s tou budovou.
0: Ctíte tradice.
1: Ctíme tradice.
0: Pojďme se podívat i vedle, protože tam jsem slyšela, jestli se nepletu, zvuk šicího stroje.
1: No, tajska se takže dostáváme do dílny.
0: Dobrý den.
1: Kde nám tady holčinky pracujou.
0: Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Tak Maruška prý tady teď pracuje na některém modelu. Co to bude, Maruško?
2: Šaty, krásný.
0: Jaké šaty? Dlouhé šaty.
2: Saténu je dlouhé a ano. Taková krásný jarní barvičky, zeleno, ano. Modrý. A
0: ano, ano. Krásný. Takže vy jste jedna z toho týmu tady, no je to nádherný materiál, prý italský materiál, no, ano. Když se dívám na ten šicí stroj, kolik toho tady stihnete ušít třeba během měsíce?
3: Když to jsou složitý šaty, tak se šijou klidně dva dny a fakt záleží, co to daný období chce a co se v tom daném období jako víc šije, takže podle toho je ta produkce.
1: Já bych ještě do toho skočila, aby posluchačky se vcítily do toho, jak se to šije. Není to žádná sériová výroba, je to modelová, takže jedny ty šity šije jedna švadlenka, takže proto i ta doba toho šití je delší.
0: A tady za vámi, Aničko, jsou ty krásné materiály, člověk má chuť si na ně hned sáhnout. Pohladit si je, jestli pak také občas přijdou materiály, nad kterými se celá rodina sejde a řekne, no tohle to ještě neviděla.
3: Teď už tolik ne, ale když jsme prostě začínali jakoby nově pracovat a neměli jsme ještě úplně tu možnost sehnat jakoby ty materiály, které se nám líbějí, tak to jsme byli z toho vždycky nadšení. Teď už nám to přijde nějakým způsobem jako automaticky.
0: Je to normálně, ano. Ano, ale jak se tak dívám, je to hodně barevné a možná paní Pavlo, tady ještě jedna rada ženám, že by se neměly bát i ty starší ženy barev, že naopak ty barvy mohou rozzářit a že i žena, která je 80 let, když si vezme šikovně růžovou, může omladit a může vypadat krásně.
1: Určitě. Já vždycky přidávám k tomu příběh, protože po revoluci, když k nám začaly jezdit důchodkyně z Německa, tak ty vždycky, já jsem na ně právě, jak jsem sledovala tu módu, takže jsem vždycky obdivovala, jak ty starší paní si na sebe vemou tu růžovou, zelenou, oranžovou a tak jim to sluší a vůbec se to nestydí. Tak jsem ráda, že právě i ty naše Češky už i v tom věku se právě těch barev nebojí a dokonce dokonce se setkávám teďka s trendem, že opouštějí černou. Čím jsou starší, tak opouštějí černou a opravdu dávají volnost barvám.
0: Povězte, ještě než ukončíme tenhle vstup na to léto, které nás čeká, co bychom měli tady, co se týká barev, zařadit do šatníku?
1: Určitě vzory, vzorované šaty, jako je to krásný, elegantní, noblesní, jako musí samozřejmě někdo má radši větší vzory, menší, musí to zase souznit s tou zákaznicí, ale určitě si myslím, že květy a barevnost patří k létu.

0: Posloucháte Šarm. Před malou chvílí jsme si s paní Pavlou Machačovou prošli ty krásné prostory, ve kterých teď natáčíme. Už jsem tady zase zpátky společně také s Aničkou a s Tereskou, tedy dcerami paní Pavly. No dámy, kdy vy se tady takhle sejdete nad dobrým občerstvením, protože jste nám upekli nádherný koláč. Kdy se stane to, že si tady takhle můžete u kávy popovídat a je to o módě?
1: Stává se to docela často, jakoby, jo. My třeba tenhle ten prostor, ač je to trošku vtipný, ale protože vlastně v domě, kde byl původně obchod, který jsme teďka propojili s tím novým prostorem, tak jsme říkali, že ho budeme využívat tak jako multifunkčně, takže nejenom, že teď vlastně chceme i v budoucnu dělat nějaký přednášky a tak, ale vlastně jsme ho minulý týden zrovna využili jako prostor, kde se můžeme sejít jako rodina. Takže jsme tady byli 25 lidech. Měli jsme tady stoly mezi oblečením a jo, taky měli jsme tady takovou slavnost v uvozovkách, takže takhle je to možné.
0: Dokážete zapomenout někdy také na tu módu?
2: Asi ne, já tím, že teda tady bydlím a mám to vlastně hnedka vedle, tak člověk prostě je v práci furt, tím pádem i s tou módou furt tak nějak funguje. My to máme i svým způsobem jako velkýho koníčka. Kdybychom to takhle neměli, tak to asi nejde ani takhle dělat.
0: Aničko, kolik vám bylo let, když vlastně vznikla společnost Machač?
2: Já si myslím, že to někdy bylo kolem roku 2017. A takže řekla bych, že to bylo asi, když jsem tak nějak odmaturovala, tak jsme začali tak nějak na tom víc intenzivně pracovat, aby jsme to nějak rozvíjeli. Pak teda nás trošku zastavil covid, takže tam se to trošku utnulo a vlastně po covidu se začínalo, řekla bych, že hodně od začátku a museli jsme hodně si vlastně zase znovu vyšlapat tu cestičku a začít úplně jinak, protože ta doba taková byla a museli jsme prostě udělat spoustu změn, aby jsme se zase jako nějakým způsobem vrátili do těch starých kolejí.
0: No já, jestli jsem někde četla, tak vím, že jste se jmenovali dřív kožichy, klobouky, oděvy. Tak tuhle tu dobu vy nepamatujete, nebo ano?
2: Ne, to si nepamatuju, ale to období, kdy už jsme začínali šít, tak mě mohlo být třeba 12-13 let, tak to období už si jako pamatuju a už nějakým způsobem jsme se na tom podíleli, i když to bylo hodně v plenkách.
3: Do toho skočím. Anička říká, že si to nepamatuje, ale jako tak bych typla tříletý dítě, když nám přišlo nový zboží a potřebovali jsme ho rychle ocenit a potřeba jsem se jakoby toho dítěte nějak ho zabavit a potřeba jsem u toho pracovat, tak se mi zavřela v kabince, dala se mi tam rukavičky, které nám přišly dětský v balíčku a asi po půl hodině jdu zkontrolovat a ona tam seděla a všechny rukavice měla vzorně rozkupičkovaný podle barev, takže tam určitě už bylo poznat, že ta móda tam je.
0: Aničko, byly někdy zaváhání, že byste volila něco jiného než tu módu?
2: Tak určitě bylo, tím, že jsem vlastně studovala na 8letém gymnáziu, tak jsem měla původně úplně jiný plány. Chtěla jsem mít spíš takovou techničtější stránkou nějaký, jako design jsem chtěla vždycky nějakým způsobem studovat, ale chtěla jsem mít spíš jako nějaký design out nebo nějakým jakoby tímhletím techničtějším zaměřením. A pak mě to tak nějak jako se všechno skloubilo, že i ta technická stránka toho, že vlastně i to rýsování, ty konstrukce těch střihů, že to taky jakoby prostě stroje šicí, taky je to stroj. Takže takhle se to tak nějak skloubilo, že mě to vlastně začalo dávat smysl.
0: My už jsme se bavili, že módní trendy vám nejsou až tak vlastní, přesto člověk je asi musí sledovat, ale sledujete tu světovou módu, ty světové módní značky a bavíte se tady také o tom a jsou vám třeba někteří módní tvůrci hodně blízcí?
3: Asi sledujeme, určitě každý, kdo se zajímá módou, tak asi se rád podívá, co se děje i ve světě, tak určitě je tam plno modelů a plno návrhářů, který určitě si jich vážíme, protože mají krásné věci. To pořád se snažíme, aby jsme se jim aspoň trošku vyrovnali. Takže určitě je to pro nás taky inspirace nebo aspoň takový pohled na tu módu, co se děje ve světě.
0: Teď ta nejbližší přehlídka tedy bude na podzim. Už o ní přemýšlíte?
2: Určitě přemýšlíme, už to máme tak nějak předběžně naplánovaný. Ještě teda řešíme termín a ještě vlastně budeme trošku konzultovat to místo. A já si myslím, že to bude moc hezký, že to bude zase na nějakém netradičním místě a že to bude zase něco úplně jiného.
0: Takže na to ještě určitě pozveme. Teď chvilka hudby, no a potom si budu s Tereskou, Pavlou i Aničkou o módě a radosti z módy ještě povídat.

0: Povídáme si tady o radosti z módy, jsme v České Třebové. Rodina Machačových se tady snaží vlastně nám všem ukazovat cestu, jak se hezky oblékat, jak se cítit dobře. Co pro vás ta radost v současné době je kromě módy? Móda určitě, ale paní Pavlo, co vám v současné době dělá radost?
1: Já přemýšlím, protože já jsem tak zahlcená tou módou, že nevím, jestli
2: stále
1: vnímat i něco jiného. Ne, určitě. Jako, já mám radost, já mám ráda kolem sebe hodný lidi, spokojené, že to zase souvisí teda s tou mojí práci, protože já říkám, že samozřejmě finance tam musí být, ale pro mě opravdu veliká, veliká odměna je, když mě napíše zákaznice, že jí moc chválili, že to v oblečení, že se v tom cítila dobře a že to mělo sami jenom plusy, tak to je pro mě veliká odměna, takže to mě dělá velikánskou radost.
0: Anička?
2: Máme jakoby to hodně, jakoby z čeho se asi radovat, ale spíš to berem tak hrozně automaticky, že ani si to člověk asi neuvědomuje, ale je to taky kvůli tomu, že hodně žijem v té práci a tím, že tady je ta rodina, takže my tu práci máme tak spojenou s tou rodinou, že vlastně prostě
0: to je radost.
2: Radost,
0: ano,
2: no.
0: Ano. Teresko, co vám v poslední době udělalo radost?
3: Z mody.
0: Zas ta móda.
3: Já mám radost, že tady ta móda, kterou vytváříme, může nám vlastně slušet i ne těm úplně klasickým modelkovským postavám.
0: To je vlastně také filozofie vaší společnosti, že se neomezujete na věk, na velikost postavy, že to je od těch 20 do 90, když to tak řeknu, a že člověk nemusí mít těch 90, 60, 90 a přitom se může krásně oblékat a hezky vypadat. A kde se vidíte za takových 10, 20 let?
3: Je to nevím.
2: Já bych věděla, ale naši to nechtějí slyšet. Já o tom nesmím ještě mluvit.
0: Řekněte, Aničko.
2: Protože já jsem takový plánovač. Vždycky, když se pro něco natchnu, tak něco začnu hrozně vymýšlet, co se jako bude dělat a kde se budeme rozšiřovat. Vlastně i s tou spořitelnou takhle bylo. A teď prostě jsme docílili zase toho, že zjišťujeme, že i tenhle prostor pomalu tak začíná se jako nám zmenšovat, že každý stroj a co se vlastně koupí, tak ten prostor se ubírá a ubírá, že už tam mám taky nějaký plány, no, ale nesmím o nich ještě mluvit.
0: Takže věříte tomu, že když si někdo něco hodně přeje, tak se mu to splní? Věříte?
2: Určitě se mu to splní, akorát člověk musí být trpělivý. Já nesmím na to až moc tak tlačit, protože ne vždycky všechno to jde silou.
1: Všechno má svůj čas, všechno dospěje a věřím, že zhmotňování přání je pravda.
0: Co Tereska, jaké je takové to vaše, co člověk musí, aby se mu plnili sny a přání, tak jako vám s tímhle salonem?
3: No, já si myslím, že není potřeba úplně tlačit na pilu, mít nějakou vizi, i když třeba kolikrát se může stát, že ta vize není úplně správná, že ten život to chce jinak a musí od těch snů kolikrát jako odstoupit, protože prostě jinak to nejde, že by třeba člověk šel až přes zdraví, jakoby. Takže já věřím tomu, že spíš to nechat tak nějak jako plynout, netlačit na pilu, a protože jsme ženy a ty fungují prostě jinak než chlapy, tak spíš bejt tak nějak jakoby v tom proudu toho života a ono, když člověk na sobě nějakým způsobem pracuje, tak ukáže se vlastně ta cesta v podstatě.
0: Možná by mě zajímalo, co na tu vaši ženskou komunitu říká váš tatínek, jak to všechno vstřebává. Je to ten, který všechno podpoří, anebo přece jenom občas řekne, tohle nemyslíte vážně?
1: No to, že to nemyslíme vážně, nám říká pořád. No, když jsme koupili spořitelnost, tak se mnou chtěla asi dvakrát rozvádět.
2: Jo, to jsme řešili i vyrovnání majetku a další věci. Takže,
1: ale no, pořád no, je to v uvozovkách řečeno. Ale
2: nakonec, ať taťka jak se tomu bránil, tak já jsem to všechno se snažila tak naplánovat, aby jakoby ten průběh byl hladký. Nakonec to dopadlo tak, že teda řekl, že to podepíše, s tím, že teda se hnedka potom budou s mamkou majetkově vyrovnávat a bude odstupovat z firmy. Potom viděl, že to jakoby funguje a že to prostě nějakou tu budoucnost má, že to není úplně takovej nějaký výstřel do prázdnoty, tak nakonec z toho tak nějak sešel a teď mu to vlastně ani jako nevadí a je spokojený. A
1: teď je na nás pyšnej. Hrdej. Já si myslím, že jo, že to všechno klaplo, že to tak má být, zase jak jsme se bavili.
0: Ten čas utíká velice rychle. Poslední otázka, vaše největší přání. Jednak možná nejprve bude dovolená.
1: Jo, my zase jedeme jako každý rok už několik let dozadu, jezdíme do Chorvatska na 14 dní, takže určitě dovolená bude, musí být.
0: A to přání do budoucích let?
3: Já bych si přála, aby jsme měli Každý z nás, kdo tady pracuje, na sebe víc času a volného času. Je to zvláštní, teda každý na to máme jiný názor, ale myslím si, že ten čas tady v tom životě nemusíme trávit opravdu jen v té práci, ale že je potřeba ho trávit i plnohodnotně jinde.
0: Já vám děkuji za to, že jste mi věnovali část z vašeho času. Děkuji za to, že jste nás nechali nahlédnout do vašich radostí, do vaší práce. No, přeji krásné léto, ještě krásnější modní přehlídku na podzim a těším se, že se s Pavlou Machačovou, Aničkou Machačovou a Tereskou Machačovou zase brzy u našeho mikrofonu setkáme. Mějte se hezky, dámy, a krásné léto. Naschledanou.
1: Děkujeme.
2: Děkujeme.
1: Děkujeme. Naschledanou.

0: už znám.
1: 30. ročník ankety Českého rozhlasu Šarmantní osobnost roku zná finalisty. Mezi 10 nominovaných se na základě vašich hlasů dostali Taťána Medvecká, František Kinský, Saskia Burešová, Miroslav Hanuš, Lucie Výborná, Jakub Kvášovský, Naďa Konvalinková, Daniel Stach, Jaroslav Svěcený a Martin Mišička. Vyberte absolutního vítěze. Hlasovat můžete prostřednictvím SMS zpráv na telefonním čísle 736 30 40 30 ve tvaru Šarm, Mezera a jméno a příjmení vybrané osobnosti nebo také na e-mailové adrese charm@rozhlas.cz. Na 10 hlasujících posluchačů čekají televizor, chytrý telefon, DAB rádia a další ceny. Více informací na webu charmantniosobnost.cz.

chlapče, však to napravím. Bojte smutku, já si dám tu práci. Vyklad

huňatý a milý s kapkou medu. Stokrát ti je v duchu šeptám do ucha, ale znáš mě, řečnit nedovedu. Tak mi promiň, děvče, však to napravím.

0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
1: Stát dnes naposledy určí cenový strop na benzín a naftu. Od pondělí už se budou řídit jen trhem. Írán hlásí po amerických útocích nejméně dva mrtvé. Bude oblačno až polojasno, přechodně až zataženo. Odpoledne a večer se objeví přehánky nebo bouřky. Teploty budou do 30 stupňů. Jsou tu zprávy a Mária Kunová. Dobré ráno. Ministerstvo financí dnes naposledy rozhodne o maximálních cenách pohonných hmot na následující víkend. Regulace skončí v neděli. Od pondělí tak bude ceny určovat jen trh. Skončí taky sleva na spotřební dani na naftu. Ministerstvo financí určovalo maximální ceny na každý den od dubna. Podle šéfky rezortu Aleny Schillerové z hnutí ANO se ale už ceny ropy na světových trzích stabilizovaly. Schillerová zároveň zdůraznila, že ministerstvo bude ceny paliv i marže prodejců dál monitorovat.
2: Pokud by kdokoliv chtěl konec regulace zneužít, nebo pokud by se situace na Blízkém východě opět vyhrotila, okamžitě zasáhneme. V tuto chvíli je ale situace již delší dobu stabilizovaná a státní zásah už není nutný.
1: Václav Loula z České asociace petrolejářského průmyslu a obchodu dramatické zvýšení cen neočekává. Podle něj ale kvůli návratu spotřební daně na původní výši například nafta určitě zdraží. Americké vzdušné údery údajně zasáhly dva mosty a nádraží na jihu Íránu i letiště na jihovýchodě země. Oznámila to íránská státní média. Úřady zasažené země informují nejméně o dvou mrtvých a čtyřech zraněných. Podle Washingtonu je cílem útoku oslabit vojenské schopnosti Teheránu. Údery Spojených států na Írán pokračují už téměř týden. Teherán na ně odpovídá střelbou na americké základny na Blízkém východě. Jízdní pruh byl v době nehody poslance Filipa Turka za motoristy podle policie jasně označený jako odbočovací. Zpravodajskému serveru iRozhlas.cz to potvrdila policejní mluvčí Eva Kropáčová. Turek na svém facebookovém profilu napsal, že pruh, kterým před srážkou s nemocničním vozem jel, odbočovací nebyl. Podle Kropáčové ale bylo dopravní značení v pražské Sokolské ulici v době nehody jednoznačně vyznačené pro odbočení vlevo.
3: I hned po dopravní nehodě bylo zkontrolováno a je nastaveno podle dopravně inženýrského toho rozhodnutí, které tam je a je v pořádku.
1: Turek v úterý oznámil, že dočasně přestane působit jako vládní zmocněnec pro Green Deal, a to do té doby, než policie nehodu nevyšetří. Návštěvníci výběhu vlků v šumavském Srní můžou vidět až 10členou smečku. Aktuální počet vlků je tam na dlouhou dobu nejvyšší. V následujících letech se bude kvůli věku zvířat pouze snižovat, upřesňuje mluvčí Národního parku Šumava Jan Dvořák.
4: My vlastně do toho výběhu nemůžeme pustit úplně cizí vlky, nemůžeme jakoby doplnit tu smečku, protože to by určitě nedělalo dobrotu, prostě vznikly by tam velké boje mezi nima, zranění, možná prostě by tam se zabíjeli navzájem, čili my musíme opravdu počkat, až dožije úplně ten poslední vlk.
1: Lávka nad výběhem je po rekonstrukci ode dneška otevřená každý den.
5: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz.
0: Počasí.
1: Bude oblačno až polojasno, přechodně až zataženo, zejména na západě Čech se ojediněle vyskytnou přehánky nebo bouřky. Odpoledne a večer budou na většině území a teploty mezi 25 a 30 stupni, na jižní Moravě kolem 32, na horách kolem 20 stupňů.
0: Doprava.
1: Na dálnici D5 z Plzně do Německa opatrně za sjezdem na Nýřany na 94. a půltém kilometru je zavřená krajnice po večerním požáru dodávky. Silnice 11 z Postřelmova do Červené vody je neprůjezdná, v Olšanech opravují vozovku a na silnici 432 z Chyjova do Milutic je odstavený traktor, stojí kousek za letištěm, blokuje krajnici. To byly zprávy, u mikrofonu je Tereza Haserová.
6: K Krásné dobré páteční červencové ráno. Dnes 17. července mohu popřát k svátku všem Martinám a nejen jim mohu slíbit, že společně nahlédneme do denního tisku, při té příležitosti si řekneme, jestli už konečně alespoň trochu rostou houby. Mohu vám slíbit také předpověď počasí a zajímavosti, které se vztahují k 17. červenci v historii. Tereza Haserová vás zdraví ze studia Českého rozhlasu Dvojka a přeje vám hezký začátek dne.
0: Český rozhlas Dvojka.
5: Rádio, které vás baví.

Pojďme se společně podívat, co dnes píše Deník Tisk. Nechuť lidí z generace Z a mileniálů zvedat telefon potvrdilo už několik mezinárodních průzkumů. Zvonění mobilu buď ignorují, odpovídají prostřednictvím textových zpráv, nebo si neznámá čísla nejprve vyhledávají na internetu. Nyní se ale ukazuje, že strach z telefonování může mít i závažnější dopady, a to na trhu práce. Ohrožuje totiž možnost povýšení a omezuje šanci získat zajímavější pozici. Píšou dnešní Hospodářské noviny. Učení se cizím jazykům bystří mozek a udržuje ho v kondici. Totéž ale platí i pro dialekty. Tvrdí to vědci z univerzity v západoněmeckém Marburgu, kteří takovou studii zveřejnili v odborném magazínu Nature Scientific Reports. Je známo, že brzké osvojení druhého jazyka či vícejazyčných kompetencí vede k tomu, že určité oblasti mozkových sítí zodpovědných za zpracovávání jazyka se rozvinou silněji než u osob s jednojazyčnou socializací, řekl dialektolog Jürgen E. Schmidt. Chtěli jsme prozkoumat otázku, jakou roli v této souvislosti hraje ovládnutí nářečí, poznamenal ke studii. To píše dnešní Mladá fronta dnes. Bylo 19. června 2026 a také pátý den 5. jedovatého měsíce, což znamená, že se jak v Asii, tak u nás v Česku slavil svátek dračích lodí. Možná, že i vy patříte k závodníkům, kteří pravidelně zasedávají k pádlům. Víte, že na dračí lodi bojujete nejen o vítězství, ale také proti zlu a korupci? Více v dnešním magazínu Deníku N. Letošní suché léto houbařům moc nepřeje. Zelená barva na mapě pravděpodobnosti růstu hub v posledních dnech ale slibuje, že alespoň v pohraničních horách, třeba v Beskydech nebo Krkonoších, by nějaké houby růst mohly. Právě na některých místech severní Moravy jsou díky častějším srážkám podmínky pro růst hub nyní nejpříznivější. Tento článek nejen pro milovníky houbaření dnes přinese Mladá fronta dnes. Teď už vám posílám Hanu Zagorovou a Černého páva.

0: Český rozhlas Dvojka, počasí.
1: Dnes bude oblačno až polojasno, přechodně až zataženo. Zpočátku čekáme ojedinělé přehánky nebo bouřky, zejména v západní polovině Čech. Odpoledne a večer se přehánky a bouřky, i silné, vyskytnou na většině území. Nejvyšší teploty 25 až 30 stupňů Celsia, na jižní Moravě kolem 32 stupňů Celsia. Nejvyšší teploty v 1000 metrech na horách kolem 20 stupňů Celsia, v Jeseníkách a Beskydech až 25 stupňů Celsia. Především si dávejte pozor na bouřky, které mohou být doprovázeny přívalovým deštěm kolem 40 mm, menšími kroupami a nárazy větru kolem 70 km za hodinu. To bylo dnešní počasí.

Každý rok připadá na 17. července Světový den emoji, oslava jednoho z nejvýraznějších fenoménů digitální komunikace. Jedná se o malé obrázkové symboly, které se časem staly univerzálním jazykem internetu a mobilní komunikace. Vyjadřují emoce a nálady velmi stručně. Světový den emoji byl poprvé slaven v roce 2014. A co se stalo v historii 17. července? V roce 1992 Slovenská národní rada přijala deklaraci o svrchovanosti Slovenské republiky. V zápětí podal prezident České a Slovenské federativní republiky Václav Havel demisi. No a v roce 2017 tenistka Karolína Plíšková se stala jako první Češka ženskou světovou tenisovou jedničkou. Dnes bychom také mohli popřát k 76. narozeninám herci Davidu Hasselhoffovi, hvězdě seriálu Pobřežní hlídka. My si ale dnes užijeme především 17. červenec roku 2026. Pojďme do toho.

0: zářivé léto na dvojce.
1: Čekají vás vzrušující příběhy plné napětí, nečekaných zápletek a dramatických zvratů.
0: Mrazivé léto na dvojce.
1: Těšit se můžete na thrillerové a hororové četby na pokračování a rozhlasové hry českých i světových autorů.
0: Noční můry ožívají.
1: Každý stín může být nebezpečný.
0: Mrazivé léto na dvojce.

0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
1: Dobré ráno. Předseda poslanecké sněmovny Tomio Okamura z SPD chce do Česka přilákat víc čínských turistů. S tímto cílem letí Okamura v neděli společně s podnikatelskou delegací do Pekingu, Šanghaje a Hangzhou. S tamními politiky chce jednat také o zrušení vízové povinnosti pro Čechy cestující do Číny. Při své cestě je Okamura připravený spolupracovat i na případu Čecha zadrženého v Číně. Podle opozice by v současné situaci předseda sněmovny měl cestu zrušit. Při večerním útoku sekerou v pražské ubytovně zemřel jeden člověk, další je vážně zraněný. Útočník napadl i zasahující policisty, kteří ho zastřelili. Na sociální síti X o tom informovala policie. Napadení se stalo ve Vídeňské ulici v Praze 4. Podle policistů už další nebezpečí nehrozí. Velká americká a kanadská města sužuje kouř z lesních požárů. Rozsáhlé plochy hoří v kanadském Ontáriu a americkém Minnesotě a halí do kouře celý jihovýchod Kanady a severovýchod Spojených států. Chicago, Detroit a New York se dokonce podle serveru IQR aktuálně střídají na špici míst s nejhorší kvalitou vzduchu na světě. Záchranáři z Česka, Polska a Slovenska od včerejška společně trénují v koutech nad Desnou na Šumpersku. Během prvního dne procvičovali třeba zásah u zraněných s masivním krvácením. Dnes je podle organizátorů čeká nácvik pátrání po lidech v nepřístupném terénu. Na nepoškozený exemplář keltské bronzové zvířecí plastiky narazil na poli u Tučína spolupracovník Přerovského muzea Komenského. Figurka o váze necelých 10 gramů je víc než 2000 let stará a znázorňuje kachnu.
0: Počasí.
1: Dnes bude oblačno až polojasno, přechodně až zataženo. Zejména na západě Čech se ojediněle vyskytnou přehánky nebo bouřky, odpoledne a večer pak budou na většině území. Teploty čekejte mezi 25 a 30 stupni, na jižní Moravě až 32, na horách kolem 20 stupňů.
0: Doprava.
1: Na dálnici D1 z Prahy do Brna popojíždí kolona za sjezdem na Domašov. Na kilometru 172,5 zasahují hasiči u nehody. Osobní auto se tam srazilo s kamionem, blokují pravý pruh. Je tam kolona, osobním autem se zdržíte 5 minut, pro kamiony je to déle. A na silnici 34 z Humpolce do Pelhřimova jsou kolony mezi Vystrkovem a Velkým Rybníkem. Opravují tam vozovku, na místě jsou semafory a to hned dva kousek za sebou. A tady se zdržíte asi čtvrt hodiny. Tolik zprávy a Mária Kunová. Teď pokračuje Tereza Haserová.
2: Já moc krát děkuji za předání slova a vám, milí posluchači, přeji, aby váš start do dnešního posledního pracovního dne tohoto týdne byl příjemný. Já se pokusím, aby nás alespoň naše následující půl hodina společně bavila a naladila na zbytek dne. A nebudu na to sama. Pomůže mi k tomu reportáž kolegyně Kristýny Sedláčkové a koláček štěstí naší milé Haliny Pavlovské. Jsem ráda, že posloucháte Dvojku.
0: Český rozhlas Dvojka.
3: Rádio, které vás baví.

0: Navštěvujete v létě rádi kina, ať už letní nebo ta běžná? Následující reportáž vám představí film, na jehož promítání si budeme muset ještě počkat. Bolek Polívka jako zpěvák, který se na sklonku kariéry rozhodne natočit muzikál o vlastním životě. Jenže pak přijde nečekaný zlom. Právě takový je příběh nové hudební komedie Svět podle Adama. U jejího natáčení v Brně byla kolegyně Kristýna Sedláčková. Tvůrci doufají, že muzikál bude mít příští rok premiéru na filmovém festivalu v Karlových Varech.
1: Tak pozor, Bolek spí a akce.
2: Hlavnú postavu hrá Bolek Polívka, on je taký ako pesnička, taký folkaš, ktorý sa rozhodol na staré kolena, že spraví muzikál. A zobrali mu to v Slovenskom národnom divadle, nevyšlo to podľa jeho predstav, tak sa mu to nepáči, to spracovanie, že tam dostaje infarkt a vlastne ten celý príbeh sa mu sníva.
3: Popisuje zápletku režisér Jonáš Karásek. Ve snu si pak Bolek Polívka v roli zpěváka Adama Zeminy přehraje muzikál podle vlastních představ.
4: Ty Angony se mu zjevují věci, jak to vlastně všechno bylo, jak se to vlastně představilo. Jaký ten život byl tehdy, když si za jeho prarodičů. Vidí se vlastně jako on, když byl mladý, když byl zamilovaný. A potom takový starík typu alfa stařec.
3: Scénáristu Maroše Hečka inspiroval skutečný příběh ze Slovenska.
5: Slovenská vláda dala licenciu na ťažbu v Kremnici na zlato a striebro. Ľudia sa postavili proti tomu, že teraz spoločnosť chcela robiť povrchovú ťažbu, čo by znamenalo, že tam zostane po nich kráter a ten proces vyhrali. Je to o schopnosti aj starých ľudí sa vlastne postaviť niečomu, čo im nevyhovuje. Príbeh priateľstva, lásky, veľmi pekných vzťahov v nejakej malej dedinke, kde je nejaký múdry starý človek, ktorý celú tú dedinu vie držať pokope.
3: V muzikálu zazní 21 pôvodných písní, ktoré sú podľa herce Davida Hartla žánrovie pestré.
6: Od možno nejakých balád, cez rock and roll, blues, všetko je to také, mám pocit, že to má taký folkový alebo folklórny šat.
3: Kromě slovenských lokací natáčel štáb také v Brně a okolí, doplňuje producent Jan Hubáček.
7: Lokace přímo v centru Brna, jako je ulice Biskupská, třída kapitána Jaroše, nebo skvělé interiéry bývalé nemocnice Franska Fašpita. Kromě městských lokalit jsme hráli taky přírodní scenérie. Zásadní lokalitou je jezírko, kde právě pramení ta kouzelná voda a tohle jsme našli ve vesnici Lažánky za Veverskou Vytýškou.
3: První diváci uvidí filmový muzikál Svět podle Adama příští rok v létě. Kristýna Sedláčková, Český rozhlas. A!

0: Český rozhlas Dvojka, počasí.
1: Dnes bude oblačno až polojasno, přechodně až zataženo. Zpočátku čekáme ojedinělé přehánky nebo bouřky, zejména v západní polovině Čech. Odpoledne a večer se přehánky a bouřky, i silné, vyskytnou na většině území. Nejvyšší teploty budou 25 až 30 stupňů Celsia, na jižní Moravě kolem 32 stupňů Celsia. Nejvyšší teploty v 1000 metrech na horách kolem 20 stupňů Celsia, v Jeseníkách a Beskydech až 25 stupňů Celsia. Dávejte si pozor na bouřky, mohou být doprovázeny přívalovým deštěm kolem 40 mm, menšími kroupami a nárazy větru kolem 70 km za hodinu. Nabízím také výhled na víkend. V sobotu má být hodně oblačnosti, místy s deštěm a chladněji, nejvyšší denní teploty 22 až 26 stupňů Celsia, na jižní Moravě až 29 stupňů Celsia. V neděli by mělo být zpočátku málo oblačnosti, poté se začne zatahovat a často zaprší. Nejvyšší denní teploty 19 až 24 stupňů Celsia, na jižní Moravě kolem 27 stupňů Celsia.

0: Koláček štěstí.
1: Vzkaz Haliny Pavlovské pro dnešní den.
2: 17. července 1955 proběhlo slavnostní otevření Disneylandu. Den je dodnes znám jako Black Sunday. Asfalt se v kalifornském vedru roztékal a dámské podpatky se do něj bořily. Došla pitná voda. Několik atrakcí se porouchalo. A dorazilo asi dvakrát víc lidí kvůli padělaným vstupenkám. Přesto se z Disneylandu stal nejnavštěvovanější zábavní park světa. A živý televizní přenos sledovalo přes 70 milionů diváků. No co k tomu dodat? Snad jen, když se k tobě štěstí zády točí, sotva ho doženeš na kolotoči.
0: Koláček štěstí.
1: Vzkaz Haliny Pavlovské pro dnešní den.
3: My máme štěstí, protože vy právě posloucháte Český rozhlas Dvojka. Myslíme si to i se zvukařem Lukášem Kamenem, s Márií Kunovou, která vám v 6 hodin přijde říct zprávy, a rozhodně i s Janem Kovaříkem a s týmem Ranní Dvojky, kteří jsou připraveni strávit s vámi další hodiny dnešního rána a udělat vám je co nejpříjemnější. Pořad Vaše ráno se pomalu chýlí ke konci a vás srdečně zdraví Tereza Haserová.

0: Víkendový výběr dvojky.
1: To jsou pořady, které vás baví každou sobotu a neděli.
0: Máme pro vás laskavý humor i historky, které se opravdu staly.
1: Omeletky Haliny Pavlovské.
2: A teď se zas ponoříme do našeho omeletkového tématu.
0: Tobogán s Alešem Cibulkou.
3: Milí posluchači, takhle vznikají tobogany sobotu co sobotu.
1: Nebo Zlaté časy Václava Kopty.
4: Já už teď cítím, přátelé, že se máte na co těšit.
0: Omeletky, tobogán, Zlaté časy a další oblíbené pořady.
1: Víkendový výběr dvojky.
0: Naslyšenou už o tomto víkendu.
1: Na dvojce.
0: Blízká setkání Vasila Fridricha.
1: Na dvojce.
5: Povídat si budu se spisovatelkou Janou Poncarovou. Co jí přimělo k napsání poslední knihy Ženy slova, ve které se vrací k osobnostem české literatury. Jak se při psaní historických příběhů hledá rovnováha mezi doloženými fakty a autorskou představivostí. A proč ji stále přitahují osudy žen, jejichž hlas v dějinách často nezní tak silně, jak by si zasloužili. Nejen na to se budu ptát spisovatelky Jany Poncarové.
0: Blízká setkání Vasila Fridricha.
1: Dnes po 11. hodině na dvojce.
6: Nenechte si ujít v České televizi.
7: Kultovní seriál Sandokan je zpět. Legendární tygr z Momprače mu miluje.
8: Krásná perla Labuan.
7: Bojuje.
9: Prince a princezna jsou v bezpečí.
7: A brání svobodu Malajzie.
9: Ta loď je plná vojáků.
7: Sandokan. První dva díly ve čtvrtek večer na ČT2

0: Bylo 6 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
0: Zájem o hypotéky se v červnu mírně snížil, můžou za to i mimořádně silné předchozí měsíce. Americký prezident Trump navrhl zbavit licencí televize, které nevysílaly jeho projev národu živě. A bude oblačno až polojasno, přechodně zataženo, odpoledne a večer se objeví přehánky nebo bouřky, teploty čekejte do 30 stupňů. Dobré ráno, u zpráv přeje Mária Kunová. Trh s hypotékami v červnu mírně oslabil. Banky a stavební spořitelny poskytly nové úvěry bez refinancování za 36,5 miliardy korun. To je o 4% méně než v květnu. Ukázal to aktuální hypomonitor České bankovní asociace. Celkový letošní objem hypoték ale zároveň výrazně převyšuje loňský. Od ledna do června lidé dostali na úvěrech o 66 miliard víc než loni. Podle hlavního ekonoma České bankovní asociace Jaromíra Šindela, tak červnové statistiky neukazují žádný propad hypotečního trhu.
2: Jde spíše o návrat k běžnějším úrovním po mimořádně silném jaru, kdy část domácností uspíšila pořízení hypotéky kvůli přísnější regulaci centrální banky pro investiční hypotéky a také kvůli vyšším tržním úrokovým sazbám.
0: Průměrná hypoteční sazba dál roste. V červnu dosáhla skoro 4,8%. Naopak průměrná výše hypotéky poklesla na 4 miliony a 700 tisíc korun. Americké televize, které nevysílaly projev prezidenta Spojených států Donalda Trumpa živě, by podle něj měly přijít o licence. Trump to řekl už při samotné řeči v Bílém domě. Tu v hlavním vysílacím čase nepřenášely například stanice NBC a ABC. Novinářka stanice CNN Caitlin Collinsová vysvětlila, že projev neodvysílá živě kvůli Trumpovu předešlým falešným tvrzením o volbách. Ve své řeči americký prezident obvinil Čínu z největšího úniku volebních dat v historii, konkrétně před hlasováním v roce 2020. Čínská ambasáda ve Washingtonu jakékoliv vměšování do amerických voleb popřela. Dlouhodobé sucho a úbytek podzemní vody mění strukturu zásobování Brna pitnou vodou. Zhruba 35% spotřeby města teď pokrývá vodní nádrž Vír. To je víc než dvojnásobek oproti loňsku. Zbytek stále pochází z podzemních zdrojů u Březové nad Svitavou. Brněnské vodárny a kanalizace se připravují na to, že by mohl podíl povrchové vody výhledově stoupnout až na 97%, vysvětluje mluvčí společnosti Renata ta Hermanová.
3: Navýšení objemu vody ze zdroje povrchové vody je spojeno se zvýšenými náklady, zejména na platby za odběr povrchové vody, která je téměř pětkrát dražší než voda podzemní.
0: Mezinárodní hudební festival Český Krumlov dnes odstartuje svůj 4týdenní program. V rámci 35. ročníku zazní hned 3 světové hudební premiéry. 2 vznikly přímo na objednávku festivalu. Další informace doplňuje dramaturg Martin Rudovský.
4: První bude na popud festivalu je Ondra Brousek a napsal pro nás symfonickou báseň Daidalos, právě o tom staviteli toho labirintu. Další premiérou bude Tomáš Kačo, což je romský klavírista a napsal Labirint světa ráj srdce na Komenského, vyloženě celé to dílo zhudebnil.
0: A dnešní zahajovací koncert uvede uvertýra na téma letošního mota festivalu Labirint příběhů.
5: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
0: Bude oblačno až polojasno, přechodně až zataženo, zejména na západě Čech se ojediněle vyskytnou přehánky nebo bouřky, odpoledne a večer pak budou na většině území. Teploty čekejte mezi 25 a 30 stupni, na jižní Moravě 32, na horách kolem 20 stupňů.
1: Doprava.
0: Na dálnici D1 z Prahy do Brna po pojíždí kolona za sjezdem na Domašov. Na kilometru 172,5 zasahují hasiči u nehody. Osobní auto se střetlo s kamionem, blokují pravý pruh, je tam kolona. Osobní auta se zdrží 5 minut, kamiony déle. V Praze se ucpává okruh na Černém mostě směrem na Barandovský most. U sjezdu na Běchovice pracuje údržba v pravém pruhu a je tam kratší kolona. Ze zprávy to vše, s vámi je teď Honza Kovařík.
6: Pátek 6 hodin 5 minut k tomu, na kalendáři 17. červenec, dobré ráno. Tak co, vídáte někde ve vašem okolí labutě? Kdybyste byli obyvateli Spojeného království, hrozilo by, že je přijedou tento týden spočítat královi správci labutí. No opravdu, tak jako jsme tady na začátku týdne mluvili o tom, že tento týden je možné v naší zemi sčítat motýly, tak ve Velké Británii rok co rok mezi aktuálně 13. a 17. červencem, ale obecně ve 3. červencovém týdnu sčítají labutě. Proč to tak je? Kdysi byly labutě považovány za lahůdku určenou výhradně na panovníkův stůl, a tedy všechny britské labutě tradičně patří korunované hlavě. Aktuálně králi Karlu III. Královský správce labutí David Barber tedy řídí už 5. den sčítání, na historických loďkách jezdí jeho svěřenci po Temži a dělají pořádek v tom, jestli jeho veličenstvu nechybí nějaký ten opeřenec. Doufám, že při pátku ráno vám nechybí dobrá nálada. Pokusíme se, aby to tak zůstalo minimálně do 8:30. Dobré ráno a šťastné vykročení do dalšího dne.
1: Český rozhlas Dvojka.
5: Rádio, které vás baví.

0: Ranní dvojka s Janem Kovaříkem.
1: Pátek, 6:10, ani pátý den v týdnu nevykročíme ze zvyku, který jsme tu v pondělí nastolili, a v našem ranním audiokvízu budeme vzpomínat na slavný rozhlasový pořad. Vy budete hádat s pomocí nejprve úryvku znělky a později delšího úseku ze stejného zdroje. Ze všech těch pořadů, o kterých tu byla řeč od pondělka, je tenhle bezkonkurenčně nejstarší. Dalo by se jistě říct, že je legendární a pravděpodobně neexistuje v této zemi nikdo, kdo by tu znělku někdy neslyšel. Dokonce si troufám tvrdit, že od 1. května 1932, kdy ten pořad poprvé odvysílalo Rádio Praha v 6:30, ještě se znělkou v podobě kohoutího kokrhání, se statisíce a miliony lidí podvolili tomu, k čemu ten pořad vyzýval. No, já myslím, že do začátku je to až dost a teď vysvětlím, jaký zvuk uslyšíte. Je to tak známá znělka, že jsme si netroufli udělat nic jiného, než že jsme ji vzali a otočili jsme ji pospátku. Schválně, jestli to někdo z vás pozná.
0: Ranní dvojka. Audiokvíz.
1: No, Jirka vedle v režii za klikami, který ten zvuk právě teď slyšel poprvé, nejdřív tak rozpačitě zakýval hlavou a pak přitakal, že ví. Jestli taky víte, napište mi to teď po ránu na adresu dvojka@rozhlas.cz nebo SMSkujte na 702 222 220. Já vám k tomu pustím muziku, vy si můžete třeba zatančit nebo nějak jinak se rytmicky pohybovat. A kdyby to bylo nejasné, nebojte se, v dalším kole vám dáme tu znělku ochutnat už správně, tak, jak znít má.

0: Wonderful Life se jmenovala píseň, která dozní. Následující píseň v playlistu se jmenuje Život je krásný, tedy řeknu vám, ti umělci neprojevují příliš mnoho originality, ale dobře, navážu, život je krásný, když máte na druhé straně rozhlasového spojení tolik nadšenců, tolik pamětníků a tolik lidí, kteří poznají znělku puštěnou pospátku. Vy to skoro všichni víte, skoro všichni navíc píšete, že je to vzpomínka na dětství, na mládí, odhadujete nejčastější vysílací čas na 6, kdy se tak různě snídalo, pobíhalo po domácnosti, a skoro všichni píšete, že jste nikdy nedělali to, k čemu byl pořad určen. Jen někteří se odkazují na to, že třeba maminka nebo strýc, děda. A je tu také několik zastánců toho, že by se měl ten zvyk vrátit. K tomu se ještě dostaneme, ale nejdřív plním slib. Přestože to víte, musí to tak být. Dám vám tu znělku teď ve správném směru. Už to bude naprosto jasné, ale stejně si počkáme na odhalení ještě přes tu slíbenou píseň Život je krásný. Takže teď už znělka, jak zněla Ráno co ráno, skoro od roku 1932.
1: Dobrý den.
0: Dobrý den, otevřeme si okno, zhluboka se nadechneme, postavíme se do stoje spatného. A v tomto stoji píšeme Kovaříkovi, který pořad dneska ráno hledá, SMS-kou nebo mailem, a nebo se můžeme rytmicky a zdravě pohybovat a bude nám k tomu hrát kapela Krištof. Život je krásný, doufám, že to platí i v pátek 17. Čemže to platí.

0: Teď je 6.22 a půl, hrajeme páteční ranní audioquiz. Všem je jasné, co hledám, tak než dojde k odhalení, ještě jedna docela zajímavost. Píšete, že to je dávná minulost, tak pozor, přátelé, zas tak dávná minulost to není. Když jsem tady v roce 1991 začínal v Dobrém Jitru z Prahy, ještě jsem měl tu čest tento pořad uvádět. Vydržel až do roku 1998, kdy se pak třeba posluchačka Anna Blažková ze Šárovcovy Lhoty ptala v týdeníku Rozhlas, proč byl pořad zrušen, a tehdejší dramaturg Dobrého rána Karel Tejkal jí napsal, že zjistili, mimo jiné dotazy u posluchačů, že už nikdo nedělá to, k čemu je pořad určen. Takže
1: audiokvíz odhalení.
0: Ano, byl to pochopitelně ranní tělocvik, jedna z nejslavnějších relací historie československého a českého rozhlasu. A pozor, naši kolegové z regionálních stanic zkusili v roce 2008 krátce tuhle tradici oživit. Vysílal to středočeský regionální program, také Český rozhlas Sever a České Budějovice. No, víte co, už to nevysílají, zřejmě proto, že nikdo nechce dělat to, k čemu ranní tělocvik vyzývá. No tak se po ránu rozhýbejte, jak chcete. Pomoct vám tomu může třeba Shakira nebo Petr Novák, anebo necvičte, jenom poslouchejte. Dobrou chuť!

0: Dvojka pomáhá.
1: Káva o čtvrté nemusí být jen vaší každodenní inspirací,
0: ale i pomocníkem tam, kde si nevíte rady.
1: Zdá se vám, že vám zahrada nevrací tolik, kolik do ní investujete?
0: Obtěžuje váš pes sousedy štěkáním?
1: Nevíte, jak dopřát v malém bytě soukromí svým dospívajícím dětem?
0: Dvojka pomáhá.
1: Napište nám o vašem trápení a my se vám pokusíme pomoci.
0: Za některými z vás přijedeme a váš příběh natočíme.
1: S hostem Kávy o čtvrté pak pro vás budeme hledat řešení.
0: Formulář najdete na dvojkapomáha.cz.
2: Bylo 6:30.
3: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
2: Dobré ráno. Ministerstvo financí dnes naposledy určí maximální cenu, za kterou můžou čerpací stanice prodávat benzín a naftu. Regulace cen skončí v neděli. Od pondělí tak už bude jejich výši určovat jen trh. Skončí i snížení spotřební daně na naftu. Ministryně financí Alena Schillerová z Hnutí ANO uvedla, že rezort bude ceny a marže dál sledovat. Výkonná rada ODS by dnes měla rozhodnout, jestli v podzimních komunálních volbách zůstane na kandidátce Filip Dvořák. Ten totiž podle předsednictva strany dostatečně nevysvětlil otázky kolem svých majetkových poměrů. Vedení ODS ho proto minulý týden vyzvalo, aby kandidátku opustil. Podle předsedy ODS Martina Kupky bude strana postupovat tak, aby Filip Dvořák na kandidátce Prahy 1 nebyl. V čínské Šanghaji dnes začíná čtyřdenní světová konference o umělé inteligenci a její globální správě. Pravděpodobně na ní promluví i čínský prezident Xi Jinping. Podle pořadatelů plánuje účast na akci přes 1000 společností. Na konferenci mají být zároveň představené stovky novinek z oblasti umělé inteligence. Státní podnik Diamo bude ve Zlatých horách na Jesenicku pokračovat v průzkumu kvůli možné těžbě zlata. Na setkání s místními obyvateli a zastupiteli představil první výsledky geologického průzkumu. Lidé se dozvěděli, kolik zlata by podle odhadů mohlo být v podzemí a jaký přínos by případná těžba mohla mít pro region. Gotický kostel svatého Jana Křtitele v Jindřichově Hradci věnuje prázdninové páteční večery komentovaným nočním prohlídkám. Návštěvníci se podívají do běžně nepřístupných prostor a seznámí se s historií i neobjasněnými gotickými malbami. Noční prohlídka začne ve 20 hodin. Kvůli omezené kapacitě muzeum doporučuje koupit vstupenky předem.
3: Počasí.
2: Bude oblačno až polojasno, přechodně až zataženo, zejména na západě Čech se ojediněle vyskytnou přehánky nebo bouřky. Odpoledne a večer budou na většině území teploty mezi 25 a 30 stupni, na jižní Moravě kolem 32, na horách 20 stupňů.
3: Doprava.
2: Na dálnici D1 z Prahy do Brna popojíždí kolona za sjezdem na Velkou Bíteš. Na kilometru 172,5 uklízejí po nehodě, blokovaný je jeden pruh. Osobním autem se zdržíte čtvrt hodiny, kamionem déle. Na D1 je nehoda i směrem z Brna do Ostravy. Na kilometru 318 za sjezdem na Bělotín se v omezení srazila dodávka s kamionem v pravém pruhu. Nehoda je i na D5 z Rozvadova do Prahy. Za sjezdem na Stot na kilometru 105,5 v omezení havaroval kamion, zabírá jeden pruh a brzdí se. Tolik zprávy a Mária Kunová, slovo má opět Honza Kovařík.
4: 6:53, děkuji všem našim dobrovolným zpravodajům, kteří doplňujícími informacemi ještě uzavírají tu první půlhodinu zasvěcenou rannímu tělocviku. Tak třeba Blanka píše, dobré ráno Honzo, jak jste mluvil o tom tělocviku, tak Český rozhlas Ostrava jej vysílá dosud. Další zpráva, Zuzka píše, já si pamatuju, že i Dalibor a jeho tým tuhle relaci svého času měli. Tak vidíte, Zuzko, děkuji, byl bych málem na tento jejich osvícený čin zapomněl. No a Alča za všechny, no já jsem si říkala, že je mi to povědomé, tak teď už vím jistě, že to byl ranní tělocvik. Přátelé, cvičte podle svého uvážení. Jestli vám k tomu pomůžou naše písničky, budeme rádi. Mnozí, a víme to, berete rádio sebou na ranní vycházku. Někdo chodí sám pro zdraví, někdo se čtyřnohým kamarádem. Pokud jste na takové ranní vycházce, užijte si ji, co to půjde. Pošleme vám letní píseň a pak nás sveze Lenka. Lenka je totiž vlakotramvaj. Že nevíte, co to je? Snad budete po naší reportáži moudřejší.
3: Český rozhlas Dvojka.
0: Rádio, které vás baví.

0: Ranní dvojka s Janem Kovaříkem.
1: Věra Špinarová za to nemůže, ale kdykoliv slyším nebo dokonce vysílám tuhle píseň, vzpomínám si, jak se můj otec pravidelně balíval na ozdravný pobyt na bulharském pobřeží. Jezdívali hutníci z plzeňské Škodovky do takového kempu nedaleko Varny a tatínek měl veliký papírový kufr, ještě ho mám někde schovaný, do kterého dal pár kousků oblečení, spoustu plzeňského piva a dva kartony cigaret Klea. To se tady tenkrát kouřilo. Když se vracel, měl ve stejném kufru pár kousků prosoleného oblečení, mnoho lahví tamní brandy zvané Slnčev Briak, tedy Slunečné pobřeží, a dva kartony cigaret BT, které Bulgarian Tabak tenkrát produkoval, a hutníci měli pocit, že chutnají lépe než ty místní. No, tak to byla moje vzpomínka na tatínkovo prázdninové balení a teď už se pojďme svést s Lenkou. Lenka je lehké elektrické nabíjecí kolejové vozidlo AŽD. Tolik na vysvětlenou toho anagramu. Vlakotramvaj, řekl jsem, že to je. Vlakotramvaj je specifické slovo, tak pojďme na trať z Dolního Bousova, to je na Mladoboleslavsku, do Kopydlna na Jičínsku. To je experimentální trať zvaná Kopydlnka, kde společnost AŽD testuje různé inovace pro budoucnost zdejší kolejové dopravy. Tam právě byla k vidění vlakotramvaj Lenka, souprava, která by měla být schopná jezdit jak v centrech velkých měst, tedy chovat se jako tramvaj, tak i po regionální železnici, a tedy zastat tutéž práci jako příměstský vlak. Už v příštím roce by společnost AŽD chtěla vlakotramvají vozit první cestující.
2: Do vlakové zastávky Dětěnice přijela modrá souprava, i když je na regionální železniční trati na první pohled připomíná spíše tramvaj. Vůz řídí strojvedoucí Jakub Doušl.
3: Určitě je to zajímavý a hlavně v tom oproti vlaku jsou tam přijít změny než normálně. A
2: řekl byste, že je to spíš vlak nebo spíš tramvaj?
3: Spíš tramvaj. Ovládání je na nohy, ne na ruce. Jezdí to na elektrický proud. Dojedeme určitě, máme deklarované 60 km a možná 80. 60 určitě.
2: Vlakotramvaj vyjela na krátkou zkušební jízdu do nedaleké Libáně. Původně se jednalo o starou brněnskou tramvaj, kterou technici podle náměstka pro výzkum a vývoj společnosti AŽD Antonína Diviše přestavěli.
4: Kliší se dvojkolími, který umožňují provoz po železniční infrastruktuře. Samozřejmě je tam řada technologií spojených s bezpečnostní provozu, ale primární změna je v bateriovém boxu, to znamená nahrazujeme napájení stračního vedení bateriovým boxem a napájení z baterií.
2: A díky tomu je tedy schopná zajíždět jak do centra města, tak i na regionální tratě.
4: To je hypotetická možnost. Ten rozdíl v té infrastruktuře v těch kolejích prostě tady je a i když ty dvojkolí mají stejný rozchod, tak ten způsob řízení vedení dvojkolí ve městě je jiný než na běžné železnici.
2: Firma dostala povolení, aby mohla vlakotramvaj testovat na zkušební dráze. Následně chce požádat o schválení provozu s cestujícími. Popisuje generální ředitel AŽD Zdeněk Hrdle.
5: Já bych samozřejmě byl hrozně rád, kdyby příští sezonu turistickou už tady mohla jezdit cestujícími, ale to záleží opravdu, jak ty testy budou fungovat. Zatím víme, že to dobře jezdí přes vyhybky, že to ovlivňuje dobře přejezdy, že ta infrastruktura funguje, bude vybavený ten vlak ETC s rádiem a tak dále.
2: Oproti běžným regionálním vlakům by podle něj mohl být provoz vlakotramvaje méně nákladný.
5: Pro cestující to může do budoucna a není to třeba úplně dlouhá budoucnost to mít vliv, že s tím vlakem zajedu až do centra města. To znamená, že z té železniční infrastruktury přejede na městskou kolej, zapne si prostě podmínky pro jízdu ve městě.
2: České zákony ale zatím provoz vlakotramvají neumožňují. Změnu legislativy plánovalo ministerstvo dopravy v roce 2012. Nakonec ale od ní ustoupilo. Podle mluvčího rezortu Františka Jemelky bude záležet na poptávce po tomto typu dopravy.
6: Necháváme si zpracovat studii, která má říci, za jakých podmínek jsou lehká kolejová vozidla na železnici v České republice provozovatelná. S úpravou legislativy následně počítáme, bude-li využitelnost v České republice potvrzená. Obecně však platí, že se nejedná o všespásné řešení pro všechny regionální dráhy, ale spíše pro vybrané případy.
2: Zkušební provoz musí společnost AŽD ukončit nejpozději do 31. prosince příštího roku. Zdětěněc na Jičínsku, Josef Beneda, Český rozhlas.
1: Tak co, líbila by se vám taková vlakotramvaj? Za sebe říkám, že jsem jednoznačně pro. Pochopte, já žiju u železniční trati, které se v jisté nadsázce říká Praha-Paříž-Dobříš, tedy z Prahy na Dobříš. Je to taková malá regionální trať, kde se nejezdí moc často, ale v pražském Braníku by stačila drobná stavební úprava, výhybka a dalo by se pokračovat po tramvajových kolejích klidně až do centra Prahy a mně by se to líbilo. Jenom nevím, jestli by se mi líbilo, když ve 4.20 vstávám, abych za vámi vyrazil sem do rozhlasového studia, kdybych místo klapání vlakových soukolí slyšel ten tramvajový zvoneček. No, uvidíme. Uvidíme, jak to s vlakotramvajemi dopadne. V každém případě je to podle mého soudu chválihodná snaha posunout naše cestovatelské návyky zase o kousek dál. A propo, vaše cestovatelské návyky, za minutu už bude 6:45. Jestli vám něco jede, tak utíkejte. Michael Jackson vám k tomu bude zpívat Will You Be There? A po něm Adam Ďurica Zatancuj si so mnou. To je naše nejbližší hudební nabídka v ranním vysílání dvojky.

0: Adam Ďurica za Tancuj si so mnou. Takové, kteří a které tancovali až do bílého rána, potkávám ráno cestou sem do rozhlasu. Je moc zajímavé, že je poznáte na první pohled, podle řeči těla. Jsou to úplně jiné pohyby, než pohyby těch, kteří pospíchají do práce. Ještě jsem se tady díval na ty vlakotramvaje ve světě kolem nás. Neobjevujeme něco, co by svět neznal. Třeba v Německu v okolí Karlsruhe je slavný model provozu vlakotramvají už od 80. let minulého století. Také v Saské Kamenici mají propracovaný takzvaný Chemnitzer model, který spojuje město s regionem pomocí linek dlouhých až desítky kilometrů a vozidla jezdí jak po železniční, tak po tramvajové infrastruktuře. Francouzi používají vlakotramvaje v okolí Paříže, na území, kterému se říká Île-de-France, a Rakušané zase třeba v Gmindu, kde mají Traun-Zö-Tram, a nebo přímo ve Vídni, kde funguje meziměstská dráha Badner-Bahn. Tak snad uspějí vlakotramvaje jednou i u nás. Svůj užitek by to jistě přineslo. Kam se vlakotramvají nelze dostat, to jsou jednoznačně Karlovy Vary. I když kdo ví, možná, že by to nějak šlo projet po železnici. Jak se tam můžete dostat s námi? No, je pátek, po 13. hodině ve šťastné cestě budeme opět losovat pátračku mrazivého léta a vy máte ještě poslední indicii, pokud jste nepřišli na to, koho tento týden v našem vysílání vlastně hledáme. Poslouchejte pozorně.
1: Mrazivé léto na dvojce.
2: Pátračka.
3: Možná vás překvapí, že mým největším a bez pochyby nejvíce houževnatým protivníkem není žádná vycvičená armáda, ale jediná odvážná žena v nátělníku, Ellen Ripleyová. Pronásledoval jsem ji vytrvale po celé lodi, v opuštěné kolonii i ve vězeňském zařízení. Stala se mou celoživotní posedlostí, stejně jako já tou její. Náš nekonečný souboj prostupuje napříč celou původní sérií a pevně stojí na této nezdolné hrdince, kterou ve všech pokračováních nezapomenutelně stvárnila skvělá Sigourney Weaver. Diváci tak mohli sledovat naši vzájemnou a postupně se vyvíjející fascinaci, která měla vyvrcholit zkázou jednoho z nás.
2: Už víte, koho v pátračce mrazivého léta na dvojce hledáme?
1: Váš tip nám napište prostřednictvím webu dvojka.rozhlas.cz.

0: Český rozhlas uvádí Tobogan.
1: V dubnu loňského roku u nás slavila své kulatiny Simona Stašová. Blahopřát jí tentokrát přišli Miroslav Ecler, Otakar Brousek a Michal Horak. A to stojí za reprízu.
2: Tobogan uslyšíte v sobotu dopoledne po 11. hodině.
0: Na dvojce a na pohodě.
3: Bylo 7 hodin.
0: Český rozhlas dvojka. Zprávy.
3: Šéf sněmovny Okamura chce do Česka přilákat víc čínských turistů. Spojené státy znovu útočily na Írán. Ten odpověděl údery na sousední země. Bude oblačno až polojasno, přechodně až zataženo. Odpoledne a večer se objeví přehánky nebo bouřky. Teploty budou do 30 stupňů. Jsou tu zprávy a Mária Kunová. Pěkné ráno. Přilákat do Česka více turistů z Číny. S tímto cílem se tam vydá předseda poslanecké sněmovny Tomio Okamura z SPD. Do Pekingu, Šanghaje a Hangzhou vyrazí v neděli i s podnikatelskou delegací. S tamními politiky chce jednat také o zrušení vízové povinnosti pro Čechy cestující do Číny. Cílem je podle Okamury také uspořádat výstavu terakotové armády v Praze.
4: Pokud se mi podaří otevřít to jednání o výstavě terakotové armády v České republice, tak půjde o jednu z nejvýznamnějších mezinárodních kulturních událostí v historii samostatné České republiky.
3: Při své cestě je Okamura připravený spolupracovat i na případu Čecha zadrženého v Číně. Součástí delegace bude také náměstek ministra zahraničí Jiří Brodský. Podle opozice by měl ale v současné situaci předseda sněmovny cestu zrušit. Americká armáda oznámila, že dokončila další vlnu útoků na Írán. Podle Teheránu zasáhla 5 mostů a nádraží u Hormuzského průlivu. Poškozené jsou údajně i letiště na jihovýchodě země. Íránská média informovala nejméně o 7 mrtvých a 4 zraněných. Naopak odvetné údery z Teheránu hlásili Kuvajt, Bahrajn a Katar. Írán tam cílil na americké základny. Silničáři v noci ze soboty na neděli zbourají 2 kilometry vzdálené mosty vedoucí přes Pražský okruh u Slivence na jihozápadě metropole. Chtějí tak rozšířit vozovku ze 2 pruhů v každém směru na 3. Zhruba od sobotních 19 do nedělních 11 hodin budou řidiči muset jezdit po objízdné trase. Podle mluvčí ředitelství silnic a dálnic Petry Druklové bude přestavba stát téměř 207 milionů korun.
5: Objízdná trasa bude vedena mimo dotčené obce a městské části. Nové nadjezdy postavíme nejpozději do 7 měsíců od zahájení prací, které začaly letos ve 2. polovině května.
3: Na nepoškozený exemplář keltské bronzové zvířecí plastiky narazil na poli u Tučína spolupracovník Přerovského muzea Komenského. Figurka o váze necelých 10 gramů je více než 2000 let stará a znázorňuje kachnu, pokračuje archeolog Přerovského muzea Zdeněk Šenk.
6: Je to jedna z nejkrásnějších ukázek tohoto typu zvířecích bronzových plastik na Přerovsku, tady v Moravské bráně, kudy vedla jedna z větví té legendární dálkové obchodní cesty Janterové stezky. Takovéto zvířecí plastiky se podél této Janterové stezky nacházejí mezi těmi centrálními keltskými obchodními lokalitami od Polska přes tady Střední Moravu až po Dolní Rakousko.
2: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
3: Bude oblačno až polojasno, přechodně až zataženo. Zejména na západě Čech se ojediněle vyskytnou přehánky nebo bouřky. Odpoledne a večer pak budou na většině území. Teploty odpoledne čekejte mezi 25 a 30 stupni. Na jižní Moravě bude až 32, na horách kolem 20 stupňů.
0: Doprava.
3: Na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Prahy jsou dlouhé kolony, popojíždějí hlavně kamiony v pravém pruhu. Na kilometru 172,5 je nehoda v pravém pruhu a nesouvislá fronta. Hlavně kamionů jede od 160. kilometru. Osobním autem pojedete rychleji. Na D1 čekejte komplikace i z Brna do Ostravy. Na kilometru 318 je omezení a v něm se srazilo osobní auto s nákladním, blokuje pravý pruh. Čechách. To byly zprávy a s vámi je dál Honza Kovařík.
7: Pátek 17. července, opakuji pátek, slyšíte, jak krásně a optimisticky se ten den jmenuje, na hodinách 7 hodin 4,5 minuty a před námi vyloženě prázdninově laděná půl hodina našeho ranního vysílání. S ohledem na to, že dnes ještě bude vedro, jak jsme slyšeli v předpovědi počasí, probereme za chvíli s Karolínou Dobešovou opalovací krémy, abychom jim lépe porozuměli. No a taky se s ohledem na to, že k létu patří festivaly všeho druhu, za pomoci telefonního spojení aspoň na chvilku vydáme do Ostravy na jeden z těch největších festivalů, které u nás vůbec jsou. Český rozhlas je také součástí Colors of Ostrava a i ranní dvojka tam má na místě svého spolupracovníka. Do té doby hrajeme třeba Roxette a nebo teď skupinu, která si říká Mandraže.
0: Český rozhlas dvojka.
2: Rádio, které vás baví.

0: Ranní dvojka s Janem Kovaříkem.
1: Necelých 9 minut po 7 bych rád řekl, že z pohledu následujícího tématu bych rád žil ve středověku. Ve středověku totiž byla porcelánově bílá pleť ideálem krásy. Já jako bývalý blonďák s nedostatkem pigmentu něco vím o tom, jak reaguje porcelánově bílá pleť na sluneční paprsky, a tak jsem taky rád, že Karolína Dobešová přinesla do dnešního vysílání Ranní dvojky tohle opalovací téma. Dobré ráno, Karolíno.
2: Dobré ráno.
1: Odborníci pochopitelně varují před nadměrným sluněním, ale diktát módy je úplně opačný. Opálená pleť je považována za něco, o co stojí usilovat. Teď nechám úplně stranou solária a podobné disciplíny a zůstanu u sluníčka. Prosím vás, dávejte na sebe pozor. Karolína nám nejdřív vysvětlí stručně, jak opalovací krémy fungují.
2: Tak existují dva typy opalovacích krémů, chemické a minerální. A každý chrání pokožku trochu jinak. Chemické fungují na bázi absorpce. To znamená, že záření pohlcují a nepropustí ho ke kůži. Minerální krémy záření naopak odrážejí. Díky krystalkům, které obsahují, může to být například oxid titaničitý nebo zinečnatý, a ty fungují jako taková drobná odrážecí zrcátka.
1: Nínatý, itý, ičitý, úplně se mi to vybavilo, jak jste to řekla. Brr, promiňte, paní učitelko Chovancová, tu jsem měl na chemii. To SPF, které jsem tu zmínil, co to znamená?
2: SPF je anglická zkratka pro Sun Protection Factor. Udává, jak dlouho nás krém chrání před spálením ve srovnání s nechráněnou kůží. Když si tady například pořídíme krém s faktorem 15, tak místo 10 minut můžeme na slunci strávit až 150 minut. V praxi ale ochranu snižuje pocení, koupání nebo otírání ručníkem, a proto je důležité krém nanášet v souvislé vrstvě a přibližně každé 2 hodiny se pro jistotu přemazat.
1: Ano, přemazávejte se dle potřeby, přátelé. Proč nám, Karolíno, sluneční záření vlastně škodí?
2: Nám škodí hlavně jedna složka jeho spektra, a to ultrafialové záření. To je světlo s krátkou vlnovou délkou, které okem nevidíme. Ve větším množství poškozuje buňky, včetně jejich DNA, a zvyšuje riziko rakoviny kůže. Spálenina je potom známkou zánětu v kůži. A obranou reakcí organismu na slunce je tvorba melaninu, tmavého pigmentu, který část UV záření pohltí. Takže vlastně to, co my vnímáme jako příjemné opálení po sluníčku, je ve skutečnosti obrana našich buněk před poškozením.
1: No ale trochu slunce přece jen minimálně kvůli vitamínu D potřebujeme, ne?
2: Je to tak? Potřebujeme. V kůži máme látku, která je příbuzná cholesterolu a kterou UV záření přeměňuje na vitamin D. Ten pak putuje přes játra a ledviny, kde se aktivuje. A aktivovaný vitamin D je důležitý třeba pro vstřebávání vápníku a fosforu, což potřebujeme pro zdravé kosti. Dobrá zpráva je, že teď v létě k tvorbě dostatečné dávky vitamínu D stačí jen několik minut slunce denně na odhalené pokožce.
1: Tak zatím jsme mluvili o krémech, které nás chrání. Existují ovšem i látky, které účinky slunce zesilují.
2: Je to tak? V přírodě najdeme i látky, které fungují jako přesný opak opalovacích krémů. To znamená, že zvyšují citlivost kůže na UV záření a urychlují tedy to spálení. Obsahují je některé rostliny, například třezalka nebo bolševník. V praxi to vypadá tak, že když si sáhnete třeba na ten zmiňovaný bolševník, tak se na kůži po vystavení slunci mohou objevit bolestivé puchýře. No a citlivější lidé by si měli dávat pozor také možná trochu neintuitivně na limetku, selér nebo pastinák, které mohou pokožku na slunce zcitlivět. Takže dát si limetkovo, celerovo, pastinákové pyré, zapít to třezalkovým čajem a potom jít obejmout bolševník a jít se opalovat, to rozhodně není dobrý nápad.
1: Teď jste mě vyloženě rozespála, Karolíno, zejména představu, jak objímám bolševník. No, nakonec přece jen trochu na vážnější notu. Dost se mluví poslední dobou o tom, že některé SPF opalovací krémy škodí korálům. I tohle je pravda?
2: Bohužel je to pravda. Bavili jsme se tu o chemických a minerálních opalovacích krémech. A právě některé filtry v těch chemických krémech, zejména oxybenzon, to je takový ošklivý chemický název, tak jsou pro korály jedovaté. Jen tak pro zajímavost, tato zmiňovaná látka je toxická už při koncentraci, která odpovídá jedné kapce v 6 olympijských bazénech.
1: A sakra.
2: Je to opravdu hodně. Do moře se ten oxybenzon dostává nejen z kůže plavců, ale i z odpadních vod. A proto některé destinace, jako je například Havaj nebo americké Panenské ostrovy, používání chemických opalovacích krémů úplně zakázaly. Proto pokud se chystáte k moři, je šetrnější volbou opalovací krém s minerálním filtrem.
1: Uzavírá naše opalovací téma Karolína Dobešová. Karolíno, vám děkuji a vám, milí posluchači, přejeme, pokud půjdete dneska k vodě, ať je to vyloženě Havaj.

0: How do you do? Taková obvyklá anglosaská fráze. Teď bych se mohl na dálku zeptat how do you do, ale protože na druhém konci telefonního spojení je Čech, Jaroslav Špulák, zeptám se docela obyčejně česky. Dobré ráno, Jardo, jak se na Colors of Ostrava máte?
1: Dobré ráno, zdravím z Ostravy. Mám se tak jako člověk na festivalu, na kterém má za sebou dva dny ze čtyřdenního programu. To znamená, že jsem lehce unaven, ale na ten další program se samozřejmě těším a zažívám ještě všechno to, co jsem doteď viděl.
0: Řekněte mi na začátku, když začínali Colors, tak docela lilo. Jak se vyvinulo počasí?
1: Počasí se změnilo velmi zásadně, ten včerejšek, druhý festivalový den, byl nesmírně teplý, byl nesmírně příjemný, ale úplně nejkrásnější a nejpříjemnější byl v noci, protože sluníčko zalezlo, nepálilo, šoliknu a bylo moc hezky.
0: Máte nějakou představu, Jaroslave, já vím, že to není to nejdůležitější, o co byste se staral, ale kolik lidí je letos na festivalu v Ostravě?
1: Už několik let pořadatelé festivalu Colors of Ostrava nesdělují počet návštěvníků, ale sdělili, jaká je kapacita areálu. Ten areál je nastaven pro 50 tisíc lidí a jestli tedy můžu, tak odhadem bych řekl, že v něm může být 30 až 40 tisíc lidí.
0: Tak pojďme k tomu, co bude. Vás čeká třetí den festivalu dneska, teď je ráno, máte klid rozmyslet si, čemu se pověnujete a co vynecháte.
1: Tak největší hvězdou toho dnešního dne je americký muzikant Moby, ten ohlásil, že na Colors of Ostrava zahraje prodloužený set, což by se tedy skutečně mělo stát v době kolem půlnoci. To je záležitost, na kterou se asi nejvíce lidí těší. Pro mě je zajímavé i to, že jakmile skončí Moby, což bude někdy kolem půl druhé ráno, tak začne hrát umělec, který se říká Bejbela Sáňa, on před dvěma lety uspěl na Eurosongu, přijede se se svou kapelou, já už jsem jednou ten koncert viděl, je to taková zábavná muzika pro mladé, ale těším se na to, protože si myslím, že to bude hezký konec toho dnešního programového dne.
0: Jardo, já se omlouvám, že trochu skáču v čase, ale musím, nedá mi to. Včera byla hlavní hvězdou toho druhého festivalového dne zpěvačka

0: samozřejmě své největší hity a co mě velmi mile překvapilo, je to, že má úžasný hlas, úžasnou hlasovou formu a taky velký rozsah.
1: Mm-hmm. A teď mi řekněte, předpokládám, že máte nějakou akreditaci, novinářský backstage pass, dostane se člověk, který je odborníkem, a to vy, Jardo, jste, dostane se i do zákulisí a nazbírá se tam něco, co by se dalo zveřejnit po ránu na dvojce?
0: Včera jsme měli tu možnost přijít do zákulisí, takže jsme to udělali. Viděli jsme dvě největší pódia, která byla pro festival Colors of Ostrava vyrobena a připravena v Německu, ale dozvěděli jsme se také například to, že zpěvačka Lorde z Nového Zélandu, která vystoupí poslední den, tedy v sobotu, tak si přála květiny v určitých barvách do šatny. Dozvěděli jsme se také to, že Teddy Swims, americký muzikant, americká hvězda festivalu, si přál mít všechny vody zabalené v papírovém kartonu a sám uznáte, že to není zboží, které by v Čechách bylo rozšířené.
1: To tedy ne.
0: Pořadatelé nám řekli, že to jim dalo úplně nejvíc zabrat.
1: No a nějaké hvězdné manýry ne. Všichni se chovají normálně?
0: Tvrdí pořadatelé, že se chovají čím dál tím lépe, že hvězdné manýry už nejsou a dokonce je s nimi řeč. Takže například, když oni si objednají velké množství občerstvení, tak pořadatelé se jich zeptají, jestli opravdu tak velké množství potřebují a jestli nechtějí třeba polovinu a tu druhou polovinu později. Častokrát se stane, že se domluví a je to tak, jak si myslí, že by to mělo být z pohledu pořadatelů.
1: No, zaplať pán Bůh, chce se mi říct, že hvězdné manýry už tolik nefrčí. Jaroslave, vím, že máte přece ještě těžké dva dny. Děkuju, že jste si po ránu na nás udělal chvilku. Ať se i další program Colors of Ostrava vydaří. Mějte se hezky, nashledanou.
0: Děkuju, mějte se hezky.
1: No a za nás, za Český rozhlas, říkám, že v areálu Dolních Vítkovic je Airstream sestřelského radiožurnálu a každý den odtud vysílají naši kolegové. Stavte se za nimi, pokud jste v Ostravě.

0: Audioservis představuje
1: audioknihu Lukáše Balabána Román pro pitomce.
2: Budeš humanitně založený intelektuál, protože my v Ránovi milujeme utrpení.
1: Autobiografická próza o bolavém a nepatřičném dospívání a hledání vlastní cesty.
2: Když se lidi mají moc dobře, nic dobrýho nevytvořej.
1: Román pro pitomce. Audioverzi prvotiny Lukáše Balabána dostanete v e-shopu radiotéka.cz.
3: Bylo 7:30.
4: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
5: Dobré ráno. Trh s hypotékami v červnu mírně oslabil. Banky a stavební spořitelny poskytly nové úvěry bez refinancování za 36,5 miliardy korun. To je o 4% méně než v květnu. Ukázal to aktuální hypomonitor České bankovní asociace. Celkový letošní objem hypoték zároveň výrazně převyšuje loňský. Od ledna do června lidé dostali na úvěrech o 66 miliard korun víc než loni. Evropská komise dnes plánuje představit revizi systému emisních povolenek ETS 1. Reaguje tak na unijní státy, které žádají jeho rozvolnění kvůli podpoře průmyslu. Evropský systém emisních povolenek má motivovat ke snížení uhlíkové stopy. Členové unie ale upozorňují například na nedostatek bezplatných emisních povolenek pro průmysl. Cílem komise je tak skloubit dekarbonizaci s posílením konkurenceschopnosti evropského průmyslu. 3 týdny nepojedou od zítřka tramvaje mezi Újezdem a Lazarskou v Praze. Do 10. srpna tam bude dopravní podnik opravovat tramvajovou trať. Výluka se dotkne 12 linek, které pojedou po odklonových trasách. Náhradní autobusová doprava nebude zavedena. Kvůli lepší obslužnosti budou centrem města jezdit 2 dočasné tramvajové linky číslo 32 a 39. V Číčové na Rychnovsku vzniká nový útulek pro kočky s kapacitou až 50 zvířat. Hotové jsou už 3 venkovní voliéry a část karantény. Spolku Společně srdcem zvířata ale na dokončení chybí zhruba 130 tisíc korun. Peníze chce spolek získat během punkového benefičního festivalu. Ten pořádá dnes a zítra ve Vraclavi u Vysokého Mýta.
4: Počasí.
5: Bude oblačno až polojasno, přechodně zataženo. Zejména na západě Čech se ojediněle vyskytnou přehánky nebo bouřky. Odpoledne a večer pak budou na většině území. Teploty odpoledne čekejte mezi 25 a 30 stupni, na jižní Moravě až 32, na horách kolem 20 stupňů.
4: Doprava.
5: Na dálnici D1 je silný provoz na příjezdu do Brna z Prahy. Jedou hlavně kamiony. V pravém pruhu poprvé zastavují na kilometru 158 a nesouvisle jedou až do Brna. Osobní auta výrazněji zpomalí v levém pruhu za Kývalkou na kilometru 180. Na dálnici D7 popojíždějí kolony u letiště v Praze, a to v obou směrech. Je tam omezení a zdržíte se ve směru od Slaného, ale taky z Prahy na letiště v obou případech asi 10 minut. Tolik zprávy a Mária Kunová. Teď pokračuje Honza Kovařík.
6: 7:33 je pátek ráno. Teď je těch sedmiček tady na displeji studiových hodin přede mnou spousta. Pátek 17.7. 7:33 a k tomu 17 vteřin. Snad je to sedmička šťastná. Ať už cestujete někam poblíž nebo daleko, ať jsou vaše návraty v pořádku. Pokud někdo uvízl ve frontě před letištěm, držíme palce, abyste to stihli. My budeme v téhle půl hodině taky cestovat, ale nezvedneme se od rádia a přesto se ocitneme na Slovensku a taky v Bukurešti. Jestli chcete tyhle cesty podstoupit s námi, stačí zůstat na jedné vlně.
4: Český rozhlas Dvojka.
7: Rádio, které vás baví.

0: Na hodinách tady ve studiu dvojky už je 7.50. Vy pobaveně reagujete na předchozí debatu s Klárou Badinkovou Mračkovou o pařezové chaloupce. Katka se například ptá, hezký název, ale kdo to namluvil ve slovenštině? Tak jsme popátrali a začnu touhle informací. Ty pohádky, které u nás tak báječně mluví paní Jiřina Bohdalová, ve slovenské televizi dětem vyprávěl Josef Kroner. Pařezová chaloupka, na kterou jsem se ptal já, je vo slovenčině peňová chaloupka. No a jak jsou ty pohádky z mechu a kapradí? Čekal jsem, že to bude větší rozdíl, ale zní to docela podobně. Rozprávky z machu a papradia. A teď už další pravidelná rubrika.
1: Prázdniny na dvojce.
0: To je vysílací čas, který pravidelně patří rozhlasovým elévům, studentům vysokých škol, kteří se u nás připravují v našem elévském programu třeba na budoucí rozhlasovou kariéru. Už včera jsme slyšeli Aničku Svobodovou ze Šumavy, ale dobře víme, že než vyrazila na chalupu na Šumavu, pobývala několik dní v Bukurešti a ačkoliv tedy Rumunsko má u nás vyhrazené Petr Voldán, řekli jsme si, že hlavní město můžeme přenechat dámě. Takže zdravíme znovu na Šumavu Aničku, dobré ráno.
2: Krásné ráno.
0: Aničko, překvapila vás něčím Bukurešť?
2: Bukurešť mě překvapila a to hlavně tím, jak moc je už na první pohled plná kontrastu. Cestou z letiště jsem měla do centra a hned jsem měla vítězný oblouk, ten připomíná ten pařížský. Díky němu i dalším podobným stavbám se Bukurešti právě přezdívá Malá Paříž a Paříž východu. No ale hned vedle těch honosných bulvárů a historických paláců tu stojí rozsáhlá sídliště a chátrající budovy ještě z dob komunismu.
0: Poslyšte, jestli se nemýlím, nejvýraznější stavbou Bukurešti je tamní parlament?
2: Přesně tak. Palác parlamentu je hned po americkém Pentagonu druhou největší administrativní budovou světa a zároveň je považován za tu nejtěžší budovu na světě vůbec. Vznikl v 80. letech za vlády diktátora Nikolaje Čaušesku a ta budova je skutečně obrovská. Má celkem 12 nadzemních a 8 podzemních podlaží a ukrývá okolo 1100 místností. Já sama jsem tak za hodinou prohlídku stihla projít pouhých 5% z jeho celku.
0: Tedy nechtěl bych se pokoušet o 100%. Aničko, co dalšího doporučíte k návštěvě v Bukurešti?
2: Tak určitě historické centrum, to je nejen plné restaurací a kaváren, ale i dalších historických budov. Za návštěvu stojí třeba chrám Stavropoleos, anebo pozůstatky starého knížecího dvora. No a pokud byste chtěli od ruchu města trošku dál, ideální je park krále Michala I. Najdete tady i rozsáhlý skanzen Muzeum vesnice, kde si můžete prohlédnout tradiční rumunské domy a další stavby z různých částí země.
0: A propo různé části země, poraďte nám nějaký výlet mimo hlavní město.
2: Určitě se můžete vydat třeba po stopách Drákuly do Transylvánie. Z Bukurešti se tam dostanete vlakem nebo autobusem a cesta zabere zhruba 3 hodiny. Pokud vyrazíte brzy, tak si můžete udělat první zastávku v městě Sinaja a odtud na zámek Peleš. Ten byl postavený na přelomu 19. a 20. století a to převážně v německém novorenesančním slohu. A byl to vůbec první evropský zámek se zabudovaným ústředním topením a elektřinou. No a po jeho prohlídce můžete pokračovat do Brašova a odtud hradu Bran, který bývá spojován právě s legendou o Drákulovi. Tento hrad vznikl ve 14. století a původně sloužil jako vojenská pevnost a celnice a později jako letní sídlo rumunské královské rodiny.
0: No vida, už je tu zase Drákula v našem letním vysílání, nedávno jsme po něm pátrali. Tak a teď si představím, že cestuji po rumunském venkově, vyhládlo mi a dal bych si nějakou rumunskou specialitu. Můžu poprosit o doporučení?
2: Rozhodně. Tak rumunská kuchyně je hodně založená na mase, oblíbené je tu i jehněčí. Mezi tradiční jídla patří třeba sarmale, to jsou zelné nebo vinné listy plněné směsí mletého masa a rýže, anebo mititej, malé grilované válečky z mletého masa. Těm, kteří masu moc neholdují, bych doporučila zakusku, to je výborná pomazánka z pečeného lilku, paprik a rajčat, anebo fasole butáta, to je zase krém z bílých fazolí s česnekem. A často narazíte i na pokrmy, které jsou tady v masové i nemasové verzi, jako jsou plněné papriky nebo cukety. A jako sladkou tečku určitě doporučuji papanasy, to jsou smažené tvarohové koblihy podávané se zakyskou a ovocnou marmeládou. No a na rychlou svačinu pak můžete vyzkoušet i rumunské preclíky, kovrigy, ty se dělají také ve sladké, ale i slané variantě.
0: Spoustu zajímavých tipů dokázala do těchto 4 minut naskládat rozhlasová elévka Anna Svobodová. Děkujeme, Aničko, a přejeme hezký víkend. Naschledanou.
2: Hezký den vám i posluchačům. Naschledanou.
0: 5 minut před 8 už zbývá čas tak na jednu jedinou píseň. Už se rozjíždí, obstará jí skupina Erasure. V 8.00 servírujeme na dvojce jako vždycky čerstvé zprávy. Dobré ráno a díky, že vstáváte právě s námi.

0: Blízká setkání Vasila Fridricha
1: na Dvojce.
2: Povídat si budu se spisovatelkou Janou Poncarovou. Co jí přimělo k napsání poslední knihy Ženy slova, ve které se vrací k osobnostem české literatury. Jak se při psaní historických příběhů hledá rovnováha mezi doloženými fakty a autorskou představivostí. A proč ji stále přitahují osudy žen, jejichž hlas v dějinách často nezní tak silně, jak by si zasloužili. Nejen na to se budu ptát spisovatelky Jany Poncarové.
0: Blízká setkání Vasila Fridricha.
1: Dnes po 11. hodině na Dvojce.
3: Bylo 8 hodin.
0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
3: Ministerstvo financí dnes naposledy určí maximální ceny pohonných hmot. Spojené státy zpřísňují vízová pravidla pro zahraniční pracovníky a studenty. Bude oblačno až polojasno, přechodně až zataženo odpoledne a večer se objeví přehánky nebo bouřky a teploty budou do 30 stupňů. Pěkné ráno u zpráv přeje Mária Kunová. Stát dnes naposledy určí maximální cenu, za kterou můžou čerpací stanice prodávat benzín a naftu, a to na nadcházející víkend. Regulace cen končí v neděli. Od pondělí už bude jejich výši určovat jen trh. Ministryně financí Alena Schillerová z Hnutí ANO uvedla, že rezort bude ceny a marže nadále sledovat. Zároveň vyzvala čerpací stanice, aby konec regulace nezneužili. Václav Loula z České asociace petroliářského průmyslu a obchodu ujistil, že čerpací stanice nebudou ceny uměle navyšovat.
4: Čili chceme rozptýlit obavy paní ministryně, budeme se chovat tržně. Ta situace samozřejmě může doznat určitých změn, ale neočekávám žádné dramatické zvyšování cen pohonných hmot.
3: Podle Louly ale zdraží nafta, protože se spotřební daň u ní vrací na původní výši. Její snížení bylo součástí vládních opatření reagujících na rostoucí ceny po začátku konfliktu na Blízkém východě. Americká administrativa zkracuje platnost víz pro zahraniční studenty, kulturní pracovníky, vědce nebo novináře. Platnost studentských víz nesmí přesáhnout 4 roky. Novinářské povolení má trvat maximálně 240 dní, v případě čínských občanů jen 90.
5: Americké ministerstvo vnitřní bezpečnosti si od opatření slibuje větší kontrolu nad migrací. Přistěhovalce má kontrolovat taky úřad ICE. Federální agenti začali zkoumat platnost dokladů třeba při náhodných dopravních kontrolách.

0: Stadech do konce srpna.
1: Studenti Mezinárodní školy architektury Archip se zaměřili na veřejný prostor, dopravu, rekreaci i krajinu kolem Labe a Chrudimky. Při přípravě návrhů si celé okolí prošli pěšky. Jejich vize počítají například s lepším zpřístupněním řek, novými promenádami nebo úpravou nábřeží u automatických mlýnů. Město chce všechny nápady využít při zpracování koncepce břehů řek, která má být hotová na podzim. Z Pardubic Anna Svobodová, Český rozhlas.
2: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
3: Počasí.
0: Bude oblačno až polojasno, přechodně až zataženo. Zejména na západě Čech se ojediněle vyskytnou přehánky nebo bouřky. Odpoledne a večer pak budou na většině území. Teploty odpoledne čekejte mezi 25 a 30 stupni, na jižní Moravě 32, na horách 20 stupňů.
3: Doprava.
0: Na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Prahy je silný provoz. Kamiony brzdí v pravém pruhu na kilometru 174. Osobní auta za sjezdem na Ostrovačice nesouvisle jedou až do omezení u D2. Osobním autem se zdržíte až půl hodiny. Dálnice D7 se ucpává v Praze v okolí letiště kvůli stavebním pracem. Od Slaného se zdržíte čtvrt hodiny a kolona z Prahy je na půl hodiny. Ze zprávy to vše, s vámi zůstává Honza Kovařík.
4: Necelých 5 minut po 8 přejeme všem dobré páteční ráno. I za našimi okny už slunce, před námi, zdá se z předpovědi počasí, ještě jeden krásný letní den, jen buďte ostražití, odpoledne se mohou opět vytvořit bouřky. Kde přesně? No to nám ani ten nejschopnější meteorologický počítač nepředpoví, zkrátka dobře, dávejte pozor. Na dvojce budeme v nejbližších minutách hrát Aerosmith, po nich třeba Helenu Vondráčkovou a Jiřího Korna a určitě vám nabídneme jeden zajímavý tip, kam byste se mohli vypravit v nejbližších dnech. Počkejte si na něj.
3: Český rozhlas dvojka.
5: Rádio, které vás baví.

0: Ranní dvojka s Janem Kovaříkem.
1: 8:09 zamířil tentokrát do druhého patra naší studiové budovy občasný návštěvník vysílání Ranní dvojky. Matěj Foreď totiž chodívá častěji do patra čtvrtého, kde vysílá Vltava. Matěj, vítejte na dvojce, dobrý den.
2: Dobré ráno.
1: Souvisí to s tím, že Matějovou odborností je výtvarné umění, je to publicista, který se věnuje výtvarnému umění a má pro nás báječnou podle mě kombinaci. Je to výlet a je to zároveň výlet za uměním a ještě do míst, o kterých já jsem musel Matějovi říct, že jakkoliv jsem jezdíval z Klatov přes Nýrsko na Šumavu, tak jsem netušil, co je k vidění v Týnci u Klatov. Čím vás Týnec zaujal, Matěj?
2: Těch důvodů je víc. Jednak já taky mám k tomu regionu vztah, já část rodinných kořenů mám vlastně z Klatovska,
1: no, vidíte.
2: Takže jsem se tam od dětství vlastně dostával nějaké výlety a ten zámek jsem znal jako takovou oplocenou, nepřístupnou ruinou.
1: Ano.
2: Dokonce ještě před nějakým časem, když jsme šli při nějaké túře tam, tak ten zámek vypadal opravdu jako hodně nepřístupně a jakože se tam jen tak nepodíváme. Nicméně, když jsem se tam podíval před nějakým nedávným časem, tak mě ohromilo, kolik vlastně práce na tom zámku za tu dobu vidět. Má novou střechu, zářící obnovenou fasádu, takže je opravdu vidět, že ten zámek se vyloupl z té své nějaké spící etapy. A to, co mě samozřejmě s mojí láskou k umění na tom zámku ohromilo ještě víc, je to, že v zahradě a uvnitř zámku, jakkoliv je pořád ještě ta rekonstrukce nedokončena, je tam všude spousta umění, současného umění, které pro mě úplně skvěle doplňuje tu dlouhou a bohatou historii zámku.
1: Pojďme se o té historii aspoň stručně zmínit. Když se podíváte samozřejmě po vysílání na webu, na obrázky, pochopíte, že skutečně takřka vstal z popela, mírně přeháním, ale byl těsně před zbořením. Tak kdy se ta historie začala psát?
2: Bylo to kolem roku 1700, kdy zámek vybudoval císařský komoří Norbert Kolovrat Krakovský, a to podle návrhu architekta Aliprandyho, kterého můžeme znát jako autora Šternberského paláce v Praze, hospitálu v Kuksu nebo radnice v Chebu, kde dneska sídlí Galerie výtvarného umění, o které jsme tady určitě už taky někdy mluvili.
1: No, Aliprandy je známé jméno.
2: A na tom místě, to je vlastně zvláštní, do té doby stála vesnice. Tak, jak to známe jinde, většinou na místě barokního zámku stál hrad nebo nějaká tvrz. No. Tady to byla vesnice a vlastně kvůli nějakému krajinnému rázu a kvůli Aliprandyho krajinářskému záměru s tím zámkem byli obyvatelé té vesnice přestěhováni. Ta Jejda. Vesnice nebo ta část té vesnice byla zbourána a byl tam vlastně teprve postaven ten zámek. Což je vlastně v českých poměrech dost netypické, protože zámky většinou, jak už jsem říkal, vznikaly na místě nějakých třeba starších budov, které mají i zahrnuté ve svém zdivu a tak dále. Tohle je opravdu jako novostavba paláce někdy z té doby kolem roku 1700.
1: A díky tomu vznikl ten pohled zámek a za ním majestátní Šumava?
2: Ano, přesně takhle
1: tak. Takhle si to mám
2: přesně
1: představit.
2: Tak, přesně takhle si to představoval i Aliprandy, proto to celé vzniklo. Je to vlastně, řekněme, jako umělý krajinářský koncept. Ale kromě toho počátku zámku, má pak zámek ještě velmi zajímavé období za první republiky,
1: ano.
2: Kdy patřil staviteli Jaroslavu Polívkovi a za ním tam přijížděli různí zajímaví hosté, jako byl třeba architekt Adolf Loos, nebo malíř Alfons Mucha, nebo písničkář Karel Haschler a spousta takovýchhle osobností tehdy jezdila na výlety a na rekreaci na zámek Týnec.
1: Vůbec se jim nedivím. A teď zkusme nějak stručně říct, kdy začala ta novodobá kapitola, Matěj?
2: Ta začala v roce 1999, kdy zámek koupil sběratel umění, filantrop Jan Pelánek Lazarovic. Tehdy byl zámek opravdu ruinou, poté, co tam roky úřadovala Československá lidová armáda a poté, co na začátku 90. let tam byl nějaký pokus o vybudování hotelu a kasína, kdy vlastně při té přestavbě byl ten zámek ještě víc poničený a pak to zůstalo vlastně už v té jako rozpracované stavbě. Takže pan Pelánek Lazarovic Lazarovic na konci 90. let na zámek přichází, má nějaký záměr tam umístit svoji uměleckou sbírku a pouští se do postupné opravy, která ale opravdu trvala těch jako několik desetiletí, kdy tu novou fasádu dostal zámek opravdu jakoby teprve nedávno a kdy ale došlo k tomu, co od počátku plánoval, a to, že se zámek stal sídlem pro jeho sbírku umění.
1: Obdivuhodný příběh, smekám na dálku klobouk nejen před majitelem, ale před všemi, kteří se přidali, a podle webu zámeckého jich byla spousta.
2: Je to tak?
1: A teď pojďme to naše povídání uzavřít tím nejdůležitějším. Řekl jste, že tam v symbioze jsou historie a moderní umění, co všechno můžeme vidět?
2: Je tam k vidění třeba, no to si myslím, že je takové velké lákadlo, velká sbírka grafiky Josefa Váchala. Josef Váchal se inspiroval ve svém díle Šumavou, takže i to umístění v podhůří Šumavy je, myslím, velmi symbolické.
1: Logiku,
2: má to svoje kouzlo. V zahradě je aktuálně výstava soch a uvnitř má majitel spoustu maleb současných malířů a malířek, ale taky starožitný nábytek. A co je takovou hlavní specialitou, které se tady určitě chci zastavit, to jsou nástropní malby. V horním patře zámku byly před tou rekonstrukcí propadlé stropy, propadlá střecha, takže vlastně nebylo možné rekonstruovat původní podobu stropů s původními malbami.
1: Rozumím.
2: Takže i při té památkové rekonstrukci bylo možné k tomuhle zase přizvat současné autory, a to si myslím, že je velmi osvícené, že se tam majitel nesnažil o nějakou kašírovanou historii, ale pozval si současné české malíře a malířky a oni mu tam vytvořili nové současné nástropní malby. Takže jsou tam malby od Luďka Radhouského, Tomáše Císařovského nebo Jiřího Surůvky, což na žádném jiném českém zámku určitě neuvidíte.
1: Unikát jste vybral a já vám za to děkuju při pátku. Matěj Forejt zve k výletu na zámek Týnec u Klatov. Oceňte citlivou historickou rekonstrukci a oceňte smysl majitele pro propojení historie a současného umění. Moc vám děkuju, Matěj.
2: Já děkuju za pozvání.
1: A teď už píseň O slunci dneska ještě bude.

0: Helena Vondráčková, Jiří Korn a slunce. Zdali pak bude slunce k vidění v průběhu celého víkendu?
1: Český rozhlas Dvojka, počasí.
0: Bude slunce k vidění, kolegyně Terezo?
2: Bude oblačno až polojasno, přechodně až zataženo. Zpočátku čekáme ojedinělé přeháňky nebo bouřky, zejména v západní polovině Čech. Odpoledne a večer se přeháňky a bouřky i silné bouřky vyskytnou na většině území. Nejvyšší teploty budou 26 až 31 stupňů Celsia, zejména na jižní Moravě kolem 32 stupňů Celsia a nejvyšší teploty v 1000 metrech na horách kolem 21 stupňů Celsia, v Jeseníkách a Beskydech až 25 stupňů Celsia.
0: 25 stupňů v Beskydech, to už je pěkné horko. Předpověď na noc. Noc bude oblačná až polojasná, zpočátku až zatažená. Ojediněle se i v noci vyskytnou přeháňky a bouřky, mohou být i silné. Noční teploty 19 až 15 stupňů. Ještě stihneme stručně nahlédnout do předpovědi na sobotu a neděli.
2: Tak co se týká soboty, tak bude hodně oblačnosti, místy s deštěm a bude chladněji. Převažovat bude oblačno, místy se objeví přeháňky, ojediněle i bouřky. Později

0: Na hodinách ve studiu dvojky 8.25 u protějšího mikrofonu připravená, dobře naladěna kolegyně Zita Senková. Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Je to tím, že před tebou a tvým hostem jsou samé příjemné věci v následující půl hodině?
1: Určitě, moc se těším na Pavla Sladkého, filmového kritika a také rozhlasového kolegu, moderátora Casablanky. Řeč bude o trendech v kinematografii, o zvyklostech diváků, boomu hororu. Chceme probrat také fenomén letních kin. No a zajímat mě bude, jak usedět třeba 3 hodiny v kině, viz například Odyssea, nový americký velkofilm.
0: Ano, pozor na ta letní kina. Předpověděli jsme před chvilkou přechod studené fronty, tak snad to dobře dopadne. Poslouchejte Zitu Senkovou, poslouchejte, jak to vidí Pavel Sladký. Jan Kovařík děkuje za celotýdenní přízeň. V pondělí ráno v 6 jsem tu zas. Tohle je Meky Žbírka a Denisa.

0: zkazivé léto na dvojce.
1: Čekají vás vzrušující příběhy plné napětí, nečekaných zápletek a dramatických zvratů.
0: Mrazivé léto na dvojce.
1: Těšit se můžete na thrillerové a hororové četby na pokračování a rozhlasové hry českých i světových autorů.
0: Mrazivé léto na dvojce.
1: Noční můry ožívají a každý stín může být nebezpečný.
0: A chybět nebude ani velká soutěžní pátračka.
1: Odhalte, jakou postavu děsivých příběhů hledáme a vyhrajte jeden z 9 pobytů pro 2 na 2 noci v luxusním hotelu v Karlových Varech.
0: Mrazivé léto na dvojce. Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
0: Český rozhlas Dvojka uvádí pořad Jak to vidí. Osobnosti z různých oblastí přinášejí názory a komentáře v souvislostech.
2: Co říkáte této myšlence?
1: Jak to vidí?
0: Novinářka a moderátorka Zita Senková a její host.
2: Dobrý den, jsem ráda, že jste se vybrali. Společnost pořadu, ve kterém zaznívají názory našich hostů. Dnes si budu povídat s Pavlem Sladkým, filmovým kritikem a také moderátorem Casablanky, rozhlasového magazínu o cestování. Já vás vítám, Pavle, dobrý den.
3: Děkuji moc za pozvání.
2: Pod lupu si vezmeme například zvyklosti diváků, trendy v kinematografii, boom hororu, fenomén letních kin a zajímat mě bude například i to, jak usedět 3 hodiny v kině. Zita Senková přeje nerušený poslech.
0: Český rozhlas Dvojka.
1: Jak to vidí?
2: Do tuzemských kin vstoupila Odysea, hvězdně obsazená nová filmová adaptace příběhu mnohaletého návratu krále Odysea domů na řecký ostrov Itaka. Co mu říkáte, Pavle?
3: Já jsem byl unešený jednak z toho, jak velký, výpravný, skutečný velkofilm to je. Zároveň je to smysluplná interpretace toho homerovského eposu a zároveň pod tím velkým povrchem té velké cesty, té Odysei, to divákům vpašovává spoustu vlastně docela intimních, pochybovačných zpráv. Je to trochu film o vině a o dalších věcech a tohle všechno se Christopheru Nolanovi, režisérovi a jeho spolupracovníkům do toho podařilo. Vpašovat. Mm.
2: Co Nolana vedlo vůbec k adaptaci historického eposu, co pro nás v současnosti znamená? Je srozumitelný tomu dnešnímu divákovi, jak k nám promlouvá nebo k vám osobně?
3: Je srozumitelný, je to možná trochu příběh o bozích a lidech, ale hlavně o lidech a o tom, že je to třeba nějaká etapa civilizace, která končí. Nebudu asi prozrazovat posluchačům a posluchačkám víc, protože ten otvírací víkend tohohle filmu máme teprve před sebou a Christopher Nolan je považovaný za jednoho z největších vypravěčů v současné kinematografii vůbec, takže není divu, že se obrátil na jednoho z největších vypravěčů v dějinách lidstva a začal si půjčovat z Homéra. On samozřejmě Odysseu redukuje, některé části se do toho filmu nevešly, ale podle mě jednak ten výběr i ten pohled na Kyklopy, na Kirke a na všechny ty postavy, které z eposu známe, dávají smysl.
2: Jaké reakce už vyvolává ten jeden z nejočekávanějších titulů letošního roku? Světovou premiéru měl před zhruba 10 dny.
3: No, on vyvolal spoustu reakcí už dlouho dopředu. Ano. Třeba když byly zveřejněné jenom ukázky z toho filmu, vlastně se stal součástí takových kulturních válek, abych to řekl zjednodušeně. Proti tomu filmu mířila řada námitek, které se opakují u velkých hollywoodských produkcí v posledních letech, že například proč obsazovat transgender herce, proč obsazovat černošku do role Heleny Trojské. Ale myslím si, že teď, když máme po premiéře, tak je vidět, jak jsou všechny tyhle debaty zbytečné.
2: Asi nemusím připomínat, že Christopher Nolan, Oscarový režisér, který je podepsán mimo jiné pod životopisné drama Oppenheimer, Matt Damon označil král Odysseus v této epopeji, nebo prostě v tomto velkofilmu, ho označil za svůj vůbec nejtěžší film, za nejtěžší, nejnáročnější natáčení a říkal v jednom rozhovoru, že takhle se točilo před 80 lety, tak čím je vlastně filmařský, Pavle, ten film specifický, čím se ta nová adaptace liší řemeslně také od těch předchozích jiných adaptací tohoto tématu?
3: Ve spoustě ohledů Robert Pattinson, který v tom filmu také hraje jednoho ze záporných hrdinů, se nedávno někde vyjádřil, že byl úplně šokovaný tím, jak Matt Damon pracuje, že si vyřval hlasivky předtím, než šel točit scény, kde má být starší, aby zněl starší, aby ten ochraptělý hlas ho dělal starším. Takže takovéhle nasazení ten film odlišuje. Christopher Nolan všechno točil na IMAX kamery, zabalené v takových obřích boxech. Tu kameru údajně nosili 4 lidi, aby byli schopni vůbec přemístit, takže v tom se taky liší. No a pak samozřejmě je to celý ten rozměr toho vyprávění a to, že věci byly natáčené na skutečných místech v Maroku, ve Středomoří, něco ve Skotsku, něco na Islandu a pak teprve to bylo dotvářené těmi vizuálními efekty, žádné CGI základy, že by všechno bylo na zeleném plátně a potom doděláno v postprodukci.
2: Někteří už spekulují, že film bude příští rok patřit k favoritům na Oscary, tak to uvidíme, jak to dopadne. Nakolik ten snímek, Pavle, zapadá třeba do strategie Hollywoodu, do produkce, do nějakých trendů?
3: Christopher Nolan je určitě jedna z výjimek v současném Hollywoodu. To, co si může v tuhle chvíli dovolit, on si může dovolit jenom velmi málo režisérů. Uvidíme, jak bude vypadat podobně ambiciozně natáčená Duna, třetí díl Denise Villeneuve, protože to je tahle skupina režisérů, kteří jsou zároveň autorští, ale zároveň dostali obří rozpočty a velké příležitosti. A to nejenom ve smyslu, jakou látku adaptují. Skoro všechny filmy Christophera Nolana jsou filmy pro kina, jsou zamýšlené jako události, na které je potřeba jít na velké plátno a ne čekat, že si to pustíme někde doma na streamingu, na malé obrazovce televizní nebo notebooku. Je to strategie, jak i zaplatit tu obří produkci tak, že nejdřív dostane ten plný 100% nebo v Nolanově případě možná 200% prostor na největších plátnech a teprve pak někdy snad se toho dočkáme na obrazovce.
2: A také se musíme na ten film nejenom naladit, ale i připravit na to, že v kině strávíme 172 minut, tak jak to usedět?
3: Tak asi je dobré se dojít vyčurat předtím, než ta projekce začne, to je pravda, ještě když předtím poběží nějaký blok reklam a tak dál. Tak...
2: No, možná nějaká hydratační přestávka, jak je nově na mistrovství světa ve fotbal.
3: A je pravda, že filmy, které mají 4 hodiny a víc, se obvykle promítají s přestávkou, která je tam rovnou napevno nějak zařazená, je s ní počítáno uprostřed toho filmu, tak tady se té stopáži prakticky blížíme. Já myslím, že nejdelší film, co jsem kdy viděl, mohl mít 8-9 hodin v kině tedy a tam většinou byly ty přestávky kolem 3, minima víc než 2, takže potom se počítá s tím, že ta fyzická přítomnost v kině taky něco znamená.
2: Vidíte, teď jste mi připomněl nedávno zesnulého maďarského fenomenálního režiséra Bélu Tára, myslím, jeho Turínský kůň má také několik hodin.
3: Satanské tango je nejdelší a myslím, že to ještě má 7 hodin zhruba.
2: Přesně tak. No ono u historických filmů je to docela běžné, ta dlouhá stopáž, třeba Ben Hur, Spartacus nebo Lawrence z Arábie, Doktor Živago. Tak je tady, co se týče délky filmu, třeba nějaký trend, protože zase naopak další zajímavý snímek, který už běží v kinech, Fatherland, o návratu Thomase Manna, nobelisty, spisovatele, do poválečného Německa, o jeho návratu z amerického exilu, tak ten má pouhých 2,80 minut, snímek polského režiséra Pawlikowského.
3: To je zase jiný zajímavý případ režiséra, který právě nechce tuhle rozmáchlost stopážovou, stojí o uměřené filmy a velice takovou kondenzovanou výpověď. Černobílý, výrazně stylizovaný, nádherně natočený, Pawlikowského natočený, točil se svým dvorním kameramanem Lukášem Žalem a je to film, který vypráví o poválečném Německu, o návratu Manna, nobelovského spisovatele a takové ikony do země, která už vlastně neexistuje, protože Německo je východní a západní a jsou tam ty znepřátelené ideologie, tak to a je to také skvělý film, vřele doporučuju Domovinu, jak se film nakonec jmenuje česky, ale úplně jiný přístup k věci.
2: Mimochodem roli Klause Manna stvárnil August Diehl, který je k vidění zase v jiném snímku, který je v kinech, v roli Zmizení Josefa Mengeleho.
3: Je to tak, ale řekl bych, že domovina jinak patří Sandře Hüller, německé herečce, která má fantastické roky. V posledním je všechno, v čem hraje, tu zkušenost nebo tu příležitost zúročuje na maximum, ať už jsou to filmy jako Tony Erdmann, Zóna zájmu, Anatomie pádu nebo teď Domovina. Je to fascinující, jak dokáže vlastně s docela minimálními prostředky úplně si přivlastnit plátno a hledíme, co všechno se děje za jejím obličejem.
2: Vracejí se filmaři rádi a častěji v poslední době třeba k historickým tématům?
3: Nevím, neřekl bych. Myslím si, že zájem o současnost nějak neupadá. To obracení se do minulosti je přirozené. Je i přirozeně součástí nějakých třeba produkčních zájmů v české kinematografii. To vidíme pořád, že opírat se o známé osobnosti našich dějin. Jednou je to Havel, jindy je to Zátopek, jindy zas někdo úplně jiný. Je takovou konstantou a je to i způsob, o co se opřít v distribuci toho filmu, protože na Zátopka lidi přijdou, zjednodušeně řečeno, je tam nějaký výchozí bod, všichni se k té etapě nebo k té osobě veřejného života nějak vztahujeme.
2: Boom zažívají ale horory, je to tak?
3: Je to tak a je to dané několika věcmi, například tím, že horory jsou docela dobrý a levný způsob pro začínající autory a autorky, kteří chtějí natočit žánrový film, chtějí získat diváckou pozornost a zároveň jsou i odnože hororu, u kterých vůbec nevadí, že levně vypadají, nebo jsou trochu spíchnuté na koleně, nebo i tam funguje nějaký jako humorný efekt, že některé věci nejsou dokonalé a ta homemade stránka hororu zafungovala už u řady režisérů a režisérek. No a potom tu taky máme spoustu internetových fenoménů, které se teď přelévají do kin. Největšími úspěchy, nebo tím úplně číslo jedna úspěchem letošním je asi film Backrooms, který přináší takovou specifickou creepypastu, takovou odnož atmosférického hororu do podoby celovečerního filmu. A je zjevné, že teď v hollywoodských studiích probíhá horečnaté pátrání po tom, jaký podobný internetový fenomén by se dal takhle ještě vytěžit, protože film je to levný a vydělává úžasně, což se dá říct o Backrooms, dá se to říct o Posedlosti a o dalších filmech, které vidíme i v českých kinech.
2: Vyvíjí se zvyklosti filmového diváka?
3: Určitě jo a samozřejmě COVID v tom byl velký přelom, jak vnímáme kina, jak vnímáme domácí podívanou, čemu dáváme přednost, ty obavy, jestli to nepřinese třeba konec kin a tím pádem i konec kinematografie v tom smyslu, v jakém jsme na to zvyklí tady byli a nějaký pocit, že možná film je trochu ohroženější, než kdykoliv dřív s námi nějak zůstává. Zároveň ale kina fungují dál, filmy se točí, přichází do nich nová generace a dokonce se mluví o tom, že vzniká nový druh lásky k filmu, nová cinefilie formovaná sociálními sítěmi mladší generací. To, co si lidi dnes kolem dvacítky nebo třeba ještě mladší vlastně nacházejí z dějin kinematografie, co je z toho zajímá, čili co zůstává živé z filmů 70. 80. let anebo i starších.
2: O filmu si povídám s Pavlem Sladkým, filmovým kritikem a také moderátorem Casablanky.
0: Jak to vidí?
1: Host Zity Senkové na Dvojce.
2: Když měl velkofilm Odysseus před několika dny světovou premiéru v Londýně, tak hvězdy se procházely místo po červeném koberci, po koberci z písku. To v Karlových Varech rozprostřeli opravdu XXL červený koberec před hotelem Thermal, jak se patří na dvě jubilá, která si připomínaly 60. ročník festivalu a 80 let od vůbec prvního filmového setkání. Tak jak hodnotíte, Pavel, ale vůbec letošní Vary, letošní ročník?
3: Já myslím, že pořadatelé můžou být s tou 60/80 spokojení, že ten ročník proběhl velmi důstojně, zároveň byl tím, co ten festival každý rok slibuje být z hlediska nabídky programu, zároveň to dozdobil něčím trochu navíc. Myslím, že přítomnost zahraničních, především amerických hostů byla hodně důstojná a rozsáhlá hlavně a třeba retrospektivní sekce, která se právě za těmi výročími ohlížela v sekci Návraty k pramenům, která je každý rok, ale letos se skutečně ohlížela za vítěznými filmy nebo výraznými premiérami Karlovarského festivalu, takže splnila tu oslavnou funkci a zároveň ukázala, že festival chce pokračovat v tom, co je teď. Nečeká ho podle mého názoru žádný významný přelom programový, personální a jiný, spíš kontinuita, spíš prodloužení toho, co Karlovy Vary v české kultuře, ale i v nějakém mezinárodním přesahu jsou nebo chtějí být.
2: No a jak si vede Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary ve světové konkurenci?
3: Je to pořád Ačkový festival, který řadí Karlovy Vary do velice jako prestižní skupiny. Dobře víme, že Cannský festival je to číslo jedna i mezi těmi Ačky, úplně jednoznačně žádný jiný festival nemá takovou sílu, takový dosah. Všichni chtějí být v Cannes, pokud mají tu příležitost. Potom jsou Benátky a Berlín, doplňující tu velkou trojici. A pak se řadí ty Ačkové festivaly, které mají tu prestiž, mají dosah, možná jsou víc regionální, jsou to festivaly jako San Sebastian nebo právě Karlovy Vary, které spíš bojují o filmy s těmi vedlejšími sekcemi té velké trojice. Nejsou na té rovině, že by se mohly přetahovat o nejvýznamnější tvůrce, tvůrkyně a filmy skutečně s tou hlavní trojicí Berlínem, Benátkami a Cannes.
2: Jaký význam mají tyto akce, konkrétně když teda zůstaneme u Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary, jak pro daný region, v tomto případě teda Karlovarský, ale vůbec i pro Českou republiku?
3: Je to podle mě největší akce kulturní v Česku v průběhu celého kalendáře. Ano, máme Pražské jaro, máme další významné a s mezinárodním přesahem se konající akce, ale jednak ten mezinárodní dosah, jednak ten mediální dopad i v Česku, jednak ta společenská rovina té věci. Organizátoři před lety spočítali, že kromě více než 100 tisíce lístků, které vydají do kin každý rok, je tam několik set tisíc lidí, kteří přicházejí na ten festival, aby si užili jeho atmosféru a vlastně ani do kina nejdou. Takže ta společenská stránka toho festivalu je mimořádně důležitá a má velký dosah, takže je to jedna z nejvýznamnějších akcí, možná nejenom v Česku, ale v našem regionu s nějakou přesahovou ambicí a s dlouhou historií. Je to Karlovy Vary podle mě rozvíjejí nebo inspirují lásku k filmu už k několikáté generaci publika v Česku, která se potom přelévá i do dalších filmů, do dalších kulturních událostí a možná má dopady, které si třeba ani nedokážeme v reálném čase pořádně uvědomit.
2: Pavle, vy jezdíte po nejrůznějších filmových festivalech a dalších akcích, už jste tady vyjmenoval třeba Benátky, San Sebastian nebo Cannes, pochopitelně, tak co je z vašeho pohledu nějakým specifikem, charakteristikou těch Karlových Varů, čím jsou jiné než další Ačkové festivaly?
3: Karlovy Vary mají mladé publikum. Já jsem si to hodně uvědomil třeba v loni, když jsem měl příležitost podívat se na festival v San Sebastianu a přišlo mi to, že to publikum je o generaci, možná o dvě, klidně starší v průměru než to karlovarské, což není ani kritika, to je jenom pozorování, že prostě to publikum je jiné a je hodně živé, hodně se zajímá. Myslím, že Karlovy Vary těží z toho prostředí, které mají třeba velký sál Termálu, kde se odehrávají světové premiéry soutěžních filmů, to má nějaký genius loci. Všichni to dobře cítí, když si stoupnou před to skoro 2000 publikum v tom nádherném sále, který krásně zastarává, podle mě, tak to má nějaký dopad a je to pro spoustu filmařů ten festival, který přináší na plátna střední Evropu, východní Evropu, balancuje ji s filmy ze západní Evropy nebo odjinud ze světa, protože můžeme úplně s klidem říct, že východoevropský film i středoevropský většinou je na těch západních festivalech podreprezentovaný, nedostatečně zastoupený. Pořád jsme trošku přehlíženým regionem, zdá se mi, když navštěvuju západoevropské festivaly.
0: Jak to vidí?
1: Host Zity Senkové na Dvojce.
2: Pokračujeme v rozhovoru s Pavlem Sladkým, filmovým publicistou. 80 let oslavili nejenom Karlovy Vary jako festival, ale také tamní letní kino. Tak jaké oblibě se těší tento fenomén?
3: V Česku je to pořád silný fenomén. Máme i řadu filmů, které třeba měly silný divácký ohlas v kinech, tradičních, kamenných, a potom měly takový druhý život v letních kinech a ještě se dočkali návštěvnosti vysoké. Je to samozřejmě trochu jako svátek jiného druhu. Publikum nikdy není tak pozorné v letním kině. Různě se zvedá a odchází si pro pivo mnohem víc než v klasickém kinosále a je to prostě trochu jiný způsob sledování filmů. Já sám mám letní kina taky rád. Zažil jsem třeba nádherné vídeňské letní kino, kde se spustil takový liák a nikdo neodešel. Všichni vytáhli aspoň nějaký kus igelitu nebo dali tašku nad hlavu a sledovali starý film Ernsta Lubitsche, jako kdyby se nechumelilo, jako kdyby nelilo. Znám letní kina, která se konají v těch tradičních amfiteátrech, která jsou taky trochu českým specifikem, vlastně obří letní kina, která jsou všude po republice, a sám jsem teď do toho trochu vklouznul jako pořadatel, protože jedno malé vesnické letní kino v Jenštejně v obci, kde žiju kousek od Prahy, spolu organizuju a promítáme na Louce každé léto několik filmů a beru to nejenom jako filmový zážitek, ale jak i takovou nějakou lekci z komunitní spolupráce.
2: A co to, Pavle, obnáší provozovat letní kino? Stačí mít plátno, projektor?
3: Stačí mít plátno, projektor, zvuk, starostu, který je ochotný to zaplatit, aby diváci nemuseli platit vstupné, mít partu dobrovolníků, která to s vámi udělá, která každý den večer vytahá lavičky na louku, připraví sezení pro všechny, my to doprovázíme soutěžemi pro diváky, vybíráme filmy jak pro děti, rodiny, tak pro artověji laděné publikum, zkoušíme každý rok tu nabídku mít co nejširší, samozřejmě řešíme práva na filmy a všechno, takže i když je to třeba maličká kulturní událost, tak nějaká práce zatím je a přivádí mě to k tomu, že víc docenuju tuhle tu často neúplně viditelnou práci, kterou odvádí lidi na kulturních akcích, ať už se v Česku konají úplně kdekoliv, protože ti jsou ti tahouni, i když o nich veřejnost třeba vůbec neví.
2: Co se týče těch takzvaně kamenných kin, tak v jaké jsou kondici ty tuzemské kinosály?
3: Jak kde asi? Hodně záleží právě na těch, kteří zatím kinem stojí, kolik energie do toho dávají, jestli mají nápady, jak rozvíjet nejenom program, ale všechno, co to kino obklopuje, protože myslím, že každý kinař by vám dneska řekl, že to je vlastně práce s publikem. Tím, co nabízíme, jaké publikum přitahujeme, co jim dokážeme nabídnout dál. Některá kina zařizují třeba dětské koutky na hlídání během toho, co běží projekce, někdo rozvíjí nabídku kavárny, která k tomu filmu nezbytně patří. Je toho prostě mnohem víc, než jenom vybrat, jaké filmy budeme hrát a pak je promítač prostě pustí z kabiny. No.
2: A staví se i nová kina?
3: No v Česku málo. V Česku málo. Asi i ta multiplexová scéna, nebo jak bych to řekl, je hodně nasycená už po nějaké roky. Zdá se, že se to zastavilo i v Číně, kde se před několika lety říkalo, že tam vznikne, myslím, 11 kinosálů do týdne. A že tak, takovýmhle tempem probíhá ta výstavba, tak i tam, že se to zastavilo. A máme třeba štěstí, že v Česku máme jeden IMAX, který nejenom promítá na to obrovské plátno, ale i ze 70mm filmu, což myslím, že jsme jediná země s takovouhle možností ve střední Evropě. Takže kinaři musí pracovat s tím, co mají.
2: Nakolik se do filmařiny, do filmového průmyslu promítá využívání umělé inteligence? Sledujeme to, ty vlivy používání, a nejenom chatboti, vlastně napříč nejrůznějšími obory.
3: Je to teď určitě velké téma, které se z roku na rok mění, zatímco ještě v loňské Oscarové sezóně říct, že nějaký film vznikal s využitím AI, byť třeba jenom šlo o úpravu hlasu pro jinou řeč, konkrétně mám na mysli film Brutalista, znamenalo dát k tomu negativní černé znamenko, k tomu filmu, a znevýhodnit ho třeba v Oscarové kampani. Tak to si myslím, že se hodně posouvá. Zároveň já osobně jsem minimálně teď v současnosti hodně obezřetný, co se AI týče, a to se netýká jenom kinematografie, když vidíme uměle generované kampaně politické na sociálních sítích, které dokážou zaplavit nás nějakým obsahem, který má posunout náš názor nebo prostě třeba jenom rozeštvat společnost, tak si říkám, že bychom měli být mnohem opatrnější v tom, s jak mocným nástrojem nakládáme. A trochu to přenáším i do té kinematografie. Viděl jsem letos v Cannes dokument o Johnu Lennonovi, který byl kompletně zničený použitím umělé inteligence a bylo mi to velice líto, že ten film byl takhle degradovaný, ať už to bylo z jakéhokoliv důvodu, ale samozřejmě existuje spousta nástrojů, které můžou filmařům pomáhat, aby ten film vůbec mohl vzniknout nebo aby víc splňoval jejich představy. Takže je to pole, ve kterém čekám ještě asi jako všichni divoký vývoj.
2: Konstatuje Pavel Sladký, filmový publicista a také moderátor magazínu o cestování Casablanca. Děkuji za váš čas, za vaše povídání a přeji krásné léto, ať už pod širým nebem nebo v kinosále.
3: Díky, krásný den.
2: Zita Senková se připojuje, pozvu ještě na nedělní vydání pořadu Jak to vidí. Hostem sestry Angeliky bude Daniel Marek z Českého svazu hádankářů a křížovkářů. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu.
0: Jak to vidí?
1: Další vydání pořadu si můžete poslechnout na webu Dvojky nebo v aplikaci Můj rozhlas.

0: Byl jednou jeden rok.
1: Na dvojce.
0: To je cesta časem a vašimi vzpomínkami. Bylo to po maturitě, před svatbou, nebo když se nám narodili děti?
1: Co jsme tenkrát prožívali? Co hrálo z rádia? A co už dávno odvál čas?
0: Byl jednou jeden rok. To je cesta časem a vašimi vzpomínkami. S Jitkou Asterovou nebo Honzou Kovaříkem každý všední den po 12. hodině.
1: Na dvojce.
2: Dnes večer v České televizi.
3: ČT1. Mária se chystá na Spartakiádu a Mikulášova Hilda se rozhodne po dlouhých letech přijet do Československa. Seriál Vyprávěj. ČT2. Sean Penn jako bývalý žoldák, kterého pronásleduje krvavá minulost. Premiéra filmu Muž na odstřel. A ČT Art uvádí výroční koncert kultovní kapely, na kterém vystoupila řada jejich někdejších členů. 35 let Spirituál Quintetu. Páteční večer s Českou televizí.
1: Bylo 9 hodin.
0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
4: Do Číny míří první česká politická delegace od roku 2019. Kouř z požárů v Kanadě znečišťuje vzduch v amerických městech. Jeho kvalita je tam nejhorší na světě. A bude oblačno až polojasno, přechodně zataženo, odpoledne a večer se objeví přeháňky nebo bouřky. Teploty budou do 30 stupňů. U zpráv vás vítá Mária Kunová. Po 7 letech vyrazí do Číny jeden z nejvyšších českých ústavních činitelů. Předseda sněmovny Tomio Okamura z SPD tam odletí v neděli s podnikatelskou misií. Chce hlavně posílit cestovní ruch. Zároveň kritizuje bývalou vládu, že udržovala silnější vztahy s Tchaj-wanem. Místo předseda hnutí STAN Karel Dvořák ale připomíná, že Tchaj-wan v Česku investuje víc než Čína.
5: Tchaj-wan se i velice věnuje a sdílí s námi know-how ohledně zabezpečení dodavatelských řetězců, což je jedno z témat, které jsme probírali právě ve vztahu k čipům a k té moderní elektronice, kdy Tchaj-wan je absolutním světovým lídrem a sdílí s námi to svoje know-how a i tu výrobu, což si myslím, že je skvělé.
4: Na severovýchodě Spojených států je momentálně nejhorší úroveň kvality vzduchu na celém světě. Důvodem jsou stovky lesních požárů, se kterými bojují hasiči v sousední Kanadě. Stanice BBC informovala, že jich v zemi hoří přes 850 a většina z nich není pod kontrolou. Podle servera IQR jsou kouřem nejvíc zasažená města Chicago, Detroit a New York. Úroveň kvality vzduchu je tam buď na nejhorším nebo druhém nejhorším stupni. Odstávka třetího bloku dnes začíná v jaderné elektrárně Dukovany. Energetici vymění část paliva a provedou nutné kontroly. Odstávka bude mimořádná i tím, že v srpnu elektrárně souběžně zhruba na měsíc odstaví i sousední čtvrtý blok, a to kvůli pracem na společném zařízení. Podobná situace znovu nastane až v roce 2032. V zahradě augustiniánského opatství v Brně mohou lidé nově navštívit historický včelín. Včera ho slavnostně otevřelo Mendlovo muzeum. Uvnitř je expozice věnovaná včelařským pokusům Johana Gregora Mendla. V neděli tam bude speciální prohlídka s průvodcem v kostýmu slavného vědce a řeholníka. Dříve byl včelín přístupný jen zvenku. Nově bude návštěva interiéru součástí běžných komentovaných prohlídek klášterní zahrady, říká referent muzea Adam Přatka.
6: Jedná se o ten původní Mendlův včelín. Postavil se ho v roce 1871. Dlouhou dobu byl zavřený za doby komunistů a i teď po 90. letech. A před zhruba 3 lety byl vlastně obnoven. A teď jsme se právě rozhodli udělat takovou menší expozici vevnitř. Se otevří to takhle návštěvníkům.
2: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
4: Bude oblačno až polojasno, přechodně až zataženo. Zejména na západě Čech se ojediněle vyskytnou přeháňky nebo bouřky, odpoledne a večer pak budou na většině území. Teploty odpoledne čekejte mezi 25 a 30 stupni, na jižní Moravě až 32, na horách kolem 20 stupňů.
0: Doprava.
4: Na dálnici D48 z Polska do Frýdku Místku opatrně na obchvatu Českého Těšína před sjezdem na Těšín jich havaroval kamion, skončil na krajnici. Na D1 z Ostravy do Brna jsou kolony před sjezdem na Olomouc. Na kilometru 298 u Lipníku nad Bečvou pracuje údržba. Průjezdný je jeden ze tří pruhů, zdržíte se 10 minut. A dálnice D7 je ucpaná na příjezdech k letišti v Praze. Kolony jsou v obou směrech, delší z Prahy na 25 minut. Tolik zprávy, teď začínají 2 na 2.
7: A jsou tady Jiří Holoubek a Šárka Volemanová, samozřejmě i dnes s přáním hezkého dopoledne, a když je ten pátek, pojďte s námi cestovat.
8: No a z cest si něco přivést, o tom si budeme povídat. Čárku, to téma pravděpodobně napadlo, ale nebyl to jediný důvod, k tomu se za chvíli dostaneme, protože ještě pár hodin a bude na cestě.
7: Ano, už se nesmírně těším, ale vzhledem k tomu, že z cestci můžeme vozit různé suvenýry, a to i v souvislosti s mistrovstvím světa, které je právě teď v běhu, tak jsme to všechno dali dohromady a jsme moc zvědaví na to, co si z cest, ať už jakýchkoliv, rádi vozíte vy.
8: Co si přivezeš z Itálie?
7: Ještě nevím, co se mi bude líbit, co mi cvrkne do nosu.
8: Co si vozíme z cest, o tom si budeme povídat a ptát se samozřejmě i vás. Přejeme krásný pátek, ať vám s dvojkou příjemně utíká.
0: Český rozhlas Dvojka.
9: Rádio, které vás baví.

0: Šárka Volemanová
1: a Jiří Holoubek, dva na dvojce.
2: Vydáme se na cesty, vydáme se na místa, kde, když se rozhlížíme okolo sebe, možná přemýšlíme o tom, co bychom si tak přivezli, aby nám to připomínalo ten krásný zážitek a tu krásnou cestu, kterou jsme právě absolvovali.
3: Je to takhle, začněme aktuálně, protože více než měsíční fotbalové šílenství na severoamerickém kontinentu jde do svého absolutního finále. Na mistrovství světa zbývá odehrát poslední dva zápasy, sobotní bitvu o bronz a nedělní, no pro mnohé infarktový boj o zlato mezi rozjetým Španělskem a obhájci titulu z Argentíny.
2: Kdo se na místo vypravil, pochopitelně si kromě těch fotbalových zážitků, které viděl, prožil například v souvislosti s fanděním, bude chtít připomínat i to, že opravdu reálně byl na tom místě, kde se mistrovství odehrávalo. Může si přivést dres, může si přivést šálu, možná si může přivést čepici nebo něco takového, ale může si přivést i
3: kus trávníku.
2: I trávník.
3: Ano. Já jsem na to koukala jako šílenec, ale možná, že to fotbalové fanoušky vůbec nepřekvapí. FIFA totiž nabízí kus trávníku z mistrovství světa jako suvenýr a ten nejdražší bude za $3000.
2: To bude metr na metr.
3: Můžeme si to rozebrat.
2: Prodává se opravdu ve čtyřech kategoriích. Šárka zmínila ten nejdražší, nejlevnější. Vyjde na $150, to bude nějaký malinký kousek trávníku a ten nejdražší pak opravdu za takovou neuvěřitelnou cifru a očekává se, že tím prodejem trávníku vydělá FIFA víc než $11 milionů. Ty se musí výborně bavit, ty pánové.
3: Je to pravda, $3000 za kus trávníku, 63 500 korun, to by byla ta krásná kabelka, Jirko.
2: Mě to nepřekvapilo tolik, protože před časem, a také jsem to samozřejmě do té chvíli netušil, ale před časem, když moji drazí známí a přátelé byli v Barceloně a jejich syn je vášnivým fanouškem fotbalovým, tak si přivezli odtamtud z oficiálního shopu, z oficiálního obchodu v Barceloně kousek trávníku a teď nevím, jestli byl v krabičce nebo zalitý v nějakém skle nebo něco takového, ale tam se prodává jaksi trávník také na Barceloně.
3: Je to pravda, když jsme dělali tu přípravu, tak jsme i na tohle narazili. Mimochodem, mluvíš o té exkluzivitě. A jsou to čtyři kategorie, ve kterých se bude samozřejmě co nově trochu odlišně prodávat ten trávník z mistrovství světa. No a pozor, bude se v každé ze čtyř kategorií symbolicky prodávat maximálně 2026 kousků. To jen, když byste to zvažovali, jestli to koupit nebo ne, tak to se jistě vyplatí.
2: Ženě třeba.
3: Ano, k narození.
2: Co si mi přivezl z Mexika? Ano. Trávník z hřiště. Za $3000.
3: Ano, tak nám napište, naši milí posluchači.
2: Lidé jsou různí.
3: Je to tak, co si obvykle vozíte z cest a potřebujete si něco na památku vlastně vždycky domů přivést. No a jakou třeba největší zajímavost právě z cest vlastníte? No a klidně teď, když nad tím přemýšlím, nám můžete připsat, jestli byste koupili ten trávník z mistrovství světa.
2: Co si vozíme z cest, takový je nadpis, otázky jsou položené, naše kontakty jsou tradiční a my se těšíme na vaše zprávy.
3: Já ještě povím. 702-222-220 číslo pro ty SMS-kové dnes a e-mailová adresa dvojka@rozhlas.cz.

0: My si dnes s vámi povídáme o tom, co si vozíte z cest. No a řekli jsme, že FIFA nabízí za kus trávníku z mistrovství světa tu možnost vlastně si přivést takový suvenýr, ale že to může stát až $3000. A ptáme se vás, co si obvykle z cest vozíte. A tak nás napadlo, jestli byste koupili takový kus trávníku. Radek Třicátník z Klumu u Třeboně na to zareagoval. Dobré dopoledne, Šárko a Jiří. Chtěl-li bych být do zítřka rozvedený, tak zmiňovaná koupě trávníku by to spolehlivě zařídila.
1: A teď jde otázka tím směrem, chcete-li
0: jestli
1: nebo nechcete-li. Ano. Píšete nám další zprávy. Mat nám napsal, dřív jsme si vozili magnetku z každého výletu, ale po čase nám došla lednice. Tak možná takovou tu velkou americkou dvoukřídlou, aby bylo více místa. Už pár let, dodává ještě, si vozíme marmeládu nebo něco podobného trvanlivého a po roce ji otevřeme a vzpomínáme u snídaní nebo večeří, jaké to tam bylo. To je blízký přístup mě, musím říct.
0: Ano, a taky nám napsala i včas zdravím, krom klasických magnetek si už tradičně z cest vozíme pěkné kameny, které putují na zahradu, tedy pokud cestujeme autem z Japonska, tedy kameny nemáme.
1: To taky dělá řada lidí. Ono se to úplně jako nesmí, bych řekl v některých případech.
0: Asi jak kde?
1: No, jak kde a jak které kameny možná. No, ale ostatně i o tom si budeme povídat. Co si vozíš z cest?
0: Já jsem nad tím přemýšlela. Já vlastně cíleně si z cest nic nevozím, že bych tedy potřebovala něco jako památku si přivést. To spíš Pepíno.
1: Jako sádrovou šikmu věš.
0: Ano, to nedělám. Ale vím, že Pepíno, ten pro moji mamku, svoji babičku, ten vozí právě taky magnetky a naše babička ta už má tu lednici úplně plnou ze všech cest, kde ten Pepíno byl. Vím, že když jsme byli v muzeu Harryho Pottera, tak si musel tehdy tam jako odtud odvést tu kouzelnou hůlku Harryho Pottera a tu má teda do dneška vystavenou. A potom to si pamatuju, když jsme loni byli s kamarády a s rodinou v Ománu, tak odtamtud se nesmí vozit vůbec nic a byli jsme tam na výletě a ten náš průvodce tam našel krásnou takovou malou mušli, kterou mi dal jako dárek. A my jsme se pak dozvěděli, že to nesmíme vést a tak dále. Já jsem na ní zapomněla. A když jsme byli na letišti, tak ten batoh, se kterým jsme cestovali na ten výlet, měl na zádech Pepíno a tam to našli. Že to bylo
1: nechali vám,
0: mami.
1: Nechali vám jí?
0: Nenechali.
1: Nenechali?
0: Nenechali nám jí, ani tu malinkou nám nenechali.
1: Ale na letišti tam nebo tady?
0: Na letišti tam. Aha. No, ale kdyby si viděl, jak se na mě zatvářil, málem jsem ho odsoudila v tom, aby tam v Ománu zůstal. No, matka zapomnětlivá, 50 na krku.
1: Další případ, kdy se na tebe styděl.
0: Ano, a že jich je mnoho postupem času. Co si vozíš z cest?
1: Já to vemu rychle, no je to taky tak, že bych si přivezl drátěnou Eiffelovu věž nebo něco podobného, to ne, ale je to něco, buď co můžu skonzumovat, a nebo co mě zaujme, sem tam tričko, to musím říct, když narazím na nějaké pěkné, není to aj srdíčko Malta nebo něco takového, ale třeba z Kuby jsem si přivezl doutníky, když jsem v Maďarsku dovezu si klobásy, když jsem byl v Toskánsku, tak v krásném městě historickém Luka, tak odtamtud jsem si přivezl boty a teď třeba až pojedu do Saint-Claude, do Francie, což budu muset, protože žena se učí francouzsky, tak odtamtud si přivezu dýmku.
0: No, úplně to mám. Je to drahé, samozřejmě jí sdělanou ženu, nedá se nic dělat.
1: Ještě bych potřeboval do Milwaukee.
0: Ano. Ale na co si vzpomínáme, když cestujeme, ať ty nebo já, někam na dovolenou, tak pro toho druhého vždycky přivezeme nějaký suvenýr. To je pravda. No. Snad to nezapomněl, až pojedeš do Francie.
1: Propisku z letiště.
0: Proto to říkám. Ale krásno.
2: Šárka Volemanová
3: a Jiří Holoubek 2 na 2.

0: Od 9. hodiny dopolední nám píšete odpovědi na otázky, co si rádi a často vozíte z cest. Přidala se i naše posluchačka Blažena z Liberce. Dobré ráno, z cest si vozím kameny a kamínky. A jednou jsem si přivezla ze Skotska vyplavený pražec z jezera Loch Ness. Ohlodaný, vybělený a nádherný.
1: Vyplavený pražec od Lochneského jezera, také kamínky a kameny, o těch píšete poměrně často. Jestli to je v pořádku, možná i to se dozvíme teď v následujícím povídání, protože s námi už je v telefonickém spojení mluvčí celního úřadu Praha, pan Igor Lenský. Přejeme hezké dopoledne.
2: Hezké dopoledne, dobrý den.
0: Hezké dopoledne a vítejte u nás na dvojce, tak povězte, v čem jsme jako lidé nepoučitelní, tedy co si vozíme z cest nejčastěji a neměli bychom, jaké jsou ty nejčastější zabavené věci?
2: Nejčastější zabavené věci se mohou týkat takové té úmluvy CITES, což je úmluva o mezinárodní ochraně volně žijících druhů živočichů a plnorostoucích rostlin. Jedná se hlavně o suvenýry z dovolených, se kterými se setkáváme my, pražští celníci, zvláště na příletech na našem mezinárodním letišti. Ta problematika úmluvy CITES je velice široká, jedná se o chráněné živočichy a rostliny. A v podstatě v této chvíli se jedná asi o 50 tisíc exemplářů různých živočichů a rostlin.
1: Jak je to, pane Lenský, s těmi kameny a kamínky, které si občas přivážíme od někud někde na dně batůšku na památku? Je to v pořádku?
2: No, mohu vám říct, že kameny a kamínky jsou takový oblíbený suvenýr, ale ono tam může dojít k problému už v okamžiku odletu z té dané destinace. Já bych tady rád zdůraznil třeba zrovna problematiku ostrova Sardinie, která je přinádherná a ta má opravdu velice přísný zákon na dovoz jakéhokoliv přírodního bohatství, ať už se jedná o přírodu živou nebo neživou. Možná si vzpomínáte, nedávno byl takový zajímavý medializovaný případ, kdy si francouzská turistka vezla 40 kilo písku a mušlí, tak tam to byl už velký problém, kde už to opravdu hraničilo téměř s trestným činem, ale pamatujeme si i případy, kdy si cestující vezl z petkové lahvy takový ten nádherný korálový písek, takovou tu drť, no a ta dvoulitrová lahev stála 1000 euro. Takže ono je vždy dobré se seznámit s právním prostředím té dané destinace, kam jedeme. Konec konců máme všichni chytré telefony, máme internet, podívat se, kam jedu a co by mě tam mohlo eventuálně potkat.
0: Říká mluvčí celního úřadu Praha Igor Lenský, který si s námi na dvojce právě teď povídá. Pane Lenský, vy jste zmínil ty suvenýry chráněné úmluvou CITES. Jak tedy postupujete v momentě, kdy jako celníci odhalíte například korály, slonovinu nebo tradiční asijskou medicínu, třeba právě s obsahem chráněných živočichů?
2: My v okamžiku, kdy něco takového zjistíme, tak provedeme fotodokumentaci, zaprotokolujeme ten konkrétní dovoz, tu konkrétní věc a pak to vždy konzultujeme se svými kolegy z České inspekce životního prostředí, kteří danou věc posoudí. A řeknou nám, zda to ta podléhá úmluvě CITES nebo nepodléhá. Podle toho se postupuje dál. Pokud ten daný exemplář je porušením úmluvy CITES, tak si jej přebírá Česká inspekce životního prostředí. Naši kolegové mají na starost dokončení řízení a vynesení sankce. Ale každopádně už ta věc se k tomu cestujícímu, který to dováží, už nevrátí a bohužel je většinou určená k likvidaci nebo možná v tom lepším případě k edukačním účelům, kdy se snažíme veřejnosti, školám nebo na různých prezentačních akcích vysvětlit, proč se tyto věci nemohou dovážet jen tak.
1: Mm-hmm. Zastavme se ještě na závěr u CITES, protože je to důležitá položka. Jak je to s věcmi, které jsou třeba tak staré, že v době svého vzniku žádné takové úmluvě nepodléhaly, protože ta úmluva neexistovala?
2: Máte pravdu, to je velice zajímavá otázka, protože Washingtonská úmluva nebo úmluva CITES vlastně platí od 70. let, od roku 75 a my tedy vždy v těchto případech postupujeme v souladu právě s tou Českou inspekcí životního prostředí, na níž vlastně leží to konečné rozhodnutí, jak se s danou věcí bude zakládat.
0: Pane Lenský, my se ptáme našich posluchačů od 9. hodiny dopolední, co si vozí z cest. Co si vozíte vy?
2: No, aby řekl pravdu, tak já jsem právě z důvodu znalosti této problematiky velice opatrný. Neříkám, rád si vozím kamínky z dovolených, ale jak jsem řekl, ono se může stát, že i ten kamínek může být problém. Jestli mohu osobní zkušenost, tak jsem si kdysi na dovolené ve Francii nazbíral takové ty nádherné mušle hřebenatky. Nastal odliv, asi 5 jsem si jich sebral, no a hned, než jsem došel na břeh, tak už tam stál pan četník a řekl mi, co si jako myslím vůbec, že to sbíráme. No a upozornil mě, vážený pane, to je sice hezký, ale veřejnou vyhláškou města, to město se jmenovalo Narbonne, je to kousíček od španělských hranic, je stanoveno, že se tyto věci sbírat nesmí. No a bylo to. Jo, řekl mi, no dobře, nechte si to, ale už to nezbírejte. Jo, a byl velice přísnej, takže ono někdy člověk opravdu netuší, jo, v jakém právním prostředí se pohybuje a co se tam smí nebo nesmí, tak vždycky je dobré si sednout k tomu chytrému telefonu a možná si vyhledat, co jako je povoleno a není.
1: Ale vzhledem jinak, k tomu, ano?
2: Posloucháme?
1: No, že vzhledem k tomu výsledku jste narazil ještě na rozumného a vstřícného četníka, očividně.
2: Mohla z toho být i pokuta, ale jako byl rozumný, řekl mi, nezbírejte to. Nezbírejte to a tím to skončilo, následoval takový velice přísný pohled a už jsem si opravdu netroufl si to sbírat. Jinak bych ještě rád řekl, ono je taky různé, záleží kam jdeme. Protože třeba něco jiného se vozí z Afriky, něco jiného z jihovýchodní Asie, něco jiného se vozí třeba z Kanady. Pak tady máme ta destinace Jižní Ameriky, kde jsou ta amazonské pralesy, tam se nám často objevují takové věci, jako třeba výrobky z chráněných opeřenců, chráněných papoušků. Měli jsme takový velice smutný případ, kdy si taková korpulentní dáma dovážela 35 papoušků ve 100-litrových petkách, měla je na těle. Bohužel více jak polovina těch papoušků už byla po smrti, nicméně ten papoušek, když doroste teda až do dospěláka a je schopen reprodukce, tak se cena takového kusu může pohybovat až okolo 250 000 korun, takže potom už je tam otázka, dokdy to je neznalost a odkdy je to už jaksi komerční záměr. No, tohle byl velice smutný případ a jestli mohu uvést takový velice kuriózní případ, tak jsme zachytili kufr, kde občanka Izraele nakoupila na různých chovatelských burzách po Evropě. Teďka se toho čísla nelekněte, 62 hadů, jo, ano, ten kufr obsahoval 62 hadů, mláďat hadů, abych zase nepřeháněl. A z těch 62 hadů bylo 630 druhů podléhajících úmluvě CITES a dokonce tam byly dvě mláďata anakondy velké, což je poměrně pikantní. Tak to byl takový velice, velice kuriozní zásah mých kolegů na pražském letišti.
1: Dvěma zajímavými a odrazujícími případy končíme naše povídání, a to povídání zajímavé, a věříme, že v době dovolených i užitečné. Igor Lenský, mluvčí celního úřadu Praha, moc děkujeme za váš čas a ať se vám daří. Naslyšenou.
2: Děkuji za pozvání, naslyšenou.

0: povídání o tom, co si vozíme z cest, jsme se dostali přes ten trávník z mistrovství světa ve fotbale. Někteří nadšenci si mohou odvést jako suvenýr kousek toho trávníku v různých cenových relacích a ten nejdražší, to je opravdu jaksi masná záležitost, abychom tak řekli lidově. Ale ještě jednou se vlastně zastavíme u fotbalu a u finále, které je teprve před námi. Jedna informace, která zaujala Šárku a upozornila mě, že kdysi viděla fotku, o kterou se jedná.
1: Ano, já jsem se ptala mého syna, který je tak velkým fanouškem fotbalu, ten to samozřejmě věděl, tak možná jsem byla překvapená jenom já a vy naši milí posluchači to také víte. S tím finálem, které bude v neděli, je právě spojen jeden moc hezký životní příběh, protože v roce 2007 vyhrála rodina Lamina Yamala tombolu na účast v charitativním focení kalendáře s Lionelem Messim. No a v neděli 19. července letošního roku se proti sobě oba muži postaví právě ve finále mistrovství světa ve fotbale. 19 let je vlastně od toho focení. Je to neuvěřitelné, jak to malé miminko, které tam v náručí drží Lionel Messi, bude společně s ním vlastně proti němu bojovat o ten titul na mistrovství světa. Ono v těch článcích mnohdy píší o tom, že mu možná vdechnul ten talent na fotbal. Určitě. Že to možná v tomto smyslu bylo velmi hezky infekční, řekla bych.
0: Vsadím se, že z propagačních důvodů tam vznikne nová fotografie, která
1: nevím,
0: bude stylizovaná
1: bude
0: do té
1: náručí,
0: staré.
1: No, ale počkáme si na to.
0: Si to zvládne.
2: Meteor na dvojce. Jak hmyz přežívá mráz? Dá se obeplout Sibiř? A proč některé rostliny střílí? Meteor. V sobotu po 8 hodině raní. Na dvojce. Radioservis představuje knihu Jeste, ať vám to sluší. Chcete vědět, jak si poskládat vyvážený jídelníček? Kolik pečiva můžeme jíst v rámci zdravé výživy? Jak zdravě grilovat nebo jak si co nejlépe vybrat v restauraci? Otázky a odpovědi, recepty i příběhy lidí, kteří si dali za cíl zhubnout a dostat se do formy, přináší kniha z rozhlasového pořadu s Terezou Bebarovou. Jeste, ať vám to sluší. V e-shopu radiotéka.cz.
3: Český rozhlas dvojka.
2: Rádio, které vás baví.

0: Dva na dvojce.
1: Vaše přání na naši hlavu.
2: A i dnes si samozřejmě můžete přát a i v průběhu celého víkendu nám třeba svoje přání můžete posílat na RNP, radio na přání @rozhlas.cz, ale dneska jedno splníme.
3: Jakub z Hodonína nám napsal a my i vy budeme mít vlastně už jenom necelých 20 minut na to Jakubovi poradit, protože jemu jde o radu.
2: Je to tak a píše, moje přání dnes bude směřovat k posluchačům a vlastně i k vám dvěma, Jiří, zamysli se. Rád bych se svojí přítelkyní oslavil naše roční výročí od seznámení. Je nám 42 a 45 a je mi úplně jedno, do kterého kouta republiky bychom se měli vypravit. Prosím vás tedy o nějaký romantický tip anebo místo, kam ji jako překvapení můžu vzít. Zadání je tedy romantika a aby tam nebylo moc lidí, já si prostě nevím rady, podepsaný Jakub z Hodonína, evidentně to spěchá.
3: No tak když si říkala, abych o tom zauvažoval, tak je to poměrně jednoduché. První, co mě napadlo, byl Český ráj, ale to nesplňuje úplně tu podmínku, aby tam nebylo moc lidí. V Českém ráji v tomto období je poměrně dost lidí, ale Orlické hory nebo Krušné hory, například na stezce Českém, Jakube, když vezmete přítelkyni a stan a půjdete dost dlouho, tak ze začátku nějaké lidi budete potkávat, ale pak dramaticky ubývá těch, kteří se vydají na nějakou delší cestu, opravdu velmi dramaticky, takže to můžete vyzkoušet. A ještě jak si prověříte po tom roce při komárech a případných překvapení od počasí, jestli opravdu spolu zvládnete cokoliv.
2: Ano, taková svatební cesta do Jilmy ve své podstatě. A co byste poradili našemu posluchači, jako Bovi, vy naši milí posluchači, tak nám to napište. 7722220 nebo dvojka zavina @rozhlas.cz. Scháníme nějaký romantický tip pro našeho posluchače Jakuba, kam vzít svoji přítelkyni na první výročí seznámení.
3: A já doufám, že když Jakub vezme svoji přítelkyni na nějakou tu dlouhou túru, takových 20 km denně, 4-5 dní, tak že mě pak nebude proklínat ona i on.
2: Snad se nerozejdou kvůli tomu. Jirko.

0: E-maily i SMSky nám chodí. V jedněch píšete o tom, co si vozíte z cest a ve druhých píšete tipy na romantický výlet pro Jakuba z Hodonína, protože takové bylo jeho dnešní přání. Před chvilkou jsme ho sdělili a dostaneme se k tomu. Teď tedy pěkně postupně. Nejdříve, co si vozí z cest Bronislav, a ten píše: z každého místa, které navštívíme, si přivezeme miniaturní keramický talířek se symbolem té země, města nebo památky. A máme jich už plnou vitrínu, kterou jsme si k tomu účelu pořídili.
1: Mm, tak já jsem tady teď chtěla přečíst ten tip pro našeho posluchače, ale ještě dám jedny suvenýry z cest. Bára ze Štramberka nám píše: krásné páteční dopoledne, teď už si vozím většinou něco, co mohu vypít nebo sníst, po případě se tím namydlit. Obytný prostor totiž není nafukovací a jelikož mám za muže Zambijce, vždycky vezeme speciální otvíráky na pivo a já vlastně na copánky, protože ty jsou u nás drahé a tam za babku. A samozřejmě nás babička z farmy vybaví podzemnicí olejnou neboli buráky a cukrovou třtinou, ta totiž nesmí chybět. Mějte se fajnově, Bára ze Štramberka.
0: No a teď tedy doufáme, že stále poslouchá Jakub z Hodonína, který chtěl tip na nějaký romantický výlet, na výročí seznámení, tak třeba Bára doporučuje. Hotel a restaurace na samotě, Křížový vrch, Jeseníky, krásná příroda, lázně a večer v hotelu degustační romantická večeře pro dva ve věži hotelu.
1: To by mě bavilo.
0: A Bára píše: osobně vyzkoušeno.
1: Tak to je nádhera. Monika se také přidala s tipem: zdravím, protože jsem masérka, tak doporučuju nějaký wellness. Je nabídek po naší republice velká spousta a potom sauna jenom pro dva, večeře při svíčce a tak.
0: A nebo tip prostřednictvím písně: můžete, milý Jakube, své přítelkyni koupit nový byt a zažít tak první noc.
1: No, to
0: by koukala.
1: To teda.

0: Od 9. hodiny jsme si na základě toho, že na fotbalovém mistrovství si můžete koupit jako suvenýr nakonec i kousek trávníku, pokud patříte mezi fotbalové fanoušky a byli byste tam jako suvenýr, tak jsme se dostali k povídání o tom, co si vozíme z cest. Často tady byly kamínky, často tady byly magnetky, hrnečky a podobné záležitosti, také trička, ale, a to mě překvapilo, Lenka píše, my si s manželem vozíme z cest ručně vyráběná košťata. Máme jich 15 z 15 zemí, včetně Mexika, Madagaskaru, Thajska a tak dále. České vrbové koště mi vyrobili přátelé. Přeji krásný den. Ty košťata se dají vozit.
1: Ano, a myslím si, že je to vlastně docela hezký nápad, když si představím tu vaši sbírku. Každopádně děkujeme za to, že jste byli s námi v první společné hodině. Před námi je ještě ta druhá, která samozřejmě nabídne hned po 10. hodině poradnu, o čem si dnes budeme povídat. To se zrovna mě hodí, cestování se zvířaty, protože naše Pepuna s námi vyjede k moři. No a jestli se chystáte cestovat se zvířaty do zahraničí, ale i po České republice, vy počkejte si ve druhé a třetí části i s prostorem třeba právě pro vaši otázku.

0: Blízká setkání Vasila Fridricha
1: na Dvojce.
2: Povídat si budu se spisovatelkou Janou Poncarovou. Co jí přimělo k napsání poslední knihy Ženy slova, ve které se vrací k osobnostem české literatury. Jak se při psaní historických příběhů hledá rovnováha mezi doloženými fakty a autorskou představivostí. A proč ji stále přitahují osudy žen, jejichž hlas v dějinách často nezní tak silně, jak by si zasloužili. Nejen na to se budu ptát spisovatelky Jany Poncarové.
0: Blízká setkání Vasila Fridricha.
1: Dnes po 11. hodině na Dvojce. Bylo 10 hodin.
0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
3: Stát dnes naposledy určí maximální cenu pohonných hmot. Při výstupu nahoru v Pákistánu zemřel český horolezec Jaroslav Bánský. A bude oblačno až polojasno, přechodně zataženo, odpoledne a večer se objeví přeháňky nebo bouřky, teploty budou do 30 stupňů. Hezké dopoledne u zpráv přeje Mária Kunová. Čerpací stanice dnes naposledy dostanou informaci, kolik si maximálně můžou účtovat za benzín a naftu o následujícím víkendu. Od pondělí už bude výši pohonných hmot určovat jen trh. Ministerstvo financí rozhodlo, že cenové stropy nebude prodlužovat. Předseda představenstva Unie nezávislých petrolejářů Ivan Indráček v raním interview Radiožurnálu řekl, že ceny nafty a benzínu v příštím týdnu stoupnou.
4: Cenám na mezinárodním trhu dneska odpovídá cenám, které jsme měli zhruba v polovině května. A vedle toho spotřební daň, ta se zvýší včetně DPH asi o 2,30. A předpokládám, poslední stanovení těch zastropovaných cen bude zase vyšší oproti dnešku. Tam to odhaduju zhruba na korunu 50. A to všechno musíte sečíst dohromady a vyjde vám číslo.
3: Ministryně financí Alena Schillerová z Hnutí ANO řekla, že rezort bude ceny a marže dál sledovat. Zároveň vyzvala čerpací stanice, aby konec regulace nezneužili. V Česku se odpoledne objeví silné bouřky. Výstraha meteorologů platí pro celé území až do půlnoci. Bouřky může doprovázet přívalový déšť s úhrny kolem 40 mm a menšími kroupami. Může taky foukat vítr o rychlosti kolem 70 km za hodinu. Český hydrometeorologický ústav zároveň varuje před silnou zátěží teplem. To se od rána týká Moravy, Ostravska a taky Polabí. Lidé v těchto oblastech by si měli hlídat pitný režim a v největším horku by se měli vyhnout fyzické zátěži. V pákistánském pohoří Karakoram zemřel český horolezec Jaroslav Bánský. Bylo mu 46 let. Bánský byl v Pákistánu na expedici s dalšími dvěma horolezeckými kolegy. Na začátku července se jim podařilo zdolat horu Bjarčedy 1 s vrcholem přesahujícím 6800 metrů nad mořem. Bánský zemřel při výstupu na horu Bjarčedy 2. České ministerstvo zahraničí úmrtí potvrdilo a uvedlo, že velvyslanectví v Islámábádu je ve spojení s pákistánskou policií. Do 20. července naplánovali vodohospodáři tradiční vypuštění jezové drže na řece Moravě v Olomouci. Podle informací pracovníků magistrátu by lidé neměli stůní přenášet ryby ani raky. Nevědomky jim můžou ublížit.
5: Po 20. červenci začnou vodohospodáři s opětovným napouštěním. Pracovníci odboru životního prostředí i olomoučtí rybáři už několik týdnů situaci sledují. Je proto vhodné jim záchranu ryb a vodních živočichů přenechat, případně nechat dělat potřebná opatření. Z Olomouce Blanka Mazalová, Český rozhlas.
1: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
3: Bude oblačno až polojasno, přechodně zataženo, odpoledne a večer budou na většině území přeháňky nebo bouřky, teploty mezi 25 a 30 stupni, na jižní Moravě kolem 32, na horách kolem 20 stupňů.
0: Doprava.
3: Na dálnici D1 z Ostravy do Brna se zdržíte za sjezdem na hranice. Od kilometru 300,5 pracují silničáři, kolona je na 25 minut. Na D7 ze Slaného a Chomutova do Prahy je kolona za sjezdem na Kladno. Od 7. kilometru se zdržíte až 25 minut. A na Pražském okruhu z D1 na letiště je fronta za sjezdem na Evropskou. Od 27. kilometru pojedete až 15 hodiny. Je to kvůli omezení. Tolik zprávy, teď pokračují Šárka a Jiří.
6: A to samozřejmě s nabídkou poradny. Cestování se zvířaty se v posledních letech stalo nedílnou součástí dovolených mnoha českých rodin, které se už zkrátka nedokážou představit odjezd bez svých čtyřnohých parťáků.
7: Nabídka ubytování vhodného pro klienty se zvířaty je stále bohatší, logistika spojená s přepravou zvířat přes hranice, ale zůstává pro mnoho cestovatelů velkou neznámou a také výzvou. Otázkou je, jak vybrat tu správnou destinaci ubytování a tak dále, a o tom všem budeme mluvit právě v dnešní poradně.
6: Je to tak, cestování se zvířaty totiž bude naším dnešním tématem s prostorem pro vaše otázky ve druhé a třetí části naší poradny. Teď je 9:55 a my vám přejeme hezké dopoledne z Dvojky.
0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.

0: Dva na dvojce.
1: Poradna.
2: Cestování se zvířaty. Jednoduchý nadpis, kdyby to vždycky bylo tak jednoduché se zvířaty cestovat. Budeme o tom mluvit v následujících minutách, tedy v dnešní poradně. Naším hostem je Kateřina Chaloupková, výkonná ředitelka Asociace českých cestovních kanceláří a agentur. Hezké dopoledne.
3: Dobré ráno přeji.
4: Hezké dopoledne a vítejte po čase u nás na dvojce. Tak jak to je, vnímáte u vás v Asociaci českých cestovních kanceláří a agentur v posledních letech velký nárůst zájmu o dovolené právě se zvířaty?
3: Tak není nějak obrovský ten nárůst zájmu, ale je určitě větší, než to bylo v době před covidem. Jednak mnoho domácností vlastně posílilo během covidu o domácí mazlíčky a nechtějí je ani na dovolenou nechávat doma. A zároveň také je čím dál více možností, jak vlastně se svým pejskem můžeme do zahraničí cestovat. Jednak je i více ubytovatelů v zahraničí je vstřícnější, než tomu bylo před lety.
2: Znamená to, že i cestovní kanceláře tedy nějakým způsobem reagují na ten, byť ne nějak dramatický, ale přeci jenom nárůst. Co všechno tedy oproti letům dřívějším dnes mohou cestovní kanceláře nabídnout?
3: Tak v současné chvíli je zcela běžné, zejména u těch destinací dosažitelných autem, nabízet ubytování včetně domácích mazlíčků. Cestovní kanceláře tomu vychází této rostoucí poptávce vstříc. Čím snažší a jednodušší cesta a ubytování je, tím je vstřícnější k domácím mazlíčkům. To znamená, takovéto rodiny a domácnosti směřují spíše do destinací blízkých, jako je Slovensko, Polsko, Rakousko. K moři směřují především do Itálie a do Chorvatska. Co se týče ubytování, tak volí především vlastně ubytování v blízkosti přírody, v národních parcích, v kempech, v mobilních domcích, ve stanech a podobně. A ta nejčastější doprava je samozřejmě vlastním autem. Je to vlastně nejsnazší řešení. Letecká doprava je stále velmi komplikovaná, ale i ta je možná. Mm-hmm.
4: Když bychom měli vlastně říct, jaké parametry to má, když bychom se tedy rozhodli pro tu méně pohodlnou cestu, a to znamená vlastně leteckou dovolenou s mazlíčkem, tak co všechno očekávat a jak vlastně hledat tu možnost, jak tohle všechno se svým psím mazlíčkem prostě absolvovat?
3: Tak v prvé řadě musíme toto řešit ještě před zakoupením samotné letenky, protože ne všichni letečtí přepravci vůbec umožňují přepravovat zvířata a tedy především naše pejsky. Je to velmi rozdílné, každá letecká společnost to má jinak. Zpravidla samozřejmě asistenční psy jsou na palubě letadla přepravování zdarma. Jiné letecké společnosti vlastně umožňují přepravovat na palubě i třeba malé pejsky do 8 kilo, které umístíme do přepravky pod sedačku před námi. A samozřejmě ty větší plemena, ty jsou pak přepravována v zavazadlovém prostoru, opět vlastně v té bezpečnostní přepravce k tomu určené. Vždy musíme počítat s poplatkem, který letecká společnost za to vyžaduje a musíme si sami zvážit, zda vlastně náš pejsek nebo kočička jsou schopni takového převozu, protože je to samozřejmě pro mnoho zvířat je to poměrně stresující a psychicky náročné.
2: I když zájezd, který si vyberu pro prostřednictvím cestovní kanceláře nebo agentury, umožňuje, abych si sebou vzal mazlíčka, nutné podmínky pro splnění toho, aby ten pes nebo kočka mohli vůbec vyjet za hranice, jako například očkování a podobné záležitosti. Musím si na to dávat pozor sám, a nebo i na to mě nějakým způsobem cestovní kancelář připraví, upozorní mě a podobně.
3: Tak zpravidla pejskaři nebo prostě domácnosti, které cestují se svým domácím mazlíčkem do zahraničí, většinou toto dobře znají a tyto informace perfektně získají od svého veterináře. Ten je vlastně na to i připraví. Důležité je vždy na to pamatovat s poměrně větším časovým předstihem, právě třeba co se týče očkování, tak některé cílové země uznávají vlastně to očkování až třeba po uplynutí určité lhůty, zpravidla nějakých 21 dní od očkování. Takže jednak se na to musíme opravdu předtím připravit a tyto informace doporučuji čerpat od svého veterináře. Cestovní kanceláře mohou některé informace poskytnout, ale přirozeně je mají, řekněme, zprostředkovaně, takže ty spíše zajišťují ty informace nutné při ubytování nebo právě při té dané přepravě, protože i ubytovatelé vlastně si kladou konkrétní podmínky, ubytovávají pejsky, jednak samozřejmě za nějaký denní poplatek, z pravidla pak třeba za úklid připlácíme vyšší částku, než je tomu u standardního ubytování, tedy bez domácích mazlíčků. Zároveň musíme počítat s tím, že některé třeba kempy nebo ubytovatelé, některá plemena vůbec nepovolují a mohou mít hmotnostní limity. Z pravidla se zde pohybujeme do nějakých 20-30 kilo, s tím se můžeme rozhodně ubytovatelů setkat.
4: Děkujeme, to byla první várka informací, téma naší dnešní poradny cestování se zvířaty a teď už s prostorem pro vaše otázky. 702-222-220 číslo pro ty SMS-kové, dvojka@rozhlas.cz, naše e-mailová adresa a ještě telefonní číslo k nám do studia, zavolejte třeba právě teď na 22 155 25 25.
0: Český rozhlas Dvojka.

0: Dva na dvojce. Poradna.
1: A naším tématem zůstává cestování se zvířaty. S námi ve studiu výkonná ředitelka Asociace českých cestovních kanceláří a agentur, paní Kateřina Chaloupková.
2: Vy už jste zmínila před chvílí ty nejběžnější destinace, pokud se svým mazlíčkem cestujeme autem, tedy takovou tu i nejběžnější cestu nebo formu dopravy právě s domácími mazlíčky. Dá se nějak obecně říct, jestli některé země jsou v takových případech vstřícnější než jiné? Nebo se to nedá takhle paušalizovat a vždycky záleží na tom ubytovateli, na tom hotelu a tak dále?
3: Tak samozřejmě obecně vždycky platí, že v rámci Evropské unie to cestování je pro všechny snazší, jednak neprocházíme zpravidla hraničními kontrolami, takže ten průjezd do ciziny je mnohem snazší. Tady bych asi doporučila, pokud cestujeme zkrátka autem, abychom se drželi toho schengenského regionu a zároveň vlastně pokud jsme dobře na cestu připraveni předem, to znamená vlastně disponujeme a samotný domácí mazlíček vlastně je vybaven všemi povinnými zákonitostmi, které sebou musíme mít na cestu a na co musí být očkován, jaký musí být vlastně pas zvířete. A pokud jsme na tu cestu připraveni, tak to cestování není nějak komplikované. V současné době jsou vlastně veškerá auta i ubytovací zařízení standardně vybavena klimatizací, takže i ten pobyt pak samotný pro domácí mazlíčky může být příjemný. Zároveň je dobré, jak už jsem zmínila, opravdu před tou cestou si zjistit právě podmínky cílové země, aby na místě nedošlo pak nějakým komplikacím.
1: Hmm. Kateřino, vy jste zmínila na cestování s mazlíčky tedy primárně, že volíme auto a takové ty destinace, které máme blízko, Rakousko, Itálie, Chorvatsko. Jak vlastně přistupují v těchto destinacích k tomu, když se vydáme na pláže s naším psím mazlíčkem? Můžeme tedy na jakoukoliv, nebo už v těch podmínkách je to, že primárně vždycky musíme vyhledávat psí pláž?
3: Ano, tohle je velmi důležité. Musím říci, že naši klienti jsou někdy nemile překvapeni, že právě třeba na placenou pláž s lehátky a se zázemím nemohou vstoupit s domácími mazlíčky, tedy zpravidla s pejsky. Jednak samozřejmě někteří tvrdí, že na pláž zkrátka pejsci nepatří, protože je tam extrémní horko a pro ně ta termoregulace je velmi náročná v takových podmínkách, takže je pro ně lepší, když právě zůstanou v ubytovacím klimatizovaném zařízení. Obecně platí to, že s domácími mazlíčky můžeme většinou vstupovat na veřejné pláže, které jsou neplacené, a pak samozřejmě na ty pláže, které jsou striktně vyhrazeny právě pro domácí mazlíčky, pro pejsky. Zpravidla mají nějaké kotce, můžeme s nimi vlastně vstupovat, koupat se s nimi i v moři, takže mají tam speciální občerstvení pro pejsky, takže v každé takové destinaci, většinou právě třeba u moře v Chorvatsku a v Itálii, nalezneme ve větších letoviscích pláže vyhrazené pro pejsky. Lze to, ale ne vždy určitě lze vstoupit na jakoukoliv pláž s domácím mazlíčkem, to je pravda.
2: Nevím, jestli to, není to úplně jako velká odbočka od našeho povídání, ale možná

0: finále klienti cestovali bez Andulky a vlastně pro ně bylo důležité, zda mohou Andulku právě vypustit v mobil homeu, v mobilním domku, aby měla tady ten prostor i během dovolené, ale přiznám se, myslím, že nakonec cestovali klienti bez Andulky, takže v tomto směru nejsem schopna poradit, opravdu doporučuji raději obrátit se na veterináře.
1: Je to obvyklé, že chceme cestovat i s jinými mazlíčky, než jsou psy? Jako cestuje vlastně třeba kočky, nebo želvy, nebo křečci? Jak to je?
0: Nejčastěji se setkáváme s požadavkem tedy na cestování se psem, pak je to s kočkou a ještě vlastně ta komora veterinářů vydává pet pasy také pro fretky.
2: Napadá mě, probrali jsme pláže například, ale hotel jako takový. Jakým způsobem se k nám může chovat hotel, když například vycestujeme se svým psem, ale teď to řeknu jaksi úplně po lidsku, ale ten pes prostě nebude vychovaný nebo nebude zvyklý být například sám v pokoji, když jdeme na večeři nebo když jdeme na procházku, když jdeme do města na pláž a štěká nebo vyje. Může nás hotel dokonce vykázat?
0: No, tohle je samozřejmě, to jsou velmi komplikované záležitosti, je to velmi individuální, každý hotel to řeší opravdu jinak. Některé hotely nechtějí třeba, abyste nechávali na pokoji vlastně svého domácího mazlíčka přes den, právě z těchto důvodů, co jste vyjmenoval. Je to velmi individuální, tady bych doporučila informovat se dobře před cestou, to vždy platí, protože každý ubytovatel má úplně jiná pravidla, jak jsem už zmínila, některá plemena ani nepovolují k ubytování, mají hmotnost limity, mají třeba pravidla pro pohyb v daném kempu, na vodítku a podobně, takže je důležité se informovat před cestou, je to velmi individuální.
1: Děkujeme, to byla druhá část naší poradny cestování se zvířaty, naším dnešním tématem pokračovat budeme ještě ve třetí části. 22 155 25 25, to je telefonní číslo k nám do studia, pokud byste ho chtěli využít, můžete se třeba právě teď na něco zeptat.
3: Šárka Volemanová
4: a Jiří Holoubek 2 na 2.

0: Poradna.
1: V poradně si dnes povídáme o cestování se zvířaty a naším hostem je výkonná ředitelka Asociace českých cestovních kanceláří a agentur Kateřina Chaloupková.
2: Tak my už jsme probrali pláže, probrali jsme ubytování, nějaké možnosti nechat svého domácího mazlíčka na hotelovém pokoji. Ale existuje něco, čemu se třeba může říkat nějaké skryté riziko, to znamená třeba v souvislosti s venčením těch psů, jestli i na tohle bychom si měli dát pozor v nějakých destinacích? Že jsou tam prostě jiná pravidla?
3: Ano, určitě ano. Ve chvíli, vlastně, kdy hledáme to ubytovací zařízení, tak bychom měli pamatovat na to, vlastně v jakém prostředí, v jakém okolí se ten daný hotel, kemp nachází. Jednoznačně obecně vlastně naši klienti, kteří cestují s domácím mazlíčkem, vybírají, jak už jsem zmínila, ubytovací zařízení v blízkosti přírody právě, aby mohli se vlastně nějakým způsobem volně pohybovat, venčit svého pejska. Většina třeba historických míst v centrech měst bývá takto velmi komplikovaná a to venčení vlastně nám není tolik umožněno, jak bychom si třeba přáli, takže tady tomu bych se třeba doporučila spíše vyvarovat a směřovat do těch národních parků, do kempů a podobně.
1: Máme tady jenom poznámku nebo zkušenost, když jsme mluvili o té andulce či papoušku, tak tady je SMSka. Ano, je to normální, my cestujeme s andulkou a sousedi s králíkem koukají na nás občas jako na exoty, většinou se lpí na tom, aby byl mazlíček zavřený. Tak to je jenom naše zkušenost od posluchačů.
2: Pojďme možná říct ty nejčastější chyby, když bychom měli udělat takový souhrn, které děláme, když vyrážíme se svými domácími zvířaty do zahraničí. Na co si dávat pozor?
3: Tak já se budu opět opakovat, zmíním to, že se musíme před cestou na to dobře připravit. Takže vědět, že splňujeme podmínky cílové země, zároveň, že jsme dobře připraveni na cestu, že náš domácí mazlíček tu cestu zvládne, ať už autem nebo právě letecky. A pak také zjišťujeme vždy podmínky ubytovatele, jak už jsme tady několikrát zmínili. Cílové země zpravidla vyžadují, aby náš domácí mazlíček disponoval mikročipem, aby měl platné očkování proti vzteklině, aby měl samozřejmě ten cestovní pas, tedy pet pas. Některé požadují odčervení a určitá konkrétní zdravotní potvrzení a nebo případně speciální dovozní povolení. Takže tohle je velmi důležité vědět, zda cílová země nemá nějaké speciální požadavky.
1: Může být mezi těmi požadavky i pojištění, protože, nebo představuji si, že možná existuje i něco jako povinné ručení prostě na psa, jako známe od aut právě, když třeba poškodí majetek hotelu nebo něco takového.
3: Ano, já bych to asi určitě doporučila právě proto, abychom vlastně předcházeli jakýmkoliv komplikacím zahraničí. Obecně s naším cestovním pojištěním lze si připojistit i vlastně domácího mazlíčka, ať už si připojistíme veterinární ošetření, nebo také právě, jak jste zmínil, vlastně odpovědnost za škodu, kterou by mohl způsobit. Je to poměrně běžné ve většině pojišťoven, jenom musíme pamatovat na to, že ta plnění ze strany pojišťovny jsou limitována, zpravidla se pohybujeme okolo 30-40 tisíc korun na domácího mazlíčka.
2: Děkujeme. Taková byla naše dnešní poradna naším tématem cestování se zvířaty. Jestli nás teď někdo poslouchá, kdo vyráží někam na dovolenou, tak si to krásně užijte. Kateřino, vám děkujeme za tu návštěvu a budeme se těšit na další.
3: Já děkuji za pozvání k rozhovoru a přeji všem krásnou dovolenou.

0: Některé zahrady začínají naplno žít teprve ve chvíli, kdy se začne stmívat. Proč některé květy rozkvétají nebo nejvíc voní právě po setmění? Které druhy stojí za to vysadit, pokud chceme vytvořit voňavou večerní zahradu? A jak navrhnout zahradu tak, aby byla krásná i ve chvíli, kdy zapadne slunce? Tak o tom všem dnes odpoledne, tedy v kávě o čtvrté. Hostem bude zahradní architektka Hana Ondrušková a moderovat bude Patricie Strouhalová.
1: A co nesmí chybět ani v dopoledním pátečním vysílání, to je červenkoberec Aleše Cibulky. Už ho rozvinul a zvolna po něm přichází. Bude tady za chvilku.
2: Dvojka pomáhá.
3: Káva o čtvrté nemusí být jen vaší každodenní inspirací, ale i pomocníkem tam, kde si nevíte rady.
2: Vymyká se vám z rukou rodinný rozpočet?
3: Nerozumíte si se svým dospívajícím potomkem?
2: Je péče o vaše seniory už nad vaše síly?
3: Dvojka pomáhá.
2: Napište nám o vašem trápení a my se vám pokusíme pomoci.
3: Za některými z vás přijedeme a váš příběh natočíme.
2: S hostem Kávy o čtvrté pak pro vás budeme hledat řešení.
3: Formulář najdete na dvojkapomáha.cz.
4: 21 Pilots, LP, Tomora, Moby, Lord, tedy Swims a stovka dalších. To jsou Colors of Ostrava. Každý festivalový den vám přinášíme speciální vysílání Colors on Air na Radiožurnálu. Aktuální hudba a inspirativní témata diskuzního fóra Melting Pot. Od 15. do 18. července v areálu Dolních Vítkovic. Festival by nebylo možné uspořádat bez podpory Ministerstva kultury a generálního partnera festivalu Česká spořitelna. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
2: Český rozhlas Dvojka.
3: Rádio, které vás baví.

0: Na červeném koberci.
1: S Alešem Cibulkou.
0: Na dvojce.
2: Aleš dnes přichází s tím, že je mimořádně výjimečný den. Krom toho, že je dnes prý den tetování, den loterie, je i den žlutého prasete. Tak jediné žluté prasátko, které mě napadá, by mohlo být třeba ze Simpsonů. Tam jsou skoro všichni žlutí, možná i prase. Aleš nám, doufejme, řekne víc. Hezké dopoledne, Aleši.
3: Hezké dobré dopoledne. Já jsem to taky netušil, ale jsem nadšený ze dne žlutého prasete a věřím, že ho budete slavit. Šárko, hlavně teď myslím na tebe. Ano. Myslím, že tenhle ten den si zamiluješ. Je to den žlutého prasete 17. července právě proto, že je to neobvyklý svátek. Vytvořili ho v 60. letech 20. století studenti matematiky na Princetonské univerzitě a chtějí oslavit jedinečné vlastnosti čísla 17. Protože, jak jistě víte, ale přeci jenom připomenu to, pokud byste netušili, je to vlastně součet prvních čtyř prvočísel. Tedy 2 plus 3 plus 5 plus 7 je 17. A studenti si tenkrát vymysleli vtipného maskota, že, což je žluté prase, které má 17 zubů, 17 řas a 17 kopyt. A pokud byste nevěděli, jak den žlutého prasete oslavit, je to jednoduché, spočítejte si prý dneska 17 zajímavých matematických příkladů, mohou být i takové žertovné, laškovné, takže den žlutého prasete, já myslím, že hlavně Šárka je nadšená, protože to je něco pro tebe.
4: Ano, je to pravda, píšu si další hloupá invektiva Aleše Cibulky směrem k mým matematickým dovednostem. No nic, mám to tady poznamenáno, milý Aleši, to není nic pro mě, ale dneska je prý den emotikonů, tak proč zrovna dneska to se to teda sešlo?
2: Protože jsou žlutí.
3: No, ale...
4: No,
3: to mě nenapadlo. Máš bod, on je chytrej. Den emotikonu, já vám až za chvilku řeknu, proč zrovna dneska. A taky si zaťukáte na hlavu, že vás to nenapadlo dřív, jo. Ale chtěl bych vás upozornit na nebezpečí, které přichází s tím, že stárneme. Každá generace totiž obrázky, emotikony v mobilech, nebo vlastně i na počítači, chápe trochu jinak. Kde může vzniknout rozkol? A vy to možná znáte, protože máte ratolesti v tom mladém věku. My padesátníci pošleme palec nahoru a myslíme tím výborně, souhlasím, perfektní, ovšem mladý člověk to čte jako no dobře, udělám to, když jinak nedáš. Vlastně je to dokonce i lehce takové jako pasivně agresivní. My padesátníci nebo starší dáme usměvavý obličej, chceme být milí, ovšem pro mladé je to šklep, takový úsměv člověka, který vás sice zdvořile pozdravil, ale v duchu vás právě vyhodil z práce, takový znak podlosti, vypočítavosti. Pozor na usměvavé emotikony. Lebka. To je asi ten nejčastější střed toho nedorozumění, když nám někdo pošle tři lebky. Tak my získáme dojem, že se stalo něco tragického. Mladí tím ovšem říkají, to je tak strašně vtipný, že jsem málem zemřel smíchy. Plačící obličej, ten je nejhorší. My ho dáváme jako když člověk truchlí, ovšem mladí to dávají, když jsou dojetí, šťastní, nadšený, srdíčko. Představte si, my dáváme srdíčko, když chceme říct jako miluji tě, ale třeba už i líbí se mi tvůj příspěvek, děkuju, souhlasím. Ovšem mladí dávají srdíčko ve chvíli, kdy chtějí označit jenom souhlasím, četl jsem to, ano, anebo přečet jsem si to, nechce se mi odpovídat, tak tam šoupnu srdíčko. Takže prosím vás, pokud vám třeba vaše ratoles pošle lebku, neznamená to nic smutného. Když přijde palec nahoru, zeptejte se, jestli opravdu souhlasí nebo nesouhlasí, možná to znáte i z domova.
4: Já se koukám tady teď na korespondenci s mým synem, samá srdíčka, já jsem si myslela, že má rád svoji maminku a on si to jenom přečet a nechce odpovídat. No.
3: A jo a pozor, abych dovysvětlil, proč je to právě dneska, najděte si v mobilu emotikon kalendáře, tu malou značičku kalendáře, kterou možná někdy použijete a když se na ní podíváte, tak pochopíte, proč 17. červenec je Mezinárodní den emotikonů. Máte domácí úkol, až vypočítáte 17 žertovných matematických příkladů, můžete
2: já už
3: se
2: už mám 15. To
4: ale máte 1 plus 1, 2 plus 3, jde mu to od ruky.
3: No to je jedno, o tom tvůrci nemluvili.
2: Netušil, že jsem tak dobrý v matice. Jdeme dál, je tady pátek, Aleši, ty bys měl prozradit, který že to bogán letošního roku si zopakujeme, kam se v neděli vydáme s rozhlasovou roučou, rozhlas jede za vámi, tedy za námi.
3: Ano, tak zítra budeme slavit, vrátíme se do dubna loňského roku, kdy u nás slavila své kulatiny Simona Stašová, blahopřátí přišli Mirek Etzler, Otakar Brousek, Michal Horák, takže to stojí za reprízu zítra v pravidelném čase Toboganu od 11 do 12. No a v neděli cestujeme mezi 9 a 10 s Roučou Rozhlas jede za vámi, jak si řekl. Vrátíme se do krásné Lípy, kde jsme byli v listopadu. Byla tam Hanka Holišová, Lukáš Hurník a určitě to bude stát za to v neděli od 9 do 10. Tolik víkendová pozvánka.
4: Aleši, a poslední položka, pane, jo, díváme se do playlistu a tam je teda připravená pecka, kterou běžně neuslyšíme. No a je nám tedy asi jasné, kdo dneska slaví. Kolik už je tomuhle idolu 80?
3: No, Pobřežní hlídka, Knight Rider, ano, David Hasselhoff. My děti jsme mu říkali Hasselhoff, ale dneska slaví, představte si, už 74. narozeniny. Pořád je to chlap, který vypadá výborně. A my si dáme jeho hit, u kterého možná nevíte minulost. To je vlastně slavná písnička už ze 70. let. On ji naspíval v roce 1989 a v Německu se z toho stala doslova hymna při pádu berlínské zdi, protože si tak jako rozšířili to téma, o kterém se v písničce zpívá, a v tom roce 89 měla tenhle ten nádech. Takže David Hasselhoff a my vybíháme vstříc do vln v těch červených plavkách. Kdo nezažil ty osmdesátky, neuvěří. No.
2: Úplně vidím Aleše Cibulku, jak vybíhá v červených plavkách na červený koberec. Aleš, hezký víkend, užij si to a doběhni daleko.
3: Ano, velmi děkuji. Já bych byl spíš ten, za kterým běží, ten, který se topí, víš.
4: S touhle představou Aleše v červených trenýrkách budu žít celý víkend. Děkujeme.
3: No ale zase, kdyby mě běžel zachránit Hasselhoff, budu dělat, že se topím. Mějte se krásně.

0: Dospíval dnešní oslavenec, to byla Tečka za červeným kovercem a my jdeme dál. Určitě ještě dnes stihneme a vy snad také do 12. hodiny odprezentovat pátračku.
1: Je to tak, protože letos máme pátračku mrazivého léta na dvojice a je to tedy ve znamení zrušujících příběhů, je tady spousta napětí, nečekané zápletky, dramatické zraty a k tomu všemu i jedna indicie, která je velmi důležitá ke správné odpovědi.
0: Jenom do 12 hodin můžete psát své typy, koho že to tento týden hledáme, dvojka.rozhlas.cz, to je jediná možná cesta, tedy web Českého rozhlasu Dvojka. No a tady je dnešní indicie, a to poslední pro tento týden.
2: Mrazivé léto na dvojce.
3: Pátračka.
4: Jedna z cynických postav filmu mě výstižně charakterizovala jako organismus, jehož strukturální dokonalost se vyrovná jen jeho nepřátelství. Za tuto svou znepokojivou krásu vděčím surrealistické fantazii švýcarského malíře a sochaře Hanse Riddyho Gigera. Ten do mého vzhledu promítl své nejhlubší noční můry a fobie. Vizuální návrh takzvaného xenomorfa, jak se mi mezi fanoušky science fiction také říká, se stal natolik ikonickým, že jeho autorovi v roce 1980 právem vynesl prestižního Oscara za nejlepší vizuální efekty. Právě Giger mi zajistil trvalé místo v panteonu těch vůbec nejslavnějších filmových monster všech dob.
2: Už víte, koho v pátračce mrazivého léta na dvojce hledáme?
5: Váš tip nám napište prostřednictvím webu dvojka.rozhlas.cz.

0: Už za pár minut začnou poslední blízká setkání tohoto týdne. Kdo a s kým si bude povídat?
1: Tak to mohu odpovědět. Vasil Fridrich samozřejmě i dnes průvodcem blízkých setkání po 11. hodině. No a jeho hostem spisovatelka Jana Poncarová.
0: Od nás je to pro dnešek vše. Budeme se těšit na slyšenou zase příště. Za 5 minut tady budou také aktuální zprávy. No a já musím Šárce Volemanové popřát hezkou dovolenou, na kterou zítra brzy ráno odjíždíš. Užijte si to.
1: Děkuji mnohokrát, mějte se tady všichni krásně, no a za týden se zase tady pevně věřím ve zdraví všichni potkáme a uslyšíme tady na dvojce. Krásný víkend a celý týden.
0: Mějte se hezky.

0: Bylo 11 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
2: Výkonná rada ODS by měla dnes rozhodnout, jestli na kandidátce v Praze 1 zůstane Filip Dvořák. Ceny průmyslových výrobců rostou a bude oblačno až polojasno, přechodně až zataženo. Odpoledne a večer se objeví přehánky a bouřky. Teploty čekejte do 30 stupňů. U zpráv vás vítá Mária Kunová. Výkonná rada ODS bude dnes schvalovat kandidátky do podzimních komunálních voleb. Tématem bude i kandidatura Filipa Dvořáka v Praze 1, který podle předsednictva strany dostatečně nevyjasnil otázky kolem svých majetkových poměrů. Vedení občanských demokratů ho kvůli tomu minulý týden vyzvalo, aby kandidátku opustil. Podle předsedy ODS Martina Kupky bude vedení strany postupovat tak, aby Filip Dvořák na kandidátce Prahy 1 nebyl.
3: Je jasné, že na každého kandidáta před volbami je přísnější metr a v okamžiku, kdy se objeví jakékoliv pochybnosti, tak je musí rychle a jasně rozptýlit. A to se v tomhle případě nedělo.
2: Dvořák už dřív uvedl, že vždy postupoval v souladu se zákonem, není z ničeho obviněný, ani ho nikdo nevyšetřuje. V pondělí se za něj postavila oblastní rada ODS Prahy 1. Dál ho považuje za kandidáta na starostu této městské části. Ceny výrobců v průmyslu dál rostou. Oproti loňsku v červnu stouply o 1,3%. Vyplývá to z dat Českého statistického úřadu. Podle něj nejvíce zdražily rafinované ropné výrobky, chemické látky nebo koks. Třeba elektřina a plyn naopak zlevnily. V zemědělské výrobě ceny meziročně klesly o 13,5%. Zlevnila zelenina, obiloviny nebo mléko. Naopak třeba brambory a vejce zdražily. Ve stavební a službách ceny stouply. Nemocnice v Rouenu jako první ve Francii začíná používat dron k doručování defibrilátorů pacientům se srdeční zástavou. Cílem je až šestinásobně zvýšit jejich šanci na přežití.
4: Při srdeční zástavě jde o minuty. Dron letí 65 km za hodinu a unese až 3 kg materiálu. Nemocnice v Rouenu počítá s tím, že se k pacientovi dostane rychleji než záchranáři a že na místo schodí defibrilátor. Lidé v okolí budou moct díky elektrickému výboji obnovit správnou činnost srdce. Zdravotnické zařízení testovalo bezpilotní prostředek ROK a inspirovalo se ve Švédsku. Celkové investice se pohybují v přepočtu přes 7 milionů korun. Skoro 50 tisíc lidí ve Francii postihne každoročně zástava srdce mimo nemocnici. Míra přežití po 30 dnech zůstává dosud nižší než 5%. Dron má tuhle statistiku vylepšit. Z Francie Martin Balucha, Český rozhlas.
2: Bronzovou, více než 2000 let starou figurku Kachny objevil na poli u Tučína spolupracovník Přerovského muzea Komenského. Nepoškozený exemplář keltské plastiky váží zhruba 10 gramů. Podle archeologů Přerovského muzea se jedná o jeden z nejzajímavějších nálezů v regionu.
5: Archeolog Zdeněk Šenk z malého sáčku vytahuje miniaturní plastiku vodního ptáka.
6: Jedná se skutečně o bronzovou keltskou zvířecí plastiku, která má naprosto elegantní tvar. Vidíme, že má nápadně vypouklé oči, protáhlý zobán, zakončený takovým nápadným rozšířením. Je to jedna z nejkrásnějších ukázek tohoto typu zvířecích bronzových plastik tady v Moravské bráně na Přerovsku.
5: Bronzovou figurku, ale i další zajímavé nálezy u Tučína, jako třeba stříbrný římský denár, veřejnosti představí nová naučná stezka. Obec ji chce otevřít ještě v průběhu prázdnin. Z Tučína Lenka Kratochvílová, Český rozhlas.
7: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
2: Bude oblačno až polojasno, přechodně až zataženo. Zejména na západě Čech se ojediněle vyskytnou přehánky nebo bouřky. Odpoledne a večer pak budou na většině území. Teploty čekejte mezi 25 a 30 stupni, na jižní Moravě až 32, na horách kolem 20 stupňů.
1: Doprava.
2: Na dálnici D1 z Vyškova do Brna je kolona za sjezdem na Rousínov. Od kilometru 211 se zdržíte čtvrt hodiny. Na kilometru 208 stojí porouchané auto v omezení. Na D1 na příjezdu do Brna z Prahy jedou nesouvislé fronty za sjezdem na Velkou Bíteš. Od kilometru 162 popojíždějí hlavně kamiony. Osobním autem se zdržíte 20 minut. Tolik zprávy, na řadě jsou blízká setkání.
8: Některé příběhy přežijí staletí, jiné zmizí během jedné generace. Ne proto, že by byly
0: méně důležité, ale protože je přestal někdo vyprávět. Leží roky zapomenuté v archivech, kronikách nebo dopisech na půdě starého domu a čekají, až jim někdo znovu vrátí hlas. A dost možná v nich nejde jenom o minulost. Třeba je to způsob, jak lépe porozumět době, ve které žijeme dnes. Také o tom si budu povídat se spisovatelkou Janou Poncarovou. Vítejte na dvojce.
8: Dobrý den.
0: O spoustě lidí si myslíme, že na ně historie zapomněla, ale historie sama o sobě přece na nic nezapomíná. Zapomínají především lidé. Těší vás, že i díky vašim knihám si budeme pamatovat mnohem více z těch polozapomenutých příběhů?
8: Samozřejmě, že ano. A já se o tom i často bavím právě se čtenářkami a se čtenáři na autorských čteních a někdy i oni se mnou sdílí příběhy z jejich rodiny.
0: Jak intenzivně ráda máte tahle ta interaktivní setkání s čtenáři? Protože jsou autoři, kteří jsou více introvertní a je pro ně představa se živými čtenáři takřka hrůzou obestřená. Nicméně někteří rádi komunikují právě. Do jaké množiny byste se řadila vy?
8: Já to mám asi tak půl na půl. Já nejsem úplně extrovert, ale ta spisovatelská práce, psaní knih je velmi osamělá činnost, protože hodiny prosedíte sám někde za stolem a píšete. A pak vám často bývá smutno. Takže já jednou za čas ráda jedu do knihoven nebo na různá setkání se čtenáři, mám to ráda. Většinou je to milé, protože třeba i ty čtenáři bývají spíš, řekněme, introvertní, takže někdy je těžší to prolomit, ale vždycky mám radost, když se nám to povede a když si potom o těch knihách povídáme.
0: Říká v dnešních blízkých setkáních spisovatelka Jana Poncarová.
1: Český rozhlas Dvojka.

0: Blízká setkání Vasila Fridricha.
1: Na dvojce.
2: Dnes si povídám se spisovatelkou Janou Poncarovou. Budeme také mluvit o vaší nejaktuálnější knize Ženy slova, se jmenuje tento titul. Má to takový roztomilý prvotní impuls, proč jste se rozhodla to sepsat, protože jste sama toužila být čtenářkou takové knihy a nezbylo na nikoho jiného, než na vás to sepsat. Opravdu ten zrod má kořeny v téhleté situaci?
3: Má to možná kořeny ještě hlubší do historie, teda mého života, protože když jsme se v literatuře na gymnáziu učili o spisovatelích a spisovatelkách, tak spisovatelé převažovali. My jsme tam samozřejmě zmínili Boženu Němcovou, Karolínu Světlou, ale v tom 20. století nebo na jeho začátku to vypadalo, jako kdyby ženy vůbec nepsaly.
2: Pardon, cítila jste už tehdy nespravedlnost, že v tom čtenářském deníku jsou výhradně mužská jména a žádná ženská, nebo vám to došlo až po létech?
3: Já si myslím, že postupně mi to asi docházelo. Já jsem v té době to spíš vnímala tak, že ženy nepíšou literaturu nebo nepíšou dobrou literaturu, spíš píšou pohádky pro děti. A trošku mi tam chyběly autorky románů, pros, povídek.
2: Co vlastně stojí za onou fascinací 20. stoletím, které je protchnuté vaší tvorbou? Říkám si, je to dostatečně daleko od současnosti na to, abychom byli schopni to kriticky zhodnotit, ale zároveň současně poměrně dosti blízko, že tam můžeme dosáhnout skrz pamětníky. Je právě tahle ta dvojlomnost něco, co vás dráždí a láká?
3: Já si myslím, že jste to popsal naprosto přesně, že tak nějak to je. Mě to vždycky lákalo, já jsem milovala jak literaturu, tak historii. A ty dvě věci jsem nějakým způsobem spojila dohromady. Vždycky mě bavilo povídat si s pamětníky, povídat si o jejich životě. A pak nějak přirozeně to vyplynulo, že jsem začala psát ty příběhy inspirované skutečnými událostmi.
2: Skočme tedy do obsahu knihy Ženy slova. Felix H. je jméno, které důvěrně znají milovníci, mezi které se řadím příběhu malého, hodného i nezbedného klučiny Káji Maříka. Kdy jste vy sama zjistila, že se nejedná o žádného muže spisovatele, ale že za tím dílem se skrývá paní Marie Wagnerová, spisovatelka?
3: Já jsem to dlouho nevěděla. Já jsem Káju Maříka četla opakovaně v dětství, všechny díly. Pořád je mám, pořád je uchovávám teď i pro svého syna, až si je budeme číst, ale já si nepamatuju přesně, kolik mi bylo, jestli mi bylo 12, 13, 14 let.
2: Bylo to zklamání nějak velké, že to někdo úplně jiný?
3: No, bylo to zklamání, protože já jsem nedokázala porozumět tomu, proč si žena autorka zvolila mužský pseudonym. Já to dokážu tomu porozumět teď zpětně, ale tehdy mě to svým způsobem zklamalo a i mě to tak utvrdilo teda v té mé myšlence, že možná teda ženy nemůžou psát literaturu.
2: Co říká ta situace o tehdejší dobové náladě? Co to je za zprávu pro nás, pro dnešek?
3: No tak já vlastně zpětně chápu, proč si Marie zvolila pseudonym, protože žila na malém městě, čelila určitě pomluvám, určitě někteří sousedé na ní mohli koukat skrz prsty. Ona tehdy žila na faře, pracovala tam jako hospodyně, začala psát knihy, takže já tomu rozumím, proč si vlastně zpětně ten pseudonym vybrala. A děje se to i teď, že si spisovatelé berou pseudonym i spisovatelky a možná je to tím, že pak dokážou psát možná svobodněji.
2: Já si říkám, jestli musí být vždycky ten pseudonym nějaká negativní věc, anebo naopak to můžete použít jako pozitivní štít, že můžete jasně oddělit svůj civilní život od toho tvůrčího a můžete žít oba dva plnohodnotně.
3: Já si myslím, že určitě pro někoho je to cesta a jsou i spisovatelky, o kterých nevíme, kdo se za tím pseudonymem skrývá, napadá mě Elena Ferrante, velká záhada, takže jako rozumím tomu a dokážu tu cestu pochopit.
2: Uměla byste pochopit i to, kdyby Elena Ferrante byla muž a skryla se za ženský pseudonym právě proto, že to má třeba větší šanci na úspěch, protože ty příběhy jsou o ženách?
3: Já bych to dokázala pochopit a možná to tak je.
2: Ty mnohé příběhy, které popisujete v knize Ženy slova, jsou vyvzdorované, vybojované navzdory společnosti a jejímu stavu tehdejšímu. Říkám si, je to příběh typický pouze pro ženy spisovatelky, anebo v té době zažívali něco vlastně i podobného muži spisovatelé, že to není jenom genderová záležitost, ale vlastně nějaká dobová, že i muži tehdy museli obhájit to, že spisovatelství je nějaké povolání, které je obdivuhodné.
3: Já si myslím, že spisovatelé v té době to měli snažší, protože tam myslím, že nebylo nutné obhajovat to, že chtěli něco tvořit, kdežto u žen to nebylo bráno jako něco, jak to nazvat, přirozeného, běžného, normálního. A já vlastně, když se dnes o tom bavím s muži spisovateli, mám mezi svými vrstevníky spisovateli řadu přátel, tak oni mi říkají, že už vlastně dneska se to tak jako setřelo, že oni si to taky někdy musí obhajovat, protože samozřejmě spisovatelství není úplně dobře placená profese, pokud neprodáváte velké množství knih a nejsou to všechno bestsellery. A taky jsem se setkala s tím, že někdy si musí obhajovat to, že píšou a že třeba netráví tolik času s rodinou, když mají děti a podobně, ale v té minulosti skutečně spíš to ženské psaní bylo takové, řekla bych, vysmívanější než to psaní ze strany mužů.
2: Říká o tehdejší i současné situaci v jejím řemesle spisovatelka Jana Poncarová.

0: Se spisovatelkou Janou Poncarovou si v dnešních blízkých setkáních povídám nejenom o její poslední knize Ženy slova, ale také mluvili jsme o spisovatelce, jejímž jménem bylo Felix Hay, nicméně zatím to se skrývala Marie Wagnerová. Mluvili jsme o tom, že to bylo nutné kvůli dobové atmosféře. Vymodelovala jste si ve své vlastní fantazii situaci, kdyby Marie Wagnerová vyjevila svoji pravou identitu, co by to udělalo s tou čtenářskou obcí? Co myslíte, že by se stalo?
1: Tak ono se to potom vlastně stalo, protože samozřejmě na tom malém městě se tajemství neudrželo. Já jsem v té knize pracovala s nějakou mou fantazií, protože nevíme přesně kdy a jak se to stalo. Nicméně potom jí začaly přicházet dopisy od čtenářů a dokonce potom byl Kája Mařík i na divadelních prknech. A takže vlastně nedalo se to úplně udržet a samozřejmě, že musela určitě čelit různým názorům na to svoje spisovatelství.
0: Vrhneme se ještě na další osud, který je značně odlišný od toho Marina. Olga Barény je další spisovatelkou, kterou se zabýváte ve své knize. Tu vlastně spojuje s vámi už román Herečka, ve kterém jste tuhletu postavu s reálným předobrazem použila. Bylo vám už tehdy jasné, že si zaslouží nějakou svoji vlastní kapitolu, protože to je opravdu osud zvící filmového plátna?
1: Tenkrát se přiznám, že jsem nad tím asi takhle neuvažovala, nicméně jak jsem začala pracovat na knize Ženy slova, tak jsem věděla, že tam Olga Barney musí zaznít, že tam musí mít svoji kapitolu, protože mě ten její životní příběh fascinoval. Řekla bych, že je to opravdu na zpracování filmové, možná divadelní nebo na nějakou obsáhlou monografii. Každopádně ona chtěla být herečkou, chvíli hrála divadlo za první republiky. A potom byla zapojená do špionáže, byla za to i vlastně odsouzená. Několikrát se pokusila spáchat sebevraždu, a pak se stala spisovatelkou. Do toho jejich života patří i to, že chodila nebo jejím přítelem byl židovský hudebník, který vlastně skončil v koncentračním táboře, zatímco ona se pak provdala vlastně za člena NSDAP, za českého Němce nacistu.
0: Je to, pardon, ryzí fikce, že by bývala mohla toho svého bývalého přítele zachránit díky tomu manželství s tím protekčním německým Čechem, anebo to tehdy nešlo už?
1: To myslím si, že by asi bylo o nějakých kontaktech a o nějaké jako snaze osobní, tak jak to vlastně bývá v těchto vypjatých situacích, ale těžko asi soudit zpětně.
0: Nicméně, Olga Barén je postava, kterou bychom mohli snadno odsoudit, zejména kvůli druhé polovině jejího života, v němž její postoje životní nebyly zrovna obdivuhodné. Jakými fázemi prošel váš vztah k ní? Protože zpočátku vlastně je to postava poměrně sympatická, toužící vlastně po nějakém úspěchu na uměleckém poli, to člověk nemůže odsoudit, nicméně pak se to láme.
1: Pak se to láme, to máte pravdu. Já doteď vlastně nevím, jestli ji mám nebo nemám ráda. Já to možná v sobě rozděluju, mám ráda její literární tvorbu, ale nedokážu se ztotožnit s tím jejím životem v té druhé polovině toho jejího života, jak to vlastně o tom mluvil, protože ona pak inklinovala vlastně k nacismu, byla taková, řekněme, radikální, byla vlastně i odsunutá z Československa, žila v Německu, takže nedokážu se s tím úplně ztotožnit, nicméně myslím si, že ty její knihy jsou výborné a ty její romány stojí určitě

0: táhne k té literární tvorbě. My vlastně nevíme, kdy mlží a kdy je otevřená.
1: Je pravda, že ona je tak trochu autorkou svého vlastního životopisu, že vytváří fikci o tom, kým ona je, odkud pochází, kde se a kdy narodila. Vlastně ona je spisovatelkou svého vlastního života, tak trochu.
0: Je to tak, ona i smazávala stopy, vy jste řekl, vytvářela si svůj vlastní životní příběh. Je to tak, ona se narodila jako Aloisie Voznicová, měla řadu pseudonymů už když hrála a Olga Bareny je také vlastně její pseudonym.
1: Stalo se vám někdy při pátrání po osudech těch žen, že jste musela nějaký osud odložit, protože bylo mimořádně obtížné se identifikovat s tou ženou a ten její život a dílo nějak zhmotnit do knihy, protože to, co jste zjistila, načetla a nastudovala, bylo tak odpudivé, že už to nešlo se dá s ní zabývat?
0: Tak částečně určitě u té Olgy, tam jsem některé momenty nedokázala úplně pochopit a dost jsem váhala, jestli do té publikace se zařadit Marii Majerovou, protože já jsem to tam i psala v té knize, já mám ráda její povídky z 20. let, ale nedokážu se sotožnit s tvorbou po roce 48 a s tím, jak ona vystupovala jako propagátorka komunistického režimu.
1: Říká o hradníkách své poslední knihy Ženy slova v dnešních blízkých setkáních spisovatelka Jana Poncarová.
2: Český rozhlas 2.

0: setkání Vasila Fridricha.
1: Se spisovatelkou Janou Poncarovou si v dnešních blízkých setkáních povídáme také o jejím posledním titulu Ženy slova. Mnohé autorky, které ve své knize popisujete, nepůsobí jako takové vřelé mateřské typy, jak si představujeme typickou milující maminku. Jejich touhy profesní jsou evidentně či byly silnější než mateřský pud. Je tohle parametr, pro který vy osobně máte pochopení?
2: No, mně se na to teď asi nahlíží trošku jinak,

0: To, že já mám rok a půl starého syna a některé jednání jsem nedokázala pochopit. My jsme zmínili Marii Majerovou. Ona, když měla malého syna, tak odjela studovat asi na půl roku na Sorbonu se svým milencem a toho syna tady nechala babičce dědečkovi. Ten jejich vztah to pošramotilo, nebyl pak už nikdy vlastně úplně dobrý. Ale musím říct, že tam byly i spisovatelky, které naopak byly matkami a byly takové jako srdečné a ty děti milovaly. To je třeba Popelka Biliánová, která, a to je moc krásný, dokázala literaturu uživit svoje tři děti po tom, co její manžel spáchal sebevraždu a dokonce je uživila tak dobře, že mohli vystudovat vysokou školu.
1: Proměnil se nějak vám způsob psaní ve chvíli, kdy jste se vy sama stala maminkou? Pozorovala jste nějakou proměnu v tom, jak člověk přemýšlí, jak se vyjadřuje?
0: Já jsem sama zvědavá, jak se to promítne do mé poslední knihy, která bude vycházet na podzim a kterou jsem psala už jako matka, což je vlastně úplně jako poprvé. Tak nevím, asi možná na některé věci nahlížím jinak, možná některé věci dokážu jinak pochopit, ale uvidíme.
1: Vy jste drobně naznačila nový titul, novou knihu, tak pochopitelně to nemůžeme pominout. Tak co se chystá? Co z pera Jany Poncarové bude vycházet?
0: Ta kniha se jmenuje Neviditelné minuty a vypráví příběh Boženy Němcové během jejího pobytu v Domažlicích, protože my s manželem jsme 2 roky v Domažlicích žili a já říkám, že jsem si ji tam tak pro sebe objevila jako ženu z masa a krve a trošku jinou Boženu Němcovou, než jak jsem na ní nahlížela. A taky jsem pročítala jsem její korespondenci, ona tam hodně vystupovala jako matka, hodně tam psala o svých dětech, to mě jako velmi zaujalo, protože mám pocit, že na to se někdy zapomíná. A vedle toho je tam ještě jedna dějová linka, ta je lehce autobiografická a ta popisuje život současné spisovatelky. A já jsem si tam vlastně kladla otázku, co se teda pro ženy píšící, tvořící změnilo od toho 19. století. Jestli to 19. století tak trochu v nás přetrvává, nebo už žijeme v tom 21. století. A jsou tam takové různé jako otázky nebo konfliktní linky, jestli musíme na tu svoji tvorbu rezignovat, nebo jestli můžeme mít vlastně obojí.
1: A k čemu jste došla, abychom zároveň neprozrazovali vyznění knihy, ale váš závěr z toho výzkumu nebo z toho přemýšlení o tom, jaká byla situace před 120 lety a jaká je dnes?
0: Já když to nevezmu jenom podle sebe, ale i podle toho, když se bavíme s ostatními ženami, spisovatelkami, tak bych řekla, že částečně pořád to 19. století přetrvává několik...
1: V čem pak? To mě zajímá.
0: Třeba v tom, že pořád máme potřebu, neříkám, že všechny, ale já k ním třeba patřím, že máme potřebu si to pořád nějakým způsobem obhajovat. Pořád se možná cítíme trošku provinile, pokud ten čas věnujeme tvorbě a nevěnujeme to naplno třeba dětem, domácnosti, nebo se snažíme nějakým způsobem stíhat obojí. A samozřejmě 19. století nepřetrvává v tom, že my to máme usnadněné, máme automatické pračky, jednorázové plany, to samozřejmě Božena Němcová a její vrstevnice neměly.
1: Taky si říkám, že když se pohledne na současný český literární trh, tak mám dojem, že právě ženy spisovatelky jsou v něm hegemony a že mužů je menšina, takže mám pocit, že v tomto byla emancipace plně dokonána, ne?
0: Já si myslím, že v tom byla emancipace úspěšná, určitě ano, ale řekla bych, že máme i skvělé muže autory a mezi nimi máme své přátelé.
1: Když se ještě vrátím k vyznění té knihy, napadlo mě, že to je nejenom pobídka k tomu, abychom uvažovali o umlčených hlasech v rámci té velké historie, ale vlastně přemýšlet i v tom mikrokosmu rodinném, jestli v naší blízkosti, v našich rodinách právě nejsou takové příběhy, které jsou zatajené nebo umlčené, kterým bychom měli dát hlas. Byl by i tohle dobrý výsledek vaší knihy, kdyby o tom lidé takhle čtenáři přemýšleli?
0: Za to bych byla moc ráda a byla bych ráda, kdyby jsme takovým hlasům věnovali pozornost.
1: Říká optimisticky můj dnešní host, spisovatelka Jana Poncarová.
2: Mrazivé léto na dvojce. Čekají vás vzrušující příběhy plné napětí, nečekaných zápletek a dramatických zvratů. Mrazivé léto na dvojce. Těšit se můžete na thrillerové a hororové četby na pokračování a rozhlasové hry českých i světových autorů. Noční můry ožívají. Každý stín může být nebezpečný. Mrazivé léto na dvojce. Kufry zbaleny? Svět čeká. Šlechta na cestách. Vydejte se po stopách šlechtických rodů. Navštivte zámky Telč, Horšovský Týn a další památky po celé republice. Od Orientu po Ameriku. Poznejte, jak se cestování promítlo do podoby hradních a zámeckých interiérů. Více na webu Národního památkového ústavu NPU.cz. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
3: Český rozhlas Dvojka.
4: Rádio, které vás baví.
3: Blízká setkání Vasila Fridricha.

0: A dnes si povídám se spisovatelkou Janou Poncarovou. Vy jste vzešla ovšem ze žurnalistického podhoubí. Věnovala jste se dlouhá léta novinařině. Říkám si, jestli ty vášnivě hluboké rozsáhlé rešerše, ty budou evidentně plodem té vaší novinářské práce. Bývá to někdy tak, že vás ty přípravy na knihu mohou bavit třeba mnohem víc nebo překvapovat než samotné psaní, nebo každé tohleto, každá ta fáze má něco do sebe?
1: Mě baví každá fáze té knihy, ale máte pravdu, že ty rešerše mě baví moc, zvlášť pokud narazím na pamětníky, pokud se s nima můžu popovídat, udělat s nima rozhovor. Ale baví mě i pátrat v archivech, pročítat staré materiály, dopisy, noviny, dobový tisk. To všechno k tomu patří a kolikrát je to jako velmi dobrodružné, protože vy nevíte, kam vás to dovede a někdy objevíte něco, o čem jste třeba ani nesnil a navede vás to nějakým způsobem dál, takže jsou to takové jako objevy malé.
0: Jak vlastně balancujete mezi tím faktickým a fikčním světem? Kde končí ta literatura téměř faktu a kde začíná ta čistá beletrie?
1: Tak já samozřejmě pořád musím myslet na to, že píšu román, potřebuji, aby tam byla alespoň nějaká dějová linka. A někdy je to usnadněné, já třeba můžu zmínit román Eugenie, který je o plzeňské hoteliérce. Tam jsem nemusel vůbec vymýšlet tu dějovou linku, protože jsem ji dostala tak jako na stříbrném tácu, protože mi ji převyprávěl přímo syn Eugenie. Ale hodně jsem si dala práce právě s těmi rešeršemi, mluvila jsem i s historiky, zajímalo mě, jak vlastně vypadala válečná Plzeň, jak probíhaly nálety, co se dělo před, po a tak. Tam bylo strašně jako zajímavých věcí. Objevila jsem dokonce i pamětníka, který pracoval v hotelu. Tenkrát kuchtík, ano. A hlídal tam ten velký hrnec s polévkou a toho vlastně zachránilo, že nezemřel při tom náletu. To mě baví velmi, ale já to pak musím vlastně nějakým způsobem uzavřít a oddělit a soustředit se na ten příběh. A samozřejmě i v rámci Eugenie byly nějaké vedlejší dějové linky, které třeba, kde jsem dala prostor fantazii, nebo jsem se inspirovala nějakými dílčími příběhy. A chtěla jsem vlastně ukázat tu Plzeň předválečnou a válečnou.
0: Míváte pak nějaké ohlasy či reflexe od těch odborníků, se kterými konzultujete? Pak jim případně pošlete knihu, tu vaši beletrii na přečtení, že vám k tomu ještě pošlou něco dál, že se jim případně líbí, či méně líbí to, jak jste zpracovala tu věc, kterou jste spolu konzultovali?
1: Snažím se o to, třeba u té Eugenie jsem opravdu konzultovala ty dílčí věci, třeba ty nálety, tak abych nějakým způsobem tam si nevymýšlela, ale opravdu se opírala o tu realitu, jaké to bylo. A dávám si na to pozor, protože nechci úplně, abych si tam třeba nějaký dobový moment vymyslela a pak se ukázalo, že takhle to být nemohlo.
0: Říkám si, že jako novinář jste reflektovala ryzí současnost. A jestli byste si jako spisovatelka nezjednodušila ten život, že byste nemusela právě provádět všechny ty studie a rešerše a bádání v archive, že byste mohla psát o dnešku, který nepotřebuje žádné velké studium, protože ho žijeme. Čím to, že vás to vlastně neláká?
1: Já mám pocit, že asi ten dnešek neumím úplně pochopit a uchopit, tak abych ho literárně zpracovala, že od toho potřebuji nějaký odstup. Myslím si, že třeba za 10, za 20 let možná dokážu psát s nějakým odstupem o té současnosti. Ale občas tu současnost promítám do povídek, což jako je kratší útvar, tam se tomu úplně nebráním. Ale máte pravdu, jak jste říkal, že bych si usnadnila život, kolikrát ano, ty rešerše jsou třeba na měsíce práce, tak bych si ušetřila čas.
0: Tak zatím si udržete vzdálenost od těch událostí zhruba tak 80 až 100 let, takže uvidíme, za jak dlouho budete zpracovávat tu současnost. Mě zaujalo a pobavilo, musím říct, že v rámci své žurnalistické práce jste se nevěnovala žádnému typicky ženskému tématu, ale vaší doménou bylo strojírenství, energetika. To na vás nějak v redakcích zbylo samo? Nebo jste už jako malá holčička se zajímala o elektrárny a o strojírenství a tak jste pěstovala tento zájem i v profesi?
1: Ono to tak, ne že by to úplně zbylo, ale já jsem se k tomu tématu nachomítla a mě to začalo bavit. Já jsem třeba v rámci jednoho rozhovoru musela do Dukovan, což jako na to vzpomínám dodnes, to byl jako velmi zajímavý zážitek. Ale vždycky mě nějakým způsobem fascinovaly elektrárny, pak začaly obnovitelné zdroje, bo takový ten boom fotovoltaiky, větrných elektráren. Mě to svým způsobem zajímalo a ráda jsem si o tom s těmi odborníky povídala. Takže to nebylo, že bych úplně musela, že nezbylo nic jiného, ale vlastně dělala jsem to ráda.
0: A byl to razantní ženský vstup do, řekněme, mužského světa. Je to vlastně tak trochu vaše téma? Vnášet ženský pohled do toho ryze maskulinního světa.
1: To máte pravdu. Já se dokonce vzpomínám, bylo to krátce po škole, já jsem šla na nějaký rozhovor a ten pán, se kterým jsem ten rozhovor měla dělat, mě minul, protože si myslel, že tam čeká nějaká studentka, takže...
0: My máme za sebou první čtvrtinu prázdnin, tak si říkám, že by možná bylo příhodné pozvat naše posluchače do vašeho milovaného rodného kraje. Můžeme tak učinit i formou knihy. Jste autorkou publikace Průvodce za tichem, Český les po magickém Domažlicku, tak zní název. Proč má ve svém pojmenování to ticho?
1: Ta edice vznikla během covidu, vymysleli ji v nakladatelství a to byla vlastně doba, kdy jsme tak nějak všichni chodili víc do lesa a vyhledávali jsme ta tichá místa bez lidí. Takže ta myšlenka se mi moc líbila a já miluji Český les, ráda se tam vracím, dokonce jsem v Českém lese poznala i svého manžela, takže k němu mám opravdu jako velmi srdečný vztah. A tak jsem se rozhodla některá ta místa, kam my chodíme, prozradit a třeba inspirovat i k nějakému výletu.
0: A je to formou nějakou románovou, řekněme, nebo výsostně spisovatelskou, nebo můžeme očekávat klasický bedekr od někoho, kdo v tom kraji žije?
1: Není to klasický průvodce. Já jsem vybrala několik míst, napsala jsem tam, proč já tam ráda chodím, proč je to místo zajímavé. Jsou tam i nějaké příběhy, které se k tomu místu vážou. A my jsme zmínili Boženu Němcovou, tak je tam i taková stezka po stopách Boženy Němcové, protože ona vlastně z Domažlice docházela na ten venkov a je tam takové, jako jsou tam vždycky tabule, řada zastavení.
0: Říká o průvodci ve svém milovaném rodném kraji mu dnešní host, spisovatelka Jana Poncarová.
2: Český rozhlas 2.

0: Blízká setkání Vasila Fridricha.
1: Dnes si v blízkých setkáních povídám se spisovatelkou Janou Poncarovou a pochopitelně, že u takového výjimečného řemesla nás také společně s posluchači bude zajímat, jak vlastně daný spisovatel či spisovatelka píše, protože každý má úplně jiný způsob. Řekněte mi, jaký byl kdysi před narozením dítěte a jak se proměnil poté, co už máte doma dalšího obyvatele? Byla to razantní změna, anebo vše zůstalo při starém?
2: Ne, proměnilo se to. Já říkám, že teď se můj čas řídí časem mého syna, takže většinou píšu, když spí po obědě, takže to řekněme je tak hodina, hodina a půl a to už potřebuju vědět, co chci psát, takže se snažím přemýšlet nad tím příběhem při takových rutinních činnostech, které každý z nás dělá doma nebo když si stavíme bábovičky na písku. A předtím to bylo mnohem snažší, protože jsem mohla dopoledne nebo ráno sednout k počítači a psát. Já jsem vždycky radši psala ráno, protože jsem měla pocit, že mám čistou hlavu. A nikdy jsem moc nedokázala psát v noci nebo večer, protože to se mi pak chce spát a už jsem unavená a nešlo by mi to úplně dobře.
1: A určila jste si pro sebe vždycky třeba penzum stránek, které je potřeba napsat, nebo jste seděla zkrátka ten čas, který jste si vyhradila, anebo míváte to, že když to zkrátka nejde, tak se odejde od monitoru a nechá si to být?
2: Já jsem nikdy se nedávala, že bych musela napsat určitý počet slov nebo znaků. Vždycky jsem byla ráda, když jsem odcházela a to se vlastně řídím radou Ernesta Hemingway, on kde se napsal, že je dobrý přestat psát, když vám to jde nejlíp, protože potom ten druhý den dobře navážete. Tak to se většinou snažím, ale teď se to řídí tím, že když se synu vzbudí, tak já přestávám psát a není to zrovna třeba v okamžiku, kdy mi to šlo nejlíp. Jak jste se ptal, jestli vstávám od stolu, když to nejde, když to vyloženě nejde, nebo když cítím, že jsem hodně unavená, tak jdu radši dělat něco jiného.
1: Jste systematik z hlediska budování příběhu, že máte tabulku, kde máte popsáno, co dané figury budou v dané situaci dělat a vlastně pak naplňujete tu kostru, anebo se tu a tam necháváte překvapovat tím, co vám ty postavy pod rukama dělají?
2: Občas se nechávám překvapovat a řekla bych, že možná i čím dál častěji. Já si teda dělám seznam postav, abych věděla a píšu si u nich i takové věci, jako kdy se narodili, a to i u těch, které si myšlím, které nejsou třeba inspirované skutečností, tak potřebuju vědět nějaké jejich pozadí a někdy se tím sešitem listu, já mám ke každému románu mám jeden sešit, kde si píšu nějaké poznámky a nápady, něco z toho použiju, něco možná vůbec, něco úplně vyškrtnu, ale pomáhá mi to, ale nejsem úplně systematik, to bych asi neřekla a někde ani nevím, jak ten román dopadne. Když je to podle té skutečnosti jako Eugenie, tak samozřejmě vím, ale pak jsou romány, kde jsem mohla ten konec nějakým způsobem vymyslet, anebo vždycky přemýšlíte, v jaké části ten příběh přestanete vyprávět, kde uděláte tu tečku.
1: Jste takový typ, že se svými postavami komunikujete, že se na ně třeba zlobíte, nebo lichotíte jim, nebo jim nadáváte, když dělají něco, co nechcete?
2: To možná úplně ne. Já jsem tam spíš jako takový pozorovatel, ale já o těch postavách pak vyprávím, takže třeba svému manželovi doma vyprávím, co ta která postava udělala, nebo vyprávím o tom, co se v tom románu bude dít dál.
1: Cítíte jako spisovatel, který pracuje s reálnými předobrazy, mimořádně velkou zodpovědnost vůči těm figurám, které kdysi žili a o nichž vyprávíte, byť fikční příběh?
2: To rozhodně. Snažím se to dělat citlivě a nějakým způsobem se na ně nacítit a nikdy jim nechci ublížit.
1: Říkám si, jestli je rozdílný způsob nakládání s dospělými postavami, jako jsou ženy slova, spisovatelky, které zastihnete ve své knize v dospělém věku, a mezi tím, když mluvíte o někom, kdo je v dětském věku, mám tím na mysli Věru Kónovou a její příběh, respektive rekonstrukce jejího deníku. Je to jiný způsob nakládání s tím křehkým dětským hrdinkou, které nebylo dopřáno dožít se dospělého věku?
2: Já jsem do poslední chvíle nevěděla, jak mám popsat Věrčinu smrt, ale věděla jsem, že se to stane, že je to nevyhnutelné, takže jsem se to tam snažila tak nějak nepopsat úplně napřímo, ale v podstatě nechat tu Věrku tak nějak asi vymizet. My jsme ani nevěděli, co konkrétně se stalo, jakým způsobem zemřela, ale to pro mě byl vůbec nejtěžší moment za celou tu mou historii psaní.
1: chápu, obzvlášť ve chvíli, kdy už člověk je matkou, tak pak nakládání s dětským hrdinou je mimořádně citlivá věc. My jsme mluvili o knize, která vám vyjde, ale předpokládám při vaší pilnosti, protože pohledem do databáze je jasné, že vy takřka nikdy neodpočíváte, že už nepochybně máte v hlavě konstrukci nějakého nového příběhu, tak můžeme malinko prozrazovat, naznačovat, nebo jste pověrčivá a nerada to děláte?
2: Ale ne, já ten příběh v hlavě samozřejmě mám jeho část už i na papíře. Ono se to nějakým způsobem utváří, ale můžu říct určitě to, že se posunu trošku blíž do historie, že tam budou dvě dějové linky. Jedna se odehrává hodně blízko naší současnosti v roce 2005 a jedna se odehrává v 70. letech. A je to takový příběh, řekněme, jedné rodinné historie, do které nějakým způsobem zasáhl komunistický režim, ne úplně napřímo, ale v podstatě něco se tam stalo. A je to příběh, jak to vlastně vypadá, když ublíží ti úplně nejbližší.
1: Každopádně, i když to zní trýznivě, máme se moc na co těšit. Já děkuju za to, že jste přijala mé pozvání do blízkých setkání. Přejeme nejenom vaší nové knize, ale i té rodící se, co nejvíce spokojených čtenářů, a vám přeju krásné léto. Od mikrofonu se s vámi loučí Vasil Fridrich a můj dnešní host, spisovatelka Jana Poncarová.
2: Děkuju moc krát.

0: Příběhy z kalendáře.
1: Představujeme vám významné osobnosti a zásadní objevy.
0: Připomínáme historické události a bereme vás na zajímavá místa.
1: Vydejte se s námi do historie, která zaujme, překvapí i pobaví.
0: Příběhy z kalendáře.
1: Každý den po 17. hodině.
0: Na Dvojce. Víkendový výběr Dvojky.
1: To jsou pořady, které vás baví každou sobotu a neděli.
0: Máme pro vás světové evergreeny, muzikálové melodie i novinky z české hudební scény.
1: Klub Evergreen s Dašou a Janem Smigmatorem.
2: Přátelé, jsme ve finále. Zas to neskutečně uteklo.
3: Uteklo, ale tím pádem jsme zase o hodinu blíž setkání příštímu.
1: Muzikál Express s Michailem Prostějovským a Pavlem Bárem.
4: Náš Muzikál Express je nejrychlejším vlakem na světě.
5: Dnešní pořad bude věnován rubrice s podtitulem Muzikál a já.
1: Nebo Česká dvanáctka s Martinem Hrdinkou.
6: Mám pro vás výsledky hitparády Česká dvanáctka.
0: Klub Evergreen, Muzikál Express, Česká dvanáctka a další oblíbené pořady.
1: Víkendový výběr Dvojky.
0: Naslyšenou už o tomto víkendu.
1: Na Dvojce.
7: Právě teď na webu Dčka. Vydejte se s dětmi na letní dobrodružství s Dčkem. Tentokrát můžete společně s dětmi hledat písmena, která záhadně mizí...
8: Na kulte písmena, protože...
7: ...ze světa Dčka. Na cestách vám pomůže aplikace Léto s Dčkem, ve které najdete mapu soutěžních míst i další překvapení. Zapojte se do hry, sbírejte hesla a soutěžte o spoustu krásných cen. Více se dozvíte na operaceabeceda.cz.
9: Bylo 12 hodin.
0: Český rozhlas Dvojka. Hlavní zprávy.
9: Stát dnes naposledy určí maximální cenu benzínu a nafty. Paliva od pondělí nejspíš zdraží. Při výstupu nahoru v Pákistánu zemřel český horolezec Jaroslav Bánský. Bylo mu 46 let. Počasí bude oblačno až polojasno, odpoledne a večer s deštěm a silnými bouřkami. Teploty nejčastěji do 31 stupňů. Hlavní zprávy přináší Naďa Procházková. Dobré poledne. Stát dnes naposledy určí čerpacím stanicím maximální ceny benzínu a nafty na nadcházející víkend. Od pondělí se budou řídit jen trhem. I kvůli tomu nejspíš pohonné hmoty na začátku týdne zdraží.
10: Ministryně financí Alena Schillerová z Hnutí ANO řekla, že rezort bude i nadále monitorovat ceny paliv a marže čerpacích stanic.
11: Pokud by kdokoliv chtěl konec regulace zneužít, nebo pokud by se situace na Blízkém východě opět vyhrotila, okamžitě zasáhneme.
10: Od pondělí zdraží hlavně nafta, protože výše spotřební daně se vrací na původních 9 korun a 95 haléřů. Ceny paliv v Evropě jsou teď navíc podle Ivana Indráčka z Unie nezávislých petroliářů jako v polovině května.
12: Před dvěma měsíci se nafta prodávala za 41 a benzín za 42 kus.
10: Paliva zdražují i v poslední době. Podle společnosti CCS se průměrná cena benzínu za uplynulý týden zvýšila o 84 haléřů a nafty skoro o 2 koruny. Vít Andrle, Český rozhlas.
0: Český rozhlas Dvojka. Posloucháte hlavní zprávy.
9: Evropská komise má dnes představit revizi systému emisních povolenek pro průmyslové podniky. Cílem je skloubit klimatické cíle s posílením konkurenceschopnosti evropského průmyslu. Část členských států, včetně Česka, žádá o zásadní úlevy pro podniky.
13: Systém obchodování s emisními povolenkami ukládá elektrárnám, továrnám či leteckým společnostem platit za emise oxidu uhličitého, které vypouštějí. Očekává se, že Evropská komise dnes navrhne, aby byl systém flexibilnější. Firmy by tak mohly získávat více bezplatných emisních povolenek výměnou za investice do dekarbonizace. Vzniknout by také mohl nový investiční unijní fond zaměřený na dekarbonizační projekty průmyslových podniků. Finální návrhy má Evropská komise představit odpoledne. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Český rozhlas.
9: V pákistánském pohoří Karakoram zemřel 46-letý český horolezec Jaroslav Bánský. Spolu s dalšími dvěma členy expedice se pokoušel o výstup nahoru Biačerdy 2. Informaci Českému rozhlasu potvrdil mluvčí ministerstva zahraničí Adam Čergé.
14: S lítostí můžeme potvrdit úmrtí českého horolezce v Pákistánu. Naši diplomaté na velvyslanectví v Islamabadu se případu věnují a jsou v kontaktu s policií a cestovní kanceláří.
9: Banský se spolu s kolegy do pákistánských hor vydával opakovaně. Před 2 lety tam trojice horolezců jako první vystoupala na nejvyšší nezdolanou horu světa Mučukiš. Předseda sněmovny Tomio Okamura z SPD odletí v neděli do Číny s cílem posílit spolupráci v cestovním ruchu. Pokud ho o to ministerstvo zahraničí požádá, je připravený pomoct případu Čecha zadrženého v Číně. To má ale podle Okamury na starosti hlavně rezort zahraničí.
15: Tomio Okamura chce v Číně jednat hlavně o posílení přímého leteckého spojení mezi Českem a Čínou a o zrušení vízové povinnosti Čechů mířících do země.
16: Jsme pouze jednou ze 2 zemí Evropské unie, která má víza do Číny, tou druhou zemí je Litva.
15: Karel Dvořák z Hnutí STAN ale upozorňuje na otázku lidských práv.
17: Tajvan dbá na ochranu lidských práv a v případě Číny to tak není. Tak třeba pan předseda Okamura nebo paní předsedkyně Vesecká i dovedou debatu na téma třeba vězněných Ujgurů.
15: Do Číny se chystá i ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z Hnutí ANO. Pravděpodobně příští rok. Daniela Brichtová, Český rozhlas.
9: V Česku se odpoledne objeví silné bouřky. Výstraha meteorologů platí pro celé území až do půlnoci. Bouřky může doprovázet přívalový déšť s úhrny kolem 40 mm a menšími kroupami. Může taky foukat vítr o rychlosti kolem 70 km za hodinu. Český hydrometeorologický ústav zároveň varuje před silnou zátěží teplem. To se týká Moravy, Ostravska a taky Polabí. Novou budoucnost dostává svatováclavský dub ze Stochova na Kladensku. Podle legendy ho zasadila kněžna Libuše při narození vnuka Václava před víc než 1000 lety. Odborníci odhadují, že je o několik set let mladší. Vzácný dub teď roubují experti ve výzkumném ústavu pro krajinu. Vypěstované sazenice pak zamíří na místa spojená s přemyslovskou tradicí.
18: To je přímo synáček toho původního stromu, takže to je první generace. Tam jsme odebrali roub a jsme geneticky strašně blízko tomu původnímu exempláři.
19: Ukazujeme v dendrologické zahradě výzkumného ústavu pro krajinu Zdeněk Kisenbauer zhruba 8letý dub, který je základem nových sazenic a ty připravuje Jiří IX.
20: Tady máme ten svatováclavský dub, roubovaný v loni v dubnu. Postranní obrost zakracuji za 3. listem, aby posiloval kmínek.
19: Postupně budou potomci několik set let starého dubu vysázeni na místech s přemyslovskou tradicí. Jeden ze vzácných stromků by měl zamířit i na Pražský hrad. Eva Kézrová, Český rozhlas.
1: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
9: Bude oblačno až polojasno, přechodně až zataženo. Odpoledne a večer se přidají přeháňky a i silné bouřky. Teploty 26 až 31 stupňů. Na jižní Moravě až 32, na horách většinou kolem 20. Zítra bude převažovat oblačno. Místy se objeví přeháňky, ojediněle i bouřky. Později večer srážky ustanou. Teploty zítra 23 až 27 stupňů. Na jižní Moravě až 29, na horách kolem 18.
0: Doprava.
9: Dálnice D11 za Jaroměří směrem do Hradce Králové je na kilometru 110 uzavřená. Na místě vyprošťují havarované nákladní auto. Na D5 se směrem z Plzně do Prahy od Rudné z 5. kilometru přetrvává kolona kamionů. V pomalejším tempu pokračují i dál za okruhem za Ořech na 19. kilometr. Přejeme vám šťastnou cestu. To byly hlavní zprávy. Teď už byl jednou jeden rok a Jitka Sterová.
21: Ano, je to tak. Já vás moc zdravím. Přeji vám krásné páteční poledne. Dnes jsem tady výjimečně za Honzu a protože je 17.7., tak dám krásné datum, dám numerickou nápovědu. Když sečteme všechna čísla, tak nám vychází sudé číslo. Dám krátkou vzpomínku, protože je čas dovolených. V našem roce jsem byla na dovolené s rodiči a s bratrem v rekreačním středisku československých aerolíní v Červené nad Vltavou. Bydali jsme v takovém srubu, kde bylo spousta myší, na to se pamatuji. No a od myší se bude odvíjet také první nápověda. V našem roce totiž se narodila myš, ale elektronická myš. Konkrétně tento průlom v ovládání počítačů představil 9. prosince americký vědec Doug Engelbart a jeho tým odborníků ze Stanfordova výzkumného ústavu. A proč jí dali tento název? Podle jedné z teorií je inspiroval tvar zařízení a dlouhý kabel připomínající myší ocas. A já si myslím, že dnes se hodně chytnete z hudebních nápověd. Ta první bude od Heleny Vondráčkové, zaspívá píseň Přejdi Jordán. No a vy můžete během písně vzít telefon a sázet své první tipy. SMSky na číslo 702 222 220 a e-maily na adresu dvojka@rozhlas.cz.
2: Byl jednou jeden rok.
3: Cesta časem a vašimi vzpomínkami s Honzou Kovaříkem
2: na Dvojce.

0: jednou jeden rok. Cesta časem a vašimi vzpomínkami s Jitkou Asterovou
1: na Dvojce.
2: Já moc zdravím do Kravař paní Ivetu, která podle úvodní písničky Přejít Jordán v podání Heleny Modráčkové typuje rok 1968. A hodně píšete, mám velkou radost. Radek, třicátník z Chlumu u Třeboně, typuje podle stejné písničky rok 1970. Dodává, myslím, že to byla trezorová písnička. No a jdeme na další ještě e-maily. Takže nejrychlejší byla Jana, která typovala rok 2009, ale to neslyšela žádnou nápovědu, pak si uvědomila, že to trošičku přehnala. No a jinak zdravím moc Petra z Teplic nad Metují, který si myslí, že elektronická myš vznikla v roce 1983. V tomto roce byl natočen film Slunce, seno, jahody. No tak uvidíme, kdo z vás měl pravdu, ale už tam zazněla správná odpověď. Tolik prozradím. V našem roce se ruzyňské letiště významně rozrostlo. Do provozu byl spuštěn nový severní areál, původně nazývaný Terminál Sever, a dnes součást Terminálu 1. Důvodem bylo pochopitelně rostoucí zájem o leteckou dopravu, jak dokládá i dobový filmový dokument.
3: A proto létám, létáš, létáme, létáte, létají.
4: Ano, letadla 25 společností z celého světa.
3: Pak se není co divit, že staré letiště v Praze Ruzyni nestačí a že bylo potřeba vybudovat nové.
4: 1,5 milionu cestujících za jeden rok je na tak stísněný prostor opravdu trochu mnoho.
2: Velmi pyšní byli stavitelé letiště na unikátně technicky řešený hangár se zavěšenou střechou.
4: Celá plocha bez jediné podpory. Konstrukce je zavěšena na ocelových táhlech. Obestavěný prostor celého komplexu činí 350 tisíc kubických metrů. Plocha hangárové haly je 213 na 56 metrů, dvě fotbalová hřiště. Výška vrat 15 metrů, pětipodlažní obytný dům. Každý díl samostatně motorický. Unikátní konstrukce. Srovnatelná stavba v Evropě, jen hangár ve Frankfurtu nad Mohanem, vybudovaný o něco později.
2: Takže tušíte, ve kterém roce se ruzyňské letiště významně rozrostlo. No dám samozřejmě hudební nápovědu, pustíme si Beatles a ještě prozradím, že v našem roce už začaly spory mezi jednotlivými členy. Prý za to mohla Yoko Ono. No uvidíme, napište mi. Hej!

0: Naše hra Byl jednou jeden rok pokračuje, já moc zdravím Naděnku, která píše, nazvala bych toto období dobou šedivou. Pohybujeme se kolem roku 1970, píseň Přejdi Jordán byla ale o něco dřív. No tak nevím, že by rok 1969. Já si myslím, že rozhodně pomůže tato nápověda. Sice Karlovarský festival už je za námi, ale ještě si trošičku připomeneme, protože v našem roce se odehrál 16. ročník tohoto festivalu a obě hlavní ceny získal můj oblíbený film Jiřího Mensla Rozmarné léto. Režisér oceněného filmu řekl později reportérovi Českého rozhlasu.
1: Já jsem Vančuru čet samozřejmě, protože já jsem strašně měl rád českou literaturu a čet jsem, co se mohl, Poláčka, Čapka, ale ten Vančura byl nestravitelný. A to Rozmarné léto se mně líbilo. Pak jsem se dočetl, že on to psal jen tak pro pobavení svých přátel na Zbraslavi, než jako velkou literaturu. A pak za mnou přišel pan Nivelt, to byl dramaturg Ostřesovaných vlaků a on napsal scénář podle toho. A já jsem mu řekl, točit tuhle knížku, to se dá jenom zkazit. No a naštěstí se to povedlo.
0: A psali, že během premiéry, která byla v Letním kině v Karlových Varech, pršelo. Jo a ještě připomenu, kdo byl hvězdným hostem filmového festivalu toho 16. ročníku. Byl to Pierre Brice, představitel filmového Vinetua, který dostal na festivalu skleněnou dýmku míru. Tak si zkuste tipnout rok. Hudebně napoví Valdemar Matuška, no a vy můžete teď točit také telefonní číslo sem do studia, které je 22 155 25 a 25.
2: Byl jednou jeden rok.
3: Už víte, na který rok dnes vzpomínáme?
2: Napište nám.
3: SMS na telefon 702 222 220 nebo e-mail na adresu dvojka@rozhlas.cz.

do klína. Někdo má pletky rád. Já radši sklenici vína.

0: rostlo, to vám tam taky tak jako spadá, nebo to šlo mimo vás?
1: To jde mimo mě.
0: Vy jste byla na světě v tom roce vámi typovaném?
1: Byla jsem, šla jsem do první třídy.
0: A tak to jsme tak jakoby přibližně. Já jsem o malinko starší. Mirko, děkuji moc za vaši přízeň, za váš tip a držím palce, aby byl správný. Mějte se krásně, naslyšenou.
1: Taky, naslyšenou.
0: A já mám někoho teď dalšího na telefonu, halo, kterého moc zdravím. Halo, halo, halo, Jitka u telefonu.
1: Halo, halo. Já, paní nás, teda jsme byli tady opravdu Mirka, ta druhá paní, nevím, jak se jmenovala, ale my jsme byli přepojeni obě na jednou, takže já jsem čekala vzorně, až ona dohovoří.
0: Ano.
1: Takže já si myslím, že to je taky rok 1968. Mně bylo taky podle Hey Jude a Přijď Jordán, mě teda bylo 12 let v té době, víc než paní. Byla jsem v pionýrském táboře na Šumavě a ráno tam jezdily tanky, takže to bylo docela hrozný, takže jsme okamžitě museli jet z domu a vzpomínky na to jsou opravdu, nejsou moc hezký, ale bylo to dětství. Takže jenom jsem chtěla, moc ráda, že jsem se dovolala.
0: Tak já také vám držím palce, aby váš tip byl správný, pakliže tipujete ten rok, tak ano, ty vzpomínky jako nejsou vůbec hezké a je zajímavé, přestože je to tolik let, tak jako by to bylo včera. Jo, to úplně cítíme všichni stejně, protože to bylo velice silné. Já vám moc děkuji za váš tip, za vaši přízeň, mějte se moc hezky.
1: A taky,
0: někdy naslyšenou.
1: Naschledanou.
0: A teď Mary Hopkin. Byl jednou jeden rok. Na dvoj-

0: krásně dneska hrajeme, musím si to sama pochválit. A můj pozdrav teď putuje do Olomouce paní Dagmar, která posílá svůj tip rok 1971. Podle písničky Přejdi Jordán a podle Beatles vzpomínku nepřikládá, dodává, že jí byl jenom jeden rok. A dále zdravím do Třebíče paní Hanku, která si myslí, že je to rok 1968. Tak já si myslím, že je teď čas na takovou malou rekapitulaci i pro ty z vás, kteří přišli třeba k rádiu až teď. My si dnes připomínáme rok, kdy se ruzyňské letiště významně rozrostlo a kdy na Karlovarském festivalu bodovalo rozmarné léto. No a za chvilinku budeme mluvit o něčem, co bylo v dané době de facto tabu. Ale našli se vrcholoví sportovci, kteří byli ochotni o dopingu promluvit i na kameru. Takže za chvíli a teď budou následovat dvě písničky. Takže budu se moc těšit na vaše tipování, na vaše vzpomínky a teď vám posílám Evu Olmerovou.
1: Byl jednou jeden rok. Cesta časem a vašimi vzpomínkami.
2: Na dvojce.

0: Bláznivé léto.
1: Rozhlasová hra na dvojce.
0: Jonathan s přáteli chtějí ukončit Drákulovo běsnění.
2: Podle mě bude mít hrabě hlavní sídlo na Piccadilly. Je to tak rušné místo, že tam nebudí ničí pozornost.
3: Jak se chcete do toho domu dostat?
2: Když to bude nutné, třeba tam vnikneme násilím.
0: Ale jeho proradnost nezná mezí. Spod přivřených víček jsem viděla, jak mlha houstla, až vytvořila sloup dýmu. Na jeho vrcholku se mi ukázal bílý, nejasný obličej, který se ke mně skláněl.
1: Hrabě Drákula.
0: Třetí díl kultovního hororu Brema Stokera.
1: V neděli ve 20 hodin
0: na dvojce.
4: Vydejte se za vínem a zážitky. Pomozte nám zvolit ten nejlepší vinařský cíl a vyhrajte skvělé ceny. Tipy pro váš výlet za vínem najdete na webu www.topvinařskycíl.cz. Mediálním partnerem projektu je Český rozhlas Dvojka.
1: Český rozhlas Dvojka.
0: Rádio, které vás baví.
1: Pokračuje cesta časem a vašimi vzpomínkami.
0: Byl jednou jeden rok.
1: Na dvojce.

0: Naše hra byl jednou jeden rok. Pokračuje, já zdravím moc pana Karla, který si myslí podle úvodní píseň, u písně Přejdi Jordán, že je to rok 1968. Dále píše Helena Vondráčková, za to byla později popotahována, ačkoliv tuto píseň naspívala ještě před invazí. V našem roce se olympionici poprvé vyjádřili k dopingu. První oficiální dopingové kontroly na olympijských hrách zavedl Mezinárodní olympijský výbor během zimních olympijských her v Grenoblu, kde bylo všech 86 provedených testů negativních. A teď uvedu jednu takovou zajímavost. Prvním sportovcem potrestaným za doping se stal švédský moderní pětibojař Hans Gunnar Liljenvall. Diskvalifikován byl kvůli požití tedy alkoholu. Před závodem vypil jedno pivo prý na uklidnění. Jeho tým následně samozřejmě musel vrátit bronzové medaile. Téma dopingu bylo tehdy ve sportu stále velké tabu. V hledaném roce ale režisér František Projda natočil dokument věnovaný dopingu, ve kterém vystoupili lékaři i přední českoslovenští sportovci, včetně Emila Zátopka a také Věry Částovské.
1: Já jsem nikdy nedopovala a dopovat nebudu. Proč dopují ostatní sportovci? Pochopitelně z toho důvodu asi, aby dosáhli vyšších výkonů. Jenže můj názor je takový, že v tom případě, kdyby sportovci používali stále víc a víc dopingu, stále častěji, tak si myslím, že by to už byl souboj určitých lékařů, vědců, kteří by zdokonalovali dopingy a tím pádem by to nebyl souboj sportovců, protože já si myslím, že sport má být zachován v takové té ryzí čistotě a že prostě tam se ukáží ty lidské kvality, ať už morální, nebo psychické, nebo fyzické.
0: Takže už tušíte, kolem kolikátého roku dnes kroužíme. Dobrou zprávu vám teď přináší Václav Neckář a já vám taky přináším dobrou zprávu, protože teď mi můžete nejenom psát, ale také telefonovat. Pokud budete chtít, tak vytočte číslo 22 155 25 a 25.

0: Já mám na telefonu teď Martinu, kterou moc zdravím. Dobrý den.
1: Dobrý den, dobrý den.
0: Dobrý den.
1: Já jenom k té vzpomínce. Mě bylo 6 let a jeli jsme druhý den po tom, co se vlastně v Praze střílelo na Václaváku, tak jsme jeli kolem Národního muzea. A já si pamatuju, že do dneška, že tam, já si myslím, že ještě před rekonstrukcí tam dokonce ty díry po těch kulkách nechávali jako vzpomínku na to, jaký to tam bylo. A my, že jsme jeli tou dřevěnou tramvají, myslím, že to byla trojka, takovou to, jak se dalo vyskakovat a naskakovat zpátky.
0: Ano.
1: A ano, ano, ano, to si pamatuju, že budeš mít dříve ještě. A takže, a tenkrát v tom, v té tramvaji vládlo úplně hrobový ticho, a já ani, mě to nedocházelo, bylo mi 5-6 let, takže, ale vím, že ta atmosféra tam byla tak strašná, že na mě, jako na dítě si to do dneška pamatuju, dolehla taková ta, takovej ten strach z té války. A pak si ještě pamatuju, že v té době, že schazovali letáky z vrtulníků, ale ještě jsem neuměla číst, takže mi to připadalo docela vtipný. Jo, no, takže rok 68, ale... A vím, že tam stáli u nás ulice, já jsem původně z Býtovský, takže vlastně z Budějovický, a že tam stály takhle tanky a ještě žil můj tatínek a byl tam za ním a ptal se, co tu dělají.
0: No, musím říct, že no, úplně mám husí kůži, protože přesto, no, že mě bylo přibližně tak jako vám, tak na ten rok, který vy typujete, mám úplně živé vzpomínky, prostě to z hlavy nevymažete. Já vám moc děkuju, Martino, za váš tip a za váš příběh. Mějte se moc hezky, naslyšenou.
1: Taky. Mějte se pěkně, ráda jsem vás poznala. Mějte se, nashledanou.
0: Já také moc. A dalšího, koho mám na telefonu, je Ruda. Dobrý den, Rudo.
2: Dobrý den.
0: Dobrý den, tak jaký typ máte vy? No,
2: no, já typuju podle ty písničky, co pouštíte, tak všechny jsem v té době poslouchal, ale úplně si jistý nejsem. 68, 69. Spíš možná 69, nevím.
0: No, většina z vás, musím říct, typuje rok 1968, takže ani to vás jako nezvyklá, trváte si na té devítce?
2: No, taky jsem to, byl jsem na vojně v té době, tak jsem to taky poslouchal, všechny ty písničky. No, možná, že ta 68 asi spíš, no.
0: No, uvidíme, před námi, já vás nechci jako zvyklat v žádném případě, před námi ještě jedna nápověda, no tak uvidíme. Ale v každém případě, Rudo, děkuju moc také za váš telefonát, taky, za vaši přízeň a přeji vám hezký víkend. Mějte se krásně.
2: Vy se taky mějte krásně. Naschledanou.
0: No a já si myslím, že teď dám další hudební pecku. Rolling Stones.

0: Tak většina z vás už má jasno, v naší hře byl jednou jeden rok, ale já přesto dám ještě jednu nápovědu. V našem roce se narodila naše nejznámější dětská filmová hvězda, Tomáš Holý. A víte, jak se dostal vlastně k herectví? Úplnou náhodou. Když režisér Oldřich Lipský natáčel komedii Marečku, podejte mi pero, tak potřeboval dětského herce pro jeden malý záběr. No a herec, kterého sehnala produkce, tak ten onemocněl a režisér Lipský se obrátil na svůj štáb a řekl: pokud někdo znáte malého kluka, který dokáže říct tři věty a neroztřese se před kamerou, tak ho přiveďte. No a přihlásil se Tomášův strýc, který ve štábu pracoval jako rekvizitář. No a další den přivedl svého synovce Tomáše Holého a rozjela se mu velká, velká filmová kariéra. Hrál v mnoha filmech, například také ve filmu Marie Poledňákové, Jak vytrhnout velrybě stoličku. No a právě o natáčení velryby vyprávěla před časem režisérka Marie Poledňáková reportérovi televize Markýza Markovi Vnenčákovi. No a díky tomu se dozvíte, jak malý Tomáš dokázal zahrát svoje naštvání na znovu nalezeného tatínka v podání Františka Němce.
1: A říká jsem, hele Tomáši, z toho Františka se vyklubal hrozně zlej chlap a on se na tebe vykašlal, teď on se rozčilil Tomáš a říkal, to není pravda, on je kamarád, já ho mám rád.
2: V tom se rozběhla kamera.
1: Kdy on byl napučený a naštvaný, tak v té chvíli jsme točili a on řekl ty slova a samozřejmě divák to neví, že byl naštvaný na mě a prostě je to tak autentický.
3: Kdyby tě měl rád, mami, tak by za náma přišel na sobotu.
0: No a teď fenomenální Karel Gott a jeho Lady Karneval.
4: Byl jednou jeden rok. Cesta časem a vašimi vzpomínkami.
5: Na dvojce.

je tady finále a dneska vám to opravdu všem moc šlo. Ve finále je teď Miloš z Prahy z Vršovic. Jitko, můj tip je rok 1968 podle nového letiště, Beatles, dalších hudebních nápověd a také numerické nápovědy. Byl jsem na průmyslovce, bylo mi 18 let a také jsem jako student pracoval na novém letišti na ploše u pozemního personálu. No a taky se trochu známe z vršovického sportbaru, ale to o mnohem, mnohem později. Takže jen tak na okraj. Ano, bohužel si vás nepamatuji, ale váš tip, Miloši, jako všech ostatních byl správný, protože dnes jsme si připomínali rok 1968. Takže já se na vás budu těšit moc zase příští týden, který budu s vámi celý a vy se teď těšte na Honzu Rosáka, který má pro vás šťastnou cestu a teď vám posílám Harryho Nilsna. Mějte se krásně.

0: Zkazivé léto.
1: Četba na pokračování na dvojce.
0: Každý den je stejný. Vlak, cesta, pozorování zamilovaného páru.
2: Možná, že Jess v pokoji pro hosty v patře maluje. A nebo jsou spolu ve sprše. Ona se opírá rukama o dlaždičky, na bocích jeho ruce.
0: Najednou je ale něco jinak.
2: Celý den jsem přemýšlela o Jess. Proč jsem měla pocit, že je něco špatně? Na tu dálku jsem přece nemohla rozeznat, jak se tváří, ale když jsem se na ní dívala, cítila jsem, že je osamělá.
1: Dívka ve vlaku. Premiéra knižního bestselleru Polly Hawkinsové každý den po 22. hodině na dvojce.

0: Bylo 13 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
0: Na kandidátce Prahy 1 nebude Filip Dvořák z ODS, rozhodlo o tom vedení strany. Míra inflace v Evropské unii se v červnu snížila na 2,9%. Počasí bude oblačno až polojasno, odpoledne a večer s deštěm a silnými bouřkami. Teploty nejčastěji do 31 stupňů. Zprávy a Naďa Procházková, dobré odpoledne. Bývalý starosta Prahy 1 Filip Dvořák nebude na kandidátce ODS v podzimních komunálních volbách. Po jednání výkonné rady to řekl předseda strany Martin Kupka. Členové rady o tom rozhodli jednomyslně. Dvořák podle vedení neobjasnil dostatečně otázky kolem svého majetku. Podle serveru Seznam zprávy získal po svém otci dědictví v hodnotě víc než 230 milionů korun. Vedení ODS taky požaduje přepracování kandidátky, pokračuje Kupka.
2: Zároveň jsme uložili oblastní radě Prahy 1, aby do 24. července připravila novou kandidátku, kde jméno Filipa Dvořáka nebude figurovat, a pokud by tak neučinila, tak jsme zmocnili regionální radu regionu Praha, aby takovou kandidátku sestavili.
0: Dvořák už dřív uvedl, že není z ničeho obviněný, ani ho nikdo nevyšetřuje. Sám se kandidatury nechtěl vzdát. Jeho reakci na rozhodnutí vedení strany Český rozhlas zjišťuje. Inflace v zemích Evropské unie v červnu klesla pod 3%. Snížila se tak z květnových hodnot, na které se dostala po americko-izraelském útoku na Irán a následném růstu cen ropy. V Česku inflace dosáhla 1,1% a byla po Švédsku druhá nejnižší v Unii. Naopak nejvyšší meziroční nárůst cen zaznamenaly v Rumunsku, Litvě a Bulharsku. Nejvyšší správní soud zamítl kasační stížnost obory Obelisk. Soukromá společnost nesouhlasila se zařazením svého pozemku do chráněné krajinné oblasti Soutok. Verdikt je přístupný na úřední desce. Podle soudu se pozemek stal součástí Soutoku v souladu se zákonem. Připustil ale, že vyhlášení chráněné krajinné oblasti přináší vlastníkům některá omezení. V případě komplikací při zemědělském hospodaření jim tak vzniká nárok na finanční kompenzaci. Společnost může ještě podat ústavní stížnost. Situace na Dyji pod Novomlýnskými nádržemi zůstává kritická. Uhynulo tam asi už 1,5 tuny ryb. Oznámil to předseda Moravského rybářského svazu Miroslav Láníček. Ryby hynou kvůli nedostatku kyslíku, který spotřebovávají extrémně přemnožené senice. Dnes je budou hasiči s rybáři odstraňovat. Stejný problém řeší podle Láníčka na tomto místě každý rok už několik let. V ostravské fakultní nemocnici nově funguje felinoterapie. Jde o metodu, ve které pacientovi pomáhá s léčbou psychického i fyzického stavu kontakt s kočkou. Kočičí terapeut zatím dochází pouze na kliniku rehabilitace a tělovýchovy, říká za fakultní nemocnici Iva Piskalová.
3: U pacientů dochází k vyplavení protistresových hormonů. Tato metoda pomáhá snižovat stres, úzkost a pocit osamělosti. Při kontaktu s kočkou dochází u člověka ke koregulaci nervového systému, což podporuje pocit bezpečí a psychickou pohodu.
4: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
0: Bude oblačno až polojasno, přechodně i zataženo. Odpoledne a večer dorazí bouřky na většinu území a můžou být i silné. Teploty 26 až 31 stupňů. Na jihu Moravy i 32, na horách většinou kolem 21.
1: Doprava.
0: Dálnice D11 je z Náchoda do Prahy neprůjezdná. Na začátku dálnice u Jaroměře těsně za kruhovým objezdem havaroval kamion. A na Prahu se nedá projet. Ucpává se kvůli tomu na stejném místě i příjezd směrem od Prahy. Fronta před kruhovým objezdem má 5 kilometrů. Na dálnici D1 za výjezdem z Prahy do Brna jsou potíže za velkými popovicemi na 18. kilometru. Je tam hromadná nehoda. Zablokovaný je levý pruh a fronta od velkých Popovic ze 14. kilometru vás zdrží asi 20 minut. Dobře dojeďte. To byly zprávy. Teď už Jan Rosák.
5: Šťastnou cestu.

Znělka i já zdravíme vás všechny, kdo se s námi rádi vydáváte na předvíkendovou šťastnou cestu. Doba dovolený se vyznačuje mimo jiné tím, že nastává tak trochu stěhování národů. Prostě my ven a oni k nám. To se takhle jednou Angličan ptá Čecha. Poslyšte, po které straně tady jezdíte? Po levé nebo po pravé straně? A Čech mu odpoví, no my kamaráde, jezdíme mezi dírami. Přeju vám všem hezkou chvilku u rádia a jestli jste se zapojili do naší letní pátračky, tak taky štěstí při losování.

0: Laciné léto na dvojce.
1: Pátračka.
2: No, z vašich ohlasů je znát, že vás naše letní hororová pátračka baví. Mrazivé léto prostě boduje, možná i kvůli tomu horkému počasí venku. Takže teď je to tady. Dnes se dozvíme, koho jsme celý týden v pátračce na dvojce hledali.
3: Jsem vetřelec. Dokonalý organismus a bytost zbavená svědomí i morálních zábran. Poprvé jsem se objevil v roce 1979 ve stejnojmenném filmu režiséra Ridleyho Scotta. Mou ikonickou podobu vytvořil švýcarský umělec Hans Rudi Giger a byl za ní o rok později oceněn Oscarem za nejlepší vizuální efekty. Jsem dokonalý predátor a parazit, který přežívá na úkor svých hostitelů. Moje biologie je zcela unikátní. Místo krve mi totiž v žilách koluje silná kyselina a disponuji hned dvěma řadami smrtících čelistí. Díky jednomu z členů posádky, do jeho těla jsem vstoupil, jsem se dostal na palubu vesmírné lodi Nostromo a pokusil se ji ovládnout. Ve filmové sérii je mým největším protivníkem důstojnice Ellen Ripleyová, kterou nezapomenutelně stvárnila americká herečka Sigourney Weaver. Kromě původní série jsem se stal také součástí mnoha dalších filmů, komiksů i videoher, kde zastupují roli nejznámějšího vesmírného monstra.
1: Pátračka mrazivého léta
0: na dvojce.
2: No a v pátračce nastal právě teď čas vylosovat toho z vás, kdo poslal správnou odpověď a bude mít tak samozřejmě štěstí při losování. Mimochodem bylo vás 3401, takže skoro o tisícovku stoupl počet vás, kteří se do našeho mrazivého léta zapojujete. A zajímavé jsou, myslím, i ty nesprávné typy. Těch bylo celkem 35 a já si myslím, že to je určitě zajímavé i pro vás, jak třeba někdo z vás odpovídal na tuhle otázku. Aligátor, android, Hannibal Lecter, mimozemšťan, Fantomas nebo Triffy, Terminátor. No, ale správná samozřejmě odpověď je, jak už jste se dozvěděli, vetřelec. No a já teď vylosuju toho, kdo z těch 3401 hlasu měl to největší štěstí. Tak hrábnu úplně dolů a teď je to tady. Takže vetřelec, velmi správně, a tou, která, protože už vím, že to je dáma, která získává tu hlavní cenu, nebo vůbec tu cenu, je Lucie Martinková. Tak, Lucie Martinková získává poukaz pro dvě osoby na dvě noci na ubytování spolopenzí v hotelu na luxusní adrese v Karlových Varech, což je Astoria Hotel a Medical Spa Karlovy Vary. Takže Lucie Martinkové srdečně gratulujeme, užijte si ty Vary.

0: Pokud jste, milí posluchači, správní rozhlasoví fandové, pak samozřejmě víte, co znamená zkratka FM. Ano, FM neboli frekvenční modulace. Ale pokud jste i rozhlasoví pamětníci, pak si možná vzpomenete na rádio Limonádový Joe, na kterém se zkratka FM dočkala mnoha desítek výkladů. Některé z nich si dnes připomeneme s Lucí Jílkovou z Ústavu pro jazyk český Akademie věd České republiky a potěšíme asi zvláště posluchače z Frýdku Místku. Dobrý den.
1: Dobrý den. Možná ještě připomeneme, že rádio Limonádový Joe vysílalo v letech 1998 až 2005 na frekvenci 90,3. Výklady zkratky FM zaznívaly v průběhu vysílání mezi jednotlivými pořady nebo po písničkách, zkrátka podobně, jako jsme zvyklí poslouchat oznámení typu Posloucháte Český rozhlas Dvojku. Na rádiu Limonádový Joe zaznívalo 90,3 FM a některé z originálních vysvětlení zkratky.
0: A co všechno tedy zkratka FM v tomhle rádiu znamenala?
1: Výkladů je víc než 100, takže si stihneme představit jen některé. FM může znamenat namátkou Fabrika mystiky, Fakulta magie, Fata Morgana, Fáze měsíce, Filozofující mladíci, Flekaté morče, Frekvence mistrů, Frenetická muzika, Falešná morálka, Fotografie muže.
0: On nebere konce. Moderátoři rádia Limonádový Joe byli skutečně neskutečně tvůrčí. Jak je tak znám, určitě si pohrávali také s cizími jazyky, vidíte?
1: Ano, najdeme zde anglické follow me, španělské fiesta mañana, neboli v překladu zítřejší oslava, ale také maďarské fekete močka, neboli černá kočka.
0: Pokud si dobře vzpomínám, byla tam také včelka Mája, i když ta se píše s počátečním B, nikoli F. A v tom to bylo ještě vtipnější.
1: Takových případů bylo více. Využívá se v nich takzvané zpětné spodoby souhlásek, která je v češtině pravidelná. Zjednodušeně řečeno, ve slově včelka neznělá hláska č ovlivní předchozí znělé v, které se změní na neznělé f. Podobně to je ještě u výkladu vtíraví mormoni, vtipní moderátoři, včerejší model a všeobjímající.
0: No počkejte, všeobjímající, všeobjímající kdo nebo co? Přece jde o výklad zkratky FM. Co se tedy skrývá za písmenem M?
1: Těžko říci, protože to je další způsob pohrávání si se zkratkou FM. Někdy je prostě jedno slovo, které obsahuje hlásky F a M, rozděleno na dvě slova, respektive slova v uvozovkách. Kromě slova všeobjímající se takto na dvě části rozdělí ještě slova fla mendři nebo fr mol. U příkladu fr mol může jít po rozdělení podstatného jména fr mol o citoslovce fr a podstatné jméno mol.
0: Já přemýšlím, které známé osobnosti mají iniciály FM. Takové by se možná do hledáčku moderátorů rádia Limonádový Joe taky dostali.
1: A našlo se jich hned několik. Začít můžeme Filipem Makedonským.
0: Tedy otcem Alexandra Velikého, nebo též Alexandra Makedonského.
1: Dalším byl Fjodor Michajlovič.
0: Dostojevský samozřejmě.
1: A 20. století je zastoupeno jedním velmi známým režisérem.
0: Ale u něj je třeba jméno a příjmení prohodit, neboť jde o Furmana Miloše.
1: Ještě bychom zde našli známého českého zpěváka, který často vystupoval s Ivetou Simonovou.
0: Okamžik, s Ivetou Simonovou? Takže Milan Chladil? Ale počkejte, ten má přece iniciály MH, případně HM, tedy Chladil Milan.
1: Jenže hraví tvůrci rádia Limonádový Joe jeho příjmení převedli do angličtiny, takže do seznamu známých osobností takto přibyl Frozen Milan.
0: A vícekrát byla zkrátka FM vyložena také pomocí prvního slova fine. Fine moučník, fine morgen, fine maringotka, fine mustr. No já si myslím, že moc fajn, nebo raději fajn moc, bylo i dnešní slovo na zlato. A posluchači z Frýdku Místku, které jsem v úvodu zmínil, už samozřejmě tuší, že za zkratkou FM se může ukrývat také jejich město.
2: Jan Rosák vám přeje
3: šťastnou cestu
2: na Dvojce.

0: Meteor
1: na dvojce.
0: Jak hmyz přežívá mráz? Dá se obeplout Sibiř? A proč některé rostliny střílí?
1: Meteor.
2: V sobotu po 8 hodině raní.
1: Na dvojce. Radioservis představuje
3: audioknihu Lukáše Balabána Román pro pitomce.
4: Budeš humanitně založený intelektuál, protože my, Vránovi, milujeme utrpení.
3: Autobiografická próza o bolavém a nepatřičném dospívání a hledání vlastní cesty.
4: Když se lidi mají moc dobře, nic dobrýho nevytvořej.
3: Román pro pitomce. Audioverze.

0: Opět se potkáváme na cestách za architekturou a opět se potkáváme s architekturou japonskou. Je tradičně definovaná jako dřevěné struktury, trochu tak říkajíc povznesené nad zemí s taškovými neoslaměnými střechami. Posuvné dveře tam sloužily jako zeď, což umožňovalo použít prostor v místnosti pro různé příležitosti. Lidé obvykle seděli na polštářcích nebo na podlaze, to známe z různých obrázků. Židle a vysoké stoly vlastně nebyly do 20. století vůbec používány. Nicméně, od 19. století Japonsko převzalo hodně elementů od západní moderní a postmoderní architektury a my už teď víme, že Češi v tom sehráli nemalou roli. Japonsko je v současnosti lídrem v moderním světovém designu a architektuře a Japonskem nás provázel v několika pokračováních David Vávra. A je tady znovu, vítám tě, ahoj.
1: Ahoj, dobrý den.
0: Tak mě napadá otázka, je česká ambasáda vizuálně česká, anebo je japonská?
1: Já bych řekl, že má v sobě všechno. I možná skrytě to, o čem jsi mluvil, co už v Japonsku tolik není dřevěná, je betonová, má v sobě takovou ještě trochu paměti Brusel Expo 58, soutěž je z roku 68, takže má v sobě ten optimismus toho roku a tu velkorysost toho roku. Architekti jsou Jiří Louda a Ivan Skála, ale ta ambasáda se stavěla až v letech 75 až 77, tak v sobě má vedle toho Bruselu i takovou konzervativnost, možná bychom řekli až normalizační, ale protože oni nemohli podepisovat ty projekty a musel je opět podepsat Antonín Raimond, tak vlastně je tam možná i dotek určitýho Antonína Raimonda, čili je v tom taková ta, že ty dřevěné proporce, kterým Antonín Raimond dal tu betonovou formu. Takže to všechno v tom domě je a já ten dům vídám, teď jsem ho viděl po 15 letech a měli jsme tam projekci a furt to bylo místo, teda které je mi velice sympatické a kdy jsou dobře skloubeny reprezentativní funkce ambasády, českého centra, obchodního zastoupení a dalšího bloku bytů. To všechno vlastně je v tomto jednom prostoru, nebo v této jedné veliké, hodně dělené hmotě.
0: Ano, byli jsme na ambasádě spolu s Amforou před mnoha lety a Zdeněk Merta hrál na piano hymnu, kterou jsme si se všemi zaspívali.
1: Naši doufám, nebo ne japonskou.
0: Samozřejmě, ne japonskou neumíme.
1: A to by se asi ani on neučil.
0: Ne, to nebo nevím. Ale co do tebe Japonsko, tak říkajíc, otisklo? Ty jsi tam byl hodně dlouhou dobu, čili si ho mohl hodně do sebe vstřebat. Co v tobě zanechalo?
1: Tak především bych řekl, že to je slušnost, který možná jsme se, když jsme tam byli jako mladí kluci 25 lidí, tolik nevážili a tak jsme si z ní až dělali legraci, čehož jsme hned po 10 letech litovali, když jsme poznali aroganci, jako kterou člověk potkává na různých místech světa. Takže ta slušnost, přívětivost, chtít pomoct, čemu se trošku smějem, tady jsme o tom mluvili, je ta neschopnost improvizace. A co ještě teda se mi i v Japonsku líbí, je, že všechny světové trendy pohltěj, ochutnají, ale zase jdou jinam. A to tam nechaj být, jako tam vlastně třeba člověk jde ulicí a tam všechno, o co se architekti marně snažili v době postmodernismu, aby si vymohli, nevím, nějaký tenhle tvar, tady Japonec to udělá ještě desetinásobně tak. Ale hned jde dál, druhý den už udělá něco jiného. Tak to je pro mě tam cenný. A potom je to obrovský vztah a úcta k přírodě, k tomu, co nás přesahuje, protože by mnohdy v Evropě vlastně vůbec, nejen, že tu přírodu ničíme, smějem se nějakým Green Dealům, chceme jezdit autama, to je jedna věc. Ale druhá věc je, že vůbec ní neumíme žít, že vůbec vlastně nás nezajímá ten rytmus, to něco, co nás daleko přesahuje a že ta příroda, i když se zdá, že ji můžeme zválcovat betonem, tak nám prostě najednou přinese povodeň, protože se k ní nechováme hezky a pak jako požár a pak to zemětřesení a pak sopka a vlastně ta naše lidská pýcha se tak jako z toho vytrácí. Čili určité usebrání.
0: No, já si myslím, že to je několik velice zásadních důležitých atributů, které v tobě zanechaly výraznou stopu a je to dobře a je dobře, že jsi nám to sdělil. Kdybychom si z toho vzali jenom to jediné, co jsi řekl na začátku, tu slušnost, už to by mě stačilo. Moc děkuju Davidu Vávrovi za osobitý vhled do japonské kultury a architektury a kam se vydáme příště, to si necháme jako překvapení. Souhlasíš?
1: Určitě.
0: Tak naslyšenou.

0: Od architektury nás ve šťastné cestě zase Olympik vrací na silnice, a to řekl bych přímo doslova. Jak bezpečně jezdit v létě, jak číst povrch silnice? Proč? No, protože pro řidiče aut je povrch silnice to, po čem vlastně jezdí. Pro řidiče motorky je to ovšem něco, na čem se musí udržet. Pořád je potřeba ovšem si vybírat tu nejlepší část silnice, po které jedeme. Jemné kamínky v silnici jsou tím, co dává gumám přilnavost, a asfalt je tam jenom proto, aby drželi vlastně pohromadě. Takže, suma sumarum, na co všechno bychom si v létě měli při jízdě na silnici dávat pozor? To už se samozřejmě ptám našeho poradce, pravidelného Jiřího Machovce, kterého zdravím. Jiří, dobrý den.
1: Krásný den všem.
0: Tak, co radíte? Jak bychom se měli na silnici chovat, abychom s ní nesklouzli třeba?
1: Na tohle téma mě přivedl jeden náš posluchač, který mi minulý týden poslal krátký mail, kde mi napsal: značka pozor, oprava kamenou drtí, mě drtí.
0: Vtipné, ano.
1: A tím to skončilo. Protože sám jsem byl, jel jsem do Jindřichova Hradce po silnici, řekněme, druhé třídy, a tam byli také opraváři, myslím tím komunikací, a také dělali to samé. To znamená, vyřízli leprečeno, zalepili díru něčím, nebudeme odborníky, nebudeme říkat asfaltovou směsí, s kamenivem o hrubosti, zkrátka něčím to zalili. A na závěr, aby to nebylo tak rychlý, tak to posypali právě tou kamennou drtí. Je to problém, protože tady to je bohužel ta frakce nebo velikost těch kamínků je tak výborná, že pro motorkáře je to téměř smrtelné ve smyslu, pokud je zatáčce tato kamenná drť, tak motorkář nezabrzdí, nezahne, zkrátka má to jasný, je to pád. Pro auta to znamená samozřejmě odliftující kamínky do prahu, do karoserie, a tam těm vozidlům za vámi to samozřejmě cinká úplně veselé na kapotu. A
0: do skla, ano.
1: Tak.
0: No tak co s tím?
1: Co s tím? No, dávat, ale jak říkají naši dědové, číst vozovku. Jinými slovy, teďko v letním období, víte to sám, jsou úseky, kde je černý asfalt téměř roztátý. Pozor na to, roztátý asfalt je to samé něco podobného, jako je v zimě led. To znamená, je to kluské. Není to o tom, že ano, když tam půjdu normálně v botech, tak se přilepím a budu čvachtat. To auto, ten obvod toho kola, z toho udělá kašičku, kde doopravdy. Na roztátý asfalt určitě ne. Pak samozřejmě je další problém, a to řekl bych po vozovky, jsou vystouplé kamínky různé velikosti. Pokud jsou vystouplé a, jak se říká, ostré, tak je to povrch, který vás udrží na té silnici a není problém. Obrousí trošku víc pneumatiku a zkrátka udrží. Na druhou stranu, pokud to jsou velká frakce, to znamená větší kameny, kamenivo, které vystoupí nad ten asfaltový povrch, tak bývá to většinou od nákladňáků velkým způsobem ohoblované, takže půlkulaté. A potom to je to samé, jako máte kočičí hlavy kdekoliv ve větších městech. Takže ani tato frakce, nebo zkrátka tento povrch ne to. Odborníci se lámou hlavou v posledních, řekněme, pár letech, jakým způsobem snížit nehodovost. Nehodovost samozřejmě nás se snižuje právě povrch a stav pozemní komunikace, a jsou na to studie, je na to mnoho studií, nicméně zatím stále, když se podíváte, a teď řeknu na první 14 dnů, 15 dneska je 17. na prvních 17 dnů letošních prázdnin, tak ta statistika nehodovosti je opravdu tristní. Bohužel tak, stále se bourá.
0: Tak samozřejmě, jaksi není asi nějaká jaksi statistika o tom, kolik z těch nehod zavinil, dejme tomu, špatný povrch vozovky, ale nepochybně toho bude dost, bych řekl.
1: Určitě,
0: no,
1: určitě.
0: Mimochodem jsem v úvodu jsem začínal takovou anekdotou o tom, jak se Angličan ptá Čecha, po které straně jezdíte, a Čech mu odpoví: my jezdíme mezi dírami, kamaráde, takže to je možná docela aktuální záležitost. No, Jiří, já si myslím, že teď dáme šanci našim posluchačům, aby si taky třeba prostřednictvím šťastné cesty trochu postěžovali, aby nám řekli, jestli je někdy třeba silnice něčím překvapil, teď myslím asi pravděpodobně svými vlastnostmi nepříznivě. Spojení k nám nám je stále stejné, 22 155 25 25. No a samozřejmě, co mám na rozveselení, leží takhle chodec s uchem přitisknutým k asfaltu a trhaně povídá: zelená Mazda, hliníkové disky, černý nárazník, rychlost 140 km hodině, opilý řidič. Lidi se seběhnou a jeden se udiveně ptá: prosím vás pěkně, vy takhle sluchem poznáte, jaký auto jede? A ten chodec, co leží, povídá: ne, to vypočítávám, které auto mě právě přejelo.
2: Český rozhlas 2.

0: Stav vozovky, tudíž myslím tedy povrchu vozovky, může být jaksi velice rozhodující při, dejme tomu, dopravních nehodách nebo vůbec při jízdě po silnicích. Takže s Jiřím Machovcem se na to znovu zaměřujeme. Mě by zajímalo, Jiří, kdo třeba dělá opravy a kdo ty opravy potom třeba kontroluje, aby to bylo opravdu tak, jak má být.
1: V každém případě máme, řekněme, dva hlavní vlastníky nebo majitele komunikací. Rychlostní komunikace, dálnice, mezinárodní a tak dál, vlastní stát, to znamená ředitelství silnic dálnic. Takže to je opravdu obrovský moloch, který, jak víte sám, jednou za pár let se přihlásí, že udělali 5 kilometrů dálnice a vydávají to většinou před volbama jako to hlavní prohlášení. Pak jsou to samozřejmě municipální, boli města a obce, tam už je to horší. Ty dostali v rámci zákona, dostali jim přidělené nebo jim vlastně obospodařované komunikace nižších tříd a dostali na to pár tisíc. Takže víte sám, že některé trojky, čtyřky se nedají letos ani sjet, protože ty díry, co jsou tam po několika leté zimě a několika leté vedru, tak zkrátka nikdo neopraví, protože ten stát, ale proč no, ty město, obce na to nemají
0: peníze. Na to prostě peníze. Nemají peníze, dokonce kolikrát, jak si jsme byli svědky už třeba v různých reportážích, kdy se hádá nebo respektive dohaduje nějaké město se správou komunikace, komu patří třeba určitý most, který je potřeba opravit. Takže tam je to samé.
1: Přesně tak, přesně tak. Na druhou stranu, a teď řekněme opačně, tyto majitelé stát anebo město, obce, si na správu, leprečeno na opravu, najímají firmy, kde by měli mít zaručenou určitou kvalitu práce. Problém je ten, že těch lidí, a řekl zase zpátky na těch městech, není tolik, aby si přišli zkontrolovat předání práce té firmy, která prováděla tu opravu na, řekněme, 5 kilometrech, na 10 kilometrech, někde mimo obec. To znamená, potom to vypadá tak, že, jak se říká, dneska zalepí a zítra je to znova zděrovaný, protože tam nebyl nikdo z těch majitelů, který by řekl, čím se to prováděl, jakým způsobem, a nikdo je nechytí. Takže soudní znalec by mohl zjistit, co a jak. Na druhou stranu přiznejme si, i v těch malých městech nad tím mávnou rukou a radši tu komunikaci zavřou, dají tam značku pozor, nebezpečí jer a tím pádem, myslím, taková ta podprosenka.
0: Rozumím. Jiří, tak byli jsme svědky určitě opravy silnic, myslím, za provozu a taky jsme si určitě všímali, jakým způsobem se to asi dělá. Jednak se to dělá za tepla a jednak se to dělá i za studena. Jsou oba tyto způsoby jaksi stejně vhodné?
1: Jak v kterém, to je řekl, počasí podnebí. Za tepla samozřejmě, když máte napršeno na vozovce a je tam pár milimetrů vody, tak je dobré ten otvor, nebo to, co se opravuje, samozřejmě vyhřát. Takže pak tam jsou takové ty žehličky, které to rozehřejí, aby se ten materiál, který se dává nový čerstvý do této výplně, tak aby se tam připekl. Studený teďko v létě, no co to je studený, sáhněte si na vozovku, ona má 38 stupňů, takže jako... Ano, to znamená, není potřeba asi tolikrát použít tento, řekl bych, připojovací způsob, ale o to jsou odborníci a lidi, kteří se tím zabývají a myslím si, že, a teď řekl, letos před těma volbama to doopravdy vypadá i venku, mimo Prahu a mimo velká města, že se opravdu snaží zaplátovat všecko, co, kde je, jaká díra. Což kvituju. Na druhou stranu nedá se vůbec z bodu A do bodu B dojet rovnou cestou, vždycky je nějaká objížďka.
0: To je pravda. No, že jsou vozovky teď rozehřáté opravdu jaksi na tu nejvyšší míru, tak to zjistíte zcela jako normálním pohledem, když, dejme tomu, přijíždíte k nějakému vrcholu kopce, tak vidíte, že nad tím vrcholem se přímo tetelí ten vzduch nad tou silnicí. Ale Jiří...
1: Tomu se říká fatamorgána.
0: Tak, ono, česká fatamorgána. Já mám ale ještě jeden dotaz, který sice vypadá, že k tomu nepatří, ale myslím si, že patří určitě k povrchům vozovky. Už jsem několikrát zjistil, že v různých místech, dejme tomu hlavně jaksi těch hlavních tahů, jsou některé úseky nabarvené do červena. Co to znamená? Co je tím myšleno?
1: Červená je vždycky nebezpečí, ať už je to únikový východ, tím myslím v budovách, tak samozřejmě na komunikacích, kde červená znamená zvýšené nebezpečí a možnost, a teď to může být, zvěře, můžou tam být přechody, přejezdy, nebezpečné křížení komunikací, proto je tam ta červená barva a navíc ta červená barva má v sobě zdrsující, a teď řeknu kamenivo, říkám to špatně, nejsem odborník, v každém případě má v sobě zdrsující vrstvu a tím pádem by vám ta pneumatika v létě, v zimě...
0: Ano, neměla uklouznout.
1: ...držet.
0: Jasně.
1: Na rozdíl od pohledu na povrchu, kde se častěji brzdí před křižovatkou.
0: Jiří...
1: Tam je to hladký.
0: Jiří, moc děkuju. Už toho víc bohužel nestihneme, čili vám poděkuju. Předpokládám, že jste opět ve studiu Staňkov, takže se budete věnovat opět svému koníčku. Tak. A já ještě na závěr se rozloučím jedním takovým hezkým, který jsem si nedávno přečetl, že nejkratší cesta mezi body A a B je obvykle uzavřená kvůli pracím na silnici. Tak si to uvědomme. Mějte se a naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: 30. ročník ankety Českého rozhlasu Šarmantní osobnost roku zná finalisty.
1: Mezi 10 nominovaných se na základě vašich hlasů dostali
0: Taťána Medvecká,
1: František Kinský,
0: Saskia Burešová,
1: Miroslav Hanuš,
0: Lucie Výborná,
1: Jakub Kvášovský,
0: Naďa Konvalinková,
1: Daniel Stach,
0: Jaroslav Svěcený
1: a Martin Mišička.
0: Vyberte absolutního vítěze.
1: Hlasovat můžete prostřednictvím SMS zpráv na telefonním čísle 736 30 40 30 ve tvaru Šarm, Mezera a jméno a příjmení vybrané osobnosti,
0: nebo také na e-mailové adrese charm@rozhlas.cz.
1: Na 10 hlasujících posluchačů čekají televizor,
0: chytrý telefon,
1: DAB rádia a další ceny.
0: Více informací na www.šarmantníosobnost.cz.
2: Bylo 14 hodin.
0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
2: V Národním parku Šumava hoří les. Hasiči mají požár pod kontrolou. Popularita ruského prezidenta Putina klesla o 5% za jeden týden. Počasí bude oblačno až polojasno, odpoledne a večer s deštěm a silnými bouřkami. Teploty nejčastěji do 31 stupňů. Zprávy přináší Naďa Procházková. Dobré odpoledne. Jihočeští hasiči zasahují u požáru v Národním parku Šumava mezi Stožcem a Novou Pecí na Prachaticku. Hoří ve velmi obtížně přístupném terénu. Hasiči proto podle mluvčí Venduly Matějů vyhlásili druhý stupeň požárního poplachu.
3: Požár, který je v kořenovém systému, se podle velitele zásahu daří držet na ploše 50x50 metrů bez dalšího šíření. Požáru ale není možné dojet cisternami, proto tvoříme dopravní vedení na dálku zhruba 500 až 600 metrů s převýšením 100 metrů. Zasahují dvě profesionální jednotky z Českého Krumlova a Frimburku a 7 jednotek dobrovolných hasičů.
2: Nezávislý starosta Jetřichovic Marek Kny a obec se podle okresního soudu v Děčíně dopustili pokusu o dotační podvod. Obec žádala o 1,5 milionu na opravu evakuační cesty při ničivém požáru v Národním parku České Švýcarsko v roce 2022 s tvrzením, že jí poškodila hasičská technika. To ale podle obžaloby nebyla pravda. Obec nakonec peníze nezískala. Zatím nepravomocný rozsudek vyhlásila soudkyně Monika Němcová.
4: Odsuzují se obžalovaný Marek Kny celkovému peněžitému trestu ve výši 365 tisíc korun a obžalovaná obec Jetřichovice k trestu zákazu přijímání dotací a subvencí na dobu 3 let.
2: Starosta i obec se proti rozsudku odvolali. Státní zástupce si nechal lhůtu na rozmyšlenou. Popularita ruského prezidenta Vladimira Putina během jednoho týdne klesla o 5%. Píše o tom ruský list Komersant s odvoláním na výsledky čerstvého průzkumu státní agentury FOM. Podle něj Putinovou práci aktuálně schvaluje 66% Rusů. Názory dotázaných nejvíc ovlivnila válka proti Ukrajině a nedostatek benzínu na čerpacích stanicích způsobených ukrajinskými útoky na ruské rafinerie. Koupání v nádrži Džbán v Praze 6 je ode dneška zakázané. Po pravidelné kontrole to na webu oznámili pražští hygienici. Důvodem je výrazné přemnožení sinic a výskyt vodního květu. Podle mluvčí pražské hygieny Petry Batok je koupání v takové vodě zdraví nebezpečné.
5: Lidem na těchto rizikových místech hrozí nepříjemné kožní vyrážky, alergické reakce, podráždění očí a v případě náhodného spolknutí vody i žaludeční a střední potíže.
2: Zákaz koupání bude podle Batok platit minimálně do dalších kontrolních odběrů za 2 týdny. Zhoršená kvalita vody v Praze je podle výsledků taky v Šeberáku. Národní památkový ústav letos zaznamenal rekordní zájem o hlasování v ceně veřejnosti, která je součástí soutěže Patrimonium pro futuro. Lidé mohou vybírat z 36 projektů z celého Česka. Mezi nimi třeba z obnovy Čiperovy vily ve Zlíně nebo záchranu zámku ve Zvěstově. O vítězi ceny nazvané Památky děkují mohou lidé rozhodovat na webu Národního památkového ústavu do 20. září.
1: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz.
0: Počasí.
2: Bude oblačno až polojasno, přechodně i zataženo. Odpoledne a večer dorazí bouřky na většinu území a můžou být i silné. Teploty 26 až 31 stupňů. Na jihu Moravy i 32, na horách většinou kolem 21.
0: Doprava.
2: Dálnice D11 je z Náchoda do Prahy stále neprůjezdná. Na začátku dálnice u Jaroměře za kruhovým objezdem havaroval kamion. Na Prahu se nedá projet a kvůli tomu se ucpává na stejném místě i příjezd od Prahy. Fronta před kruhovým objezdem u Jaroměře má 5 kilometrů. Na D1 jsou potíže u Brna. Kolony jsou před omezením na kilometru 196 od Prahy i od Ostravy. Navíc směrem z Ostravy v omezení u sjezdu na Slavkov blokuje pravý pruh, nepojízdné auto, zdržení je kolem půl hodiny. Dobře dojďte. To byly zprávy. Slovo má zpět Jan Rosák.
1: Šťastnou cestu.

Můj dnešní host při své práci postupně navštívil všechny kontinenty, snad kromě Antarktidy. Proč to dělá, tak to se dozvíte za okamžik.

0: sympatická, usměvavá žena, která sedí se mnou ve studiu. Dá se říct, že asi tak 3,5krát obletěla zeměkouli. Kdyby se to převedlo na dny, tak seděla v letadle nejméně 8 dní a navštívila asi kolem 30 letišť. Ta čísla samozřejmě nejsou přesná, protože přibývají další destinace, tím pádem i kilometry. Asi vás napadlo, proč to vlastně dělá. Ne. Nejde o rekordy, naproti mě usedla letecká repatriační záchranářka Taťana Tatranská. Já vás vítám, dobrý den.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Vy jste mě, Taťano, tak jako trošičku mezi řečí upozornila, že jste nejenom letecká, ale taky pozemní. A tak jste mě to velmi důrazně vysvětlila, protože po zemi překonáváte taky tisíce kilometrů, když musíte někoho repatriovat. Ale to je právě to kouzelné slovo, které byste teď mohla vysvětlit. Co znamená repatriační záchranářka?
1: Tak repatriace znamená převoz vlastně těla ze zahraničí do České republiky, ale děláme i repatriace takzvaně obrácené, kdy vozíme cizince zraněné odsud do jejich republiky. Pokud ta jejich vlastně domovská krajina není schopna to vyřešit, tak osloví nás a my je prostě takhle vozíme. Takže repatriace obecně, teď se nebavíme o repatriaci například, které byly při covidu, že to byly vlastně evakuace, ale je to vysloveně medicínský transport s doprovodem za určitých podmínek vlastně zraněného nebo nemocného člověka ze zahraničí do republiky.
0: Čili říkáte tělo, to ale ne jaksi mrtvé tělo, ale živé tělo, to znamená zraněného, nemocného převážíte.
1: Je to tak.
0: Ano, je to tak. Takže jste zároveň záchranářka, ale nejste lékařka, jste sestra vlastně, ale jako záchranářka musíte v podstatě umět to samé, co doktor.
1: Je to tak, já jsem jak zdravotní sestra, tak zdravotnický záchranář a my všichni, kteří pracujeme jako leteční nebo pozemní záchranáři pro repatriace, musíme být velmi zkušení, nebo samozřejmě se to předpokládá, protože jste tam sami. Jo, málo kdy lítám s doktorem, doktora jsem viděla, myslím si, že dvakrát za těch 14 let, a v drtivé většině lítáme sami. Občas lítáme s kolegou, ale to jenom proto, že máme tolik vybavení a tolik věcí, že nejsme schopni to sami pobrat. A to jsou typicky transporty ležících pacientů jako v nějakých komerčních letech anebo v našich ambulantních letech.
0: No, když jsem to tady tak už naznačil, že jste v podstatě 3,5krát obletěla zeměkouli, tak to je samozřejmě jaksi myšleno obrazně, ale v podstatě na ty kilometry to asi odpovídá, tak z jaké největší dálky jste repatriovala někoho?
1: Z jedné strany to mám Nový Zéland nejdál a z druhá strana byla Kanada, Vancouver.
0: To znamená odtamtud letecky s nějakým mezipřistáním nebo
1: přesně
0: přímo?
1: Tak, přesně tak, mezi přistáním a... Takže letíme vlastně, snažíme se najít vždycky optimální trasu pro pacienta. Ani tak se nehledí na to, jak já se tam dostanu, to není tak důležité, jestli já budu mít 10 přestupů nebo 5. Důležité, jak to bude zpátky s pacientem, aby to bylo pro něho nejvhodnější a samozřejmě i nějak schůdný časový. Jako není úplně možné, aby jsme s pacientem někde trávili 25 hodin na přestupu. Samozřejmě hypoteticky se to stát může, když nám zruší let nebo se něco stane, ale vždycky koukáme na tu nejlepší variantu pro pacienta cestu zpátky.
0: A vy létáte při té repatriaci běžnou linkou teda?
1: Jakdy. Někdy letíme leteckou ambulanci, to jsou ty soukromí takový ty bizjety, ty private jety, ty malé letadílka, kde jsou dva piloti a pacient, ale velmi často nebo výrazně častěji lítáme klasickými komerčními lety, občas čártrama, ale čártrové lety mají problém v tom, že samozřejmě nemají pro nás tolik volného místa, protože v sezóně jsou plný jako lidi, kteří letí s cestovkou.
0: No a tam musí být jaksi speciální vybavení pro toho pacienta.
1: Je to tak. Dělají to jenom některé aerolinky jenom některé typy letadel to umožňují. Jsou to vlastně speciální nosítka, které nám instaluje ta daná aerolinka. A tam vlastně podle toho, jaké je to konfigurace toho letadla, tak buď zabíráme 9 nebo 12 sedaček. Takže vlastně představte si v létě v totálně natřískaném letadle, že se snaží jako někde najít pro nás 9 nebo 12 sedaček. No a samozřejmě veškeré další vybavení si vezu vlastně já od vakuový madrace, odsávačky, plenky, hygienu, samozřejmě komplet, resuscitační batoh, monitor, kyslík a podobně.
0: Dá se říct, že převážíte víc jaksi zraněné pacienty nebo nemocné pacienty?
1: Spíš si myslím, že jsou ty úrazy, spíš jsou ty traumatičtí pacienti z času na čas nebo výrazně méně prostě těch nemocných pacientů.
0: No, tak vás můžeme potkat jaksi při repatriaci v Čechách, ale i v zahraničí, jak už jsem řekl, tak se na některé ty destinace podíváme.
2: Jan Rosák vám přeje
3: šťastnou cestu
2: na dvojce.

0: Tak tohle byly Ricky Poveri, slavná dvojice zpěváků, samozřejmě italských. A když sedí se mnou tady ve studiu záchranářka Taťána Tartanská, tak pochopitelně se zeptám, jestli jste z Itálie taky už někdy repatriovala, ano?
1: Itálie naše stála stálice.
0: To si myslím, že to bude asi hodně. No, takhle, musíte znát asi jazyky, protože se musíte domlouvat jaksi nejenom s těmi pacienty, to, což bývají asi většinou Češi. Ale pozor, vy jste říkala, že repatriujete taky, převážíte pacienty od nás do zahraničí.
1: Ano. Je to tak.
0: To, když si to o to řeknou, jak si ty...
1: No, nás vlastně osloví zahraniční partner, tak, napíše nám, že já nevím, v Plzni leží tam a tam pacient, aha, a který ho potřeba dopravit do republiky a vlastně my vlastně tam letím s pacientem zpátky. Letím samozřejmě sama. Jo. Takže já jsem zrovna letěla takhle s pacientem, on bohužel nemluvil anglicky, byl to teda Portugalec, no tak nějak ruce, nohy, prostě jsme se nějak domluvali přes překladač, ten úplně nevládl jako žádným jazykem, ale jinak to běžně, jako funguje to i takhle, tahle ta obracená repatriace. Musíme všichni mluvit angličtinu, každý další jazyk je výhodou.
0: A kolik jich dalších umíte?
1: Já umím anglicky, německy, polsky rozumím, asi jako každý Slovák, samozřejmě český, slovenský.
0: To jste ještě neprozradila, že jste vlastně Slovenka, yes, ale ten to příjmení Tatranská je nomen omen, protože vy jste přímo tam odtamtud stater, je to
1: já
0: tak?
1: Já jsem přímo stater, je to tak.
0: To je hezký.
1: Ale já tady žiju jako 25 let, myslím si, že na té češtině, už to asi není jako moc znát,
0: ne,
1: ale je to poznat z mého prvního jména, tím, že jsem Tatiana, tak vy máte Tatianu v Čechách, ale já jsem Tatiana.
0: No, ale tak jako zvukově to samozřejmě nepozná, ale je to v podstatě úplně jedno.
1: Děkuji.
0: Ale každopádně důležitější je to, že se domluvíte jazyky a můžete jaksi pomáhat i v tomto smyslu. Jak to vypadá ten kontakt, když dejme tomu, mám tady napsáno, že třeba vás můžeme potkat, ale to bych řekl, že asi bych nechtěl, abych vás potkal v tomto smyslu, že byste mě někde zachraňovala, třeba v Thajsku. Tak jak to vypadá ten kontakt s místními úřady?
1: No je to tak, že vlastně v začátku, ve chvíli, kdy se vám něco stane, tak vy první váš vlastně zájem by měl okamžitě kontaktovat vaši asistenční společnost, čili firmu, u který máte uzavřenou pojistku, nebo nějaká konkrétní pojišťovna XY má asistenční služby sjednané u nějaký asistenční prostě firmy. No a vy se jim jako ozvete, řeknete, co se stalo, co potřebujete a všechno vlastně už s váma řeší ta asistenční společnost. Ona vám doporučí nejlepší špital, zajistí vám transport, sanitku, zajistí vám tam příjem, je schopna poslat jako takzvanou garanci platby, takže vy než tam dojedete, tak oni už z faxu mají napsaný, že se tam zjeví nějaký Honza Novák z Čech se zlomenou nohou a už se tam o vás postarají. Jo, ve chvíli, kdy prostě nemáte cestovní pojištění, jste na všechno sám, tak je to všechno vaše, to znamená, všechno si musíte vygooglit, hledat. Je teda pravda, že určitý procento cizinců, respektive turistů, vyjíždí absolutně nepřipravených, nemají vůbec nic, počínají cestovním pojištěním přes obyčejný brufen a konče nějakou obecnou jako znalostí, co tam budu dělat, až se mi něco stane.
0: Toto pojištění, ale myslím si, podstatné, to jaksi bez toho bych asi nevyrazil. A jsou takové případy?
1: Jsou, jasně, jasně. Pak jsou to naši samopláci, ti jsou značně neveselí z toho, že se stali samoplácema, ale část těch lidí se vůbec nedostane do republiky bez toho záchranáře. Vy, když se zjevíte na check-inu se zlomenou nohou, tak samozřejmě první, co bude se ptát ta paní tam, kde máte svého paramedika, a vy se samozřejmě usmějete, řeknete, že nemáte, a oni řeknou, a nikam neletíte, protože zlomená noha, sádra jako na noze je samozřejmě pro drtivou většinu aerolinek naprostá no-go zóna bez paramedika, oni se tím chrání.
0: Prosím, vážně,
1: protože můžete dostat jako embolii, že jo? A embolie je životohrožující stav, takže samozřejmě ohrozíte všech 300 lidí na palubě. Takže i v úzovkách obyčejná zlomená noha je pro nás prostě důvod odletět do dané krajiny a toho člověka doprovodit zpátky.
0: To přijde trošičku líto, že jo, takhle kvůli zlomený noze letět přes půl světa.
1: Ne, je to tak, no. Taky.
0: Ale říkala jste, že musíte jaksi udělat spoustu těch úkonů. Co z toho vy konkrétně, Taťáno, jako musíte dělat vyjednávání s úřady?
1: Já jsem naštěstí ten poslední článek, takže mě to vlastně všechno zajišťuje ta asistenční firma, ale ve chvíli, kdy já si přebírám pacienta, tak všechno vlastně řeším já od těch medicínských věcí, jak je na tom, prostě jak zvládá bolest, jak je mobilní, až po technické věci typu někdo ho mezi tím okrát, nemá doklady, nemá pas, vás batoh a kufry má 200 km od nemocnice, takže to já už odlítám s tím, že vím, že se mám zastavit na ambasádě, tam mám vyzvednout jako náhradní doklady, že musím zajet do hotelu, tam vyzvednout jeho věci, pak teda ve špitále si řeším vlastně všechno s daným s místním osazenstvem. Jsou krajiny, kde ten doktor vás skutečně nechce vidět, ani se za váma nezastaví, tak já si ho vždycky jako vyžádám, typicky Egypt, tam ten lékař je jenom na dovolání, tam standardně to nefunguje, že byste se nějakému doktorovi tam dovolal.
0: Máte pokud, už takhle zkušenosti s těmi místními?
1: Pokud to není samozřejmě vysloveně nějaká americká klinika, kde ten doktor je non-stop jako přítomný, tak ve většině provinčních špitálů ten doktor je na zavolání a nepotkáte ho tam ani dopoledne, maximálně jeden, který tam operuje a druhý, který rozdává tam ty brufeny. Takže je to jako krajina od krajiny, ale jsou krajiny, kde skutečně nechcete skončit. Mně, co se týče mý zodpovědnosti, tak vlastně začíná to tím, že vlastně přebírám od našeho operačního střediska veškeré podklady a je můj boj, abych toho pacienta do té republiky jako dovezla, ale s tím souvisí i to riziko, že pokud já se rozhodnu v tom místě, že ten pacient není dobrý, že není takzvaně fit to fly, navzdory tomu, že oni tvrdí, že je, tak já ho v té krajině nechám. Takže udělala jsem to takhle už třikrát, prostě naše vedení za náma stojí, samozřejmě musí být všechno zdokumentovaný, já se prostě vysvětlím tomu pacientovi a vracím se zpátky, protože je tak v takovém stavu, že by možná
0: například?
1: Ani... Například má nějaký arytmie, má nějaký strašné výsledky krevních náběrů, typicky já nevím, jonty, kálium, má prostě vysoký nebo nízký, to ve chvíli, kdy se prostě ta hladina ještě sníží nebo zvýší, může dojít k životně ohrožující arytmii a ten člověk mi umře. Teď si představte, že ho má

0: někoho z našich posluchačů by mohlo napadnout, i když si myslím, že to je opravdu spíš promile, ne procenta, že si Taťána Tatranská jako záchranářka užije jako i turistka v podstatě v tom zahraničí. Letíte do Thajska, do Ameriky, já nevím, kamkoliv, do Itálie, že si tam jako užíváte. Ale vy si tam možná užíváte tak, že by si to některý z našich posluchačů rád jak si odpustil, teda já určitě. Tak povídejte.
1: No, neužíváme si to vůbec nějak. Máme nějaké interní nařízení, samozřejmě je potřeba vycházet z toho, že mě se vlastně, já musím minimalizovat riziko, aby mě se něco stalo v dané krajině, takže máme například, musíme používat pouze objednané taxíky jako firmou, žádné tuktuky, žádné alternativní nějaké koloběžky a podobné věci, to vůbec nepřichází v úvahu.
0: Co koupačky, tak třeba
1: to vůbec, moři, jako jo, samozřejmě, možná to někdo z mých kolegů dělá, já teda ne. Prostě a pokud ano, tak do bazénu, ale hotelovýho, někde prostě pod dohledem, nikdy nevíte, může dostat i já nějaký křeč, to je jedno, prostě může dostat infarkt, co by ne. No a máme to jako zakázané, nebo vysoce nedoporučené, takže to užívání je, že já přiletím s jazykem prostě na vestě, běžím do špitálu, tam se s tím pacientem seznámím, kouknu, jak na tom je, znova proberem, co ho druhý den čeká. Velmi často ráno přiletím a ještě odpoledne ten daný jako den letím. Úplný extrém je, že mi toho pacienta předají na letišti, takže já letím tou samou linkou zpátky vlastně. Takže a občas se zadaří, že někde mám jako dva dny volna, ale zase je to o tom, že jsem tam jako prostě primárně pracovně, nemůžu si tam užívat ve smyslu klasických turistických akcí od alkoholu přes nějaké výlety, nějaké potápění, to vůbec nepřichází v úvahu.
0: No tak to přijde samozřejmě líto, že jo, ale možná ještě víc přijde líto, když se musíte o toho pacienta postarat tak, že ten dotyčný třeba, dejme tomu, se zranil někde v džungli, teď tam zanechal nějaký věci, to se vám určitě stává
1: jo,
0: taky.
1: Jo, je to naše povinnost. Je to takhle zaužívaný, jsou to jejich věci, tak prostě já už když odlítám nebo odjíždím, tak vím, že musím ještě něco cestou jako vyřídit. Nebo jeli jsme prostě pro pacienta zraněného někam do Chorvatska, který ho odtáhli někde 3 hodiny cesty. 7 dní byl v jedných plavkách. Ten chorvatský špital vůbec neřešil, že by mu dal nějaký, tak jak máme my takový ty tady papírový oblečení. No. To vůbec. Takže já jsem to věděla, protože jsem tomu pacientovi volala den předtím. Takže jsem se s manželkou domluvila, že se sejdem na dálnici, že mi na to odpočívadlo donese komplet věci, aby prostě chudák pán aspoň domů jako jel jak člověk. Ale protože jsme nevěděli, se nepotkáme nějakou nehodu, tak já jsem se běhla tady do jednoho obchodu, tam jsem koupila tričko kraťasy prostě za 300, no, abych měla prostě pro něho prostě na jistotu, ať prostě nejede prostě v nějakých papírových věcech. Jako
0: vy do toho dáváte ještě svoje peníze, koukám.
1: No, tak mě to jako to, tak 300 mě nezabijou a jako chudák by tam prostě 20 hodin seděl v plavkách, no už to, že tam byl 7 dní v nich.
0: No, Taťáno, vy, protože už jste toho opravdu zažila hodně a ve mnoha zemích, tak můžete docela hezky srovnávat. Už tady z těch vašich slov vyplynulo hodně. Můžete srovnávat úroveň zdravotnictví třeba našeho a dejme tomu tady padlo tady nějaké Thajsko, Chorvatsko a tak dále. Tak jak bychom z toho vyšli my?
1: Já tím, že pracuji jako roky na záchrance a teď i v nemocnici současně, máme špičkový zdravotnictví, špičkový odborníky, to české zdravotnictví je na špičkový úrovni, o který se tady prostě v drtivé většině kraji nemůže jim ani zdát. To, že prostě přijede pro vás sanitka do 6-7 minut, že vás odveze, když máte cévní mozkovou příhodu, za hodinu a půl jste na sále, jako zákrokovým, iktovým a podobně, to v nějakým prostě v Thajsku, v džungli, někde v Africe se ani nebavím, jako jo. Vem to si, že chápu, že lítáte do krásných krajin, taky bych lítala, nebo lítám, ale samozřejmě musíte s tím počítat, že jsou tam nějaký limity, jako hodně velké.
0: Hygiena třeba.
1: Hygiena, strašlivá v Itálii. Tady týden prostě paní taky byla v zakrvacím tričku svého mrtvého manžela, první, kdo na ní šáhnul, kdo se mi umyla, jsem byla já. A takhle, no, takže je to takový, jako kolikrát je to fakt jako smutný příběh a ve většině případů ty lidi se normálně rozbrečí, když tam jako vpadneme na ten pokoj, no.
0: No, tak to se vůbec nedivím, ale představte si, že ještě jsou tací, kteří si, dejme tomu, na naše zdravotnictví stěžují a třeba vy s tím možná máte i zkušenosti s tím, že, dejme tomu, když pro něj přijedete, tak ještě jaksi je agresivní, zprostý a tak. Bohužel stává se vám to
1: jasně,
0: taky?
1: Jasně, den za denně. No. Na záchrance prakticky každou službu.
0: No, tak ne, že bych to chtěl přivolávat, ale budem si radši povídat o něčem příjemnějším.
2: Český rozhlas 2.

0: Stříbrný vítr na dvojce.
1: Vidět ji tančit je zážitek, který vás ohromí a připraví o dech. Slyšet ji mluvit je také zajímavé. Prima balerína Daria Klimentová, někdejší první solistka anglického národního baletu, dnes tanec učí a nadále fotí. Stále platí, že čeští studenti baletu postrádají náležitý zápal, je k ním ostrá a tvrdá a závidí trošku těm, kteří se dnes prohánějí v záři reflektorů, třeba právě v jejich rolích.
0: Stříbrný vítr s Jitkou Novotnou.
2: V sobotu po 9. hodině na dvojce.
3: 21 Pilots, LP, Tomora, Moby, Lord, tedy Swims a stovka dalších. To jsou Colors of Ostrava. Každý festivalový den vám přinášíme speciální vysílání Colors on Air na Radiožurnálu. Aktuální hudba a inspirativní témata diskuzního fóra Melting Pot. Od 15. do 18. července v areálu Dolních Vítkovic. Festival by nebylo možné uspořádat bez podpory Moravskoslezského kraje a generálního partnera festivalu Moravia Steel. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
0: Český rozhlas Dvojka.
2: Rádio, které vás baví.
4: No, možná, kdybyste se, dejme tomu, vydali, a takových našich posluchačů je určitě hodně, na nějakou sportovní akci, myslím teď motoristickou, třeba rally nebo tak, tak je docela možné, že tam Taťanu Tatranskou uvidíte v uniformě vlastně záchranářky, ale možná ji nepoznáte, protože bude mít helmu na hlavě a brýle možná. Co patří k tomu vašemu vybavení?
5: No, na těch zahraničních relích, které jezdím, tak samozřejmě máme helmu, brýle, respirátor, protože tam strašně práší. Máme taktickou vestu, tam máme například nůžky, že jo, záchranářsky, máme tam čelovky, máme tam neprůřezové rukavice, když taháme jako lidi z nějakých vraků. Máme samozřejmě komplet jako uniformu s dlouhýma rukávama, aby jsme to měli mít, protože samozřejmě tyto předloktí musíte mít taky chráněný, pevnou obuv. No a když se vracíme někde v noci, tak máme samozřejmě skvěle vybavenou vlastně ten náš speciál sanitní, ten má skvělý rampu vlastně světelnou, takže si dostřelíme 300 metrů, není problém jako vidět i terén pořádný, máme tam naviják a máme samozřejmě komplet vybavenou sanitku.
4: No, takže na to, abyste při rally pomáhala a že to opravdu je docela často zapotřebí, tak jste připraveni výborně. A tím se dostáváme k tomu, že vy jste na rally nejrůznějších docela častým, teď málem jsem řekl host, ale vy jste tam spíš jaksi k tomu, abyste pomáhala, ale i na Dakaru.
5: My jsme součástí vlastně organizačního týmu, ale jsme jako medical staff. No, na Dakaru jsem byla, teďko to bude skoro 10 let a znova bych měla jít zase v lednu.
4: Jaká to byla zkušenost?
5: Bylo to skvělý, já bych šla do toho znova. My jsme se tam teda strašlivě sáhli na dno. My jsme si dělali čárky v tom prachu, ty palubní desky, toho našeho vozidla. My jsme za těch 30 dnů naspali 52 hodiny. My jsme byli úplně hotoví, ale bylo to skvělý, jako tak jedete tou pouští a tam se ozve za 900 km odbočte doleva.
4: Pardon.
5: Takže to bylo jako skvělý, lidi tam byli perfektní, fakt byli všude nás jako vítali, byli jako zlatý, ale samozřejmě ten špitál, ten byl strašlivý, ten jeden, kde konkrétně jsem skládala toho těžce zraněného pacienta, to bylo fakt hrozný, to bylo fakt strašlivý.
4: Takže i na těch rally opravdu se staráte o zraněné závodníky?
5: Jo, my jsme tam vlastně od toho, to je náš vlastně, naše jediná náplň práce, vlastně zabezpečovat tu medicínskou stránku. Takže staráme se o ně nejenom v průběhu toho závodu, ale i když náhodou večer dojedeme do bivaku, protože ne vždycky se to stane, protože jsme s pacientem na cestě do špitálu, takže ten bivak mineme a jedeme další bivak za den, za dva, závisí, jaký je vlastně trasa, jaký je itinerář. Tak vlastně večer jim děláme takzvanou polikliniku, takže oni večer chodí, že jo, tady prostě spálenina od výfuku, tady ho bolí hlava, tady zvrací, tady má horečku, bolí ho ucho, takže my tam děláme takzvanou jako polikliniku, tomu říkáme večerní.
4: Ale vy jedete tou samou trasou jako závodníci?
5: Jo, my máme konkrétně daný,
4: trochu
5: jako,
4: pomalej,
5: naopak my vyjíždíme před nima. Vlastně ty regule mluví o tom, že na daném checkpointu máte být já nevím 3 hodiny před průjezdem prvního. Takže zatímco oni jsou v bivaku, dělají si prostě servis nebo spí, tak my už jsme dávno jako v jednu například vyrážíme ráno, jako ve dvě vyrážíme.
4: A tak je rychle?
5: No, tak ten terén vám to moc neumožňuje, no, že jo? My jsme vlastně průměr rychlost tam je 30 km, že jo? Jedete těžkým offroadem, že jo? Poušť, jako skály, na těch pistách se nedá prostě jezdit, navíc jezdíme s podhuštěnýma pneumatikama. My jsme každý den knotovali, každý den jsme prostě píchli pneumatiku, takže kdybyste potřeboval, tady není problém, můžu vám vyměnit pneumatiku, zaknotovat, jsem na to odborník, vytáhla jsem vždycky
4: svoje. Co to je knotovat?
5: No, jak máš takovou díru, jo? Jo, a do toho vrazíte, tak, to černý je jak z toho, no.
4: Vidíte, jsem zase moudřejší od toho.
5: Takže já jsem vytáhla svoje růžové rukavice a šla jsem s kolegou do toho, no.
4: Knotovat. No, ale nejenom Dakar, jezdíte i na jiné rally, i po Evropě,
5: jo.
4: To znamená třeba do Chorvatska.
5: Jo, jezdíme například Chorvatsko, Řecko, Černou horu, Španělsko. Je to vlastně proto, že ten organizátor si vyhlédl, nebo samozřejmě ta spolupráce už je letitá, on potřebuje někoho, kdo má vybavení lidi a know-how a kdo trefí samozřejmě z navigací na pointy, umí prostě s GPS-kou z navigací.
4: Čili u vás je dobrá pověst už?
5: No jo, už docela dlouho, jako to děláme a samozřejmě vlastně jazykem jednací metr angličtina, samozřejmě zdravotnickou dokumentaci píšeme anglicky a vždycky na daný den máme určený špitál, kam ty pacienty máme odvést. Někdy je vezeme my, někdy je to domluvený tak, že na schůd nějakou sjízdnou silnici přijede místní sanitka a těm vlastně předám toho pacienta a já se vracím do toho terénu, do těch hor.
4: No a která byla nejzáživnější ta rally takhle na tom Balkáně třeba?
5: No, ten Balkán, zase lidi skvělí, špitály hrozný, ale tak...
4: to už je to, takový kolorit asi,
5: no,
4: ne?
5: No, oni jsou fakt jako zlatý, snaží se, jako, ale když vlastně vidíte, že prostě nemají ani ty léky nebo ty mobilizační prostředky a podobně, tak já někdy zvažuju, že spíš toho člověka pošlu rovnou do republiky, než bych ho vlastně, že vlastně do toho špitalu ho odvezu jenom na to úplně základní, na ten rentgen, který samozřejmě já nemám. No a pak minule jsme to takhle udělali, pak jsme se domluvili s tím závodníkem, že teda ho nadopuju nějakýma lékama a z republiky, z Čech pro něho přijedou, aby ho operovali v Praze.
4: Pardon, vy se tedy staráte jenom o české závodníky?
5: Ne, jako drtivé většině případů jsou to samozřejmě, je to mezinárodní, prostě jsou tam jako lidi, například teďko byli, myslím, ze 30 krajin, teďko posledně jsme měli na ty...
4: No, 30 krajů jste...
5: 120 závodníků tam bylo teďko na ty rally poslední.
4: A 30 případů jste měli?
5: Ne, z 30 krajín, teďko naštěstí jsme neměli žádného pacienta. Teďko tam byly jenom nějaké drobnosti u diváků.
4: No prosím, to jste si užívali.
5: Jo,
4: jenom,
5: to bylo dobrý.
4: A máte ráda závody, jako koukáte se na to jako divák?
5: No, mám s tím problém, protože samozřejmě já vidím jako...
4: To nebezpečí.
5: Vidím to nebezpečí, jo. Já si to neužívám jako diváci. Naopak spíš mám jako problémy. Teďko jsme tam prostě řešili, že jsme ty diváky museli tam jako tahat na stranu. A říkám, hele, nemůžete tady a tím dítětem už vůbec ne, tady uklouzne na tom bříšku, sjede tady dolů, zabije se. Takže není to tak, nejsem typický fanda, protože samozřejmě to moje práce, ale vidím zatím to riziko. No.
4: No, tak ještě jednou se podíváme s Taťanou Tatranskou do světa, ale samozřejmě, že to bude zase pracovně. Wow.

0: Záchranářka Taťana Tatranská je a ještě chviličku bude mým hostem ve Šťastné cestě. Samozřejmě, že mě zaujaly, myslím si, že i naše posluchače, ty vaše výjezdy záchranářské na ty nejrůznější rally soutěže. Tak mě napadlo, že v Řecku, když jste tam byli, tak tam byly požáry. To vás taky nějakým způsobem zasáhlo a museli jste přitom nějak by zasahovat?
1: Ne, bylo to tak, že vlastně tam v Řecku to funguje tak, že jakmile se ten mobil česky přihlásí do místní jako sítě, tak automaticky vám budou chodit alerty. Takže nám naraz v jedné chvíli přišlo všem alert v řečtině teda a v angličtině, že teda 10-12 kilometrů od nás jsou požáry, ať se prostě jako řídíme pokynama místních jako jednotek a evakuujeme. Samozřejmě to součástí ty rally, nebo obecně dneska se klade obrovský důraz na tu bezpečnost. Takže jak ty závodníci, tak kompletní organizační tým, staráme se o to, aby jsme se prostě vyhýbali nějakému riziku, nebo jasně, tak jedna věc je závod, druhá věc jsou prostě požáry. Takže jakmile by prostě šéf závodu jako řekl, hele, už je to nebezpečné, budeme to zkracovat, tak samozřejmě tuhletu informaci dostáváme a zkracuje se závod a prostě nebo se to přeruší komplet.
0: Mluvíte o riziku. To je velice zásadní věc pro běžného cestovatele, nejenom pro závodníky, nejenom pro vás, jaksi záchranáře, ale pro běžného cestovatele a tomu riziku by se ale mělo předcházet. Tak co byste třeba poradila? Jak by se měli běžní cestovatele na cesty připravit a na co by neměli hlavně zapomenout?
1: Základní je, v jakém jsem stavu, zdravotním stavu já a kam chci jet. Jo, ve chvíli, kdy už v Čechách mám nějaké zdravotní problémy, bylo by velmi vhodné zvážit, jestli vyrazím do nějaké krajiny, exoticky, typicky, já nevím, Egypt, Thajsko, nějaký prostě, myslím klimaticky úplně odlišná prostě krajina než u nás, protože velmi se dá předpokládat, že se mu tam ten stav nezlepší, spíš zhorší. Jo? Stejně tak, pokud ty pacienti mají nějaké chronické zdravotní problémy v Čechách, typicky dializovaný, onkologičtí pacienti, nějaký pacienti s nějakými specifickými jako syndromami, nějaký něco zvláštního, velmi bych se přimlouvala za to, aby to nejdřív jako konzultovali se svým lékařem. A pokud už teda někam kdokoliv jako jede, tak vždycky by měl sebou mít za A to kvalitní cestovní pojištění, za B nějakou cestovní lékárničku, aby se nestalo, že tam nemá ani ten brufen, ani ty léky, já nevím, na průjem, na popáleniny, běžné věci. No a pak samozřejmě měl by se chovat tak, aby se mu nic nestalo. A pokud jo, tam je obrovský problém, je zrovna ten alkohol. Alkohol, drogy a sebevražda, to je vlastně, to jsou tři výjimky vlastně z cestovního pojištění, kdy vám ta pojišťovna nic nedá. Jo. Měli jsme pacienta, že jo, tady na záchrance jsem ho měla, který se naopak Američan přijel sem za sebevraždit.
0: A samozřejmě, jako už jsem jel s tím úmyslem.
1: Jel s tím, že tady prostě ten život ukončí a bylo to jako špatný, tak samozřejmě to obrovská tragédie, jak to osobní, tak pak samozřejmě pro tu rodinu, kromě toho, že prostě přišli o blízkého, tak ještě řešit tyhle ty věci kolem. Takže kvalitní cestovní pojištění, lékárničku, nachystat se, nejezdit, pokud tam je to pro mě jako rizikový, chovat se aspoň nějak tak, že jako rozumně, nechodit plavat například opilej nebo prostě s nějakým úžehem, vyhýbat si sluníčku a pokud už se něco stane, tak má mít nachystaný ten plán B, mít vlastně doklady v mobilu nafocený, rodina by věděla, kde budete, pojistky prostě nafocený, powerbanku mít u sebe, léky nejenom na počet dnů, který tam jste, ale i případně na dvojnásobný
0: počet dnů. Já doufám, že tohle, co naši posluchači píšou teď, protože tohle, co říkáte, tak to je k nezaplacení znám.
1: Jo, asi je to daný tím, že se tím živím, ale no, na druhou stranu, i když jsem to nedělala, tak jsem se snažila jako myslet trošku o krok jako dopředu.
0: Tak bude asi rozdíl, když někdo jede, dejme tomu, do Rakouska nebo do Srí Lanky, že jo, nebo do Zambie, tak to bude asi veliký rozdíl, jak se má připravit.
1: Často se mi stává, že nemají vlastně lidi jezdí ty příhraniční oblasti, jezdí jako na výlet, jako na jeden den nebo na nákupy do Německa, do Rakouska, nemají to cestovní pojištění, spolehají na evropskou kartičku.
0: A tam se taky může něco
1: stát. A evropská kartička vám ale nehradí repatriaci, jo? Takže oni se o vás postarají ve stejném rozsahu, jak o Čecha. Takže vlastně například typický slepák, jo, chytí vás tam slepák v obchodě, vyrazíte do špitálu, oni řeknou, hele, dobrý, slepák ještě 5 hodin vydrží, vy nemáte cestovní pojištění, takže tady máte prostě léky od bolesti, asi pěte 50 km zpátky do republiky, ať vás to vyřeší. Na druhou stranu, když tam budete obětě těžký jako nehody, budete v bezvědomí někde na Áru, tak samozřejmě ten převoz budete potřebovat. A protože nemáte cestovní pojištění i na jeden den za 12 korun, tak bude to platit za vás rodina.
0: Hezky jste to vychrlila, já si myslím, že takhle by si to každý měl pamatovat, protože s tímhletím jet už je člověk poučenější. No ale stalo se vám, Taťano, konkrétně vám osobně, Taťáně Tatranské, že jste ve svém civilním, jaksi cestovatelském životě někoho třeba zachraňovala, pomáhala někomu?
1: Jo, já jsem jako vyhořela, to jo, ale ještě nejsem na tom tak špatně, že bych se nepřiznala.
0: Vyhořela, jo.
1: Já už to dělám fakt dlouho.
0: No nevypadáte teda.
1: Děkuji, jenom hraju. Jde o to, že samozřejmě já jsem povinna poskytnout první pomoc a i typicky, když lítám jako civilně a lítám normálně v civilním oblečení, letím někam na dovolenou, tak automaticky vždycky říkám i tomu jako personálu, že jsem záchranář a kdyby něco potřebovali, takže sedím na ty židli. Oni jsou vždycky jako nadšení, protože nemusí tam jako budit celé letadlo, jestli je na palubě nějaký doktor.
0: To
1: stává se mi to pravidelně nebo nepravidelně často. U nehod zastavuju pravidelně vždycky, samozřejmě automaticky, v letadle, prostě kdekoliv. Nedá mi to. Ještě to nemám tak jako hozený, že hele, seš civil, seš podení, kašli na to, jako prostě resuscitoval jsem například v Kauflandu, jako tady na Bohdalci, to bylo hodně vtipný, protože jsem byla v civilu. No a paní jako nazdala, že mi musí pomoct, takže mě tam začala trhat za tu moji bundu a podávala mi zicherajsku, ne? A já jsem na ní, a mě nechala pracovat, že já s ním na záchrance, že vím, co mám dělat, a ona, ne, musíte mu zašpendlit jazyk, říkám, prosím vás, jazyk se nešpendlí od první světový, jako. Takže to bylo jako špatný, jo. A
0: paní
1: takže,
0: hodně pamatovala.
1: No protože v té uniformě máte aspoň nějaký respekt. No. Zatímco v tom civilu můžete těm lidem vyprávět, že víte, co máte dělat. Jako. Mělo i trochu varovat, že jsem měla rukavice na rukou, to si mohla všimnout, že asi běžné civil rukavice u sebe nemá.
0: Ona jich chtěla
1: zašpendlit ten jazyk, a mi to nezapadne pánovi jazyk. No.
0: Jak říkáte, od první světový války už.
1: Jo, skončilo to tak, že jsem volala ochranku, protože baba byla prostě neoblomná, tak to bylo špatný.
0: To je paráda. Takhle, když se ozve někdy v letadle, je tady prosím někde lékař, tak Taťána, když letí s takovým letem, tak se to neozývá, protože už dopředu
1: jak si, už to vědí.
0: No. Horší, když se tam ozve, je tady někde pilot.
1: No, to nechceš, to jako fakt ne.
0: Ne, to je špatný, ale...
1: Ale stalo se mi, že měl pilot nějaký zdravotní problém.
0: Taky.
1: Přišla na letuška a říká, je to takový diskrétní. Já říkám, hej, ale uděláme to takhle, vy nenapadně vemte ten můj jako baťůžek, protože civilní, protože já i v civilním mám vybavení. Říkám, vypadá tak a tak, je tam prostě tam a dám, vemte ho, dělejte se, že nic, vyražte s ním dopředu a já přijdu za 2 minuty, aby to nevypadalo, protože byť jsem byla v civilu, ale...
0: Musíte být psycholog ještě.
1: No, tak nechcete, aby tam jako 300 lidí zhysterčilo,
0: no, jasně,
1: že
0: jasně,
1: to se nám stalo právě při letě jako do Thajska, tam to bylo špatný. No a nic, prostě řešila jsem tam prostě pilota, který mu nějak nebylo dobře, no.
0: Aha.
1: Ale samozřejmě se zatáhly všechny závěsy, aby lidi nezačali vytahovat vesty a nezačali trhat kyslíkové masky, že už je to konečná.
0: Jasně, jasně. No, když budete mít kliku, tak s vámi poletí Taťána Tatranská a budete mít jistotu, že jste v těch nejlepších rukou, kdyby se náhodou něco stalo. A já vám teda něco řeknu, Taťano. To, že jste záchranářka, jste dneska projevila i tady ve studiu, jak pomáháte, protože jste mi před chvilku nabídla, jestli nechci dolejt vodu. Protože jste se starala, abych tady neumřel žízní.
1: To ne, no.
0: Já vám za to moc děkuju a hlavně za to povídání, které bylo nesmírně zajímavé a děkuju vám taky za to, co všechno děláte. Ať vám to pořád jde a ať to vyhoření je úplný nesmysl, o čem tady mluvíte. Mějte se hezky a
1: naslyšenou. Děkuju moc, díky za pozvání, hezké léto, mějte se, naschledanou.
2: Šťastnou cestu s Janem Rosákem na dvojce.

0: zářivé léto na dvojce.
1: Čekají vás vzrušující příběhy plné napětí, nečekaných zápletek a dramatických zvratů.
0: Mrazivé léto na dvojce.
1: Těšit se můžete na thrillerové a hororové četby na pokračování a rozhlasové hry českých i světových autorů.
0: Mrazivé léto na dvojce.
1: Noční můry ožívají a každý stín může být nebezpečný.
0: A chybět nebude ani velká soutěžní pátračka.
1: Odhalte, jakou postavu děsivých příběhů hledáme a vyhrajte jeden z 9 pobytů pro 2 na 2 noci v luxusním hotelu v Karlových Varech.
0: Mrazivé léto na dvojce.
2: Bylo 15 hodin.
0: Český rozhlas dvojka. Zprávy.
2: Evropská komise má obavy ohledně návrhu na zrušení veřejnoprávních poplatků v Česku. Ve Volkswagenu hrozí podle agentury Reuters zánik ještě víc pracovních míst, než předpokládali dosavadní odhady. Počasí zítra bude oblačno, místy přeháníky nebo bouřky a teploty do 27 stupňů. Zprávy má pro vás Naďa Procházková. Dobré odpoledne. 6 jednotek hasičů 9. den zasahuje u požárem zničené budovy 34 v bývalém továrním areálu ve Zlíně. Zaměřují se na vyhledávání a likvidaci skrytých ohnisek. Využívají k tomu vodu čerpanou z nedaleké řeky Dřevnice. Pokračuje mluvčí zlínských krajských hasičů Lucie Javoříková.
3: Hasiči měří pomocí dronu teploty na požářišti. Ty pomalu klesají, ale stále se na některých místech pohybují okolo 70 stupňů Celsia a v některých místech sem tam dochází i k rozhoření. Lze předpokládat, že obdobná činnost hasičů bude probíhat i v průběhu celého víkendu.
2: Návrh české vlády na zrušení poplatku za veřejnoprávní média vyvolal v Evropské komisi obavy. Vyplývá to z každoroční zprávy o stavu právního státu v členských zemích Evropské unie. Česko podle komise taky nepodniklo žádné další kroky ve zlepšení transparentnosti vlastnictví médií. Komise vytýká také nedostatečnou revizi pravidel o střetu zájmů, hlavně pokud jde o skutečné vlastnictví. V německém automobilovém koncernu Volkswagen by v příštích letech mohlo zaniknout až 140 tisíc pracovních míst. S odkazem na závodní radu podniku o tom informuje agentura Reuters. Dosavadní odhady se pohybovaly okolo 100 tisíc propuštěných. Šéf koncernu Oliver Blum se během srpna setká s pracovníky mimo jiné v závodech v Emdenu a Cvikově, kterým hrozí úplné uzavření. Součástí podniku jsou i značky Porsche, Audi nebo česká Škoda Auto. Maximální povolené ceny pohonných hmot o víkendu vzrostou o desítky haléřů. Litr benzínu budou moct čerpací stanice prodávat nejvýš za 43 korun a 41 haléřů. To je o 57 haléřů víc než dnes. Informovalo o tom ministerstvo financí. Cenový strop na litr nafty v sobotu a neděli stoupne o 95 haléřů na 42 korun a 13 haléřů. Stát maximální ceny paliv určil dnes naposledy. Rybáři spolu s hasiči dnes loví ryby, které uhynuly v řece Dyji pod Novomlýnskými nádržemi. Českému rozhlasu to potvrdil předseda Moravského rybářského svazu Miroslav Láníček. Hlavním důvodem jsou vysoké teploty a nízký obsah kyslíku ve vodě způsobený sinicemi. Situace zůstává podle rybářů kritická. Řeší ji také Povodí Moravy. Popisuje mluvčí podniku Jana Kučerová.
4: V současné chvíli provádíme provzdušňování vody tak, aby měly ryby lepší podmínky. Nicméně počkáme, jakmile se zlepší stav v samotné řece Dyji, tak navýšíme odtok i do těchto ramen, tak aby byla proudící voda v obou těchto ramenech.
1: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
2: Zítra bude převážně oblačno, místy přeháníky, ojediněle i bouřky. Později večer čekáme ubývání srážek i oblačnosti. Teploty 23 až 27 stupňů, na jižní Moravě až 29, na horách kolem 18.
0: Doprava.
2: Dálnice D11 je z Náchoda do Prahy opět průjezdná. Kamion po nehodě se podařilo odklidit a fronty se rozjíždí. Na D1 ale naberete zdržení v okolí Brna, a to teď z Prahy směrem do Ostravy. Kolony jsou od Kývalky z kilometru 182 až za Brno Krohlence na kilometr 207. Zdržení je celkem kolem půl hodiny. Dobře dojďte. To byly zprávy. Teď už opět Jan Rosák.
1: Šťastnou cestu.

V parku na lavičce sedí dva mladí lidé. Ona: čekám dítě. On: ty čekáš dítě? A jak dlouho? Ona: 3 měsíce. On: no, tak podle mě už se nevrátí. No, tady to bude mezi těmi dvěma partnery asi dost nestandardní situace, kdy to každý vidí diametrálně jinak. Do toho ovšem my se ples nebudeme, raději si budeme luštit rozhlasovou křížovku. I dnes v ní budete hrát o hezkou cenu, konkrétně je to Špalíček výletů města a městečka z nakladatelství Soukupa David. Jenom připomínám, to už asi víte, ale stejně rád to řeknu, že znění tajenky nám po zadání poslední nápovědy musíte zavolat na číslo 22 155 20 525. Už začínáme.

0: Křížovka šťastné cesty má dnes 6 řádků a taky 6 sloupců, protože vždycky to máme do čtvrce hezky a jako vždycky taky luštíme pouze řádky. V tajence je nářeční výraz z podluží pro chutné sladké jídlo a ta tajenka je ve třetím sloupci. Takže jdeme hned na řádek číslo 1. Tam najde své místo výraz pro zánět mandlí. Zánět mandlí, první řádek. A řádek druhý, do něj vypište jiný výraz pro obvodovou část dřevěného kola. Obvodová část dřevěného kola je ve druhém řádku. To prozatím stačí. Další nápovědu nabídnu za moment.
1: Český rozhlas 2.

0: A pokračujeme v luštění křížovky Šťastné cesty řádkem číslo 3. Ten čeká na vaše správné umístění manželky krále Menelá, respektive takhle. Manželka krále Menelá, která byla příčinou trojské války, je, její jméno je ve třetím řádku, doufám, že jsem to řekl srozumitelně. A půjdeme na řádek číslo 4. Tam vás jistě nezaskočí výraz pro buněčnou tkáň neboli výstelku. To je ve čtvrtém řádku. No, a než půjdeme na poslední dva řádky, dáme si skupinu Miraj.
1: Šťastnou cestu s Janem Rozákem na dvojce. Slunce.

0: Ahokame.
1: No a vracíme se opět k luštění naší křížovky. Poslední dva řádky jsou před námi. Pátý řádek, tam se bude dobře vyjímat to, jak se říká jiným slovem, násilnému připojení Rakouska k Německu. Násilné připojení Rakouska k Německu má svůj specifický výraz na 6 písmen a ten je v 5. řádku. No a poslední 6. řádek, ten čeká na vaše správné učení toho, jak se nazývá literární tvorba psaná veršem. To je, myslím, docela snadné, literární tvorba psaná veršem. Známe všichni, no, stačí, když to teď vyplníte do posledního řádku a budete to mít hotovo, protože co se zadání týče, to je všechno. Zbývá už jenom zavolat 22 155 25 25.
2: Český rozhlas 2.

0: Tak, 6 řádků, 6 sloupců, ve 3. sloupci tajenka. No a tu tajenku správně, alespoň tedy doufám, vyluštila ta, která se k nám jako první dovolala, a to je paní Hana z Prahy 4. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Zdravím vás také. Máte opravdu tajenku a doufám, že správně tedy?
1: Já doufám, že mám.
0: Co vám vyšlo?
1: Vyšlo mi guliše.
0: Guliše, no, to je správně, to je dobře. A víte, co znamenají guliše nebo co jsou?
1: Jste říkal něco dobrýho, no. Ale nevím.
0: Tak, já bych vám těžko asi zadával tajenku s něčím, co nebylo přímo snad možná hnusné, nebo tak to snad ani náhodou. Pochopitelně, že to je dobré, je to dokonce chutné sladké jídlo z podluží a guliše neboli guliváry jsou kynuté knedlíky s ovocem.
1: Jo. Kynuté knedlíky, třeba s borůvkama.
0: No třeba, že jo? A že to zní docela hezky, guliše, protože to, jo, to naznačuje, guliše, jak jsou takové pěkně kulaté, že jo? Guliváry.
1: Jo, no. Jo.
0: Takže aspoň potud to máte všecko správně a já doufám, že jste se k tomu vlastně dobrala i tím, že jste správně vyluštila jednotlivé řádky, tak nám to zkuste prozradit teď. Tak první.
1: Angína.
0: To je dobře, druhé.
1: Loukoť,
0: ano, správně. Manželka Menela.
1: Helena.
0: Mm-hmm. Co ta výstelka?
1: Tak výstelka Epitel.
0: Epitel, výborně. Připojení Rakouska k Německu.
1: Anschluss.
0: Ano, a literární dílo a psané
1: poezie.
0: Veršem. To je jasné, poezie. Všecko správně, Hano. Jak se vám luštilo?
1: Dobře se mi luštilo.
0: No, tak vypadá to, že to bylo asi snadné, že jste s tím problém neměla. Musela jste se podívat třeba do nějaké pomůcky, myslím teď třeba internet?
1: Trošku jsem přemýšlela nad těma kolama, vzpomněla jsem si na chalupě na ten vozík takovej ten, jak to drncalo, že jsme jeli po silnici, ale musela jsem si vzít na pomoc bratra Google.
0: Já si myslím, že dneska už se slovo loukoť v podstatě ani moc nepoužívá, čili to vás jaksi omlouvá, že jste se musela podívat. Je to celkem jasné. Takže všecko správně, Hano, a to znamená, že knížka Špalíček výletů města a městečka z nakladatelství Soukupa David je vaše. Takže to už se domluvíte s naší režií a já vám přeju samozřejmě příjemné cestování s touhle knížkou, protože to si určitě užijete, když zalistujete a potom se vydáte třeba do některého z těch měst nebo městeček a samozřejmě gratuluju k té výhře. Přeju vám hezký víkend. Mějte se hezky.
1: Díky.
0: Naslyšenou. Díky.

0: Český rozhlas uvádí Tobogan.
1: V dubnu loňského roku u nás slavila své kulatiny Simona Stašová. Blahopřát jí tentokrát přišli Miroslav Ecler, Otakar Brousek a Michal Horák. A to stojí za reprízu.
2: Tobogan uslyšíte v sobotu dopoledne po 11. hodině.
0: Na dvojce a na pohodě.
2: Radioservis představuje
3: knihu Jeste, ať vám to sluší. Chcete vědět, jak si poskládat vyvážený jídelníček? Kolik pečiva můžeme jíst v rámci zdravé výživy? Jak zdravě grilovat nebo jak si co nejlépe vybrat v restauraci? Otázky a odpovědi, recepty i příběhy lidí, kteří si dali za cíl zhubnout a dostat se do formy, přináší kniha z rozhlasového pořadu s Terezou Bebarovou. Jeste, ať vám to sluší. V e-shopu radiotéka.cz.
0: Český rozhlas dvojka.
2: Rádio, které vás baví.
4: Při luštění křížovky jsme se tak trochu vlastně toulali zákrutami naší paměti. No a teď si pro změnu ve šťastné cestě potouláme zase českou historií. V ní už jsme se jednou zaměřili na císařského místo držícího Jaroslava Bořitu z Martinic. Jistě je vám známo, že na své nedobrovolné pouti z okna Pražského hradu nebyl sám. Kromě písaře Fabricia byl obětí třetí pražské defenestrace taky Vilém Slavata z Chlumu a Košumberka. A po stopách tohoto pozoruhodného muže, který byl z jedné strany oceňován a z druhé proklínán, se spolu s cestovatelem a spisovatelem Josefem Pepsonem Snětivým vydáme na neméně pozoruhodné místo.
5: S nadsázkou řečeno, Vilém a já jsme kolegové. Je totiž často uváděn jako spisovatel. A to s ohledem na své obsáhlé paměti. Celý název tohoto díla je tak dlouhý, že už by se možná nedostalo na náš výlet. Nejen spisovatel se samozřejmě musí naučit číst a psát, a kde jinde než ve škole, to dá rozum. Stejně tak dá rozum, že na přelomu 16. a 17. století nebyla taková instituce jen tak pro každého. Za školními škamny dítěte Viléma se vypravíme do čarokrásné obce jménem Luže v Pardubickém kraji na tamnější hrad Košumberk. Jeho tehdejší držitel Jindřich Slavata z Chlumu a Košumberka, Vilémův strýc, tam provozoval soukromou školu, na níž vyučovali kněží jednoty bratrské. Známe dokonce jméno Vilémova spolužáka. Nebyl jim nikdo jiný než Albrecht z Valdštejna, protože Jindřich Slavata byl jeho poručníkem. Ironií osudu se oba žáčci později vzdali bratrské víry a konvertovali ke katolicismu. A navíc se z nich na šachovnici po bělohorské doby stali nepřátelé. Zatím ale svorně sedí v maličké školní místnosti, která měla, představte si to, pouhé 3 stoličky. Jméno třetího z

spolužáka bohužel neznám. Za to víme, že bratrští učitelé vyžadovali striktní disciplínu a vzorné mravy a rákosku měli vždy po ruce. My se naštěstí můžeme do hradu vydat bez obav, že bychom byli potrestáni za nepozornost či neposlušnost. Někdejší mohutná pevnost je dnes už jen zříceninou, jen vstupní budova purkrabství se dochovala ve své renesanční podobě. Všude jinde by byl krajovou dominantou hrad Košumberk. Zde se však musí sklonit před monumentem barokní zbožnosti, jímž je poutní chrám Panny Marie, pomocnice křesťanů na Chlumku. Děčíme za něj Marii Maximiliáně Evě Terezii baronce Hýzrlové z Chodů, rozené říšské hraběnce ze Žďáru. Nesmírně zbožná a silná a rovněž osudem zkoušená žena přišla o všechny tři děti, které porodila v obou manželstvích. První bylo šťastné, ale nedlouhé, neboť Jindřich Vilém Slavata z Chlumu a Košumberka, synovec našeho Viléma Slavaty, byl výrazně starší než jeho choť. No aby těch z oken vyhozených místodržících příbuzenstvů nebylo málo, Marijným dědečkem nebyl nikdo jiný než Jaroslav II. Bořita z Martinic. Druhý svazek manželský, naštěstí, netrval ani 10 let. František Krištof, baron Hýzerle z Chodů, se k manželce choval nepěkně. Traduje se, že Marie dokonce přežila pokus o otrávení. Právě od bratra Františka Adama Eusébia dostala někdy v 60. letech 17. století vzácný dar. Kopii milostného obrazu Panny Marie Pomocné, či Pasovské. Marie ji nejprve umístila do malé kaple na hradě Košumberku. Milostný obraz vyvolal velký zájem a tak nechala na Chlumku postavit poutní kapli s ambitem, 8 kaplemi po obvodu a 2 dlouhými schodišti, severním a jižním. Jezuité přišli z Královéhradecké koleje si jižně od kaple zřídili rezidenci. To už se ale v mysli zbožné šlechtičny rodila představa mnohem okázalejší stavby, která by patřičně uctila kopii zázračného obrazu. Realizace se nedožila, neboť ke zboření původní kaple se přikročilo rok před její smrtí, v roce 1689. A teprve v roce 1698 bylo její tělo přeneseno do hrobky před hlavním oltářem, jehož středobodem je kopie obrazu Panny Marie Pomocné. Celý svůj majetek i hrad Košumberk odkázala jezuitům. Ti ovšem bydleli v rezidenci pod chrámem a tak neužívaný hrad chátral, než se ho za první republiky ujalo obětavé družstvo. Komplex, který zachránilo, je pohodlně přístupný, vlastně je součástí města a přesto působí romanticky. Nejhezčí cesta k němu vede po zelené turistické značce přes park léčebny doktora Hamzy, plný vzácných cizokrajných dřevin. Je veden jako arboretum. V hradním areálu bývá díky návštěvnickým skupinám i kulturním akcím živo a veselo. Málo kdo si tak vzpomene na šlechtické synky, kteří znuděně posedávali na stoličkách v učební komnatě a naslouchali mravoučným výkladům. Nebo na nešťastnou a přece tolik zbožnou a laskavou paní Marii Maximiliánu.

0: Znalci mi jistě potvrdí, že až se budete chtít v létě schladit někde v přírodě, vyzkoušejte koupání v některém ze zatopených lomů. Voda v nich bývá čistější a chladnější než v rybníku nebo na přehradě. Ale samozřejmě pozor jen v těch bezpečných. O některých z nich nám teď bude povídat Petr David, kterého zdravím. Ahoj Petře.
1: Ahoj, dobré odpoledne.
0: Ano, slyšíte, že Petr je dnes mimořádně po telefonu. Tak prosím tě, kde ty jsi se schlazoval teda, ve kterém lomu?
1: Já jsem nejdřív byl tak, jak se říká hezky český štajf, když jsem to viděl, tu nádheru, když jsem vlastně zabloudil do města nebo městečka, které se jmenuje Žulová. Tenkrát jako za těch dávných časů to byl ještě tak trošku konec světa, protože jaksi turisticky to ještě nebylo ani moc objevené. A pak teprve, když jsem se tam vracel a když jsem zjistil, co tam jako je za půvaby, jako ta okolní příroda, no tak to jsem jako koukal. No dneska už se o tom víc ví, takže jako těch návštěvníků už tam bývá víc. Ale jak se na výběr tam toho je hodně, i kdyby nebylo pěkný počasí, protože ta předpověď teď asi není úplně nejlepší, tak se tady zabavíme. No. Prostě Žulová je daleko, skoro 60 kilometrů ještě od Šumperka, jaksi na Jesenicku. A je to takové malé město, které, jak název napovídá, je spojeno s těžbou žuly, která sem pronikla někdy v 19. století. Do té doby se to jmenoval Friedberg, podle hradu, který tady vytváří takovou velice zajímavou, pozoruhodnou dominantu. Přiznám se, poprvé jsem ji viděl z vlaku a dost jsem žasnul, protože vlastně hradní věž je využita jako kostelní věž. To se stalo tak, že vlastně Friedberg jako obec nebo městečko dlouho neměla vlastní svatyni, vlastní modlitebnu. Teď se omlouvám, teďka tady zrovna se pracuje, kolem projíždí traktor, to je slyšet, takže opravdu...
0: To je hezký, máme přímý přenos přírody, ano.
1: Se do Friedberku. No takže jeden mlynář jménem Majzl odkázal 1100 zlatých na stavbu kostela, ale dal si podmínku, že to tedy musí být rychle v nějakém časovém termínu. Tak se tedy přihodilo to, že tedy přichvátali, aby ty peníze vlastně mohli jaksi podědit po panu mlynáři. A využili teda stávajícího hradu, akorát ubourali u věže poslední patro a tam umístili zvonici. Takže to vlastně takový hradokostel, který je dominantou Žulové. No ale slíbili jsme si ty lomy koupací, takže když vyrazíme východně od Žulové, ať už pěšky, anebo po silnici směrem na Černou vodu, tak je tady strašná spousta zatopených žulových lomů. Nejznámější je rampa, tam obvykle tedy, když je horko, no tak tam bývá i víc lidí, taky se tam táboří. Předesílám, že to koupání samozřejmě na vlastní nebezpečí, tady to není prostě tak, takže by tam byli jaksi plavčíci a že by to někdo hlídal, to tady jako čekat nemůžeme. No, ale jsou tady i ostatní lomy, třeba menší a využívají se. Prostě znalci to vědí, na mapě si je můžeme najít nebo z navigací. A vlastně výhoda rampy je, že prakticky až k ní se dostaneme i autem. No, pokud by nebylo zrovna koupání, tak nedaleko odtud je hrad Kaltenstein. A je zajímavé, že v Žulové si místní stěžují, že tedy nemají moc hospod. Tak já bych doporučil potom Černou vodu, což je vesnice právě kousek od těch lomů a v té Černé vodě tam je teda na výběr. U Zlatého lva Rychlebská bašta, u Kaštánka Rybářská bašta, takže když nebude pěkné počasí, když bude pršet, tak si myslím, že tady najdeme docela dobrý azyl. No a kdyby bylo počasí ne na koupání, ale na turistiku, no tak můžeme vyrazit v Žulové na hřeben Rychlebský hor, což je nádhera, to, co jsem říkal na začátku, bývaly ty rychlebky takové jako trošku opuštěné, moc lidí tam nepřišlo. Dneska už jsou populární, takže už to není, už to prostě není to jaksi takové to osamělé. osamělé putování.
0: Tak Petře, já ti moc děkuju, byla úplně kompletní pozvánka, včetně tedy typu na nějaké občerstvení, restauraci, to samozřejmě nesmí v tvých typech chybět, to je velice dobrý. Děkuji ti za ten tip a samozřejmě i s doprovodem zemědělské techniky to bylo docela příjemné. Měj se moc hezky, hezký víkend ti přeju. Naslyšenou.
1: Taky hezký víkend a šťastnou cestu.
2: Jan Rosák vám přeje
3: šťastnou cestu
2: na dvojce.

0: Dvě minuty po 3:15, čili vlastně před cílem šťastné cesty, nesmí chybět pro pátek nezbytná informace, čili jak bude o víkendu. Teď mám na mysli samozřejmě počasí. Takže se ptám meteorologa Pavla Borovičky. Přeju hezké odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Tak povídejte, jak to vidíte.
1: Zítřejší ráno bude ještě docela teplé, teploty klesnou na 19 až 15 stupňů Celsia, zítra přes den už ale bude chladněji než dnes, ale teploty budou stále ještě letní, 23 až 27 stupňů Celsia nejčastěji, na jihovýchodě Moravy dokonce naměříme až tropickou 30. Oproti dnešku, kdy ještě očekáváme odpoledne silné bouřky, tak zítřejší den bude nepatrně klidnější, očekáváme většinou oblačnou oblohu, během dne přechodně místy přehánky nebo bouřky, ale ty se budou vyskytovat zejména na horách, no a večer bude ubývat oblačnou.
0: Co neděle?
1: Neděle bude nejprve polojasná, postupně na západě Čech a během dne od severozápadu i na ostatním území zataženo s deštěm nebo s přeháňkami, místy i s bouřkami a opět se podobně jako dnes bude jednat o bouřky i silné, které můžou být doprovázené přívalovými srážkami, kroupami nebo silnými nárazy větru. Nejnižší teploty budou mezi 16 a 12 stupni, nejvyšší mezi 19 a 24 stupni Celsia v Čechách, na Moravě a ve Slezsku bude trochu tepleji, tam očekáváme 25 až 29 na jihovýchodě až tropických 31 stupňů Celsia.
0: Tak, pane Borovičko, moc děkuju a těším se naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Šťastnou cestu s Janem Rosákem na dvojce.

0: Jak se to zpívá v jedné písnice? Můj čas je pouhé prozatím. Tak o tom mém času tady ve studiu ví své Patricie Strouhalová, která nám přišla představit téma v kávě o čtvrté. Hezké odpoledne.
1: Dobrý den.
0: Máte slovo. Děkuji. Máte ale fakt zajímavé téma dneska.
1: Já jsem si říkala, čím ozvláštnit ty pátky pro milovníky zahrad. A tak jsem si vzpomněla, že když jsem byla malá, tak rodiče měli na terase nádhernou květinu, která voněla jenom večer. Byl to durman. A tak jsem si říkala, že bych vyzkoušela zahradní architektku a botaničku paní inženýrku Hanu Ondruškovou, která už v tuhle chvíli by měla být v brněnském studiu Českého rozhlasu, na téma noční kvetení. A jí se to téma také moc líbilo, takže si budeme povídat nejenom třeba o večernici voné, která opravdu voní jenom večer. Říká se, že svoji silnou sladkou vůní připomíná hřebíček a právě v této době, vlastně od června do konce sezony, by tu naši zahradu mohla provonět. A mě bude zajímat samozřejmě, jak je to možné, že některé rostliny a květiny voní právě jenom večer.
0: Kvetou teda jako
1: právě. Noci. Kdo jsou ti opilovači, že jo, taky potřebují opilovače.
0: Noční včely nějaké.
1: A nakolik třeba musí klesnout teplota, aby ta rostlina začala právě vonět.
0: Protože ona
1: nepozná, že je tma. Že? Tak si myslím logicky, že to asi souvisí s teplotou, ale třeba nám to paní inženýrka Hana Ondrušková vysvětlí a řekne, že je to trošku jinak.
0: Ale kolik? Zajímavé to bude, ale nevím, jestli vydržím teda jako nespat, abych to taky zjistil, jak mě kvetou ty u nás doma. No každopádně, abyste to mohli nerušeně pozorovat, tak doporučuji najíst se a napít dopředu, abyste nemuseli běhat v klenici a nepropásit ten správný okamžik. U nás to bude probíhat třeba takhle, přijdu domů a zavolám zlato, co bude k večeři. IKEA sandwich, ozve se. Páni, co to je? Že všechny díly máš v lednici a sestav si to sám.
1: Výborně.
0: To je dobrý, co? Jinak přeju samozřejmě šťastnou cestu. Společně se uslyšíme nejpozději za týden v pátek ve stejný čas a na stejné stanici. Humoru není nikdy dost, to si pamatujte. Hezký víkend.

0: Zářivé léto.
1: Četba na pokračování na dvojce.
0: Každý den je stejný. Vlak, cesta, pozorování zamilovaného páru.
2: Možná, že Jess v pokoji pro hosty v patře maluje. A nebo jsou spolu ve sprše. Ona se opírá rukama o dlaždičky, na bocích jeho ruce.
0: Najednou je ale něco jinak.
2: Celý den jsem přemýšlela o Jess. Proč jsem měla pocit, že je něco špatně? Na tu dálku jsem přece nemohla rozeznat, jak se tváří, ale když jsem se na ní dívala, cítila jsem, že je osamělá.
1: Dívka ve vlaku. Premiéra knižního bestselleru Pauly Hawkinsové každý den po 22. hodině na dvojce.
3: Dnes večer v České televizi.
4: ČT1. Mária se chystá na Spartakiádu a Mikulášova Hilda se rozhodne po dlouhých letech přijet do Československa. Seriál Vyprávěj. ČT2. Sean Penn jako bývalý žoldák, kterého pronásleduje krvavá minulost. Premiéra filmu Muž na odstřel. A ČT Art uvádí výroční koncert kultovní kapely, na kterém vystoupila řada jejich někdyších členů. 35 let Spirituál kvintetu. Páteční večer s Českou televizí.
5: Bylo 16 hodin.
0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
5: Paliva od pondělí nejspíš zdraží. Stát přestává určovat maximální povolenou cenu. Evropská komise navrhuje pokračování bezplatných emisních povolenek pro firmy i po roce 2030. Počasí zítra bude oblačno, místy přehánky nebo bouřky, teploty do 27 stupňů. Zprávy a Naďa Procházková. Dobré odpoledne. Stát dnes naposledy určil čerpacím stanicím maximální cenu benzínu a nafty na nadcházející víkend. Od pondělí se budou řídit jen trhem. I kvůli tomu nejspíš pohonné hmoty na začátku týdne zdraží.
6: Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO řekla, že rezort bude i nadále monitorovat ceny paliv a marže čerpacích stanic.
7: Pokud by kdokoliv chtěl konec regulace zneužít, nebo pokud by se situace na Blízkém východě opět vyhrotila, okamžitě zasáhneme.
6: Od pondělí zdraží hlavně nafta, protože výše spotřební daně se vrací na původních 9 korun a 95 haléřů. Ceny paliv v Evropě jsou teď navíc podle Ivana Indráčka z Unie nezávislých petroliářů jako v polovině května.
8: Před dvěma měsíci se nafta prodávala za 41 a benzín za 42 kus.
6: Paliva zdražují i v poslední době. Podle společnosti CCS se průměrná cena benzínu za uplynulý týden zvýšila o 84 haléřů a nafty skoro o 2 koruny. Vít Andrle, Český rozhlas.
5: Ceny výrobců v průmyslu dál rostou. Oproti loňsku v červnu stouply o 1,3%. Vyplývá to z dat Českého statistického úřadu. Podle něj nejvíc zdražily rafinované ropné výrobky, chemické látky nebo koks. Třeba elektřina a plyn naopak zlevnily. V zemědělské výrobě ceny meziročně klesly o 13,5%. Zlevnila zelenina, obiloviny nebo mléko, naopak třeba brambory a vejce zdražily. Ve stavebnictví a službách ceny stouply. Evropská komise chce zachovat bezplatné přidělování emisních povolenek i po roce 2030. Plánuje ho zároveň víc propojit s investicemi firem do dekarbonizace. Vyplývá to z dlouho očekávané revize systému, kterou komise představila. Reformu musí schválit Rada EU a Evropský parlament. Země jako Itálie, Polsko nebo Česko prosazují reformu, která bude vůči průmyslu vstřícnější. Naopak severské státy a Španělsko odmítají jakékoliv unijní oslabování klimatu. Ambicí. Národní galerie bude restaurovat jedno z nejcennějších děl evropské renesance, obraz Růžencová slavnost. Dílo bylo v průběhu staletí mnohokrát uloženo v nevhodných podmínkách, čímž se závažně poškodilo. Práce, které začnou na konci srpna, mohou trvat až 5 let.
9: Oltářní obraz Růžencová slavnost vytvořil Albrecht Dürer v Benátkách v roce 1506. Olejomalba zachycuje náboženský výjev, kde Panna Marie, dítě Ježíš a svatý Dominik předávají věnce z růží věřícím. Restaurátorské práce tohoto díla bude řídit Mezinárodní komise odborníků, pokračuje mluvčí Národní galerie Jana Holcová.
10: Na základě dosavadních zjištění je zřejmé, že obraz vyžaduje komplexní a technologicky mimořádně náročný restaurátorský zásah. A ten můžeme realizovat dělat jen za účasti špičkových odborníků a ve spolupráci s mezinárodními pracovišti.
9: Návštěvníci Národní galerie si můžou obraz prohlédnout do konce srpna ve Schwarzenberském paláci. Tereza Cedidlová, Český rozhlas.
1: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
5: Zítra bude oblačno, místy se objeví přehánky, ojediněle i bouřky. Později večer čekáme ubývání srážek i oblačnosti. Teploty 23 až 27 stupňů, na jižní Moravě až 29, na horách kolem 18.
0: Doprava.
5: Dálnice D11 je z Náchoda do Prahy opět průjezdná. Kamion po nehodě se podařilo odklidit, fronty se dávají do pohybu. Kolona směrem na Náchod má ale stále skoro 5 kilometrů a ještě vás zdrží 30 minut. Na D1 jsou dlouhé kolony stále v okolí Brna, a to teď z Prahy směrem do Ostravy. Od Kývalky z kilometru 182. Na dálnici D10 z Prahy do Turnova u Mladé Boleslavy na 43. kilometru vyšetřují nehodu. Kolona už narostla z kilometru 38 a je asi na půl hodiny. Přejeme vám šťastnou cestu. To byly zprávy. Teď už káva o čtvrté a Patricie Strouhalová.
11: Zdravím vás, dobrý den. Noční kvetení, to je téma, které právě teď v kávě o čtvrté otevíráme. Takový krásný název má rostlina nocenka zahradní, zvaná je i jako večerní drahokama nebo zázračný květ. Nocenku prý už pěstovali staří Aztékové a časem se jí dostalo takové obliby, že ji prý najdeme i na jiných kontinentech, kde ji pěstují právě jako okrasnou rostlinu. Tam, kde má vhodné podmínky, tam dokonce může i splaňovat. O nočním kvetení a o noční kráse si budeme povídat s botaničkou, zahradní architektkou, inženýrkou Hanou Ondruškovou, kterou zdravím do brněnského studia Českého rozhlasu. Dobrý den.
12: Dobrý den.
11: Pěstujete sama nějakou rostlinu, která kvete a voní právě v noci?
12: Ne tak úplně. Já se spíš poléhám na ty rostliny, které tak rostou kolem té mé zahrady, a to hlavně mydlice lékařská, která teda nádherně voní a mám tam opravdu krásný trs. Takže jako cíleně jsem si žádnou takovou rostlinu v noci kvetoucí a vonící nevysazovala, ale spoléhám na ty naše domácí druhy.
11: A mydlice, ta voní jak?
12: Jako, když jsme to zkoumali, tak jsme si řekli květinově. Ono to moc jako neporadí. Já tam cítím trošku taky jako frézie, ale jako mohli bychom se dohadovat.
11: Dobře, tak třeba nám někdo napíše, jakou zkušenost právě z vůní, třeba právě té mydlice má. Noční kvetení dnes pro vás v kávě o čtvrté.
0: Český rozhlas 2.

0: O nočním kvetení s inženýrkou Hanou Ondruškovou, botaničkou a zahradní architektkou v kávě o čtvrté. Kolik vlastně takových rostlin v té jejich říši existuje, které v noci kvetou a voní?
1: Tak on to asi nikdo ani nespočítal. Je to tak zhruba ve třetině čeledí kvetoucích rostlin, takže jsou to opravdu tisíce druhů na světě. A opravdu tady tahle jako strategie po kvetu v noci, tak se vyvinula nezávisle na sobě u mnoha druhů rostlin. Takže je to opravdu vychytávka, která se těm rostlinám vyplatí.
0: No a proč některé květy právě ty svoje květy otevírají v noci, přes den je mají zavřené, když bychom se podívali třeba na to, co mají společného, co se v tom jejich evolučním vývoji vlastně stalo?
1: Tak je to taková konkurenční výhoda. V té přírodě vždycky můžeme pozorovat, že jednak sama víte, že když něco okopete, tak okamžitě se to zazelená. Prostě příroda nemá ráda mrtvá místa, jo? To je okamžitě osídlený. A tak ono to platí i v tom čase. Takže když přes den prostě spousta rostlin kvete, no tak proč by nekvetly i v noci? Jo, jakože se využívá všechny ty možnosti, všechna ta energie, všechny čas se využívá, takže samozřejmě rostliny kvetou v noci. A ku podivu i tady tohle noční lákání známo už u magnolií, to jsou velice prastaré rostliny, a i u cykasu. Takže opravdu je to jako strategie, která je opravdu velmi, velmi stará. No a jak na to různě jdou, mají na to různé jako mechanismy, jak nalákat ty opilovače. Jinak to bývá tedy hodně světlá barva květů, často tedy bílá. Specializují se hodně na takové lišaje, na noční motýly s dlouhým sosáčkem, takže i ten květ mívá dlouhou trubku. To je hlavně u těch druhů, které rostou tady v našich oblastech. A nebo se specializují třeba na netopíry. Pak ten květ je široký, pevný, aby ten netopír se mohl nožičkami jako zachytit o ten květ. Takže i ty cíle jsou různé. Musíme si uvědomit, že opilovači opravdu nejsou jenom hmyzí, ale jsou to třeba právě i ty netopíři.
0: Viděla jste někdy takhle netopíra opilovat?
1: Ne, bohužel ne. Já to znám jenom z fotografií, a teda je to fascinující. Oni mají taky dlouhý jazyček, takže oni si dosáhnou i na ten nektar, který je schválně hluboko v tom květu. Takže podobně jako kolibříci, že kolibřík může mít až 15 cm dlouhý jazyček, tak podobně i tady tihleti netopíři, výložraví, mlsní, mívají dlouhý jazyk.
0: Kolik je jednoletek a kolik vytrvalých třeba keřů, co se týká toho nočního kvetení?
1: Opravdu jako spočítané to není. Taky záleží, jestli bychom se soustředili třeba na druhy, které rostou tady u nás jako domácí, anebo jsou to druhy jako z celého světa, anebo ty zahradní, které bychom třeba chtěli použít v takzvané měsíční zahradě. Takže počty úplně známé nejsou, ale jsou takové osvědčené druhy, o kterých si můžeme říct, které se do takové zahrady hodí.
0: Já mám třeba svídu bílou, ta je úžasná, že má červené stonky. Můžeme ji považovat taky za ten noční keř, nebo ne?
1: No, můžeme, ale není to jako přesné. Víte, jako příroda nemá ráda jako škatulky a vždycky je to nějaká škála. A spousta, my u nočního kvetení mluvíme o rostlinách, které buď teda opravdu jako přesně se soumrakem rozkvétají a nad ránem se zavírají, tak to jsou úplně takový specialisté. A nebo jsou to rostliny, které vykvétají i přes den, ale nejvíc voní večer. Jo, že opravdu mají tu strategii teď. Sice jako kvetu celý den, ale prostě večer teda tomu dám ty grády a rozvoním se. Takže u té svídy to je spíš takové, že v noci krásně vyniknou ty bílé květy, takže ona toho využívá, že je vidět, ale není to úplně taková ta typická noční rostlina.
0: Mm-hmm. A je pravda, že také voní mnohem intenzivněji než ty, a teď v uvozovkách, běžné denní?
1: Je, tak to se teda přiznám, to jsem neskoumala, jestli jako víc voní nebo ne, já teda tu vůně moc nemusím. Já myslím, že jsou takový větší jako lákadla, co se týče vůně, třeba gardénie, nebo třeba jo, lilie bělostná, která voní přes den, ale voní krásně i v noci, ta to moc nerozlišuje. Ale tím, že je bílá, tak i jako v noci láká ty lišaje a ty opilovače.
0: No, když jste zmínila tu gardénii, tak prý ta je považovaná za královnu nočních květin. Proč má tuhle korunku?
1: No, ona po tom setmění voní nejsilněji. Jo, tak a i ten světlý květ, většinou bílý nebo krémový, tak krásně jako v noci vyniká i v tom kontrastu těch tmavých lístků. No ale je to rostlina, která u nás nepřezimuje, pěstuje se jako balkónová nebo přenosná rostlina, no a patří do té skupiny jako kamélie a tak, takže takové kyselomilné rostliny a poměrně i choulostivá, moc vám neodpustí, když vám třeba trošku přischne, jo, to ona vám neodpouští, no a v zimě těch 16 stupňů Celsia.
0: Když ještě se vrátím k té vůni, tak takový zahradní koutek, jakou vůni vlastně si člověk může vybavit, nebo čemu by se to dalo připodobnit? Trošku s tou lilií jste mi nahrála, že to bude spíš něco takového těžšího, orientálního, ne?
1: Zase záleží na tom výběru, který si tam dáte. Ty vůně ano, jsou intenzivnější, protože právě ty rostliny cílí na hmyz, který se orientuje teda částečně zrakem, že vidí zblízka ty bílé barvičky nebo světle, ale na dálku dokáží velice jako zachytit tu vůni opravdu z velkých vzdáleností. No a potom tady ještě teda je další taková vychytávka, které některé květy mají, a to, že záměrně zvyšují teplotu uvnitř květu, protože část hmyzu se orientuje i tím, že vidí infračervené záření. A tady teda musím ještě, to mě zaujalo, možná posluchače taky, že teďka zase upřesňovali zkoumání komářích samic. Ty se orientují velmi podobně jako tady ty noční opilovači. Takže když vás chce najít komár, tak se orientuje fakt opravdu stejně jako ti brouci. Takže on jednak vnímá oxid uhličitý, který vydechujete, vnímá teplo, vaše tepelné vyzařování přímo vidí ten komár, takže vy krásně svítíte jako do noci. No a i ten váš tělesný pach, takže vy jste úplně pro ně taková kytička lákavá pro ty komáry a umí vás najít. A je to vlastně i strategie, kterou využívá třeba Viktorie Královská, obrovský největší lekní světa, který asi posluchači už znají, tak ten přesně toto dělá. Ten je nádherně bílý, uvnitř zvyšuje teplotu na 35 stupňů Celsia, voní po ananasech a ještě navíc tam má takové zdužnatělé části květu určené jako svačinka pro ty opilovače.
0: No ti se tedy mají na takové noční kvetení dál po další písničce, třeba už i s vašimi dotazy, které přivítáme na adrese dvojka@rozhlas.cz.
2: Káva o čtvrté.
3: Vaše každodenní inspirace.
2: Dnes s Patricií Strouhalovou.

0: Povídáme si o nočním kvetení s naším dnešním hostem, paní inženýrkou Hanou Ondruškovou. Mluvila jste před chvílí o tom, že spousta těch rostlin, které kvetou v noci, tak aby přilákaly ty opylovače, tak nejenom, že mají povětšinou tedy bílé květy, ale že dokáží zvýšit tu teplotu uvnitř, aby přilákaly právě ty opylovače. A mě by zajímalo, čím se vlastně řídí ta rostlina tím, že vykvete. Protože ona nevidí, takže neví, že už je tma, takže se řídí spíš tou okolní teplotou, ne? Nebo ne, jak to je?
1: Vidí. Vidí, kytky vidí. Ne, je to taková jako kombinace faktorů. Naopak rostliny velmi jako často řídí své květení právě podle světla. Takže my třeba i zahradníci, jako zahradníci rozlišujeme rostliny, které jsou fotoperiodicky citlivé, což zní teda strašně, ale to znamená, že vlastně délka dne iniciuje kvetení. A pak rozlišujeme rostliny krátkodenní, že je tady v době, kdy se zkracuje délka dne, typicky chryzantémy, jo, nebo vánoční hvězdy, poinzecie. To jsou krátkodenní kytky nebo kolopíky, kalanchoe. A pak jsou rostliny, které vykvétají za dlouhého dne. To znamená, jakmile se den začne prodlužovat, tak oni jako jo, hurá, budeme kvést. A to jsou třeba růže typicky, nebo jsou to karafiáty. Jo, to jsou takové rostliny, které opravdu jako s přibývající délkou dne začnou kvést. Kdybyste jim ten den zkrátila, tak oni vám nevykvetou. Jo? A dělají i to, že když je třeba nasadíte do stínu, tak oni řeknou, no, málo světla a nekvetou. Jo, takže to je třeba taková jako citlivost, kterou ty rostliny přirozeně mají. A i tyto rostliny, které vlastně nakvétají v noci, tak zachytávají to sluneční záření a samozřejmě to je jako biochemický proces, je to řízený částečně i jako fitohormony, který vlastně řídí to, ano, nemáme světlo, začneme kvést. Takže nějakým přitemněním byste ji vlastně mohli ošálit tu rostlinu a přinutit ji vykvést.
0: Tak děkuji, až přijedu domů, tak ty květináče s těmi karafiáty přesunu tedy na jiné místo. Jinak ještě nakolik musí klesnout ta teplota, aby ta rostlina začala vonět?
1: Neexistuje takové, takové číslo, neexistuje žádné, jako jaká teplota. Protože zase, jak už jsem říkala, tak to jsou rostliny z mnoha čeledí, jsou hodně jako nepříbuzné, mají různé nároky z různých ekologických podmínek v přírodě. Takže neexistuje žádné takové jako konkrétní číslo, každá rostlina to má trochu jinak a spíš je to jako navázané na skutečně ty světelné podmínky, než vyloženě teplotní. Ty teploty mají spíš vliv na ty opylovače. Jo, takže se spíš jako ta rostlina přizpůsobuje těm opylovačům, aby, protože ona je chce nalákat, že celé kvetení je o tom, že rostlina prostě chce nalákat svého opylovače. Teda u rostlin mizosnubných, že? Takže ty, co jsou opylované větrem, tím je to jako jedno, že? Ale ty, co lákají ty opylovače, tak ty chtějí tedy je nalákat v tu správnou chvíli.
0: No pojďte nalákat vy nás, když bychom chtěli pár takových rostlin mít na zahradě nebo na balkóně, tak podívat se teď společně na některé ty druhy. Já jsem našla třeba nocovka kapská. Co to je zač?
1: Ta zrovna nocovka kapská není u nás jako moc jako známá. Ta rostlina pochází z Afriky, spíš se pěstuje jako letnička. Tak jako na západ od nás je jako oblíbenější. Já myslím, že třeba posluchači spíš znají floxy. Jo, ty asi na zahrádkách babičky mývaly, tak ty se také, ty kvetou i celý den, ale rozvoní se jako na noc. Takže floxy jsou úžasné, to jsou ty vysoké, flox paniculata. Pak jsou to ty, vy jste zmínila, ty andělské trubky.
0: Durman jsem řekla.
1: No, vy jste říkala durman, ale durman je jiná rostlina, ten taky voní v noci, to je jako dobrý, to není chyba, ale vy jste měla možná na mysli spíš ty obrovské dlouhatánské trubky a to má brugmanzie. Jo, to jsou ale pozor, oba druhy, i ta brugmanzie je jedovatá, takže na to pozor. A to jsou typické jako balkónové rostliny, přenosné. Můžeme tam zařadit i jasminum officinale nebo jasminum sambac. To jsou typicky jako jasmíny, které voní přes den, ale v noci se krásně ta jejich vůně zvýrazní a víc si je užijete a mají i bílé květy, takže skutečně jsou cílí na ty noční opylovače.
0: Co zimoles ovíjí?
1: Taky může být. On je v teplejších oblastech naší republiky domácí a krásně voní, ale může být třeba i zimoles japonský, který jaký voní celý den, ale večer ho víc jako vnímáte, takže i ty zimolezy můžou pít. A nebo pustoril věncový.
0: Pustoril věncový.
1: Philadelphus coronarius. A nesprávně nazývaný jako jasmín, jo, keř. Je to keř, který bíle kvete a lidově teda se tomu všemu říká jasmín, jo, ale to je zrovna rostlina, která taky nádherná. má bílé květy a na noc taky víc jako vnímáte. Já myslím, že to je možná i tím, že člověk vlastně, když si třeba sednete večer do té zahrady, tak už jak se setmí, tak nemáte tolik těch zrakových věmů a už jste třeba i víc citlivější na ty pachy.
0: Tropický Seleny Cerus grandiflorus, královna noci, ta prý rozkvétá pouze na jedinou noc v roce. Tak co to je za rostlinu? Proč pouze na jedinou noc? Kde ji můžeme vidět, takovou rostlinu?
1: Je to tropický kaktus a ona

0: Posloucháte Kávu o čtvrté a my si povídáme s paní inženýrkou Hanou Ondruškovou, zahradní architektkou a taky botaničkou o kvetení v noci. Poznám na zahradě, když takhle jdu a dívám se do zahrad cizích zahrad noční květinu, že ji tam zrovna někdo má, podle čeho, když to bude ve dne a nebude tedy ještě tak kvést a vonět?
1: Tak ty květy asi budou přivřené, takže třeba nemám tak na půl, takže ono to moc poznat nejde ani podle listu, to byste musel opravdu jako znát ten druh a tak jako už tušit, jakože jestli to ono nebo ne. No a pak samozřejmě byste se musela tam procházet v noci.
0: No, jasně. No.
1: Mohla byste třeba vidět světlušky, já nevím, kdy se vám povedlo vidět naposledy světlušky.
0: Já jsem
1: je viděla minulý týden na chalupě v jižních Čechách, tak jsem měla velikou radost, protože jsem je taky pár let neviděla.
0: No a když třeba další z těch jmen, zmiňovala jste ty jasmíny, pustoril, floxy, ten zimoles japonský ovíjivý, já jsem našla ještě taky hezký název Večernice vonná.
1: Večernice voná. Hesperis matronalis je moc hezká rostlinka, opravdu nádherně voní.

0: trošku po fialkách a snadno se poměrně přesévá v zahradách a chová se trošku jako taková dvouletka. Takže ona první rok vytvoří teda ten základ, jako růžici listu, a druhý rok vykvétá a teda opravdu krásně voní v noci. Takže ono vůbec, i ty jména, jo, ta čeština, botanici nemají přesně jako dané, ty česká jména rostlin nejsou nějak závazná, na rozdíl od těch vědeckých, a opravdu teda se to hemží v češtině teda mnoha různými jako jmény, večernice, nocenka, noční fiala, jo, takové jako opravdu mají, napovídají nás.
1: Mají jako roztomilé přezdívky. Mm-hmm. Když jste zmiňovala ty floxy, tak to jsem zase našla, že těm se přezdívá třeba půlnoční bonbon, protože voní sladce a silně.
0: No, tak to jak si kdo něco vymyslí, tak,
1: tak, to
0: tak se to dostává potom do povědomí.
1: No a právě, když jste zahradní architektka, tak poraďte, když bychom chtěli ty noční květiny na zahradě mít, tak kterým se u nás bude dařit, asi všem, které jste už jmenovala, možná přidáme i nějaký další, ale čím se vlastně při tom sázení řídit, jak si založit takovou noční kvetoucí zahradu, jak je třeba ideálně zkombinovat s ostatními květinami?
0: Tak když si zvolíme toto téma, tak většinou se ladíme i do nějakého takového jako barevného spektra, opravdu zaměřeného na stříbrnou a bílou, což jsou barvy, které jsou v noci nejvíc vidět. A potom je to samozřejmě, aby tam stále něco kvetlo, že to je zajímavé, jako požadavek vždycky. Takže kombinace nejenom jako keřů a trvalek, ale i na jaře nějakých třeba cibulovin, které sice nějak zvlášť nevoní, ale prostě dělají tam ten bílý efekt. A rostlin, které mají stříbřité listy, a nebo rostliny, které jsou takzvaně bíle panašované, to mají listy s bílou kresbou. Takže to jsou takové jako kombinace rostlin, kterých teda můžeme použít více, a nejsou to jenom ty, které kvetou v noci nebo voní významně v noci, ale opravdu je takový jako mix, který nám zajistí jako tu estetičnost té zahrady. No a zakládání vždycky respektovat nároky na světlo, na vodu, na půdní podmínky. A když to všechno dodržíme, tak máme pak šanci, že nám vyroste hezká zahrada.
1: No, vnímání té zahrady ve dne a v noci. Co z toho berete do hry ve svojí práci právě zahradní architektky? Jak se to vnímání zahrady vlastně našimi smysly proměňuje?
0: Většinou je to tak, že lidé nemají příliš velké pozemky. My si takhle vyřádili, že mají jenom noční zahradu. Tu můžete vidět, když třeba cestujete, tak můžete, když půjdete do Anglie, do historických zahrad, tak tam opravdu některé zahrady jsou s tímto tématem, jako noční zahrady vyhrazené, třeba jsou ohrazené nějakou zdí, jsou opravdu takové venkovní pokojíčky, tak ten jeden pokojíček třeba je věnovaný opravdu jako nočnímu kvetení, kde vynikne spousta dalších druhů, nejenom těch vonných. Tady u nás se s tím až tak úplně nesetkáváme, že by se udělal nějaký jako koutek, kde by se dalo třeba večer sedět a v klidu, tak to samozřejmě není až takový problém, ale většinou to je nějaká kombinace těch rostlin i v těch záhonech, aby ten efekt byl prostě přes den i přes noc. No.
1: Zdraví vás posluchač Pavel a píše, že děkuje za hezké zajímavé téma a že pěstuje sám doma několik kaktusů rodu Echinopsis, stáří několik let, povede se vykvést vždy jednomu ročně. Trubcovitý květ 20 cm barvy bílé nebo růžové, přes den vyvíjí květ do závěrečné fáze, před soumrakem se rozvine a začne omamně vonět. Ráno je obalený hmyzem a ještě druhý den zvadnutí, je to zázrak. Tak přeje hodně pěstitelských úspěchů, ať se daří. Tak ty kaktusy, když byste mohla a měla poradit, protože ne každý má zahradu, tak třeba na balkon, na terasu, co by se hodilo?
0: Tak hodil by se třeba epifilum, to jsou oxypetalum, který, to jsou větší teda listové kaktusy, které teda kvetou v noci, ale mají snadné pěstování. Vlastně to zvládnete, pokud vám zvládnete vánoční, velikonoční kaktus, tak zvládnete i tady ty epifila, ale bývají rozměrnější ty rostliny. Jinak já nejsem ještě taky odborník přes kaktusy, tak on by se asi našel někdo ještě jako jiný, který by jako poradil, co třeba zrovna z těch kaktusů vybrat. Takže teďka mi zrovna hnedka rychle na žádný jiný další nenapadá.
1: To nevadí, další prostor dostanou posluchači, tak pokud chtějí, tak mohou i oni poradit samozřejmě. Mohou buď zavolat na 22 155 25 25 a mohou se i zeptat. Stejně tak jako na naší adrese dvojka@rozhlas.cz.
2: 21 Pilots, LP, Tomora, Moby, Lord, tedy Swims a stovka dalších. To jsou Colors of Ostrava. Každý festivalový den vám přinášíme speciální vysílání Colors on Air na Radiožurnálu. Aktuální hudba a inspirativní témata diskuzního fóra Melting Pot. Od 15. do 18. července v areálu Dolních Vítkovic. Festival by nebylo možné uspořádat bez podpory Moravskoslezského kraje a generálního partnera festivalu T-Mobile. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
3: Český rozhlas 2.
2: Rádio, které vás baví.

0: Dotaz na noční kvetení od koho pak? Dobrý den, vítáme vás v kávě o čtvrté.
1: Ano, dobrý den, Zadě Prasová. Prosím vás pěkně, já mám úplně obyčejnou voskovku. Mám ji v bytě, protože ona se nechce, nemá ráda přemysťování a já mám ji natočena, ona má dlouhé ty šlahouny. A já jsem vůbec nevěděla, že ona voní v noci. Najednou jsem zjistila v noci nádhernou vůni a skutečně krásně kvete. Ona kvete celý den, ale voní jenom v noci. Má ty květy lepkavé a žádný smysl na to nevidím. Kdo ji opiluje nebo jak to s ní je? Můžete mi k tomu něco říct?
0: Mm-hmm. Děkujeme moc, děkujeme.
2: Dobrý den. No, to bude asi Hoya carnosa, taková naše nejpěstovanější pokojová voskovka, popínavá rostlina a jak říkáte, tak ta vůně teda je extrémně intenzivní, takže když mě kvete voskovka, já ho vyhazuju ven, jo. Že mě z toho bolí hlava. Ale jako v té přírodě samozřejmě těch opilovačů se najde spousta, takže to jsou různé, já na tom vidím různé mušky a podobně, takže kdo ji přitáhne. Tady možná ještě by stálo za to zmínit, že třeba Amorphophallus titanum, což možná posluchači znají, zmijovec obrovský, to je takový ta velikánský toulec, který může mít třeba i 2 metry, obrovská jako rostlina, která smrdí jako po mršině, jak říct nemůžu, tak ten taky pachne nejvíc v noci. Takže přitahuje opravdu i ten hmyz noční a nejsou to ti motýli, že, ale jsou to ty mouchy a to je ono. Takže ano, tady ty vůně, to prostě v těch podmínkách, odkud ta rostlina pochází, tam má své oblíbené opilovače.
0: No a noční opilovači, tak bavili jsme se o těch malých netopírech, ale jací jsou další noční opilovači? Spíš by mě zajímalo, jaké podmínky udělat v té zahradě, abychom je tam dostali, abychom je tam měli.
2: Tak k těm opilovačům nočním hodně patří lišajové. Takže to je krásná jako skupina nádherných jako motýlů a samozřejmě další spousta jako nočních můr a motýlů a třeba i dlouhozubka, což je trošku malinko odbočuji, ale to asi posluchači znají, to vypadá jako malinký kolibříček, ten hmyz je chlupatý a dokáže vlastně sát z těch květů dlouhým sosáčkem a třepotá křídly na místě, takže ty dlouhozubky tedy patří do této skupiny a dokáže i v podvečer lítat a opilovat. Podmínky. Je nutné si uvědomit, že jsou to prostě motýly, takže oni musí nejdřív mít někde housenku a ta housenka se musí živit nějakým listem. Takže hodné je opravdu nechávat takové jako pustší nebo koutky v zahradě pro přírodu. Hodně pomáhají třeba vrby. Udělat takový koutek jako s vrbou a podobně. Takže lišajů samozřejmě spousta druhů. Lišaj pryščcový, svízelový, vrbový, jo, kypriový. Takže jich je celá řada a mají své jako žírné rostliny, na kterých ty housenky tedy se pasou. Takže zase směřujeme k tomu, že by člověk, pokud tam chce mít ten život v té zahradě, tak ten přírodě musí nechat volný prostor. Nemít jenom všude posakáno, uklizeno, ale opravdu teda nechat i takové jako divočejší místa.
0: Kopřivy taky?
2: Kopřivy taky, když na ně bývají spíš jako nějací otakarci, myslím, babočky. Takže kopřivy třeba zrovna já na dvoře mám kopřivy, protože jsem je nevytrhala, protože jsem tam našla housenky, takže mám kopřivy a tak mě nevadí. No, to zajímavá rostlina, velice užitečná, takže já s kopřivou nemám problém.
0: Dá se, a teď se ptám zase jako zahradní architektky, vás, jestli ten noční efekt v zahradě můžeme vytvořit třeba i z běžných rostlin?
2: Tak můžeme, já jsem zmínila tu mydlici lékařskou, kterou teda mám hodně ráda jako rostlinu, pak je to třeba silenkanící, to jsou naše domácí rostliny, které opravdu jako nakvétají a voní hlavně v noci a pak jsou to tedy ty cizokrajné druhy, které jsme už zmiňovali, různé pustorilí, ty talonice, ten zimoles kozí listy domácí vlastně, tak taky můžeme použít jako rostlinu a můžeme použít i další druhy, takže ta naše příroda je samozřejmě bohatá na spoustu druhů, ale sama, když se teďka projdete pod večerem někde, v přírodě zase toho tolik není. Takže si pomáháme těmi cizokrajnými druhy.
0: Pokud by někdo chtěl si třeba právě na ten balkon nebo terasu nějakou takovouhle rostlinu dát, tak je tam, řekněme, nějaké omezení, to znamená velikost těch žardiniér, do kterých budeme tu rostlinu sázet, nebo počet, který můžeme do toho jednoho květináče dát, jestli jsou jako náročnější na výživu, na zálivku, pokud budou právě pěstovány ne ve volné zahradě, ale takhle někde v uzavřené nádobě.
2: Tak ty nároky jsou asi tak stejné jako pro všechny ostatní balkónové rostliny. Takže co největší kořenový prostor, co to jde, protože tam samozřejmě jak je zásoba půdy, tak je i zásoba živin a vody, což teda v těchto horkých dnech, které jsme měli, tak opravdu je důležité, aby ten kořenový prostor byl co největší. Vyhybat se tmavým květináčům, který se opravdu rychle zahřívá na sluníčku, přehřívá se kořenový systém, takže snažit se mít ty kořeny těch rostlin ve stínu, pokud to jde, aspoň trošku zajistit pravidelnou zálivku, hnojení a dávat si pozor a ideálně zalévat měkkou vodou, protože největší problém těch balkónových rostlin je, že dojde k zasolení substrátu, tím se zaléváme třeba vodovodní vodou nebo studniční, ta voda je tvrdá a dochází k vlastně k hromadění solí v substrátech. Stejně jak máte v rychlovarné konvici bílý ten usazený vodní kámen, tak se stejně usazuje v substrátu a blokuje příjem živin. Takže většinou ke konci léta už ty balkony nevypadají bohujak, jinak je to teda tím úpalem a podobně, ale často je to velice zasolením. Takže lidé potom se snaží hnojit a teď si říká, já to hnojím a ono to pořád neroste. Je to tím, že hnojí do tvrdé vody a dojde k vyvázání těch živin do solí a pro rostliny to nepřijatelné ty živiny. Takže sice furt hnojíte, ale už vám to neroste. Ale teď jsem si vzpomněla ještě, že některé odrůdy kultivary petunii krásně voní večer. Tak to jsi mě navedla na ty balkonové. Že jsem si vzpomněla, že jsem měla i já na balkoně takovou
0: voněvou. Tak ty si necháme po písničce petunie v Kávě o čtvrté dnes s inženýrkou Hanou Ondruškovou.
3: Káva o čtvrté.
4: Vaše každodenní inspirace.
3: Dnes s Patricí.

0: Telefonický dotaz v kávě o čtvrté k tématu noční kvetení na lince 22 155 25 25 je tentokrát. Kdo? Dobrý den.
1: Dobrý den, tady posluchačka Eva, já vás zdravím. A chtěla jsem se zeptat na tu mydlici, tam mě hodně zajímá, já bydlím úplně u lesa a mám malou zahrádku je to prostě stránka. Jo, a mám tam spoustu trvalek a určitě mydlice trvalka je, že jo? A chtěla jsem se zeptat, jestli tam bude vhodná vůbec, protože je to teda slunný místo, hodně slunný. Od rána do večera tam prostě pálí sluníčko a nevím, jestli ji tam dát, protože floxa mi tam nevydržela.
2: Dobrý den.
1: Dobrý den.
2: Je to stejný jak s tou floxou, bohužel. Jako otypovala jste to velice dobře. Ty mydlice opravdu jsou tak jako někde na hraně, můžete je najít třeba někde, kde přechází jako les v louku, jo, takový nějaký třeba kroviny, nebo někde v příkopě, kde je víc vlhko. Jo, takže ona ty nároky má hodně podobný jako ten flox, takže jestli vám nešel flox, tak by vám nešla se ani bohužel ani ta mydlice. No. Tak to
0: šla by třeba pupálka?
2: Pupálka by šla. Třeba
0: takže tu taky můžeme zařadit vlastně k tomu nočnímu kvetení.
2: Pupálky jsou jako celá skupina pupálek, jsou všechno na ty noční opilovače, kvete žlutě, takže, nebo většina z nich kvete žlutě, takže to můžete taky zakomponovat určitě. Pupálek je strašně moc teda, některé jsou i vytrvalé, ale nejčastěji se pěstuje pupálka dvouletá, takže.
0: Stačí Evě tahle odpověď?
1: Děkuju moc krát a mějte se moc hezky.
0: Naslyšenou. Slíbili jsme, paní Ondrušková, ještě, že zmíníme něco k těm petuniím, tak povídejte.
2: No, ono, samozřejmě petunie obecně je obrovská jako skupina zahradních rostlin, takže při tom křížení se používá spousta botanických druhů, takže víte, že některé ty petunie jsou lepkavé, pak je nazýváme jako surfínie, některé jsou převislé, některým říkáme million bells, že mají malinké květy a mají spoustu, takže jako jich je spousta, takže vlastně tady jako jde o to, když jdete do toho zahradnictví, abyste to očuchávali, některé opravdu voní a některé ne, takže jako těžko říct, že to je obrovská.
0: Fialové mi přijdou, že voní nejvíc.
2: Ano, já jsem měla tmavě fialové a nádherně voněly. A měla jsem je právě v kombinaci s bílými, takže jsem to měla také opravdu pěkné, ten balkon. No a tom šlechtění se podílela u těch voných ta petunia axillaris, ale to myslím, že posluchači jako asi tak úplně nezjistí. Takže opravdu čuchat.
0: No, jsou rostliny, jak jsme říkali, které potřebují samozřejmě i ty noční opilovače, ale spousta zahrad je jaksi esteticky upravena i osvětlením v noci. Tak jsem si říkala, jak daleko třeba od toho zahradního osvětlení by ty rostliny měly být, abychom vlastně ten hmyz nerušili.
2: Tak ideální by bylo, kdyby to noční osvětlení tam vůbec, jako nebylo. Jo. Protože opravdu ten hmyz, sami víte, že se rozsvítí ta večer, tak kolik, co vám jako hmyzu se snaží nalétat jako na tu lampu. Takže vlastně je to samé i večer. V noci, když rozsvítíte, tak samozřejmě ten hmyz to neskutečně přitahuje a opravdu teda spousta toho hmyzu takto zahyne. Takže pokud chcete mít noční opilovače, chcete mít tu zahradu živou a pestrou, tak bych doporučila jako opravdu nesvítit. Jako když si sednete, zapálíte si svíčičku, tak samozřejmě, ale takové ty světýlka, která se prodávají ve velké množství do zahrad, se to zapichuje do záhonu, svítí to, tak myslím si, že ten estetický efekt neobhájí ty ekologické negativní dopady. Jako pro mě to není jako třeba úplně jako necítím to, že to nutné. No. No, a pak taky neuvidíte ty světlušky, protože jim děláte tu konkurenci světlo.
0: To je pravda. No, vy jako zahradní architektka, teď vlastně v moderní krajinářské architektuře se hodně mluví a debatuje o invazivitě rostlin. A i u těch nočních rostlin najdeme třeba komuli Davidovu, ta sice láká denní i noční motýly, ale je považována za invazní druh, tak dáváte jí volnost nebo ne?
2: Bohužel, teda je invazní. Je to veliké téma, jak jste zmínila, je to z toho důvodu, že opravdu se nám mění klima. Teďka jsme to teda všichni zažili na vlastní kůži, ty šilená vedra, není konec ještě, takže a sucho. Takže samozřejmě zahradní architekti hledají náhrady za ty rostliny, které schnou, které trpí nedostatkem vody a šahají často tedy po rostlinách, které to zvládají. A bohužel, oni to zvládají také díky tomu, že jsou jako opravdu jako hodně života schopné, takže mají tendenci se sami rozsemeňovat a zrovna to je i případ té komule Davidovi. Dá se tomu zabránit tím, že odstřihujete ty odkvetlá květenství. Uh-huh. Takže to opravdu vyžadovalo skutečně jako pečlivou údržbu v tom, že teda nenecháte tu rostlinu vysemenit, že ji sestřihujete po odkvětu hned odstranit květenství.
0: Petuniím napsala a zdraví vás Alena Skladna, že kromě těch fialových petunií, které jsme zmínili, voní také bílé pod druh Blue Vine. Uh-huh. Tak děkujeme, Aleno,
2: za tip.
0: Ještě jsem se dívala na lidové pojmenování měsíčnice vytrvalé, to jsou Jidášovi nebo Čertovi penízky. Neváže se, mě tak napadlo k tomu třeba i nějaká pověst nebo pověra?
2: Je, tak to teda úplně nevím, ale měsíčnice vlastně má to jméno podle těch svých plodů, které vypadají opravdu jako velké penízky a i v noci třeba, když se odráží od nich měsíční světlo, tak jako jsou vidět v té zahradě. Ale kvetení ne, ona kvete prostě přes den a kvete v květnu takovými fialovými květy. Nedá se úplně o ní říct, že by jako kvetla a vonila v noci, to ne. Je to skutečně jenom kvůli těm měsíčnice, kvůli těm plodům.
0: Tak já děkuju za dnešní rozhovor, za povídání s paní inženýrkou Hanou Ondruškovou, botaničkou, zahradní architektkou v Kávě o čtvrté. Zdravíme vás do brněnského studia Českého rozhlasu. Mějte se hezky.
2: Děkuji, naslyšenou.

0: Další díly tohoto pořadu si můžete poslechnout na webu Dvojky, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Český rozhlas Dvojka, rádio, které vás baví.
2: Bylo 17 hodin.
0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
2: Český státní dluh v prvním pololetí přesáhl 3 biliony a 700 miliard korun. Británie bude mít nového premiéra, včera Labouristů, dnes Burnham vystřídal Starmera. Počasí zítra bude oblačno, místy přehánky nebo bouřky a teploty do 27 stupňů. Zprávy přináší Naďa Procházková. Dobré odpoledne. Státní dluh Česka v prvním pololetí vzrostl o necelých 50 miliard korun. Dluh tak přesáhl 3 biliony a 700 miliard korun. Informovalo o tom ministerstvo financí. Za nárůstem stojí podle rezortu hlavně prodej státních dluhopisů a krytí schodku státního rozpočtu. Každý obyvatel Česka teď teoreticky dluží přes 342 tisíc korun. Státní dluh tvoří dluhy vlády. Vzniká hlavně hromaděním schodků státního rozpočtu. Financovaný je pak naopak přímými půjčkami, půjčkami od Evropské investiční banky, státními dluhopisy nebo pokladními poukázkami. ODS na Praze 1 musí do týdne změnit kandidátku pro podzimní komunální volby. Vedení občanských demokratů nechce, aby na ní byl ex-starosta Prahy 1 Filip Dvořák. Podle vedení ODS dostatečně nevysvětlil pochybnosti ohledně svého majetku. Podle serveru Seznam zprávy získal po svém otci dědictví v hodnotě víc než 230 milionů korun. Dvořák zopakoval, že není z ničeho obviněný, nikdo ho ani nevyšetřuje. Tvrdí taky, že vedení strany se členy na Praze 1 dlouhodobě nekomunikuje.
3: Pokud vedení ODS leží opravdu na srdci volební úspěch ODS na Praze 1, o to víc nezaráží, že si nikdo neudělal čas na diskuzi s oblastním sdružením.
2: České automobilky vyrobily v prvním pololetí přes 780 tisíc aut. To je skoro o 4,5% víc než za stejnou dobu loni. Dnes to oznámilo Sdružení automobilového průmyslu. Největší producent Škoda Auto zvýšil výrobu o 9,5% na víc než 500 000 vozů. O 2% rostla taky produkce Toyoty, Hyundai naopak o desetinu klesla. Bývalý starosta Manchesteru Andy Burnham je novým předsedou Labouristů. Nahradil tak současného britského premiéra Keira Starmera. Pondělí ho vystřídá i ve funkci předsedy vlády. Starmer v čele země končí po dvou letech. Zdůvodnil to sílícím tlakem uvnitř strany. Mezi Burnhamovy největší priority patří zlepšení péče o nemocné a staré. Novou budoucnost dostává svatováclavský dub ze Stochova na Kladensku. Podle legendy ho zasadila kněžna Libuše při narození vnuka Václava před víc než 1000 lety. Odborníci odhadují, že je o několik set mladší vzácný dub teď roubují experti ve Výzkumném ústavu pro krajinu. Vypěstované sazenice pak zamíří na místa spojená s přemyslovskou tradicí.
4: To je přímo synáček toho původního stromu, takže to je první generace. Tam jsme odebrali roub a jsme geneticky strašně blízko tomu původnímu exempláři.
5: Ukazuje mi v dendrologické zahradě Výzkumného ústavu pro krajinu Zdeněk Kisenbauer zhruba 8letý dub, který je základem nových sazenic a ty připravuje Jiří IX.
6: Tady máme ten svatováclavský dub, roubovaný v loni v dubnu. Postranní obrost zakracuji za třetím listem, aby posiloval kmínek.
5: Postupně budou potomci několik set let starého dubu vysázeni na místech s přemyslovskou tradicí. Jeden ze vzácných stromků by měl zamířit i na Pražský hrad. Eva Kézrová, Český rozhlas.
1: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
2: Zítra bude převažovat oblačno, místy se objeví přehánky, ojediněle i bouřky. Později večer čekáme ubývání srážek i oblačnosti. Teploty 23 až 27 stupňů, na jižní Moravě až 29, na horách kolem 18.
0: Doprava.
2: Na dálnici D1 jsou dlouhé kolony v okolí Brna a to teď z Prahy směrem do Ostravy. Od Kývalky z kilometru 182 až za Brno, Krohlence. Celkem je zdržení přes půl hodiny. Fronty jsou na D1 i za výjezdem z Prahy. Před omezením na mostě Šmejkalka fronta je od Velkých Popovic z 15. na 24. kilometr a zdrží vás asi 15 minut. Na dálnici D10 z Prahy do Turnova u Mladé Boleslavy na kilometru 43 vyšetřují nehodu. Kolona už narostla z kilometru 38 a je na půl hodiny. Přejeme vám šťastnou cestu. To byly zprávy. Vy už si poslechněte příběhy z kalendáře.
7: Já mala licha, paprťála chánu a chánu a džalála, paprťála patláma.
8: Honzíku, tak ty jsi zase kreativní, ale nechceš toho už nechat?
7: patláma, paprťála, žbruch.
8: Já ti úplně rozumím, ale asi na rozdíl od posluchačů Dvojky, kteří teď možná přemýšlejí, jestli se nám něco nestalo a jestli si skutečně naladili příběhy z kalendáře.
7: Ale to se ví, že naladili. Od mikrofonu zdraví Jan Kovařík.
8: A Tereza Stýblová.
7: Omlouvám se, ale nemohl jsem si to odpustit. Já nepředpokládám, vážení posluchači, že by tenhle film někdo neznal, tak jsem si jej dovolil využít jako první indicie.
8: Já to trochu dovysvětlím. Tahle indicie se vztahuje zejména k době, o které dnes budeme mluvit.
7: Tak, v čase jsme se zorientovali, teď se ještě zorientovat v prostoru. V dnešních příbězích z kalendáře se budeme pohybovat zejména v okolí pražské Stromovky.
8: No a já přidám poslední nápovědu. Dnešním oslavencem příběhu z kalendáře není člověk, ale technická památka.
7: Tak co, schválně, ví někdo, o čem dnes bude řeč? Ne? Přemýšlejte, snad to stihnete rozluštit do konce písničky.
0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
9: Jsem

jsem tři trubky, jeden buben, jsem vesmír, co ti ladí. Jsem první červen, když je duben, a ostří, co tě hladí.

0: My s Honzou věříme, že všichni posluchači dnešních příběhů z kalendáře na dvojce už jsou pohodlně usazeni a především v duchu přeneseni do rudolfinské Prahy.
1: Píše se letopočet 1581 a jeho veličenstvo císař římský a král český Rudolf je zrovna trochu rozmrzelé.
0: A proč pak?
1: A taková nepříjemnost. Veličenstvo se právě rozhodlo vybudovat v Královské oboře, tedy v dnešní Stromovce, rybník. Takových 20 hektarů by stačilo.
0: No za mě to není vůbec špatný nápad.
1: No právě. K renesančním kratochvílím panstva jezírko rozhodně patří. Háček je ovšem v tom, že ve Stromovce jaksi není voda.
0: Takže panstvo ostrouhá a z kratochvilných zábav u jezírka nic nebude?
1: No upřímně řečeno, chvíli to tak vypadalo, Terezo. Císař se ale naštěstí mohl spolehnout na svoje poddané, kteří rychle přispěchali rovnou se dvěma nápady, jak mu jezírko zařídit.
0: Tak přece, ono mít na trůně rozmrzelého panovníka, to není v zájmu nikoho.
1: Přesně tak. Tak tedy, první možností bylo přivést vodu do obory otevřeným kanálem z Vltavy.
0: A tou druhou?
1: No, prokopat tunel pod Letnou. Zkrátka, prokopat štolu.
0: To byla na tehdejší dobu opravdu odvážná myšlenka.
1: Ano, a nebyl by to císař Rudolf, aby nezvolil právě tuto, o mnoho komplikovanější a tedy i mnohem dražší variantu.
0: A jak se správně tušíte, tato štola je dnešním oslavencem, dá-li se to tak říci. Byla totiž dokončena právě 17. července roku 1593.
1: Já bych s dovolením místo ní za ty oslavence spíše označil kutnohorské havíře, kteří se ujali toho divokého nápadu a dokázali štolu vykopat. Ale jak to udělali, o tom budeme mluvit později.
0: A dlužno dodat, že štola dodnes nese jméno jeho císařského veličenstva Rudolfova.
1: Až se někdy vydáte na procházku Prahou a ocitnete se u jejího východu, uvidíte na dochovaném renesančním portále vyrytou iniciálu R a rok 1593.
2: Tereza Stýblová
3: a Jan Kovařík.
2: Příběhy z kalendáře
3: na dvojce.

0: V Rudolfově štole jste se ocitli, pokud posloucháte dnešní příběhy z kalendáře.
1: Víš, co by mě, Honzo, zajímalo?
0: Nevím.
1: Moc li zaplatilo jeho veličenstvo za tu technickou vymoženost?
0: Moc. Považte více než 660 tisíc kop grošů.
1: No, zní to impozantně, ale přiznám se, že si úplně neumím představit, kolik to vlastně bylo peněz. A aniž bych chtěla podceňovat posluchače, tak se bojím, že možná taky trošku tápu.
0: Já jsem připraven na takové dotazy. Tak třeba za jeden groš by si tenkrát koupila asi 10 piv. Mm-hmm.
1: Takže násobíme, přidáváme nulu, násobíme 60, no astronomické číslo. Je mi to ale mnohem jasnější, že to byla spousta peněz.
0: Mám ještě jiné příklady.
1: Ano.
0: Třeba ovce stála kolem 16 grošů pro představu. Mm-hmm. A vůbec nejjednodušší bude si to uvědomit na následujícím příkladu. Císaři veškeré jeho statky vynášely jen asi 40 tisíc kop grošů za celý rok.
1: Takže docela drahota. Mm-hmm. No, co požádat české stavy, aby na ten rybníček přispěli?
0: No přesně to Rudolf udělal.
1: Mm-hmm. Vida, takže bylo veličenstvo konečně spokojeno, ne?
0: Nebylo.
1: Jak to?
0: No, ona se totiž, ta stavba, strašlivě táhla celých 10 let.
1: No tak taky to nebylo jednoduché. Štola je dlouhá víc než 1 kilometr. Kdyby si jeho veličenstvo vyzkoušelo pár metrů prokopat samo, asi by uznalo, že se to zase tak moc netáhlo.
0: No, kdo ví, jestli by veličenstvo uznalo, ale je pravdou, že práce na štole byla mimořádně náročná. Právě proto dohledem nad stavbou císař pověřil vrchního hormistra Lazara Erkela ze Schreckenfelsu. To byl jeden z nejzkušenějších odborníků té doby.
1: Měl to tak říkajíc v krvi, protože se narodil v rodině báňského podnikatele.
0: Přesně tak. Vystudoval matematiku a přírodní vědy na univerzitě ve Wittenbergu. Pak byl mincovním prubířem, analyzoval rudy a psal odborné spisy.
1: Když vinou intrik přišel o svůj post na dvoře saského kurfiřta, tak přesídlil do Čech.
0: A tady udělal kariéru. Rudolf II. Ho jmenoval nejvyšším hormistrem království a nakonec ho povýšil do šlechtického stavu. Jen upřímně řečeno nevím, jestli mu tím pověřením dohledu nad stavbou štoly neudělal medvědí službu.
1: Jak to?
0: No, Lazar totiž asi půl roku po dokončení díla zemřel, takže ho to dost možná stálo hodně sil a hodně nervů.
1: Tak my raději zůstaneme v klidu a pustíme si písničku a pak budeme pokračovat.

0: let.
1: Stále posloucháte Dvojku a v jejím vysílání dnešní příběhy z kalendáře vyprávíme vám s Terezou o Rudolfově štole.
2: A o Rudolfově, protože ji nechal zbudovat Rudolf II.
1: Ano, nechal zbudovat, nikoli vykopal. Už jsme se zmínili, že to nebyla práce jednoduchá, trvala roky a že císař nebyl spokojen s rychlostí výstavby.
2: Přitom, kdyby stavebníci nevymysleli fintu, která práci urychlila, trvalo by to ještě mnohem déle.
1: To je pravda. Původní plán byl začít na obou koncích štoly, až by se v jednom místě horníci k sobě prokopali.
2: Jenomže to by trvalo ne 10, ale asi 40 let.
1: Tak dlouho se císaři čekat nechtělo. Proto havíři, poslouchejte, jak mazaní byli, nejprve vyhloubili na 5 místech svislé šachty, hluboké až 50 metrů, ústící do míst, kudy měla vést samotná štola.
2: To trvalo asi 2 roky, tahle příprava. Šachtami se stoupili dolů a pak teprve začali kopat vodorovně proti sobě na 10 čelbách současně.
1: A pracovalo se ve dne v noci.
2: U šachet se ještě vybudovaly boční přístupy, u kterých se rozdělával oheň, který nasával ze štoly vzduch, aby se tak zajistila jeho dostatečná výměna.
1: I tak to byla práce velice nebezpečná. Horníky ohrožoval kouř, navíc docházelo k průvalům vody. Podzemí byla pochopitelně absolutní tma a horníci si svítili jen olejovými nebo lojovými kahany.
2: Pracovalo se želízkem a mlátkem, tedy takovými malými kladívky.
1: A skála byla velmi tvrdá. Nejlépe to šlo, když byly v kamenech pukliny, ale na některých místech byl třeba tvrdý křemenec a ten odsekávat takřka nešlo.
2: Používalo se proto takzvané sázení ohněm. Skála se obložila hranicemi smolného dřeva, vše se ještě oplácalo vlhkou hlínou se slámou a zapálilo.
1: Následovala nejdůležitější část akce, totiž rychlý útěk. Dřevo se nechalo vyhořet a skála přitom popraskala. Někdy se následně ještě polévala studenou vodou, aby popraskala ještě víc. A potom už šla odsekávat o něco lépe.
2: A 17. července 1593 se horníci konečně setkali na posledním nejdelším úseku.
1: No ale bylo to tak říkajíc ofous.
2: Jak to?
1: No, chodby byly totiž špatně vyměřené a tak se horníci málem minuli. Naštěstí se navzájem slyšeli, takže všechno nakonec dobře dopadlo.
2: A musel to být úžasný okamžik, že se nakonec podali ruce.
1: Po 10 letech.

0: V 16. století se našemu panovníkovi Rudolfovi II. Zachtělo rybníčku v tehdy královské oboře, dnešní Stromovce. Jenže tam nebyla voda. Měl dvě možnosti, jak ji tam přivést, a on se rozhodl pro tu složitější, tedy prokopat štolu. O to se zasadili úžasní, skvělí, svalnatí a udatní havíři, kteří kopali 10 let a potkali se, podali si ruce, řekněme 17. července 1593.
1: Proto vám dnes o Rudolfově štole vyprávíme v příbězích z kalendáře a vyprávět ještě budeme. Například o tom, jak je možné, že my dva a náš scénárista víme tolik o stavbě tohoto v historii dávno zapomenutého díla. Existuje totiž plán výstavby s podrobným popisem, jak to šlo. Zmíníme některé legendy, které se k Rudolfově štole vztahují, a také objasníme fakt, že vodovod zdaleka není záležitostí rudolfínské doby, ale stavby tohoto typu v hlavním městě a nejen tam byly i o staletí dříve. Zůstaňte s námi.
2: Český rozhlas Dvojka.
3: Rádio, které vás baví. Mrazivé léto.
2: Rozhlasová hra na Dvojce.
3: Jonathan s přáteli chtějí ukončit Drákulovo běsnění.
4: Podle mě bude mít hrabě hlavní sídlo na Piccadilly. Je to tak rušné místo, že tam nebudí ničí pozornost.
5: Jak se chcete do toho domu dostat?
4: Když to bude nutné, třeba tam vnikneme násilím.
3: Ale jeho proradnost nezná mezí. Spod přivřených výček jsem viděla, jak mlha houstla, až vytvořila sloup dýmu. Na jeho vrcholku se mi ukázal bílý, nejasný obličej, který se ke mně skláněl.
2: Hrabě Drákula.
3: Třetí díl kultovního hororu Brema Stokera.
2: V neděli ve 20 hodin
3: na Dvojce.
2: Příběhy z kalendáře. Významné osobnosti, zásadní objevy, historické události.
3: Každý den po 17. hodině
2: na Dvojce.
6: Save me

0: Stále posloucháte Dvojku a já připomínám, že dnes společně, naštěstí jen pomyslně, hloubíme unikátní průkop pod Letnou, tedy Rudolfovu štolu.
1: O průběhu stavby máme poměrně dost informací.
0: Když se totiž jeho veličenstvu zdálo, že stavba nějak drhne, povolalo si k sobě dvorního koncipistu Izáka Pendlera a dalo mu za úkol vytvořit plán štoly.
1: Do tohoto plánu se potom přesně zaznamenával průběh prací. Místa, kde se dělníci setkali, byla dokonce zaznamenána s přesností na hodinu.
0: Právě díky tomuto plánu toho o stavbě víme víc než dost. Třeba to, že v průměru se horníkům podařilo vykopat něco přes 8 metrů štoly za měsíc.
1: A taky se z něj dočteme, že nejvíc jim to šlo od ruky v roce 1589, kdy vykopali dokonce více než 15 metrů štoly měsíčně.
0: Nejpomaleji naopak práce probíhaly v roce 1592, kdy to bylo jen něco přes 4 metry za měsíc.
1: Mimochodem ten samotný plánek, ze kterého právě teď čteme podrobnosti, má také docela zajímavý osud.
0: Jak už to tak bývá, není úplně veselý.
1: Uložen byl na Pražském hradě, jenže po čase nabrali dějinné události, řekněme, nemilý směr.
0: No ano, začala 30letá válka a na samém jejím konci v roce 1648 přece do Prahy vpadla švédská armáda.
1: Vyrabovala Pražský hrad a vedle mnoha jiných skvostů z rudolfinských sbírek odvezla také plán štoly.
0: Plán se po různých peripetiích dostal do Paříže, kde ho u obchodníka se starožitnostmi objevil doktor Viktor Šebek a zakoupil ho pro sbírku podnikatele Vojtěcha Lany. To už bylo ovšem koncem 19. století.
1: Později plán v aukci zakoupil císařský rada František Borovský a daroval ho Technickému muzeu Království českého.
0: Tedy dnešnímu Národnímu technickému muzeu. A právě tam je uložen dodnes. Představuje skutečný umělecký unikát. Je to jedno z prvních děl evropské báňské kartografie.
1: Je malován barvami na svitku pergamenu dlouhém 248 cm a širokém 20 cm. Nejenže zachycuje technickou část díla, ale také porosty na povrchu a postavičky horníků s nářadím.
0: Mimochodem, nápisy v plánu jsou španělsky. Proč?
1: No, protože španělština nebyla pro Rudolfa španělskou vesnicí, jak by si někdo mohl myslet. Nezapomínejme, že byl dán na výchovu ke strýčkovi španělskému králi. Takže španělštinu ovládal možná lépe než češtinu.
0: No, tak my si teď dáme raději jednu písničku a pak se vrátíme zpátky a budeme vám vyprávět něco o legendách, které se k Rudolfově štole váží.
2: Tereza Stýblová
3: a Jan Kovařík.
2: Příběhy z kalendáře
3: na Dvojce.
4: Dneska ráno

0: Místo, jako je Rudolfova štola, o které si dnes povídáme v příbězích z kalendáře, logicky přímo vybízí ke vzniku nejrůznějších legend. A jak jsem slíbil, několik jich pro vás teď máme nachystaných.
1: Ta první se například týká dřevěného chodníčku, který byl v části štoly vytvořen.
0: Vybudoval ho tam prý jistý mladík, aby štolou mohl chodit tajně na zálety a neznečistil si při tom oblečení, ještě než se s dámou svého srdce vůbec setká.
1: Další legenda praví, že štola měla také tajnou chodbu. Jejíž vyústění bylo na Pražském hradě přímo v ložnici Rudolfa II.
0: Měla prý sloužit jako úniková cesta, kterou by císař v případě potřeby mohl okamžitě nepozorovaně prchnout do bezpečí.
1: Těžko se ovšem představit poměrně korpulentního císaře, která prchá místy dost úzkou podzemní štolou.
0: No na druhou stranu moje bujná představivost mi nabízí úplně jiný obraz, jak z císařovy ložnice prchá někdo,
1: kdo je útlý v pase.
0: Proč by to nemohlo být takhle?
1: Je to pravda, proč ne? Ti nejzarputilejší záhadologové ale mluví o celém labyrintu tajných chodeb, vedoucích ze štoly na nejrůznější místa staré Prahy.
0: Někdy se prý ze štoly ozývají tajemné a strašidelné zvuky.
1: Ovšem nutno říci, že žádné strašidlo zatím nebylo ve štole potvrzeno.
0: No já bych si na tomto místě dovolil trochu sarkasticky poznamenat, že největším strašákem je nedostatek peněz na údržbu štoly, ale to by bylo asi na úplně jiný pořad.
1: Také se tradovalo, že štola sloužila k tomu, aby přiváděla vodu do vodovodu na Pražském hradě.
0: No, upřímně, tahle pověst má asi k pravdě nejblíže, ale úplně tak pravda to není. Přestože vodovod na Pražském hradě skutečně už byl v dobách Rudolfa II.
1: A vodovod přitom většina z nás považuje za poměrně moderní vymoženost, ale pravdou je, že naši předkové si s přívodem vody dokázali docela dobře poradit v dobách mnohem dřívějších.
0: A protože máme v dnešních příbězích ještě chvilku času, rádi vám o tom po písničce řekneme víc.

0: V příbězích z kalendáře na dvojce jsme před chvilkou zmínili legendu, podle které měla Rudolfova štola, o které je dnes řeč, přivádět vodu do vodovodu Pražského hradu.
1: Je pravdou, že tou dobou již na Pražském hradě vodovod byl.
0: Možná vás překvapí, že technická díla, která přiváděla vodu do míst, kde jí bylo zapotřebí, jsou z oblasti Prahy známá už mnohem dříve.
1: No to ano, už z 12. století. Tehdy měly formu dřevěných koryt nebo i vodovodních řadů z různých materiálů, ze dřeva, spálené hlíny, kamene či například olova.
0: Byla to pochopitelně díla gravitační, což znamená, že využívala samospádovost bez čerpací technologie.
1: A rozhodně to nebyla díla pro každého. Vodovodem se v té době mohl pyšnit ledatak panovník, případně některé kláštery.
0: Velice složitým vodovodem například disponoval strahovský klášter.
1: Vodovod měl také Vyšehrad, zprvu dřevěný, později z hlazeného kamene. Fungoval ještě kolem poloviny 15. století a není zcela jasné, kdy zanikl.
0: V roce 1333 byl dokončen poměrně složitý vodovod z olověných rour v klášteře na Zbraslavi.
1: A pro pražskou veřejnost byl vybudován první vodovod ve 14. století.
0: A nikoho už tedy asi nepřekvapí, že vodovod byl i na Pražském hradě.
1: Ten hradní byl nejprve dřevěný a přiváděl vodu z potoka Brusnice. Ústil do Kašny před starým královským palácem.
0: Jak potřeba vody na hradě stoupala, byly i technické nároky na její přívod vyšší. Právě za Rudolfa II. Se spotřeba vody zvýšila natolik, že musela být přiváděna až z rybníků u obcí Chýně a Hostivice, které jsou vzdálené asi 13 kilometrů.
1: Odtud voda přitékala otevřeným příkopem, který ústil až do zásobního rybníka v královské Bažantnici. Odtud se užitková voda rozváděla dřevěným potrubím, pitná pak potrubím spálené hlíny.
0: Podle legendy prý mohl být autorem řešení tohoto vodovodu Tycho de Brahe.

Dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno. Já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přivíráš víčka, prosím, vyslyš moji zpověď. Už jsme starý na psaníčka, jsem bytost vodních par, živa jenom z tvého dechu. Já vím, že nejsi rád a že ti to k vzteku, chci ti všechno říct a pak se někam schovat, třeba pochopíš.

zase zrychlil se mi dech, jak maratonským běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiným. Prosím, proměni s nimi ve snech gesta i v činy a já tu zůstanu. Ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš a já zas nechám se napnout. Prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému, nech mě shořet, už nikdy

splynu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti svede, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou, vy nedá.

0: Milí posluchači, v závěru příběhu z kalendáře je na čase vrátit se z rudolfinské Prahy zpátky do současnosti.
1: Upřímně řečeno, mě bohatě stačilo prostřednictvím rozhlasu do té rudolfinské doby nahlédnout. Je to zajímavé, ale jako ten horník kopající Rudolfovu štolu bych se narodit určitě nechtěl.
0: No když už, tak se alespoň narodit jako císař. Ale buďme rádi, že žijeme v dnešní době.
1: Pojďme si ještě na závěr v rychlosti říci některé technické parametry Rudolfovy štoly. Na ty se totiž zatím nedostalo.
0: Tak, přesná délka je 1127 metrů. Přivádí vodu od Helmovského jezu z levého břehu Vltavy a vede pod Letnou až do Stromovky.
1: Šířka chodby je od 0,7 po 1,5 metru a výška 2 metry až 3,8 metru.
0: A já ještě doplním průměrnou teplotu, která v ní je 11 stupňů Celsia, takže poměrně chladno, to se ovšem dalo čekat.
1: A až budete někdy projíždět Prahou mezi Čechovým a Štefáníkovým mostem, všimněte si malého domku, je to takzvaná havírna. Bývalo tam obydlí horníka, který se o štolu staral a obsluhoval také stavidlo, které regulovalo přítok vody.
0: Tak jsme to dnes všechno i do posledního čísla o Rudolfově štole doufám řekli.
1: Ano, a kdyby náhodou to bylo na vás příliš silné téma, nezapomeňte, že patláma, paprťálaš bruch a pak se to pije. Tak na zdraví.
0: Mějte se krásně a těšíme se na vás příště.
2: Tereza Stýblová
3: a Jan Kovařík.
2: Příběhy z kalendáře
3: na Dvojce.

0: Příběhy z kalendáře.
1: Představujeme vám významné osobnosti a zásadní objevy.
0: Připomínáme historické události a bereme vás na zajímavá místa.
1: Vydejte se s námi do historie, která zaujme, překvapí i pobaví.
0: Příběhy z kalendáře.
1: Každý den po 17. hodině
0: na Dvojce.

0: Bylo 18 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
0: Evropská komise navrhla zpomalit tempo snižování emisí v průmyslu. Ministerstvo financí naposledy určilo maximální cenu pohonných hmot. Petrolejáři slibují, že ceny uměle nezvýší. Počasí zítra bude oblačno, místy přehánky nebo bouřky a teploty až 27 stupňů. Zprávy a Naďa Procházková. Dobré odpoledne. Snižování emisí oxidu uhličitého v průmyslových odvětvích by podle Evropské komise mohlo být pozvolnější. Počítá s tím návrh revize systému ETS1, který dnes unijní exekutiva představila. Reaguje tak na vysoké ceny energií a další problémy, kterým čelí evropské průmyslové podniky.
2: Bezplatné přidělování povolenek pro průmyslové podniky by mělo podle Evropské komise pokračovat i po roce 2030, ale bude úžeji spojeno s investicemi do dekarbonizace podniků. Firmy tak budou muset pro pokračování této podpory provádět změny vedoucí ke snižování emisí. Místopředsedkyně Evropské komise Tereza Riberaová prohlásila, že konkurenceschopnost Evropy bude postavena na čisté energii, nikoli na dovážených fosilních palivech. O konečné podobě změn systému emisních povolenek pro průmysl budou na základě návrhu komise v příštích měsících vyjednávat státy 27 i Evropský parlament. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Český rozhlas.
0: Evropská komise vytýká Česku, že neudělalo dostatečný pokrok v pravidlech ohledně střetu zájmů. Stále totiž nepřijalo zákony, které by chránily zemi před vlivem oligarchů. Ve své každoroční zprávě o stavu právního státu v členských zemích zmiňuje i veřejnoprávní média.
3: Obavy podle unijní exekutivy vyvolává návrh, který má od příštího roku převést financování České televize a Českého rozhlasu pod státní rozpočet. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO Radiožurnálu napsal, že zpráva komise neodhalila žádné systémové nedostatky. A podle ministra zahraničí Petra Macinky z Motoristů je Česko standardní demokratickou zemí.
4: Evropská komise určitě žádné důvody k obavám mít nemusí.
3: Vládu kvůli dokumentu kritizuje třeba předseda opoziční ODS Martin Kupka.
5: Česká republika se dostává mezi podobné země, jakou je Slovensko nebo jakou bylo Maďarsko.
3: Komise ve zprávě doporučuje Česku mimo jiné posílit transparentnost a pokračovat v opatřeních na ochranu nezávislosti médií. David Šalek, Český rozhlas.
0: Maximální povolené ceny pohonných hmot o víkendu vzrostou o desítky haléřů. Litr benzínu budou moct čerpací stanice prodávat nejvýš za 43 koruna 41 haléřů. To je o 57 haléřů víc než dnes. Informovalo o tom ministerstvo financí. Cenový strop na litr nafty v sobotu a neděli stoupne o 95 haléřů na 42 korun a 13 haléřů. Stát maximální ceny paliv dnes určil naposledy. Vládní opatření totiž pondělí končí. Nová meteorologická stanice měří rychlost větru u požárem zničené budovy 34 ve Zlíně. Hasičskému záchrannému sboru Zlínského kraje ji poskytl Český hydrometeorologický ústav. Stanice nepřetržitě monitoruje rychlost větru v prostoru zásahu. V případě, že naměřená hodnota dosáhne stanovené hranice 40 km za hodinu, systém automaticky odešle upozornění na krajské a informační středisko. Hasiči pak na místě požáru přijmou bezpečnostní opatření. Víc než 2000 let starou bronzovou figurku kachny objevil amatérský archeolog na poli u Tučína na Přerovsku. Podle odborníků jde o ojedinělý nález na trase Jantarové stezky, která v minulosti spojovala sever a jih Evropy. Figurku si teď můžou návštěvníci prohlédnout v nové archeologické expozici Přerovského muzea Komenského.
6: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
0: Zítra bude většinou oblačno, místy se objeví přehánky, ojediněle i bouřky. Později večer čekáme ubývání srážek i oblačnosti. Teploty 23 až 27 stupňů, na horách kolem 18.
1: Doprava.
0: Na dálnici D7 na příjezdu do Prahy z Chomutova u Evropské ulice překáží auto po požáru. Projíždí se jen jedním pruhem, kolona je od sjezdu na Kněževes ze 4. kilometru asi na 20 minut. Na D10 z Prahy do Turnova u Mladé Boleslavy na 43. kilometru se kolem nehody projíždí jen jedním pruhem. Fronta od Bezděčína z kilometru 38 je na 25 minut. Na D1 z Prahy do Brna je silný provoz, asi 15 minut se popojíždí před omezením na mostě Šmejkalka. a kolony jsou pak i na příjezdu do Brna od sjezdu na Ostrovačice z kilometru 178. Je to asi na 20 minut. Přejeme vám šťastnou cestu. To byly zprávy. Hezké odpoledne.
1: Český rozhlas Dvojka.
6: Rádio, které vás baví.
7: Přeju pěkné páteční odpoledne z Dvojky, přátelé, a zároveň vás zvu k poslechu seriálu Toulky první republikou. Nahlédneme do světa legionářů, naskočíme do vlaku plného našich vojáků, kteří se právě snaží probít přes Sibiř domů. Uslyšíte příběh muže, který si do válečných zákopů neváhal vzít fotoaparát a celou tu neuvěřitelnou cestu zachytil na snímcích. A dozvíte se i to, proč tyto oslavované hrdiny nečekalo po návratu do nové vlasti zrovna vřelé přijetí.
1: Český rozhlas Dvojka uvádí Toulky první republikou.
8: Vašimi průvodci budou Jaroslav Plesl,
9: Jana Striková
10: a Jiří Vyhorálek.
9: Díl druhý. Fotograf legií. Příběh Františka Parolka.
11: Co to máte?
9: Fotografii.
11: Vypadá staře.
9: Je z první světové války.
11: Velký foťák jako harmonika. Fotoateliér s velmi slušným vybavením. To je někde ve Francii?
8: Na Sibiři.
11: Na Sibiři? A ten muž, který se tu sklání nad stolem?
8: To je František Parolek.
9: Fotograf, malíř.
8: A hlavně dokumentátor celé anabáze československých legií od jejich počátku až po návrat do nové vlasti.
9: Mluvíme teď o legiích v Rusku, ne těch ve Francii či v Itálii.
11: Říká se, že nebýt legií, nebylo by Československa.
9: Když jako Masaryk vyjednáváte s mocnostmi o podpoře vzniku samostatného Československa, hodně vám pomůže, když už ve světové válce působí početná vojenská síla složená z Čechů a Slováků.
11: Pořád tu mluvíme o legiích. Ale legie se legiím začalo říkat až po válce.
8: To je pravda.
11: Jaký je tedy příběh legií?
9: To je složité, že?
11: Dobře, dobře. Ten muž na fotce, ten byl na východě u všeho? Od začátku?
8: Dá se to tak říct.
11: Jaký je tedy jeho příběh? Malíře, fotografa, legionáře Františka Parolka.
12: Tady tu svatozás, prosím tě, obtáhni. Ať se nám to pěkně leskne.
13: Nekybicuj, brácho. Vím, co dělám.
12: Já na to mám ale školy.
13: Jen si to nech.
8: Před první světovou válkou žilo a pracovalo v Rusku velké množství Čechů a Slováků. Podle některých údajů jich tam bylo přes 100 tisíc.
9: Pracovali třeba v zemědělství, ale přicházeli i jako zástupci různých firem nebo sládci.
11: Vida, pivo, to byl vývozní artikl už tehdy.
8: Pivo a také fitness. Spousta příslušníků Sokola jezdilo do velkých měst jako Petrohrad, Varšava nebo Kyjev, kde vyučovali tělocvik a šířili sokolské ideje.
9: František Parolek se svým bratrem Klementem, akademickým malířem, často jezdili na území tehdejší ruské říše pomáhat při výzdobě kostelů, klášterů nebo třeba divadla.
11: A pak přišla první světová válka. A pro Františka Parolka a další se situace zcela změnila. Byl to přece poddaný rakouského císaře, tedy občan Rakouska-Uherska.
9: A protože se Rakousko-Uhersko ocitlo ve válečném stavu s Ruskem, ze dne na den se ocitnul na území nepřítele.
11: Co udělal?
8: Pro mnohé byla varianta návratu a účasti v bojích v rakousko-uherské armádě nepředstavitelná.
9: V Rusku zase rakouským poddaným hrozila internace a deportace na Sibiř nebo jiné postihy.
8: Byla samozřejmě možnost vstoupit do ruské armády nebo prostě projevit loajalitu vůči carovi.
11: Takže Češi a Slováci v Rusku prostě vstoupili do ruské armády?
8: Vstoupili, ale pohromadě.
11: Prosím?
8: Jako jednotná skupina.
9: 12. srpna 1914 vznikla takzvaná Česká družina.
8: Která vlastně vytvořila československou vojenskou jednotku ještě neexistujícího Československa.
11: Důležité.
8: Přesně tak.
11: Někde jsem viděl jakousi přísahu, kde to jen bylo.
9: Na poštovní známce.
11: No ano.
9: Přísaha České družiny na Sofijském náměstí v Kyjevě a posvěcení prvního českého praporu.
8: 11. října 1914, což je v tehdejším ruském kalendáři totéž, co 28. září u nás.
11: Tedy svátek svatého Václava. A Parolek?
8: Ten tam samozřejmě byl taky.
9: A hned po přísaze se ocitnul na frontě. Pro jeho kreslířské nadání se stal průzkumníkem.
11: Jak to souvisí?
8: Jsme v první světové válce.
9: Zakresloval polohu nepřátelských jednotek, kreslil mapy a podobně.
12: Odstupuj! Ustup! Stáhněte se! Franto, pojď!
8: Akce ruské armády byly v podstatě jen sérií neúspěchů.
11: Až do Zborova. Legendární bitva.
8: No ano, dalo by se to tak snad říct. Když ne pro Rusy, pro Čechoslováky určitě.
9: 2. července 1917. Možná dokonce jediný úspěšný útok celé ofenzívy.
8: Některé jednotky na steč vůbec nevyrazily. Jiné byly odraženy, jen československé se vyznamenaly.
11: Parolek se té bitvy zúčastnil?
8: František Parolek v roce 1917 založil a vedl fotografickou laboratoř při Československé střelecké brigádě. Bitvu u Zborova důkladně popsal ve svém deníku a taky vyfotil.
11: Jak? To si stoupil s tím předpotopním foťákem na bojiště a řekl všem, teď se mi chvilku nehýbejte?
8: No, možná i na to došlo, ale v zákopech. Takhle se o bitvě zmiňuje ve svém textu Ilona Krpcová.
9: Po dobití třetí linie kolem 10. hodiny dopolední, i když byl původně dán rozkaz k návratu do zákopů, vrhali se naši vojáci do 4. linie. V té době se Parolek s dalšími fotografy vydal přímo do zákopů. Procházeli proudy raněných a vše fotografovali.
8: Parolek vše fotí a popisuje absurditu války z pohledu jedince.
9: Například, že zraněné družiníky ošetřovali čeští zajatci, kteří ještě před několika hodinami stáli na nepřátelské rakousko-uherské straně.
11: Vůbec ten fakt, že Češi stojí proti sobě v různých armádách.
9: To už se skoro vnucuje myšlenka samostatného státu, co? A Zborov v tom hodně pomohl.
11: Jak?
9: Po úspěšném vystoupení našich vojáků dosáhnul T.G. Masaryk,
8: který od 15. května legie v Rusku organizoval
9: zrušení omezení při vytváření československých jednotek, takže vznikaly další útvary,
8: které 9. října 1917 vytvořili Československý sbor v Rusku.
9: A Masaryk byl, jako předseda České národní rady, velením ruské armády považován za jeho nejvyššího velitele.
11: Takže Parolek má svou fotografickou laboratoř. Fotí, kreslí, píše.
8: Ale ten výstřel. Výstřel z křižníku Aurora zahájil velkou říjnovou revoluci. A moci se chopí bolševici.
9: Všude bojují bílí s rudými. Prostě chaos.
8: A uprostřed toho všeho Čechoslováci.
11: Asi by bylo rozumné se z toho nějak vykroutit.
8: Ano. Také spojené velení států dohody rozhodlo, že se československé vojsko začne přesouvat na západní frontu.
11: Což se ale snadněji řekne, než udělá.
9: Původní plán byl přepravit vojáky takzvanou severní cestou. Přes Archangelsk a Murmansk do Francie. Po 4měsíčním čekání, mrznutí a hladovění odpluli jen 2 transporty.
8: Tedy nějakých 2000 lidí.
9: V této situaci Masaryk změnil plán a rozhodl o přesunu vojsk po transsibirské magistrále.
11: A ten přesun začal?
8: Začal. Ale aby toho nebylo málo.
11: No, už mě trochu děsíte.
9: Protože bolševická vláda má dost svých vlastních problémů, uzavře 3. března 1918 s ústředními mocnostmi,
8: tedy s Německem a Rakousko-Uherskem,
9: takzvaný Brest-Litevský mír.
11: Tam ale byla nějaká podmínka.
8: Bolševici se zavázali nestrpět na svém území vojenské oddíly nepřátelské ústředním mocnostem. Takže legie
11: jsou opět ze dne na den oficiálně na nepřátelské půdě.
9: 7. března opouští Rusko vlakem z Moskvy po transsibirské magistrále TG Masaryk, když předtím zajistil, že se československé jednotky staly součástí francouzské armády.
8: A legie se mají po kolejích přesunout do Vladivostoku, kde je zřejmě čeká cesta kolem světa na lodích, která končí, když se vše podaří, ve Francii. Zatím totiž zuří světová válka, takže přesun domů není na místě.
11: Takže František Parolek, poručík, balí svou pojízdnou fotolaboratoř a vydá se spolu s dalšími na cestu vlakem směr Sibiř.
8: Opět tak jednoduché to nebylo.
11: Samozřejmě, už se začínám zvykat.
8: Byla tu dohoda o odzbrojení legií a jejich následném průjezdu do Vladivostoku. Byla tu ale také důvodná obava z nedodržení této dohody ze strany bolševiků.
9: Přesun byl obtížný. Rudí ho zdržovali a požadovali další a další odzbrojování.
8: A začátkem května 1918 Lev Trockij, toho času lidový komisař války, rozhodnul, že legie, které ještě nejsou ve Vladivostoku, z Ruska neodjedou. Budou silou rozpuštěny, vojáci začleněni do Rudé armády a neposlušný zbytek bude pracovat v průmyslu.
11: Uf.
8: Lépe bych to nevyjádřil.
11: Takže
9: velení legií rozhodlo zbraně neodevzdat a cestu do Vladivostoku si probojovat.
8: Pátého května zaútočili bolševici na československý vlak ve stanici Marianovka.
9: A začala anabáze legionářů po transsibirské magistrále, doprovázená neustálými boji s bolševickými oddíly. Někdy se spojili s jednotkami věrnými carovi, někdy bojovali sami.
8: Napravo rudí, nalevo bílí. Bojují proti sobě a tím vším projíždí vlakem Čechoslováci.
11: Ten zmatek si ani nedovedu představit.
8: A možná právě ta potřeba držet při sobě způsobila, že byli legionáři úspěšní.
9: Koncem května dobili Penzu. 8. června Samaru, 6. srpna Kazaň.
11: Už se mi z těch bojů trochu motá hlava. Nebylo by tam něco pozitivního?
9: Ale jistě. František Parolek se seznámil se svou budoucí ženou.
11: Neříkejte.
9: Jmenovala se Dagmara Salminč, Lotyška.
8: Byla se svou matkou na útěku před bolševiky. Parolek se jí vlastně ujal.
9: A za několik měsíců se v tomto chaotickém prostředí rozhodli, že se vezmou.
11: Romantické.
8: Těžko. Svatba také nebyla úplně snadná.
9: O dovolení sňatku musel Parolek opakovaně žádat i osobním dopisem veliteli legií, podplukovníkovi Rudolfu Metkovi. Prosím.
8: Žádám o svolení k uzavření zákonného sňatku se slečnou Dagmarou Jurjevnou Salminš, lotyšská národnost, 21-letou protestantkou, dcerou Sládka z Rigy, příslušnou do Kurlandie, nynější Latvie. Žádost svoji odůvodňuji tímto. Jsem 37 let star, narozen v roce 1882, svoboden. Do československého vojska vstoupil jsem 20. srpna 1914. roku. Dle přiloženého lékařského vysvědčení zdrav. Nevěsta moje je inteligentní, úplně odpovídající mému stavu z měšťanské rodiny. Známost moje s ní trvá rok. Znám úplně její povahu a rozhodnutí rozhodnutí moje je vážné. Výjimečnost případu odůvodňuji. V minulém roce žila nevěsta se svojí matkou v Omsku. Otec zemřel v Petrohradě v tomtéž roce. Zde již za mojí známosti matka nevěsty zemřela a já vzal slečnu Dagmar, která takto odstla se úplně sama jako svoji nastávající ženu pod svoji ochranu.
11: A vzali se?
9: Nakonec se vzali. A těšili se, jak si zařídí spokojený život doma v Československu.
11: Už?
8: Už.
9: O vzniku republiky se sice legionáři dozvěděli se spožděním několika týdnů, ale stále ještě příliš brzy vzhledem k tomu, co je čeká.
11: A co je čeká?
8: Představte si to. Na Sibiři, v nehostinných podmínkách, za stálých bojů, chaosu, nejistoty, s vidinou nově vzniklého domova tisíce kilometrů daleko.
9: Ale evakuace probíhá pomalu. Hrozně pomalu.
8: Je malý zázrak, že se podařilo udržet magistrálu průjezdnou po celou dobu. Od Penzy a Volhy až do Vladivostoku. 8 000 kilometrů.
9: Ale už to trvá příliš dlouho.
8: V Ufě vznikla ruská provizorní vláda a nejvyšším velitelem bílých byl jmenován admirál Aleksandr Vasiljevič Kolčak. Kolčakův režim ovšem nepřinesl žádnou úlevu nebo náznak pořádku.
9: A na legiích už byla znát únava materiálu.
8: Kdo by tohle vydržel?
9: Jak píše Parolek v roce 1919...
8: Pracovat s rozkoší, ale ne v takových poměrech. 5,5 roku služby. Dobrovolné, plné strádání, odříkání a pořád první na nohou a poslední v posteli. Všecko oddřít. Řadu věcí, lenochů nechat tam. Za všechny myslit, všecko předvídat. Překonávat a vytrvat. Jít kupředu. Tak často je mi lhostejné žít nebo umřít. Jako po strašném ústupu 1915. roku. Nervy praskají. Reakce se dostavuje. Staré bolesti se hlásí. Revmatismus, neuralgie, vysílení. Snad, kdyby nebylo ženy, sáhl bych si na život. A z druhé strany, žena je chorá. Peněz nedostačuje. Není co koupit. Strava mizerná, jednotvárná do zhnusení. Každý den totéž. A pořád. Dnes jako před 5 lety. K zoufání. Bolest se člověka zmocní, když vidím, jak mi žena chřadne a hubení den ke dni. Uvadá s tichou rezignací altruistické pracovnice. Se vším spokojená, tichá, milující. Neželící ani mládí, ani krásy. Ani osamocení bez světlé chvíle zábavy a zapomnění. Och, vysvobození nebo smrt.
9: Porážka Kolčakova režimu bolševiky nastala v roce 1920. V době průběhu evakuace Čechoslováků z Vladivostoku.
8: A Rusko zachvacuje postupný teror rudých oddílů. Parolek si zapsal do deníku.
11: Rok 1920. Připravujeme se k odjezdu. Rusko víří tancem rudých. Noviny plné frází a nadávek. Dravá zvířata semenovců i u bolševiků. Zločinci zde i tam. Celkem jedna pakáž. Kéž brzo vyjedeme.
8: Semenovci. Jednotky atamana zabajkalských kozáků Grigorie Michajloviče Semjonova.
9: Po porážce jednotek admirála Kolčaka, poslední větší vojenská síla bílé opozice proti bolševikům v oblasti.
11: Píše dravá zvířata.
8: Asi si umíte představit, že jakákoliv lidskost je v tuto chvíli jen vzpomínka na lepší časy.
9: Nebo představa klidné budoucnosti v samostatné, svobodné zemi.
8: Jen se tam dostat. Naše evakuace byl podnik i v té ohromné světové vojně jedinečný. O tom svědčí, že o zdaru jeho bylo pochybováno i doma, i za hranicemi. Byl jedinečný proto, že skoro 70 tisíc lidí, mužů, žen a dětí, z nichž jen snad několik dříve plulo na lodi, mělo být přepraveno cestou 20 až 40 tisíc kilometrů dlouhou, tropickými pásmy, ze země zamořené nakažlivými nemocemi přes přístavy, také někdy zamořené morem, na lodích, z nichž mnohé byly k dopravě lidí jen nouzově přizpůsobeny. Vodami nebezpečnými, i bouřemi, tajfuny, i z doby války ještě zbylými plovoucími minami.
11: To píše Parolek?
9: Ne, tohle píše o evakuaci velitel evakuačního úřadu Rudolf Rasche.
11: Jedinečný podnik. Napadá mě, kde vzali lodě?
8: Nejvíce samozřejmě pomohli spojenci. Velké americké, původně německé lodě prezident Grant a Amerika. Ale i lodě československé.
11: Cože?
8: No, ano. Techot...
9: Neboli technické oddělení legií...
8: zakoupil například v Japonsku první československou loď.
11: Jak se jmenovala?
8: Legie.
11: Jistě.
9: Celkem bylo z Vladivostoku vypraveno 36 transportů.
8: Jedna cesta vedla do Ameriky. Vlakem přes kontinent a pak lodí do Evropy.
9: A druhá, jižní cesta, přes Japonsko, Hongkong, Ceylon, Suez, do italského Terstu.
11: A co Parolek? Kterou cestou se dostal domů?
8: František Parolek se svou ženou přijel jižní cestou přes Terst.
11: A doma ho čekalo vřelé přijetí.
8: No...
11: ne? Další útrapy?
9: Po návratu bylo 90 tisíc legionářů ruských, italských a francouzských oslavováno jako hrdinové, spolutvůrci nového státu, jako pilíře nové československé státnosti.
8: Mělo to ale své mouchy. Tohle si zapsal do deníku ruský legionář František Novák.
11: To byl rub našeho slavného návratu z vítězných bojů. Byli jsme nežádoucí, nepohodlní. Chtěli jsme žít, chtěli jsme zaměstnání, chtěli jsme platy. Překáželi jsme těm, kteří ihned po převratu v roce 1918 obsadili všechna lepší místa a nyní se báli naší konkurence. Mrtvým slávu a pomníky a pamětní desky.

0: Ale Parolek, co se stalo s ním, s malířem a fotografem?
1: František Parolek se stal štábním kapitánem a získal místo vedoucího v nově otevřeném památníku odboje.
2: Který vzniknul v roce 1919 jako potvrzení institucionalizace legionářské tradice.
1: A Parolek se staral o dokumentaci fotografických, filmových, ale i uměleckých sbírek.
0: Takže tohle se dá považovat za tu vytouženou šťastnou budoucnost, kterou si vysnili s manželkou Dagmarou.
2: No.
0: Vy mě trápíte.
2: Přečtěte si tohle.
0: Sloužím v památníku odboje jako referent fotoústředí. Zdraví podryté, zárodky či počátky tuberkulózy. Práce po krk. Dvouměsíční zdravotní dovolená nepomohla. Žijeme tři, já, žena a syn, nyní sedmiměsíční, dosud v ateliéru za strašných poměrů bytových.
1: To napsal 12. července 1921.
2: Bohužel ruská anabáze se na něm podepsala.
1: Přivezl si z Ruska zřejmě tuberkulózu.
0: Takže příliš krátká ta šťastná budoucnost s Dagmarou.
1: Zas tak krátká ne. Celkem se jim narodili tři děti. A nakonec získali i přidělený nový byt v legionářské kolonii v Podolí.
2: Smrt si ho vzala až o 5 let později, v roce 1926.
1: Josef Kopta, spisovatel a legionář, o něm napsal.
2: Z fotoústředí památníku odboje odchází takřka během roku třetí pracovník. Tentokrát jeho správce a zakladatel. Bratr, štábní kapitán František Parolek. Ale je to také třetí starodružník. Třetí oběť souchotin, která se předčasně skácela v malém, temném koutě fotografické laboratoře v Trojické ulici. Obdivujete-li někdy krásné filmy, které vám legionáři v biografech předvádějí, žasnete-li, jaké bohatství fotografických obrázků bylo z Ruska, ze Sibiře, z Číny, Japonska, Kamčatky, Indie i Egypta přivezeno. Vzpomeňte přitom na drahého neboštíka, který bude dnes o 14. hodině pochován a po němž se bude stýskat velké obci jeho bratří a spolubojovníků.
1: 3 roky po něm zemřela i jeho žena. Zanechala po sobě 3 sirotky. Nejstaršímu bylo 8 let.
2: Ale zafungovala legionářská soudržnost. Všechny 3 sourozence si do pěstounské péče vzal přítel jejich otce, štábní kapitán Otakar Vaněk.
0: Tak brzká smrt. Smutné.
2: Možná. Ale když si uvědomíte, co všechno po sobě zanechal.
1: Vždyť většina fotografií i filmových záběrů z dob ruských legií pochází z jeho dílny a pravděpodobně je i jejich autorem.
2: V tom už je jistá dávka nesmrtelnosti, řekl bych.
0: Takže dobrý konec?
2: Jak chcete.

0: Takový byl druhý díl Toulek první republikou. Účinkovali Jaroslav Plesl, Jana Striková a Jiří Vyorálek. Připravili Ivan Malý a Petr Vodička, který měl také režii. Dramaturgie Kateřina Radhouská. Pořad si můžete znovu poslechnout na webu Dvojky nebo v aplikaci Můj rozhlas, kde najdete i použitou literaturu a zdroje citací. No a připomínám, že další Toulky první republikou vysíláme už v neděli krátce po 8. hodině raní.
1: Meteor
2: na Dvojce.
1: Jak hmyz přežívá mráz? Dá se obeplout Sibiř? A proč některé rostliny střílí?
2: Meteor.
3: V sobotu po 8. hodině raní
2: na Dvojce.
4: Nenechte si ujít v České televizi.
5: Tak to vypadá, že máme případ.

0: To je první vražda, pokud se nemýlím.
1: Vypadá to na hodně nestandardní ráži. Něco mezi pistolí a dělem.
2: Podivné zločiny.
0: Někdy se v Mordpartě řeší věci, které rozhodí silného chlapa.
2: Složitá vyšetřování.
3: Podívej se na mě!
0: Sledím tě.
4: Prosím?
0: Všechno je jinak.
5: Čím dřív to vyřešíte, tím pro nás jde.
2: Místo zločinu Ostrava. V pondělí večer na ČT1 a v iVysílání.
6: Radioservis představuje
7: audioknihu Lukáše Balabána Román pro pitomce.
8: Budeš humanitně založený intelektuál, protože my v Ránovi milujeme utrpení.
7: Autobiografická próza o bolavém a nepatřičném dospívání a hledání vlastní cesty.
8: Když se lidi mají moc dobře, nic dobrýho nevytvořej.
7: Román pro pitomce. Audioverzi prvotiny Lukáše Balabána dostanete v e-shopu radiotéka.cz.
9: Český rozhlas Dvojka.
10: Rádio, které vás baví.
9: Srdcovky od Dvojky.
11: Hezký letní večer, milí posluchači. Začínají další prázdninové srdcovky od Dvojky, tentokrát s datem 17.7.2026. Vaše pravidelná dávka pozitivní energie, vaše páteční srdcovková party. Rozhoďte stolky, židle i křesla, udělejte si drink a pojďte se bavit. Dobrý poslech a skvělou náladu vám od mikrofonu Dvojky přeje Pepa Melen.

V 80. letech naskočil Arnošt Pátek na vlnu diskotékových písní Dua Modern Talking a naspíval českou verzi Sherry Sherry Lady s textem Jaroslava Machka jako Sny o tygří lady. My se z roku 86 dostaneme do roku 1981. Tehdy celý svět propadl takzvaně medley hitům. Ano, za projektem Stars on 45 stáli nizozemští producenti a studioví hudebníci pod vedením Jaapa Echermonta. Ten samozřejmě exceloval svojí obrovsky úspěšnou medley písní skupiny Beatles, ale následovala ABBA a ta následuje také v naší páteční srdcovkové party.

Ano, ano, slyšíte ABBU, ale ABBA to není. Jsou to všechno nizozemští hudebníci, zpěváci, zpěvačky pod vedením Jaapa Egremonta. A tohle byl rok 1981. Popkulturou 80. let se budeme bavit i nadále. Tohle je písnička napsaná speciálně pro film Rocky 4. Ano, nabídka v té době stárnoucí hvězdě už dlouho bez nového hitu, kterou byl James Brown. Ten nechtěl tuhle písničku přijmout, protože to prý pro něj nebylo důstojné. Ovšem nechal se přemluvit a je z toho hit Living in America.

I feel good, já věřím, že i vy se máte dobře. Máme tady anketu, 6:45. Kde nejdál i nejblíže nás teď při páteční letní party posloucháte? A pošlete samozřejmě taky fotku, jak je tam slunečno nebo prší, fouká, jak je u vás a kde právě jste, co děláte. Píšete mi na josef.melen@rozhlas.cz, píšete mi také na 702-222-220. Máme páteční srdcovkovou party a tady je rok 1988 s českým textem přímo sám zpěvák Pepa Laufer.

Rok 1986 a Heidi Janku, Když se načančám. To následující hit, který pro vás do dnešní party mám, tak byl napsán před 72 lety na ubrousek v newyorské kavárně a ten nápad zaznamenal americký skladatel Bob Merrill. V onom roce 1954 to bylo pro zpěvačku Rosemary Clooney. Byla to doba, kdy se Amerikou nesla vlna mánie tance mambo. Po mnoha letech si písničku vzala do repertoáru zpěvačka a herečka Bette Midler, Mambo Italiano.

Mambo Italiano a Bette Midler. Nikdy není v letní party pozdě na nějakou tu latino živelnost. A za touhle hudbou vás teď zvu do Francie. Kapela dvou rodin, která začínala pod názvem Los Reyes na svatbách a venkovských oslavách, se v polovině 80. let proslavila album, díky kterému se musela přejmenovat. Protože od chvíle, kdy vyšlo ono slavné album, už nikdo na světě nehledal Los Reyes, ale Gypsy Kings.

Tak pojďme si říci, kde nás posloucháte, protože anketa je tradiční páteční, tedy nejdál nebo nejblíže. Co děláte při taneční párty a jak to tam vypadá, klidně můžete posílat a posíláte také fotografie. Ahoj dvojáci, zdravíme s Fildou na D1 u Jihlavy směr Ostrava po 3 týdnech pracovního vyčerpání a 14 zasloužené dovolené. Jedem na domeček a užít si volno u vody s dětmi a s Danielou. Všem přeji hezký víkend plný slunce a tepla, váš kapitán Daniel. Kapitáne, kamkoliv, tak hlavně bezpečně, a díky za tuhle zprávu. Krásný večer Pepo i kolegovi za mixážním pultem. Opět máme party, je to skvělý. Já jsem dorazila k sestřenici do Kolína, posloucháme s pohárem zmrzliny. Tady před chvílí dopršelo, opět svítí sluníčko, krásný víkend přeje Míla. Posloucháme v Mladějovicích u Štenberka, takže nic moc, ani daleko, ani blízko. Je parádní bouřka a krásně prší, píšu mail a hrajeme Scrabble. Zdraví Jana. I vy mi ostatní můžete napsat, kde jste, co děláte a jak u vás je, jak trávíte tenhle čas naší páteční tradiční srdcovkové párty. Píšete na josef.melenzavináč.rozhlas.cz a nebo můžete na 702-222-220, tedy SMS bránu. A my si dáme trochu klidnějšího rytmu. Tady je rok 1982. Jiří Zmožek a Vladimír Čort, to jsou autoři. Píseň Svou mi tenkrát hrál, zpívá Věra Špinarová.

Jedinečný a nenahraditelný hlas Věry Špinarové, tentokrát u nás v páteční srdcovkové párty. Tady je ale jedna velmi dlouhá vlaková souprava, ať už tedy cestujete jakkoliv a třeba pokud jste ve vlaku, tak si to prostě užijte a třeba i tančete. Long Train Running a The Doobie Brothers.

Doobie Brothers a Long Tray Running. Máme tady další hudební skvost, který vznikl tehdy, když Carlosu Santánovi bylo nějakých 9 let. Ano, poprvé je to tedy v roce 56, ale dá se říci, že tuhle věc, když vzal pod svá křídla od Tito Puenteho právě Carlos Santana, tak svět zjistil, co to znamená. Oje como va. Užijte si páteční srdcovkovou party.

Carlos Santana, oje como va, ano, poslouchej, jak tahle muzika zní, je úplně jak stvořená k tomu, abychom si zatančili, tak nějak tohle je v té písni. Co mi píšete, paní Soňa píše, pane Melenová, to je hezký začátek, přeji hezký podvečer, poslouchám na severní Moravě v Podůří Jeseníku, krájím cibuli na guláš, který bude zítra k obědu, prší, ale to vůbec nevadí, déšť je příjemný, pouštíte skvělé skladby, takže u toho krájení si ještě i tancuji. Já vás zdravím, Soně, děkuji moc. Poslouchám, tancuju a zdravím z Kanady. Posílám fotku z Canmore, Alberta. Včera horko a slunečno, dneska naštěstí trochu víc zataženo. Díky za party. Dneska byla potřeba, píše paní Eva. A ta fotografie je nádherná. Děkuji moc. Petr píše, zdravíme Pepo z Petřvaldu a právě si lisujeme černý rybíz na domácí kvalitní biovíno. Petr a Verča, tak vás také zdravím. Ahojte, srdcovky, pozdravujeme zo Záhoria. Na Slovensku nám neprší zatím, počúváme každý večer, hráme se s naším malým pudlíkom. Píše Nina, děkuji za tuhle zprávu. Zrovna jsem nedaleko Newtownmore na A9 v Scottish Highland, tak ještě 2 hodiny a jsme konečně doma. Tak ať jste kde jste, tak hlavně opatrně, přátelé. I vy mi můžete napsat, kde jste, co tam děláte a jak trávíte tu páteční srdcovkovou party. Tohle už je, přátelé, Olympic. Má drahá, dej mi víc své lásky.

Party nám jede na plné pecky a já už rozjíždím další píseň. 74. narozeniny. Dneska slaví Knight Rider, nebo chcete-li Mitch Buchanan, ano, David Hasselhoff.

David Hasselhoff slaví 74. narozeniny a my se podíváme, co nám píšete. Dobrý večer, Pepo. Zdravím vás a posluchače srdcovek, nějak se to zatahuje, asi bude pršet. Děkuji za krásnou píseň Věry Špinarové. Byla jsem na jejím koncertě tady u nás v České Lipě, byl to zážitek. Hezký víkend přeje Naďa. Dobrý večer, Pepo. S Carlosem Santánou jste to neskutečně dosvítil. Tomu říkám páteční párty. Jestli mohu, posílám tuhle pecku svému nejlepšímu kamarádovi přes váš éter, aby měl sílu poprat se o život s jednou takovou potvorou. Láďo, myslíme na tebe. A já zdravím také Láďu. Láďo, dejte to, tenhle souboj vyhrajete.

Nahrávka z karlínského Ačka z roku 1981, přesně z července. Jiří Zmožek a Vladimír Čort napsali písničku pro Jirku Helekala Láska číslo jedna. Co mi píšete, tak je tady připomínka, že letos slaví Sandokan, tedy ten seriál Padesátiny. Já myslím, že bychom se na něj také někdy mohli podívat v našich srdcovkách. Pane Melene, umělá inteligence mě zradila, když napsala paní Melenová. Omlouvám se, zjistila jsem to, až jste to přečetl v rozhlasu. Děkuji moc. Števo píše ze Slovenska, že by potřeboval trochu deště, poněvadž tam vůbec, ale vůbec nezapršelo. A kde vy jste, přátelé, když posloucháte páteční srdcovkovou party? Cítíte to? Ano, can you feel it? Pokud to cítíte, tak to cítíte správně, protože tohle jsou The Jacksons. Jacksons v momentě, kdy se z Jackson 5, tedy z dětí, stali už dospělejší a hlavně sami píšící autoři. Tohle napsal Jackie Jackson a Michael Jackson. Nahráli to v roce 1980 a single vyšel do světa v roce 1981. Písnička o tom, jestli to cítíte, to pozitivno kolem nás. Pojďme sem.

Písnička, která je za desítky let, co je na světě, neskutečně mnohokrát samplována, předělávána, cover verze s touhle písní nebo vůbec s těmi samotnými hlasy, jsou opravdu už dneska ve stovkách, v různých písničkách i na taneční scéně současné populární hudby. Ale mnoho z vás píše z různých koutů, nejen České republiky, ale také Slovenska i dalších koutů světa. A protože je vás poměrně hodně na Slovensku, tak si pojďme dát jednu reklamu na ticho.

Dokud je party, nebude, přátelé, ticho. Vy mi píšete, balím se na cestu do Chorvatska, celá rodina budeme bydlet na lodi, doufám, že tam naladím srdcovky, je zdraví. Naďa, paní Hanka píše, doslova trčíme na chatě v Rumburku, před pár dny jsme se na cestě sem nabourali, auto je na cimpr campr, my jsme ale živí a máme opět náladu poslouchat naše oblíbené srdcovky. Život jde dál a díky za rozptýlení. Tak jak to s vámi dobře dopadne, posílám pozdravy. Co tady máme dál? Dobrý večer, pane Melene, zdravíme vás z rozehřáté Paříže. Váš pořad je skvělý. Rádi ho posloucháme každý den, píše Martina s rodinkou. Pavel posílá fotografii z Ústí nad Labem. Píše, abychom poslali fotku, nebo říkáte, abychom poslali fotku, jaké je u vás počasí, tak ji posílám v příloze. No jak tak koukám, Ústí nad Labem, modrá obloha, sem tam mráček a žádný déšť. Pojďme si teď dát další party, srdcovku. Tohle jsou Bonnie M a Rivers of Babylon, která samozřejmě rozzářila na přelomu 70. 80. let všechny taneční parkety Evropy. Prostě Frank Farian, Bonnie M, Rivers of Babylon na party patří.

Ať už cestujete kamkoliv, ať jste kdekoliv, tak vám přeji příjemný večer a všem, kteří jste mi napsali, tak děkuji za báječnou jízdu, desítky krásných zpráv, také spousty krásných obrázků toho, jak to u vás vypadá. Zkrátka dnešní party doslova neměla chybu. Ale všechno jednou končí i ta naše party, protože zkrátka srdcovky nejsou natahovací. Samé suprovky, díky a tleskám, píše ještě Vláďa, tak to mi tady bliklo právě teď. Mám pro vás ještě jednu na závěr, a sice připomenutí Mika Takra, legendárního bubeníka a zakládajícího člena skupiny Sweet, který byl narozen 17. července roku 1947, ale už nějakých 24 let není a odešel do hudebního nebe. Dovolte mi, abych dnešní srdcovky tedy pomalu ukončila, předal tu pomyslnou štafetu svému kolegovi, který si vás zase autorsky převezme v pondělí, a to je samozřejmě můj kolega, rozhlasová legenda Miloš Skalka. Miloši, ať se ti dobře vysílá. No a já už mám tady pro vás jeden krásný vzkaz. Láska je jako kyslík. Bez lásky se prostě nedá fungovat. Life is like oxygen a skupina Sweet na závěr dnešních srdcovek. Mějte se nádherně, mějte se dobře a mějte se rádi. Váš Pepa Melen.

0: Stále vám, přátelé, společnost dělá dvojka. Přejeme pěkný pondělní večer. Připomínám, že už za chvíli tady bude pohádka od Hajaji, seriál Václavy Ledvinkové o Vlaštovce Elišce. No a ve 20 hodin se budeme toulat českou minulostí. Doufám, že i nadále zůstanete s námi.
1: Český rozhlas dvojka.
2: Rádio, které vás baví.
3: Dobrý večer, milé děti. Zdraví vás skřítek Hajaja. Pojďte si poslechnout další příběh o Vlaštovce Elišce. Kde jsme to minule skončili? Aha, byla svatba a vlaštovčí manželé se nastěhovali do nového hnízda. Teď by v něm měli žít šťastně a spokojeně, jako v každé pohádce. Aspoň do konce léta. Jenže oni jsou oba už po první noci celý rozlámaní. Jakoby se v jejich hnízdě vůbec nedalo spát. Elišce a Filipovi chvíli potrvá, než zjistí, co potřebují. Ale vy na to přijdete hned, když vám řeknu, že dnešní díl má název Postel do hnízda.

0: Dobrý večer, děti. Vlaštovčí svatbu máme šťastně za sebou. Kulotoučké hnízdo také stojí, nebo spíš visí pod krovem naší chalupy a v něm sladce vyspávají dva vlaštovčí uzlíčky. Moje kamarádka, povídavá Eliška, a její muž Filip. Zálibně jsem se rozhlédl po svém království, které tvořilo všeho všudy jedno venkovské stavení, dvorek velký sotva jako dlaň a ještě menší zahrádka. Je nám tu spolu dobře, řekl jsem spokojeně.
1: Píp, Kubo, Kubíčku, tobě je dobře, ale já se cítím přímo strašlivě,
0: ozvalo se mi nad hlavou. Otočil jsem se a co to nevidím? Z okraje hnízda na mě nešťastně upírá svá vlaštovčí kukadla Eliška. Vlastně ta krásná kukadla skoro nebyla vidět. Zbyly z nich jen úzké štěrbinky. Co se ti stalo? Vyděsil jsem se.
1: Nevím,
0: zafňukala oteklá Eliška. Ale kdyby Eliška byla jen oteklá, ona byla celá, úplně celá naši šato. Čuprina, zobáček, červená náprsenka a dokonce i křídla jí šmajdala na všechny strany. V tom se za Eliškou vynořil vlaštovčák Filip. Je, minkote, nespůsobně jsem spráskl ruce. Vlaštovčák měl taky pomačkaná peříčka a celý byl nakloněný k jedné straně. No to jsem ještě neviděl. Dvě šišaté vlaštovky. Eliška náhle vyskočila na samý krajíček hnízda a spustila se dolů. Ale ouha, křídla jí vůbec neposlouchala a Eliška se řítila k zemi jako dělová koule. Ani jsem nestačil vykřiknout a byl tu Filip. Bleskem podlétl Elišku a obratně ji ve vzduchu podepřel. Eliška nabrala rovnováhu a oba mi přistáli na ramenou. Vzal jsem opatrně jednoho po druhém do dlaně a pečlivě jsem je prohlédl. Nic to není, jenom jste se, krapínek, přeleželi.
1: Jakoubku, takové krásné hnízdo jsme postavili. Nejhezčí v celém kraji. Všechny vlaštovky ho obdivují a přitom se v něm nedá spát, pofňukávala Eliška.
0: Ale proč? Zamyslel se nahlas hloubavý Filip. V tom mi všechno došlo. Ale Filipovi také. Přece jen je hlava otevřená.
2: Beton! Zvolali jsme oba naraz.
0: Eliška na nás nechápavě hleděla a bylo jasné, že nerozumí ničemu ani zamák. Z čeho staví vlaštovky hnízdo? Zeptal jsem se jí. Z bláta. A z čeho jste ho stavěli vy?
3: Z takové šedivé kaše.
0: Tahle kaše se jmenuje beton. A když uschne,
4: stvrdne na kámen, skočil mi do řeči Filip.
1: Když já tolik chtěla mít pevné hnízdo a ne nějaký děravý cedník.
2: Pevného máte jen, co je pravda. Jenže taky tvrdé, úplně jako kámen.
3: Ale tu kaši si namíchal ty, Kubo, vyčítavě se na mě zahleděla Eliška.
0: Měla pravdu. Ale jak vysvětlíte, malé vlaštovce, že já betonem vyspravoval zápraží a to už musí něco vydržet, zatímco oni se na něj uložili k spánku.
3: Poslouchej, Kubo, začal opatrně vlaštovčák Filip, a mně hned bylo jasné, že má na srdci něco moc důležitého. Na čem spíte vy, lidé?
2: Na postelích.
3: A jaká má být správná postel? Vyzvídal Filip.
2: Musí být dost dlouhá, aby z ní nečouhaly nohy. Taky musí být dost široká.
3: Ale nejdůležitější je, aby byla trochu měkká, to kvůli pohodlí, a taky trochu tvrdá, to zas kvůli zádům.
4: A je to jasné, Eliško, řekl Filip, když jsem skončil svoje učené pojednání o postelích. Nám chybí postel.
1: koupíme ji,
4: nadšeně souhlasila Eliška. Ale v tom se zarazila a posmutnila.
1: Jenže máme ušetřeny jenom 3 mušky.
4: Teď už jsem to nevydržel a začal jsem se smát.
3: Víte, děti, vlaštovky všechno přepočítávají na mouchy. Ale co pak se dá koupit vlaštovčí postel? A ještě k tomu za mouchy?
4: Eliška je zkrátka popleta. Filip Elišku něžně pohladil, trochu se začepířil a povídá. Výrobu postelí zvládnu sám a spát se nám bude jako v pohádce. Pak vzlétl a byl pryč.
3: Eliška si urovnala křídla, která už zase dostávala původní tvar, zkontrolovala svůj vzlet v kaluži na dvorku a vystartovala také. Za chvilku už proháněla nad chalupou kde kterou mouchu a počínala si jako pravý akrobat.
4: Filip splnil, co slíbil. Večer stály vlaštovčí postele na svých místech. Eliška je láskyplně vystlala měkkými pírky, drobnými chloupky i vonavými stébly. Přitom místa bylo ve vlaštovčím hnízdě ještě hapaděj. Však ho také bylo zapotřebí.
1: Kubíčku, pojď sem, volala na mě Eliška druhý den, sotva jsem se objevil na zápraží.
4: Zůstal jsem stát pod vlaštovčím hnízdem.
1: Koukni,
4: řekla a mávla křidelkem kamsi do hloubky hnízda.
3: Nic nevidím, pravil jsem trochu přihlouple a ze spodu jsem nechápavě prohlížel čtvrtkulatý vlaštovčí dům.
1: Musíš nahoru, mrkla na mě Eliška.
4: Přinesl jsem tedy žebřík a juknul do Eliščina království. A tam uprostřed měkonkých podušek leželo nádherné kropenaté vajíčko. Měl jsem takovou radost, že jsem nadskočil i se žebříkem, div, že jsem se nezřídil dolů.
1: Ale teď už běž, Kubíčku, řekla vlaštovka. Potřebuju klid.
3: Chápal jsem to. I Filip kam si zmizel. A tak necháme vlaštovku Elišku pěkně o samotě. Dobrou noc.

0: Nevím, jak vy, děti, ale já už se moc těším na zítřejší pohádku. Teď je ale čas zalézt pod peřinu a nechat si zdát něco krásného. Hezké spinkání vám přeje váš skřítek. Hájaja.
1: Český rozhlas Dvojka.
2: Rádio, které vás baví.
3: Přeju příjemný páteční večer z Dvojky. Učenec v poezii a básník ve vědě. Takový je podtitul Toulek českou minulostí už za pár okamžiků. Ve 20.30 uvedeme reprízu dopoledního pořadu Jak to vidí. V 21 hodin výjíždí muzikál Express a ve 22 hodin vám v rámci mrazivého léta na Dvojce nabídneme novou četbu na pokračování Dívka ve vlaku. Přijde také host nočního mikrofora a nebude chybět ani noční proud od 11:30. Já jsem Roman Víšek, tohle je páteční večerní Dvojka a zvu vás k poslední.

0: Toulky českou minulostí.
1: Dobrý den.
0: Ivana Valešová,
2: František Derfler,
3: Igor Bareš
1: a autor Josef Veselý, ti všichni a ještě režisér Jaromír Ostrý vám nabízejí cestu do české historie, během níž se tentokrát, jako obvykle inspirováni Petrem Horou Hořejšem, setkáme s další veledůležitou osobností českého probuzení.

0: jak probrat z úpadku dřímoty a slabosti vytrácející se český živel. Jak mu dodat sebevědomí, jak ho zbavit pocitu méněcenosti. Jedna z cest, kterou obrozenci považovali za perspektivní, vedla proti proudu času zpět, do nejvzdálenější minulosti, za zkrášlením a idealizací dávnověku, za objevem starobylosti a velikosti českého kmene Slovanů. Věc takzvaných slovanských starožitností patřila proto k nejsilnějším drogám tohoto národního dopingu.
1: Kde jsme nalezli další zřídla, abych tak řekl, posilované sebeúcty, to jsme si taky už jednou vyložili.
2: Ano, opírali jsme se o berly panslavismu a rusofilství.
3: Spásu jsme viděli v tom, že se přimkneme k mocnému ruskému dubisku, jehož jsme odedávna jednou větví a jehož slavná budoucnost už přece klepe na dveře.
2: Je jen třeba intenzivně pracovat a zářné společné zítřky očekávat s otevřenou náručí.
1: Nebylo to naposled, kdy jsme byli odkojováni takto kontaminovaným mlékem.
2: Náruživými obdivovateli slovanských starožitností
3: a současně panslavisty tělem i duší
2: byli dva významní obrozenci.
3: Zda to byla shoda okolností nebo jakási osudová nezbytnost, to necháváme na posouzení jiným.
1: Jejich jména?
0: Jan Kolár a Pavel Josef Šafařík.
1: Dnes si dal schůzku s námi, první z nich.
0: Jan Kolár je v naučném slovníku uveden jako slovenský básník a národní buditel, který se hlásil k československé vzájemnosti. Sám psal výlučně česky. Byl to tedy Slovák anebo Čech? A jelikož se narodil v Horním Uhersku, v Mošovcích pod Velkou Fatrou, byl úřady považován za Maďara.
2: Janův otec byl v Mošovcích rychtář a notář, zámožný sedlák, tedy pan někdo.
3: Současně to byl nábožný puritán, přísný a zdá se i drsný člověk, který se natolik nemohl smířit se synovou touhou po vzdělání, že ho posléze vyhnal z domu.
1: Ale tak daleko ještě ve sledování stop Jana z Mošovců nejsme.
0: V čtvrtém nebo pátém roku dostav kdesi loptu, vyšel jsem si s ní na ulici a ve hře házel jí sem tam, až mi spadla do studny před sousedovým domem. Studna ta byla starými strouchnivělými trámci obroubena. Já přišet k ní, chtěl jsem spatřit svou loptu, opřel jsem se schýleným tělem o srub, ale ten spolu se mnou spadl v studnu asi dva sáhy hlubokou a na dně naplněnou vodou. Naštěstí spatřil to jistý soused, který na druhé straně bydlel. Uchytil rychle žebřík, běžel ke studni a našel prý mne tam, jak jsem jednou rukou to spadlé břevno objímal, ve druhé pak loptu nalezenou pevně držel. Když mne dobrosrdečný soused ze studně celého a zdravého vysvobodil, nebylo mi nic divnějšího, jako to množství lidu, které se tehdy v úkol mne bylo zběhlo.
1: Stačilo málo a mohli jsme mít o jednoho českého obrozence méně.
3: Janko pokoušel osud ještě několikrát. Jednou mu vybuchl u lokte klíč naplněný střelným prachem.
2: Po druhé mu zase spadlo přímo na hlavu poleno ze stromu.
1: Větev, ne?
2: Poleno. Když ze stromu, tak poleno, to dá rozum.
1: Hlavně, že Jan při tom rozumu nepozbyl.
2: Jeho dětstvím zněla jak maďarština, tak slovenština.
3: Proto později svoji češtinu protkává cizími výrazy, jako je například lopta, kterou si slovenština půjčila od Uhru, anebo třeba příslovce jako.
0: Nebylo mi nic divnějšího jako to množství lidu.
3: V češtině by měl použít správně než, ale on si pamatoval ze slovenštiny ako.
2: Do školy začal chodit samozřejmě v Mošovcích.
0: Škola evangelická v Mošovcích stojí venku za městem ve vyhnanství. Na povýšeném místě je tam nový hřbitov s domkem na způsob kostnice od mého otce vystavěným. Učitel Šulek povolával starší žáky k sobě do školy nočního času, asi o 9. až 10. hodině. Každý žák měl v ruce hůl nebo kyj. Já, ačkoliv ještě malý, přece již též k ním se připojil. Bylo nás asi 12. Šulek vedl nás nejprve všecky společně v noci na onen hřbitov, procházel se tam s námi, sedal na hroby a rozprávil nám všelico, zvláště o hvězdách a hvězdářství. Vzal tam i velkou z papíru udělanou mluvní troubu, dalekomluv, a konal s ní zkoušky. Když jsme hřbitov opustili, učitel hned podle abecedního pořádku, hned podle věku, posílal se slibem nějaké odměny každého samotného na onen hřbitov, aby přišet tam, si na hrob sedl, tím kijem na dveře toho domku udeřil a skrze tu troubu zavolal na znamení, že na hřbitově jest a že se nebojí. Když jsme se vrátili do školy, i odtud nás posílal na hřbitov, kteréžto cvičení ve smělosti a nebojácnosti někdy až do pozdní noci a častěji opakoval.
1: Nezanechalo to na Žadstvu a konkrétně na Janovi nějaké stopy?
2: Nezdá se.
1: Ano. Tenkrát ještě nebyla žádná televize, aby svými horory vysílanými pozdě v noci kradla pokojný spánek nejen dospělým, leč i dětem. Rozpůj.

0: Z Mošovců si to Jan namířil do Kremnice.
1: Tam navštěvoval nižší latinskou školu a opil se.
2: Prosím?
1: Opil se.
2: Obrozenecký klasik?
1: I klasikové pijí.
2: A nemusí být ani obrozenečtí?
1: Kolár se v Kremnici opil poprvé.
2: A kolik mu bylo?
1: Asi tak 15. Poprvé a naposledy.
2: Naposledy co?
1: No, byl opilý.
2: A víckrát nikdy?
1: Nikdy.
3: V Kremnici byl a je snad dosud obyčej, že řemeslničtí tovarišové, chtějíce mistry býti a do cechu vstoupiti, museli arcidílo zhotoviti. Příbuzný mého spolužáka Jana Kastnera, syn měšťanský masařského řemesla, chtěje býti mistrem, provozoval skvostné a nákladné arcidílo. Večer vystrojil mladý ten mistr hostinu se všelikými hrami a zábavami. Kastnera i mne a Košinu, mého spolubydlitele, k tomu povolal. Ta nejrozličnější a nejvýbornější vína tekla zde, ať tak dím potokem. Všeliké koláče, pečenky, lahůdky byly v té největší hojnosti. Nás s Košinou, poněvadž jsme byli přátelé Kastnerovi, všichni pobízeli, násilně do nás cpali a lili. Přišel jeden ska.
1: Mně nalej.
3: Přišel druhý.
1: Jen okusy ti, prosím.
3: A přišel třetí.
1: Len trošičku, ale veď to nebude škodit.
3: Pomalu opojilo mne víno tak, že jsem jako závrať dostal. Můj tovariš Košina, silnější a vyššího věku, více vydržel než já. Pravda jest, nohy mne ledva udržely, avšak dobře si vzpomínám, že při tom všem povědomost sebe samého vždy jsem ještě zachoval. Jakmile jsem cítil opojení to, hned domů jsem se ubíral, nedůvěřuje dále sobě samému. Šli jsme v noci domů s Košinou po břehu řeky vedle černé městské zdi a bašty, potácejíce se sem tam a často dobromyslně vzájemně se zdravíce. Přece jsme však do bytu šťastně došli. Přes celou noc jsem jakž takž dobře spal, ale na zejtří takové hlavy bolením nepochytilo, že jsem snad první kráte v Kremnici školu zameškati měl. Profesor třídní divě se mému neobyčejnému nepřijítí a slyše, že nemocen jsem, přišel po škole ke mně jako na návštěvu. Já, student zmaten, ledva jsem mu do tváře patřiti mohl. On, poučen byv nepochybně od mé paní Bitné o mém stavu a vydamou lítost, začal takto mluviti.
1: Slyš, Charisime Kolár. U Řeků, jmenovitě u spartianského kmene, panoval ten obyčej, že rodičové a starší, chtějíce dítkám a mladým lidem opilství zošklivěti, opojili své otroky a služebníky. A když tito po vědomosti pozbyvše sem i tam se potáceli a váleli, přivedli k ním svou mládež, aby z příkladů a pohledů na tyto ohavnosti toho poznala a pití se vystříhati učila. No, Charisime Kolár, ty buď sám sobě v této věci sparťanem i otrokem spolu v jedné osobě.
3: Tato krátká otcovská pronikavá řeč více na mne účinkovala, nežli ten nejostřejší trest. To bylo mé první a poslední opití.
2: Musel to být v Kremnici pro Kolára věru silný zážitek, když si na něj i po letech vzpomněl se všemi podrobnostmi.
0: Silný zážitek to byl, ale nejsilnější nikoli. Tedy mám na mysli stále Kremnici.
2: Copak se mu tam ještě stalo znovu alkohol?
0: Ne, o něm napsal pravdu. Už se mu to víckrát nestalo.
2: Tak co tedy?
0: Jakmile skončil nižší latinskou školu v Kremnici, pohádal se do krve se svým tatínkem.
1: Postavil se proti otcově vůli, odmítl vyučit se řeznickému řemeslu a odchází z domova do Banské Bystrice.
0: Tam se musel na studiích po 2 roky sám živit tím, že vyučoval bohatší spolužáky.
1: A z Bystrice už jeho kroky vedly do Prešpurku, na evangelické liceum, kde se také zrodilo jeho přátelství s Františkem Palackým.
2: My říkáme raději do Prešpurku. protože tenkrát ještě jméno Bratislava nebylo na světě, i když víme, jaké dnes nese největší a hlavní slovenské město jméno.
1: Na slovenštinu a maďarštinu dávno zapomněl. Ve všech hodinách se mu ozývala takřka výhradně latina.
0: Kolár se do tohoto jazyka přímo zamiloval a chtěl se mu věnovat.
1: 3 roky na evangelickém liceu v Prešpurku.
0: Tam studoval filozofii a teologii.
1: Ho však nasměrovali na dráhu protestantského pastora.
0: Kandidátskou zkouškou ukončil liceum a získal vychovatelské místo v Banské Bystrici.
1: Jakmile se mu podařilo shromáždit dostatečné množství peněz, vydal se na cestu do Jeny.
0: Do tohoto města v německém Durinsku tehdy mířila za vzděláním většina příštích nekatolických kazatelů.
2: Když z Prešpurku do Jeny, tak nejpravděpodobněji přes Brno a Prahu.
0: O Brně jakákoliv zmínka zapadla, existovala-li vůbec jaká.
1: Za to Prahu nemohl minout.
0: 23-letý Kolár byl v hlavním městě Českého království poprvé a podařilo se mu setkat se srdcem všechněch slávů.
2: Jak pak se ten myokard jmenoval?
0: Josef Jungmann, samozřejmě. Kromě toho hovořil s profesorem Janem Nejedlým.
1: Což stačilo k tomu, aby jiskra češství, totiž slovanství, přesněji všeslovanství, byla zažehnuta.
0: Naplno se rozhořela v Jeně.
1: Kolár začal studovat pilně češtinu a další slovanské jazyky.
0: V kraji nyní poněmčeném, ale kdysi slovanském.
2: Samotná Jena mohla podle některých jazykovědců vzít počátek od slovanské číslovky 1.
0: Se Kolár setkává s památkami,
1: tu domnělými, tu skutečnými,
0: po slovanských prapředcích.
1: Slyší ozvěnu jejich zmlklých hlasů v místních názvech.
0: Třeba Kunic.
2: To už jsou přece Kunice.
1: Nebo Velnic.
2: Volnice.
0: Lobeda.
2: Že by Lebeda.
1: A Kopanc?
2: Kdysi to byly možná Kopanice.
0: Ve tvářích obyvatel shledával Jan antropologické rysy a znaky polabských Slovanů.
1: Současně viděl, jak němečtí vysokoškolští studenti horují pro velkoněmecké ideje, pro myšlenky sjednocení německého národa dosud rozmělněného.
3: Do tolika státečků, kolik je dní v roce.
2: No tak zase tolik jich nebylo. Po Westfalském míru se německá říše rozpadla na 240 větších, menších i docela malých států a státečků.
1: K těmto názorům byl Kolár v opozici.
0: I když představovali hnutí čím dál bouřlivější a militantnější.
1: Možná právě proto.
0: Jeho citlivá mysl začala pomalu, ale vytrvale stavět chrám všeslovanství, koncepci panslavismu.
3: Idea slovanské vzájemnosti se Kolárovi stala celoživotním programem vědeckým i básnickým. Od té doby žil a pracoval jenom pro tento svůj poetický sen.
1: Od samého začátku právě tak nereálný jako pochybný.
0: Obětoval mu vše. Soukromí.
1: Zůstal dlouho starým mládencem.
0: Zdraví.
1: Onemocněl tuberkulózou.
0: Osobní vztahy.
1: Až do sklonku svého života sloužil jako kazatel slovanské evangelické obce v Uherské Pešti.
0: A v tomto cizím maďarsko-německém prostředí se ocital pro své bojovné slavianofilské přesvědčení v permanentních konfliktech.
1: Teprve v posledních 3 letech života.
2: Táhlo mu na 60, ale té se nedožil.
1: Mu osud dopřál celé se věnovat své vědecké lásce slovanským starožitnostem, tedy archeologii.
0: Stal se profesorem této disciplíny na univerzitě ve Vídni a byl osobností proslulou po celém slovanském světě.
1: Na druhé straně už přestal dávno přesně rozlišovat hranice mezi obrazotvorností umělce a exaktní racionalitou vědce.
0: Obě tvořivé složky jeho osobnosti se prolnuly, smísily.
1: Stal se učencem v poezii a zároveň básníkem ve vědě.
3: V zemi Srbů na pobřeží Plisy, kde kraj Míšeňský, živ byl, jak tam pověst běží, jeden rybář slavenský. Jeho dvůr stál o samotě, sítě po zeleném plotě, lípa krásná před domem. Pod lípou ním zvláště ctěné socha strašné mořeny, vlasy její ohaděné, roucho černé haleny, v pravé meč, šíp v levé měla, jak by všecky zničit chtěla vrahy lidu našeho. Podle lípy vedla cesta, po níž králík německý jezdil jednou z hluku města v lesy na hon lovecký. Kůň, když v lípě obraz zočí, zděsí se, pne, ježí, bočí a v tom jezdec na zemi.
4: Chlape,
3: zařve,
4: i hned tuto vytni lípu prokletou. Chceš-li, ať tě žalář pouto do tvé smrti nehnětou.
3: Pane, dí chlap, zde má hlava, ale k lípě nemáš práva, toť jest nám strom národní. Kníže odjel zaražený nad řečí tak znějící, o rok zas jej pozlacený vůz tou vezl silnicí. Kola o strom zavadili, až se střeskem rozprášili. Nyní začne laskavě.
4: Milí muži, pryč tu lípu, dám ti za ní celý les. Místo sochy, meče, šípu, dám ti zlato, panství, ves.
3: Odpusť, pane, tvoje hrozba nepohneť mne ani prosba, řeknul vlídně chalupník. I já synem slávy sluji, i mně strom ten svatý jest. Bohům pod ním obětuji, on ť má radost, zisk i čest. Včely mé med z něho sají, z medu naše ženy znají medovinu dělati. Krutá válka odtud vznikla, přišli Sasů houfové. Slavská strana též se spikla, zvítězili Srbové. A proč medle zvítězili? Protože své bohy ctili víc než lidi všeliké. Kmet náš tudíž základ hradu na té půdě založil, domek změnil na osadu, bydlitelů namnožil. Od té lípy Lipska jméno, místo tomu uděleno, z vděčnosti a k památce. Od té lípy Lipským zvalo se i jeho plemeno, za znak rodu si ji vzalo, za dědictví zavěno. Až když křesťanství zář vzešla, lípa ta v erb hrabat přešla z Míšní, kde se zří i dnes. Lipšťanky a v blízku děvy mořenu též v průvodu posud ročně z plesy zpěvy nesou z ulic ve vodu. A to nejen pro slavení jara, než i ku zvěčnění města toho počátku.
0: Seč jen mohl, Kolár poukazoval, a nejenom básnicky, že nikoli pouze Lipsko, ale také Drážďany, Kamenice, dnešní Chemnic, Zhořelec, nemluvě o Chotěbuzi a Budyšínu, jsou jména původu slovanského.
4: A v tom měl pravdu. Když však zaslechl v názvech italských hor, řek a míst názvuky slovanských jmen a na základě toho vybudoval teorii o souvislém praslovanském osídlení Itálie...
3: Staroitália slavianská,
5: jak své dílko nazval, no tak střelil kozla, jak praví bodré české rčení.
4: Vrcholný výkon v pravověrnosti podal, když cestou po jižním Německu přečetl slovanský runový nápis na skulptuře lva před portálem biskupského chrámu v Bambergu.
5: On totiž nalezl na boku zvířete nezřetelný nápis, který přečetl jako
3: Carni bu,
5: což přeložil jako
3: Čarní buk.
5: Prý bůžek pomořských Slovanů
3: Černoboch.
4: Bamberský Černoboch se v perokresbách a v odborných komentářích dostal i do dobových archeologických pojednání.
0: Teprve časem se ozřejmilo, že si Kolár modlu vyfantazíroval z několika obsahu prostých prasklin v sochařsky zpracovaném pískovci.
4: Podobných archeologických objevů stihl tento básník ve vědě učinit několik desítek.
5: Jeho největší objev se však jmenoval Mína. Ač roduvěrná Němka, zjevem i duchem docela obyčejná, se v jeho očích a díky jeho peru stala opěvovanou a zbožňovanou. slávy dcerou.

0: Toulky českou minulostí.
1: Tak tedy končí 662. schůzka nad knihou Petra Hory Hořejše v seriálu Toulky českou minulostí. 663. schůzku uvedeme v pondělí ve 20 hodin tady na Dvojce. No a jaký je náš nejbližší program? Už je za chvíli repríza dopoledního pořadu Jak to vidí a v 21 hodin výjíždí Muzikál Express.

0: Stříbrný vítr na dvojce.
1: Vidět ji tančit je zážitek, který vás ohromí a připraví o dech. Slyšet ji mluvit je také zajímavé. Prima balerína Daria Klimentová, někdejší první solistka anglického národního baletu, dnes tanec učí a nadále fotí. Stále platí, že čeští studenti baletu postrádají náležitý zápal, je k ním ostrá a tvrdá a závidí trošku těm, kteří se dnes prohánějí v záři reflektorů, třeba právě v jejich rolích.
0: Stříbrný vítr s Jitkou Novotnou.
2: V sobotu po 9. hodině na dvojce. Radioservis představuje
3: audioknihu Lukáše Balabána Román pro pitomce.
4: Budeš humanitně založený intelektuál, protože my v Ránovi milujeme utrpení.
3: Autobiografická próza o bolavém a nepatřičném dospívání a hledání vlastní cesty.
4: Když se lidi mají moc dobře, nic dobrýho nevytvořej.
3: Román pro pitomce. Audioverzi prvotiny Lukáše Balabána dostanete v e-shopu radiotéka.cz.
0: Český rozhlas Dvojka.
2: Rádio, které vás baví.
5: A pro tu nejbližší půl hodinku tu, přátelé, pro vás máme reprízu dopoledního pořadu Jak to vidí.
0: Český rozhlas Dvojka uvádí pořad Jak to vidí. Osobnosti z různých oblastí přinášejí názory a komentáře v souvislostech.
6: Přikápete to myšlence?
2: Jak to vidí.
0: Novinářka a moderátorka Zita Senková a její host.
6: Dobrý den, jsem ráda, že jste se vybrali. Společnost pořadu, ve kterém zaznívají názory našich hostů. Dnes si budu povídat s Pavlem Sladkým, filmovým kritikem a také moderátorem Casablanky, rozhlasového magazínu o cestování. Já vás vítám, Pavle, dobrý den.
7: Děkuji moc za pozvání.
6: Pod lupu si vezmeme například zvyklosti diváků, trendy v kinematografii, boom hororu, fenomén letních kin. A zajímat mě bude například i to, jak usedět 3 hodiny v kině. Zita Senková přeje nerušený poslech.
0: Český rozhlas Dvojka.
2: Jak to vidí?
6: Do tuzemských kin vstoupila Odysea, hvězdně obsazená nová filmová adaptace příběhu mnohaletého návratu krále Odysea domů na řecký ostrov Itaka. Co mu říkáte, Pavle?
7: Já jsem byl unešený jednak z toho, jak velký, výpravný, skutečný velkofilm to je. Zároveň je to smysluplná interpretace toho homerovského eposu a zároveň pod tím velkým povrchem té velké cesty, té Odysei, to divákům vpašovává spoustu vlastně docela intimních, pochybovačných zpráv. Je to trochu film o vině a o dalších věcech a tohle všechno se Christopheru Nolanovi, režisérovi a jeho spolupracovníkům do toho podařilo vpašovat. Mm.
6: Co Nolana vedlo vůbec k adaptaci historického eposu, co pro nás v současnosti znamená? Je srozumitelný tomu dnešnímu divákovi, jak k nám promlouvá nebo k vám osobně?
7: Je srozumitelný, je to možná trochu příběh o bozích a lidech, ale hlavně o lidech a o tom, že je to třeba nějaká etapa civilizace, která končí. Nebudu asi prozrazovat posluchačům a posluchačkám víc,

0: protože ten otvírací víkend tohohle filmu máme teprve před sebou. A Christopher Nolan je považovaný za jednoho z největších vypravěčů v současné kinematografii vůbec, takže není divu, že se obrátil na jednoho z největších vypravěčů v dějinách lidstva a začal si půjčovat z Homéra. On samozřejmě Odysseu redukuje, některé části se do toho filmu nevešly, ale podle mě jednak ten výběr i ten pohled na Kyklopy, na Kirke a na všechny ty postavy, které z eposu známe, dávají smysl.
1: Jaké reakce už vyvolává ten jeden z nejočekávanějších titulů letošního roku? Světovou premiéru měl před zhruba 10 dny?
0: No, on vyvolal spoustu reakcí už dlouho dopředu. Ano. Třeba když byly zveřejněné jenom ukázky z toho filmu, vlastně se stal součástí takových kulturních válek, abych to řekl zjednodušeně. Proti tomu filmu mířila řada námitek, které se opakují u velkých hollywoodských produkcí v posledních letech, že například proč obsazovat transgender herce, proč obsazovat černošku do role Heleny Trojské. Ale myslím si, že teď, když máme po premiéře, tak je vidět, jak jsou všechny tyhle debaty zbytečné.
1: Asi nemusím připomínat, že Christopher Nolan, Oscarový režisér, který je podepsán mimo jiné pod životopisné drama Oppenheimer, Matt Damon označil král Odysseus v této epopeji, nebo prostě v tomto velkofilmu, ho označil za svůj vůbec nejtěžší film, za nejtěžší, nejnáročnější natáčení a říkal v jednom rozhovoru, že takhle se točilo před 80 lety. Tak čím je vlastně filmařsky, Pavle, ten film specifický, čím se ta nová adaptace liší řemeslně také od těch předchozích jiných adaptací tohoto tématu?
0: Ve spoustě ohledů Robert Pattinson, který v tom filmu také hraje jednoho ze záporných hrdinů, se nedávno někde vyjádřil, že byl úplně šokovaný tím, jak Matt Damon pracuje, že si vyřval hlasivky předtím, než šel točit scény, kde má být starší, aby zněl starší, aby ten ochraptělý hlas ho dělal starším, takže takovéhle nasazení ten film odlišuje. Christopher Nolan všechno točil na IMAX kamery, zabalené v takových obřích boxech, tu kameru údajně nosili 4 lidi, aby byli schopni vůbec přemístit, takže v tom se taky liší. No a pak samozřejmě je to celý ten rozměr toho vyprávění a to, že věci byly natáčené na skutečných místech v Maroku, ve Středomoří, něco ve Skotsku, něco na Islandu a pak teprve to bylo dotvářené těmi vizuálními efekty, žádné CGI základy, že by všechno bylo na zeleném plátně a potom doděláno v postprodukci.
1: Někteří už spekulují, že film bude příští rok patřit k favoritům na Oscary, tak to uvidíme, jak to dopadne. Nakolik ten snímek, Pavle, zapadá třeba do strategie Hollywoodu, do produkce, do nějakých trendů?
0: Christopher Nolan je určitě jedna z výjimek v současném Hollywoodu. To, co si může v tuhle chvíli dovolit, on si může dovolit jenom velmi málo režisérů. Uvidíme, jak bude vypadat podobně ambiciozně natáčená Duna, třetí díl Denise Villeneuve, protože to je tahle skupina režisérů, kteří jsou zároveň autorští, ale zároveň dostali obří rozpočty a velké příležitosti. A to nejenom ve smyslu, jakou látku adaptují. Skoro všechny filmy Christophera Nolana jsou filmy pro kina, jsou zamýšlené jako události, na které je potřeba jít na velké plátno a ne čekat, že si to pustíme někde doma na streamingu, na malé obrazovce televizní nebo notebooku. Je to strategie, jak i zaplatit tu obří produkci tak, že nejdřív dostane ten plný 100% nebo v Nolanově případě možná 200% prostor na největších plátnech a teprve pak někdy snad se toho dočkáme na obrazovce.
1: Také se musíme na ten film nejenom naladit, ale i připravit na to, že v kině strávíme 172 minut, tak jak to usedět?
0: Tak asi je dobré se dojít vyčurat předtím, než ta projekce začne, to je pravda, ještě když předtím poběží nějaký blok reklam a tak dál. Tak...
1: No, možná nějaká hydratační přestávka, jak je nově na mistrovství světa ve fotbal.
0: A je pravda, že filmy, které mají 4 hodiny a víc, se obvykle promítají s přestávkou, která je tam rovnou napevno nějak zařazená, je s ní počítáno uprostřed toho filmu, tak tady se té stopáži prakticky blížíme. Já myslím, že nejdelší film, co jsem kdy viděl, mohl mít 8-9 hodin v kině tedy a tam většinou byly ty přestávky kolem 3, minima víc než 2, takže potom se počítá s tím, že ta fyzická přítomnost v kině taky něco znamená.
1: Vidíte, teď jste mi připomněl nedávno zesnulého maďarského fenomenálního režiséra Bélu Tára. Myslím, jeho Turínský kůň má také několik hodin.
0: Satanské tango je nejdelší a myslím, že to ještě má 7 hodin zhruba.
1: Přesně tak. No ono u historických filmů je to docela běžné, ta dlouhá stopáž, třeba Ben Hur, Spartacus nebo Lawrence Arábie, Doktor Živago. Tak je tady, co se týče délky filmu, třeba nějaký trend, protože zase naopak další zajímavý snímek, který už běží v kinech, Fatherland, o návratu Thomase Manna, nobelisty, spisovatele, do poválečného Německa, o jeho návratu z amerického exilu, tak ten má pouhých 2,80 minut, snímek polského režiséra Pavlikovského.
0: To je zase jiný zajímavý případ režiséra, který právě nechce tuhle rozmáchlost stopážovou. Stojí o uměřené filmy a velice takovou kondenzovanou výpověď. Černobílý, výrazně stylizovaný, nádherně natočený, Pavlikovský ho natočil se svým dvorním kameramanem Lukášem Žalem. A je to film, který vypráví o poválečném Německu, o návratu Manna, nobelovského spisovatele a takové ikony do země, která už vlastně neexistuje, protože Německo je východní a západní a jsou tam ty znepřátelené ideologie, tak to a je to také skvělý film, vřele doporučuju Domovinu, jak se film nakonec jmenuje česky, ale úplně jiný přístup k věci.
1: Mimochodem roli Klause Manna stvárnil August Diehl, který je k vidění zase v jiném snímku, který je v kinech v roli zmizení Josefa Mengeleho.
0: Je to tak, ale řekl bych, že Domovina jinak patří Sandře Hüller, německé herečce, která má fantastické roky. V posledním všechno, v čem hraje, tu zkušenost nebo tu příležitost zúročuje na maximum. Ať už jsou to filmy jako Tony Erdmann, Zóna zájmu, Anatomie pádu nebo teď Domovina. Je to fascinující, jak dokáže vlastně s docela minimálními prostředky úplně si přivlastnit plátno a hledíme, co všechno se děje za jejím obličem.
1: Vracejí se filmaři rádi a častěji v poslední době třeba k historickým tématům?
0: Nevím, neřekl bych. Myslím si, že zájem o současnost nějak neupadá. To obracení se do minulosti je přirozené. Je i přirozeně součástí nějakých třeba produkčních zájmů v české kinematografii. To vidíme pořád, že opírat se o známé osobnosti našich dějin. Jednou je to Havel, jindy je to Zátopek, jindy zas někdo úplně jiný. Je takovou konstantou a je to i způsob, o co se opřít v distribuci toho filmu, protože na Zátopka lidi přijdou, zjednodušeně řečeno, je tam nějaký výchozí bod, všichni se k té etapě nebo k té osobě veřejného života nějak vztahujeme.
1: Boom zažívají ale horory, je to tak?
0: Je to tak a je to dané několika věcmi, například tím, že horory jsou docela dobrý a levný způsob pro začínající autory a autorky, kteří chtějí natočit žánrový film, chtějí získat diváckou pozornost a zároveň jsou i odnože hororu, u kterých vůbec nevadí, že levně vypadají, nebo jsou trochu spíchnuté na koleně, nebo i tam funguje nějaký jako humorný efekt, že některé věci nejsou dokonalé a ta homemade stránka hororu zafungovala už u řady režisérů a režisérek. No a potom tu taky máme spoustu internetových fenoménů, které se teď přelévají do kin. Největšími úspěchy, nebo tím úplně číslo jedna úspěchem letošním je asi film Backrooms, který přináší takovou specifickou creepypastu, takovou odnož atmosférického hororu do podoby celovečerního filmu. A je zjevné, že teď v hollywoodských studiích probíhá horečnaté pátrání po tom, jaký podobný internetový fenomén by se dal takhle ještě vytěžit, protože film je to levný a vydělává úžasně, což se dá říct o Backrooms, dá se to říct o Posedlosti a o dalších filmech, které vidíme i v českých kinech.
1: Vyvíjí se zvyklosti filmového diváka?
0: Určitě jo, a samozřejmě covid v tom byl velký přelom, jak vnímáme kina, jak vnímáme domácí podívanou, čemu dáváme přednost, ty obavy, jestli to nepřinese třeba konec kin a tím pádem i konec kinematografie v tom smyslu, v jakém jsme na to zvyklí tady byli, a nějaký pocit, že možná film je trochu ohroženější než kdykoliv dřív, s námi nějak zůstává. Zároveň ale kina fungují dál, filmy se točí, přichází do nich nová generace a dokonce se mluví o tom, že vzniká nový druh lásky k filmu, nová cinefilie formovaná sociálními sítěmi mladší generací. To, co si lidi dnes kolem dvacítky nebo třeba ještě mladší vlastně nacházejí z dějin kinematografie, co je z toho zajímá, čili co zůstává živé z filmů 70. 80. let anebo i starších.
1: O filmu si povídám s Pavlem Sladkým, filmovým kritikem a také moderátorem Casablanky.
2: Jak to vidí?
3: Host Zity Senkové na Dvojce.
1: Když měl velkou film Odysseus před několika dny světovou premiéru v Londýně, tak hvězdy se procházely místo po červeném koberci, po koberci z písku. To v Karlových Varech rozprostřeli opravdu XXL červený koberec před hotelem Thermal, jak se patří na dvě jubilea, která si připomínaly 60. ročník festivalu a 80 let od vůbec prvního filmového setkání. Tak jak hodnotíte, Pavel, ale vůbec letošní Vary, letošní ročník?
0: Já myslím, že pořadatelé můžou být s tou 60/80 spokojení, že ten ročník proběhl velmi důstojně, zároveň byl tím, co ten festival každý rok slibuje být z hlediska nabídky programu, zároveň to dozdobil něčím trochu navíc. Myslím, že přítomnost zahraničních, především amerických hostů byla hodně důstojná a rozsáhlá hlavně, a třeba retrospektivní sekce, která se právě za těmi výročími ohlížela v sekci Návraty k pramenům, která je každý rok, ale letos se skutečně ohlížela za vítěznými filmy nebo výraznými premiérami Karlovarského festivalu, takže splnila tu oslavnou funkci a zároveň ukázala, že festival chce pokračovat v tom, co je teď. Nečeká ho podle mého názoru žádný významný přelom programový, personální a jiný, spíš kontinuita, spíš prodloužení toho, co Karlovy Vary v české kultuře, ale i v nějakém mezinárodním přesahu jsou nebo chtějí být.
1: No a jak si vede Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary ve světové konkurenci?
0: Je to pořád áčkový festival, který řadí Karlovy Vary do velice jako prestižní skupiny. Dobře víme, že Cannesský festival je to číslo jedna i mezi těmi áčky, úplně jednoznačně žádný jiný festival nemá takovou sílu, takový dosah, všichni chtějí být v Cannes, pokud mají tu příležitost. Potom jsou Benátky a Berlín, doplňující tu velkou trojici. A pak se řadí ty áčkové festivaly, které mají tu prestiž, mají dosah, možná jsou víc regionální, jsou to festivaly jako San Sebastian nebo právě Karlovy Vary, které spíš bojují o filmy s těmi vedlejšími sekcemi té velké trojice. Nejsou na té rovině, že by se mohli přetahovat o nejvýznamnější tvůrce, tvůrkyně a filmy skutečně s tou hlavní trojicí, Berlínem, Benátkami a Cannes.
1: Jaký význam mají tyto akce, konkrétně když teda zůstaneme u Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary, jak pro daný region, v tomto případě teda Karlovarský, ale vůbec i pro Českou republiku?
0: Je to podle mě největší akce kulturní v Česku v průběhu celého kalendáře. Ano, máme Pražské jaro, máme další významné a s mezinárodním přesahem se konající akce, ale jednak ten mezinárodní dosah, jednak ten mediální dopad i v Česku, jednak ta společenská rovina té věci. Organizátoři před lety spočítali, že kromě více než 100 000 lístků, které vydají do kin každý rok, je tam několik set tisíc lidí, kteří přicházejí na ten festival, aby si užili jeho atmosféru a vlastně ani do kina nejdou. Takže ta společenská stránka toho festivalu je mimořádně důležitá a má velký dosah. Takže je to jedna z nejvýznamnějších akcí, možná nejenom v Česku, ale v našem regionu, s nějakou přesahovou ambicí a s dlouhou historií. Je to Karlovy Vary v podle mě rozvíjejí nebo inspirují lásku k filmu už k několikáté generaci publika v Česku, která se potom přelévá i do dalších filmů, do dalších kulturních událostí a možná má dopady, které si třeba ani nedokážeme v reálném čase pořádně uvědomit.
1: Pavle, vy jezdíte po nejrůznějších filmových festivalech a dalších akcích, už jste tady vyjmenoval třeba Benátky, San Sebastian nebo Cannes, pochopitelně, tak co je z vašeho pohledu nějakým specifikem, charakteristikou těch Karlových Varů, čím jsou jiné než další áčkové festivaly?
0: Karlovy Vary mají mladé publikum. Já jsem si to hodně uvědomil třeba v loni, když jsem měl příležitost podívat se na festival v San Sebastianu a přišlo mi to, že to publikum je o generaci, možná o dvě, klidně starší v průměru než to karlovarské, což není ani kritika, to je jenom pozorování, že prostě to publikum je jiné a je hodně živé, hodně se zajímá. Myslím, že Karlovy Vary těží z toho prostředí, které mají třeba velký sál Termálu, kde se odehrávají světové premiéry soutěžních filmů, to má nějaký genius loci. Všichni to dobře cítí, když si stoupnou před to skoro 2000 publikum v tom nádherném sále, který krásně zastarává, podle mě, tak to má nějaký dopad a je to pro spoustu filmařů ten festival, který přináší na plátna střední Evropu, východní Evropu, balancuje ji s filmy ze západní Evropy nebo odinut ze světa, protože můžeme úplně s klidem říct, že východoevropský film i středoevropský většinou je na těch západních festivalech podreprezentovaný, nedostatečně zastoupený. Pořád jsme trošku přehlíženým regionem, zdá se mi, když navštěvuju západoevropské festivaly.
2: Jak to vidí?
3: Host Zity Senkové na Dvojce.
1: Pokračujeme v rozhovoru s Pavlem Sladkým, filmovým publicistou. 80 let oslavili nejenom Karlovy Vary jako festival, ale také tamní letní kino. Tak jaké oblibě se těší tento fenomén?
0: V Česku je to pořád silný fenomén. Máme i řadu filmů, které třeba měly silný divácký ohlas v kinech tradičních, kamenných, a potom měly takový druhý život v letních kinech a ještě se dočkali návštěvnosti vysoké. Je to samozřejmě trochu jako svátek jiného druhu. Publikum nikdy není tak pozorné v letním kině. Různě se zvedá, odchází si pro pivo mnohem víc než v klasickém kinosále a je to prostě trochu jiný způsob sledování filmů. Já sám mám letní kina taky rád. Zažil jsem třeba nádherné vídeňské letní kino, kde se spustil takový liják a nikdo neodešel. Všichni vytáhli aspoň nějaký kus igelitu nebo dali tašku nad hlavu a sledovali starý film Ernsta Lubitsche, jako kdyby se nechumelilo, jako kdyby nelilo. Znám letní kina, která se konají v těch tradičních amfiteátrech, která jsou taky trochu českým specifikem, vlastně obří letní kina, která jsou všude po republice, a sám jsem teď do toho trochu vklouznul jako pořadatel, protože jedno malé vesnické letní kino v Jenštejně v obci, kde žiju kousek od Prahy, spolu organizuju a promítáme na louce každé léto několik filmů a beru to nejenom jako filmový zážitek, ale jak i takovou nějakou lekci z komunitní spolupráce.
1: A co to, Pavle, obnáší provozovat letní kino? Stačí mít plátno, projektor?
0: Stačí mít plátno, projektor, zvuk, starostu, který je ochotný to zaplatit, aby diváci nemuseli platit vstupné, mít partu dobrovolníků, která to s vámi udělá, která každý den večer vytahá lavičky na louku, připraví sezení pro všechny, my to doprovázíme soutěžemi pro diváky, vybíráme filmy jak pro děti, rodiny, tak pro artověji laděné publikum, zkoušíme každý rok tu nabídku mít co nejširší, samozřejmě řešíme práva na filmy a všechno, takže i když je to třeba maličká kulturní událost, tak nějaká práce zatím je a přivádí mě to k tomu, že víc docenuju tuhle tu často neúplně viditelnou práci, kterou odvádí lidi na kulturních akcích, ať už se v Česku konají úplně kdekoliv, protože ti jsou ti tahouni, i když o nich veřejnost třeba vůbec neví.
1: Co se týče těch takzvaně kamenných kin, tak v jaké jsou kondici ty tuzemské kinosály?
0: Jak kde asi? Hodně záleží právě na těch, kteří zatím kinem stojí, kolik energie do toho dávají, jestli mají nápady, jak rozvíjet nejenom program, ale všechno, co to kino obklopuje, protože myslím, že každý kinař by vám dneska řekl, že to je vlastně práce s publikem. Tím, co nabízíme, jaké publikum přitahujeme, co jim dokážeme nabídnout dál. Některá kina zařizují třeba dětské koutky na hlídání během toho, co běží projekce, někdo rozvíjí nabídku kavárny, která k tomu filmu nezbytně patří. Je toho prostě mnohem víc, než jenom vybrat, jaké filmy budeme hrát a pak je promítač prostě pustí z kabiny. No.
1: A staví se i nová kina?
0: No v Česku málo. V Česku málo. Asi i ta multiplexová scéna, nebo jak bych to řekl, je hodně nasycená už po nějaké roky. Zdá se, že se to zastavilo i v Číně, kde se před několika lety říkalo, že tam vznikne, myslím, 11 kinosálů do týdne. A že tak s takovýmhle tempem probíhá ta výstavba, tak i tam, že se to zastavilo. A máme třeba štěstí, že v Česku máme jeden IMAX, který nejenom promítá na to obrovské plátno, ale i ze 70 mm filmu, což myslím, že jsme jediná země s takovouhle možností ve střední Evropě. Takže kinaři musí pracovat s tím, co mají.
1: Nakolik se do filmařiny, do filmového průmyslu promítá využívání umělé inteligence? Sledujeme to, ty vlivy používání a nejenom chatboti vlastně napříč nejrůznějšími obory.
0: Je to teď určitě velké téma, které se z roku na rok mění, zatímco ještě v loňské Oscarové sezóně říct, že nějaký film vznikal s využitím AI, byť třeba jenom šlo o úpravu hlasu pro jinou řeč, konkrétně mám na mysli film Brutalista, znamenalo dát k tomu negativní černé znamenko k tomu filmu a znevýhodnit ho třeba v Oscarové kampani. Tak to si myslím, že se hodně posouvá. Zároveň já osobně jsem minimálně teď v současnosti hodně obezřetný, co se AI týče, a to se netýká jenom kinematografie, když vidíme uměle generované kampaně politické na sociálních sítích, které dokážou zaplavit nás nějakým obsahem, který má posunout náš názor nebo prostě třeba jenom rozeštvat společnost, tak si říkám, že bychom měli být mnohem opatrnější v tom, s jak mocným nástrojem nakládáme. A trochu to přenáším i do té kinematografie. Viděl jsem letos v Cannes dokument o Johnu Lennonovi, který byl kompletně zničený použitím umělé inteligence a bylo mi to velice líto, že ten film byl takhle degradovaný, ať už to bylo z jakéhokoliv důvodu, ale samozřejmě existuje spousta nástrojů, které můžou filmařům pomáhat, aby ten film vůbec mohl vzniknout nebo aby víc splňoval jejich představy. Takže je to pole, ve kterém čekám ještě asi jako všichni divoký vývoj.
1: Konstatuje Pavel Sladký, filmový publicista a také moderátor magazínu o cestování Casablanca. Děkuji za váš čas, za vaše povídání a přeji krásné léto, ať už pod širým nebem nebo v kinosále.
0: Díky, krásný den.
1: Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Zita Senková.
2: Jak to vidí?
3: Další vydání pořadu si můžete poslechnout na webu Dvojky nebo v aplikaci Můj rozhlas.

0: Radioservis představuje
1: knihu Jeste, ať vám to sluší. Chcete vědět, jak si poskládat vyvážený jídelníček? Kolik pečiva můžeme jíst v rámci zdravé výživy? Jak zdravě grilovat nebo jak si co nejlépe vybrat v restauraci? Otázky a odpovědi, recepty i příběhy lidí, kteří si dali za cíl zhubnout a dostat se do formy, přináší kniha z rozhlasového pořadu s Terezou Bebarovou. Jeste, ať vám to sluší. V e-shopu radiotéka.cz.
2: Český rozhlas Dvojka.
3: Rádio, které vás baví.

0: Zveme vás na malý výlet do světa hudebního divadla a filmu. Náš Muzikál Express je nejrychlejším vlakem na světě.
1: V příštích minutách nás převeze z londýnského West Endu na New Yorkskou Broadway anebo všude tam, kde se slovo muzikál píše s velkým M.
0: U mikrofonu Michal Prostějovský a Pavel Bár jako každé léto s prázdninovou reprízou Muzikál Expressu. Dnešní pořad byl premiérově vysílán 29. března letošního roku. A jaké je hlavní téma dnešního vydání?
1: Dnešní pořad bude opět věnován rubrice s podtitulem Muzikál a já. K mikrofonu si občas zveme osobnosti české muzikálové scény, ať už autory, herce, režiséry a další tvůrce. No a dnes zde máme vítězku loňské ceny Thálie a její jméno jistě tušíte, zní Monika Absalonová. Moniko, hezký večer.
2: Hezký večer, pánové, i vám, i posluchačům.
0: Muzikál Express před několika týdny hostil mužského držitele ceny Thálie v kategorii muzikál, opereta a jiné hudebně dramatické žánry, tedy Lukáše Adama. Ten ji získal za roli atentátníka Lukényho v muzikálu Elizabeth na scéně Národního divadla Moravskoslezského v Ostravě.
1: Moniko, ty jsi Thálii získala za roli Judy Garlandové v hudebním dramatu Judy v pražském divadle Studio 2. A to v silné konkurenci. Nominovány byly také Markéta Pešková za roli paní Denversové v Rebece a Alžběta Bartošová za titulní roli Elizabeth. Moniko, jaký je to pocit sedět společně s dalšími dvěmi nominantkami ve stejné kategorii pod jevištěm Národního divadla v Praze a čekat na verdikt toho, kdo výslednou cenu dostane?
2: No, není to příjemný pocit, už ta nominace je jako strašně hezká a člověk z toho má velikou radost. A já jsem to štěstí, být takhle nominovaná, měla už po několikátý. Nevím, kolikrát jsem byla v široký nominaci, myslím, že dvakrát a v úzký to bylo, myslím, že už po čtvrtý. Takže jsem tam šla s tím, že už ta nominace je moje jako vítězství. Navíc Judy není typický muzikál, je to, jak přesně Pavel říkal,
0: jiný hudebně dramatický žánr.
2: A já jsem tam šla s tím, že určitě tu cenu nezískám. Takže já jsem měla nějaký jako vnitřní klid a vím, že když to Ondra Brzo Bohatý vyhlašoval, tak jsem se koukala dolů, aby nevypadalo v televizi, že jsem zklamaná, ale to překvapení bylo jako ohromný. A vlastně než jsem došla nahoru, tak mi proletělo hlavou milion myšlenek. Hlavně nezapomenout na nikoho, kdo se na té inscenaci podílel a měla jsem z toho opravdu ohromnou radost, že jsem byla první pro divadlo Studio 2. A to je jako úžasné, to divadlo prostě zanechává nějakou stopu, akorát, že převážná část repertoáru jsou komedie, za komedie, jak víme, úplně se Thálie nedávají, není to to drama, nebo není to ten vážný titul. A vlastně, myslím, že jsem byla druhá nominace, ale první, kdo tu Thálii pro divadlo vyhrál. Takže pro mě tohle byla největší jako radost. Taky jsem měla radost, že to není úplně typický dílo pro divadlo Studio 2 a přesto to dostalo takovýhle jako ocenění a diváci na to chodějí, jakože vůbec, že to zařadili na repertoár, takovýhle titul bylo jako velmi odvážný. Jo, přece jenom je to komerční divadlo založený prostě převážně na činohrách a spíš jako komediálního typu a tohle je spíš drama a velmi smutný příběh. Takže já jsem za to byla nesmírně vděčná a pak zpětně jsem se opravdu komisi velmi v duchu omlouvala, protože já jsem to jako nečekala, že bychom tu cenu mohli získat a moc si toho vážím a jsem vděčná, že jsem tu cenu mohla nechat v divadle, aby to prostě diváci, kteří do divadla přijdou, tu cenu viděli. Upřímně mě, když ji budu mít doma, tak bude k prdu, bude na ní akorát sedat prach. A já to, že jsem tu cenu získala, vím, ale vlastně je strašně hezký pro normálního člověka, který má rád divadlo, tak tu cenu vidí jenom v televizi a nevidí, jak vypadá fyzicky. Takže kdo neviděl cenu Thálie, přijďte do divadla Studio 2. Já tam mám obě, já jsem už jednu získala.
1: Tomu se ještě dostaneme.
2: Ano, takže jsou obě vystavený v divadle Studio 2 a mám tam i Slavíka, mám tam i nějakou muzikál opereta, co jsem získala. Všechno jsem vystavila
0: takže
2: v divadle.
0: Takže tvoje taková ta výkladní skříně právě
2: ve Studio 2. To je stejný, jako mám Slavíky a já na koncertech je nechávám vždycky, když ho získám, tak vemu i ty, co už mám, protože mám tři, vypadám jako, že jsem pamižná a nechávám je na koncertech kolovat, protože je podle mě důležitý, aby ty lidi viděli, jak ta cena vypadá.
0: Mají z toho úplně jiný zážitek. Než si ale právě o inscenaci Judy a tvé práci ve Studiu 2 řekneme více, tak se vrátíme na tvůj samý umělecký začátek ukázkou z muzikálu Drákula. I když nahrávka skladby Si můj pán je nová a pochází z našeho loňského koncertu Muzikál Express 35 let.

0: Naším dnešním hostem je zpěvačka a muzikálová herečka Monika Absolonová. Moniko, z tvého oficiálního CVčka čteme.
1: Po absolvování soukromé střední hotelové školy v Praze navázala studiem němčiny na Akademii Jana Amose Komenského. Její pěvecké začátky sahají do dětství, do roku 1983, kdy jako sedmiletá nastoupila do Kínova dětského sboru. Na počátku 90. let začala studovat zpěv u Lídy Nopové. Od roku 1996 až do současnosti je jejím pěveckým mentorem Eduard Klezla.
0: Muzikálovému herectví se věnuje od roku 1995, kdy získala první roli v muzikálu Drákula. Do povědomí fanoušků se dostala v roce 2002 titulní roli v Kleopatře.
1: V rychlém sledu pak následovaly další hlavní ženské role. Objevila se například v muzikálech Noc na Karlštejně, Angelika, Funny Girl, Mary Poppins, Antoaneta, Královna Francie a mnohých dalších.
0: Za roli Fanny ve Funny Girl získala v roce 2012 cenu Thálie. V roce 2022 se zúčastnila pěvecké reality show Tvoje tvář má známý hlas. V divadle Studio 2 se poprvé objevila v roce 2013 ve vánočním muzikálu Děvčátko. Vánoční příběh a posléze v muzikálu Evita a Funny Girl.
1: Moniko, k jednotlivým důležitým etapám tvé kariéry se ještě vrátíme. Mě by ale zajímalo, kdy ses s muzikálem poprvé setkala jako divák a jaké to bylo?
2: Já jsem vás tady úplně sledovala, jak jste o mě hovořili, to je strašně hezký. Ano, nemám žádný umělecký vzdělání, kromě toho, že jsem chodila na soukromé hodiny zpěvu a herecký už vůbec žádný. Nicméně...
1: Tomu se říká talent.
2: Tomu se říká drzost. Ale v každém případě určitě to byly nějaký filmový verze něčeho. Myslím, že jako malá jsem viděla West Side Story, to, co tehdejší doba nabízela, Noc na Karlštejně, na to jsem koukala jako malá. Chtěla jsem být krásná jako paní Brejchová, než mi došlo, že to paní Brejchová nespívá, že to zpívá Helena Vondráčková, takže zpívat jako Helena Vondráčková. Milovala jsem pohádku Václav Neckář, Helena Vondráčková, Šíleně smutná princezna. Takže takovýhle jako nějaký hudební filmy jsem zavnímala, milovala jsem Pomádu, ale jako, že bych muzikál viděla na divadle, tak myslím, že to bylo poprvé a bylo to v divadle ABC Pěna dní, protože jsem chodila s chlapcem, který tam účinkoval, tak to bylo poprvé, že jsem viděla muzikál a pak jsem byla na něčem v Karlíně, ale vlastně moji rodiče nejsou umělci, oni vycházeli z toho, co mě bavilo, to znamená, já jsem doma pořád tančila a něco jsem jim zpívala, tak z toho důvodu prostě jsem byla v Kínově dětském sboru a chodila jsem na různý tance, ale že by někdo chtěl, abych se tomu vážně věnovala, aby to bylo jako moje povolání, myslím, že to si nikdo nemyslel ani jako ve snu u nás doma.
1: Takže to přišlo vlastně pak samo průběhem
2: vlastně
1: let.
2: Víceméně ano.
0: A viděla jsi někdy nějaký broadwayský muzikál nebo v Londýně nebo v Německu?
2: Ano, ale až o mnoho let později, až třeba v roce 2010, a to jsem byla v Londýně několikrát, viděla jsem toho tam spoustu. Když jsem viděla poprvé, tak pochopitelně jsem musela vidět Fantoma opery, to je snad nutnost. A vlastně tam člověk seděl a mě to úplně zarylo do sedadla, a když jsem viděla jakýkoliv další titul, tak vlastně jsem si říkala, jaký mají možnosti, jak tam vlastně hrajou opravdu fantastický lidi, jak výpravný je to neuvěřitelně, jak je vidět, že mají na to dostatek financí, že můžou si dovolit věci, které tady úplně nejsou běžný a vlastně se možná k něm ani nikdy nedopracujeme. Na druhou stranu, čím víc jsem tam toho viděla, tak na začátku jsem měla pocit, že je všechno bez chyb. Pak jsem byla ještě ve Vídni na něčem, v Americe jsem byla, v New Yorku. Všechno jsem jako viděla, ale čím víc jsem toho viděla, tím víc vidíš chyby, což bylo milé. A to já jsem jako přející a říkala jsem si, uf, tak nejsou úplně dokonalí, není to nedostižný. Jo, že prostě tam byly drobnosti, anebo jsem viděla třeba Lvího krále a viděla jsem nějaký odpolední představení, protože jsme scháněli lístky na poslední chvíli a třeba ten, jak v těch předchozích inscenacích všech byli ty lidi úplně dokonalí, tak tady zrovna ten mladý lev byl trošku jako při těle, trošku se mu díky té nadváze rozpíjel ten make-up a musím říct, jsem si říkala, tak vidíš to, nejsou tady všichni úplně vystřelený na Mars, jsou i normální herci.
0: Že byla ta škodolibá.
2: Mně to jako, to nebylo škodolibo, spíš jako, že já jsem tomu fakt zlížela. Já jsem si říkala, ježišmarja, tak proč my se tady o něco snažíme, když tam je to tak. Tak jsem viděla, že i tam jsou lidi normální.
1: A inspirovaly tě tyhle návštěvy k něčemu, co si pak sama používala při své práci v muzikálech?
2: To určitě ne. Jako ve smyslu, já jsem nehrála žádnou tu roli, kterou jsem tam viděla, ale to, že byli profesionální, o to já se snažím jako vždycky, takže mě nemělo v tomhle ohledu co inspirovat. Mě ohromně dostalo to, že ty divadla vlastně non-stop hrajou jeden kus, že to mají vyňuňaný, že se hrozně snaží, aby ten výkon byl vždycky 100%, co prostě v českých podmínkách není možný, protože tady si nemůžeme dovolit hrát pondělí až neděle ten samej titul. Díky tomu, že hrajou to pořád dokola, tak to za prvý jako pořád neustále vylepšujou, snaží se udržet tu kvalitu a mají i ty opravdu finanční možnosti, co se týče té tý scény, těch dekorací, těch kostýmů jako daleko větší. To ti jenom dojde, že tady to prostě není možný, ale přesto si myslím, že se tady dělají krásný, kvalitní jako divadelní představení muzikálový.
0: Takže vraťme se na chvíli z muzikálu na Broadwayi k muzikálu v Broadwayi, tedy v divadle Broadway, kde si také ty hrála hlavní roli.
2: Ano, tam já jsem hrála mnoho hlavních rolí, protože já jsem byla jedna ze zakládajících členů. Tak jak jsme pouštěli Drákulu, tak opravdu Drákula byla moje první muzikálová zkušenost. Tenkrát jsem vůbec netušila, protože já jsem původně chtěla být popová zpěvačka, myslela jsem, že budu mít ty hity, tak to se nepodařilo doteď. A místo toho jsem hrála v muzikálových hitech, takže Drákula byl první a teďka jsem já. Muzikál, ve kterém jsem divadle Broadway začínala a od roku 2010 už tam neúčinkuju, ale vždycky jsem tam hrála moc ráda a měla jsem tam štěstí na krásný velký role.

0: Hostem Muzikál Expressu je dnes Monika Absolonová. Moniko, ty si před ukázkou zmiňovala, že v roce 2010 si ukončila svoji spolupráci s divadlem Broadway.
1: Ano.
0: Tenhle ten konec ti ale zároveň otevřel dveře k mnoha dalším rolím v různých divadlech. Jaká to ale pro tebe tehdy byla situace vlastně jít na takovou nejistou plochu?
1: Nepříjemná, protože tam to souviselo s nějakým konfliktem, který vůči mě měl nějaký výhrady Michal David, takže ta spolupráce, já jsem ji pak jako nakonec ukončila a bylo to pro mě hrozná nejistota. A navíc já jsem v té době měla jako velký problém v rodině, takže já jsem byla ten živitel a najednou, když přijdeš o jistotu, tak je to taky jako nepříjemný. Ta kombinace nebyla úplně jako ideální. Nicméně my nevíme, co s náma ten osud zamýšlí a teď jako s odstupem 16 let vlastně to všechno bylo správně, protože já jsem to divadlo měla ráda a já bych tam bývala, zůstala a hrála pořád dokola ty samé role a nikam bych se neposouvala. A najednou přišel Karlín, kde jsem mohla hrát Vraždu za oponou, což byl krásný projekt se spoustou jako nových lidí. Tam opravdu se sešli od Ivanky Chýlkový, Lála Dulava, Ondra Brzobohatý, Lumír Olšovský, Péťa Vondráček. Bylo to strašně příjemné setkání pro mě. Potom jsem vlastně dostala nabídku hrát Funny Girl v Ústeckém divadle. V životě by mě nenapadlo, že pojedu na oblast. Byl to velký zážitek, Lumír Olšovský to režíroval, já tenkrát na tu režii doporučila, protože původně mě na to oslovil Radek Baláš, takže to bylo takový jako celý přehození. Já jsem za to absolutně nečekaně, protože vím, že tenkrát pan producent Lichtenberg mi říká, že na oblast se chodí končit a já jsem na oblasti dostala Thálii. Takže vlastně ten život to totálně jako proměnil. A já jsem se stala samostatnější, taky jsem získávala jako další zkušenosti, které pro to divadlo jsou nezbytné. Začala jsem hrát v divadelním spolku Háta, vlastně čistou činohru, vydala jsem muzikálovou desku, ze který jsme slyšeli tu nahrávku. Vlastně se ty věci proměnily a pak už jsem byla takový jako solitér, takže jsem hrála Funny Girl nejenom v Ústí, kde jsem za to dostala Thálii, ale pak jsem jela zkoušet i do Ostravy. Potom jsem hrála Mary Poppins, což teda byl ohromný zážitek. Doteďka jsem za pár rolí jsem vyloženě jako velmi vděčná. A Mary je jedna z rolí, která mě bude mrzet, že ji nehraju teď kvůli svým dětem. Že vlastně ten příběh je úchvatný.
0: A je to proto, aby to tvoje
1: aby
0: děti
1: to kluci viděli?
0: Ano.
1: Tak to, jako to mě mrzí, že v tom mě neuvidějí. Jakože všechno třeba Evita byla krásná, pro ně by byla těžká. To třeba za 10 let a to už víme, že v 60 Evitu hrát opravdu nemůžu. Ale Mary Poppins, myslím, že to byl překrásný příběh, to představení bylo úžasný a to mě mrzí, že kluci jako neuvidějí. Pak jsem hrála Zora, hrála jsem tam Cikánku, hrála jsem jako spoustu krásných věcí a pak jsem se dostala do divadla Studio 2 přes teda Vánoční koledu, kde jsem hrála Ožralýho anděla a to mě bavilo. No a pak vlastně během toho, to vlastně u mě ten osud, říkejme tomu osud nebo ta cesta, já úplně nejsem, nemám ráda slovo kariéra, ale je to opravdu nějaká jako cesta. Ty vůbec nevíš, kam ti ten život jako zavede. A já jsem tenkrát doskoušela Zora, kdy jsem se extrémně trápila prostě s nějakýma tancema. A bylo vlastně po premiéře. Já jsem den po premiéře šla nahrávat písně do Ledového království, do Frozen najednou a tak dále. Neměla jsem v té době děti, nevěděla jsem, že to bude takový jako můj nějaký přerod, že díky písni najednou se dostanu do každé domácnosti a všude si na mě zvyknou. Takže se děly takové jako věci nečekané. A já jsem hlavně pak řekla, že vlastně to neumím, protože mi poslali noty, no pardon, mě, já noty neumím. Takže to, že mi poslali noty, já jsem si nebyla schopná si to jako propojit. Já jsem říkala, vemte někoho jiného. Mi říkají, ne, počkej, to ti schválili prostě v Polsku, v Londýně, v Americe, to nejde, to musíš jít natočit ty. Takže jsem to šla natočit a do toho jsem začala zkoušet tady Děvčátko a během zkoušení jsem onemocnila, takže ze 14 dnů, kdy jsem měla možnost naskoušet tu roli, jsem tam byla třeba jenom 10 a do toho mi nabít Péťa Gazdík Evitu, ale v Ostravě. My jsme spolu dělali Mary Poppins a on na základě té spolupráce, nechceš to jít hrát, já říkám, já bych ráda, ale mám tady dělat Antoinetu, já to jako nezvládnu. A potkala jsem pana producenta Michala Hrubýho, který říká, Moniko, co jste smutná. A já říkala, teď jsem dostala nabídku na Evitu a musela jsem to odmítnout. A on vážně, a vy byste jí chtěla hrát. A já, no, ale to se nedá nic dělat. Zavřeli se dveře a druhý den přišel, já jsem nad tím přemýšlel, nechtěla byste hrát Evitu u nás. A já říkala, ale vy jste činoherní divadlo, tady se přece nedělá muzika. muzikál, navíc je to šíleně drahý, musí být živý orchestr, že jo, ty práva, všechno. A on, já jsem tak přemýšlel, že bych to pro vás udělal. Jo, že vlastně,
0: tak to musela být velká radost.
1: No to ohromná, ohromná, nečekaná. Pak to vypadalo, že Evita nebude, protože přece se mělo, Michal napsal texty, tak to moc dobře ví, mělo se nějaký evropský turné, mělo se tady hrát dlouho, takže stoply práva přece do všech jako velkých evropských měst. No a pak najednou řekli, že to budeme dělat, ale mezi tím já už jsem potkala otce svých dětí a chtěla jsem mít dítě, tak jsem říkala, ale já možná to teda asi nevemu, protože budu těhotná a Michal nic, těhotnici a uvidíme, co se stane. A stalo se, že jsem odehrála premiéru a za měsíc jsem oznámila, že jsem těhotná.
2: K Evitě se ještě vrátíme, ale bude fajn si v tuto chvíli pustit jednu z nahrávek z Evity, a sice píseň, která vznikla až pro filmovou verzi. Měl
1: to
2: si
1: já
2: mě
1: miluju.
2: Rád.
1: A to já
2: jo,
1: miluju.
2: Jo, mas, mas.
1: A strašně se ti povedl text a tuhle písničku pro mě je jako nejkrásnější z Evity.

0: Tolik Oscarová skladba Měl si mě rád z muzikálu Evita v podání Moniky Absolonové, která je hostem dnešního vydání Muzikál Expressu.
1: Moniko, ty máš za sebou 3 velké role muzikálové. Fanny, za kterou si dostala cenu Thálie, Judy, za kterou si dostala cenu Thálie a také Evity. Ve všech 3 případech jde o autobiografické muzikály, tedy vytvořené podle skutečných historických postav. Každá z nich si užila společenského výsluní i osobní tragédii. Která z nich ti je nejbližší?
2: Tak ještě bych tam započítala Antoanetu, to bylo taky.
1: To taky, ano.
2: Potom Kleopatru, to bylo taky. Vlastně na základě byly tam nějaký fakta. No, nejbližší asi žádná. Asi Fanny, jo. Asi Fanny jako životně. Jako Judy bych nechtěla dopadnout. Dělám všechno pro to, aby se to jako nestalo. Evita, jako vždycky u tady těch žen najdeš něco pozitivního a něco dost negativního. Tak takhle bych to přesně tvrdila, jak o Kleopatře, tak o Evitě, tak i o Antoanetě. Že to je bylo tak jako půl na půl. Určitě ten, kdo chce, najde, že byli skvělí a pomáhali v tom, a ten, kdo řekne, že jsou čůzy, tak to je tam velká škála, kde jako šáhnout a vyndat nějakou historku.
1: A myslíš, že ve svém životě máš něco společného s některými z nich?
2: To nevím, ale je pravda, že to byly jaký osudový ženy a já doufám, že osudová žena jsem rozhodně pro svoje syny. Tak chtěla bych být určitě pochopitelně, každá žena chce být osudová, každá chce být Anglika, nebo já nevím. Tak chtěla bych být pro pár lidí v mém okolí osudová.
1: Studio 2 pro tebe uvedlo Evitu.
2: Ano.
1: Záhy po premiéře si odešla na mateřskou dovolenou a tebe vystřídala
2: Radka Fischerová,
1: která hrála původně Evitu ve Spirále. Ty se zvrátila. Byl ten návrat do stejné řeky, nebo bylo to najednou všechno jinak, když jsi znova přišla do Evity?
2: Takhle, já jsem byla moc ráda, já jsem Radku na to doporučila. Vlastně jsem si moc přála, aby to hrála ona, protože člověk, když něčím v životě skončí, tak už nepředpokládá, že se to někdy vrátí. A vím, že my jsme s Radkou hráli v mnoha jiných představeních a no, vždycky na tu Evitu hezky vzpomínala, tak jsem byla moc ráda, že to doporučení vyšlo a že Michal Hrubý Radku oslovil. A ještě byla tak laskavá, že to vzala i s tím, že je teda rok bez alternace a že pak odejde, ale já jsem pak byla zase těhotná, takže ona se zase vrátila. Nicméně, já jsem se hrozně bála. Ono to těhotenství a v mém případě jako pozdní těhotenství, protože já jsem vlastně Tadeáše porodila ve 39. Mě teda způsobilo to, že se mi úplně vygumoval mozek a já když jsem pak se zpátky snažila dostat do kondice a měli jsme hodiny s panem profesorem nebo ředitelem Eduardem Klezlou, tak mi třeba něco zahrál a já, to je pěkný, co to je? A on, Moničko, vy to nevíte a já vůbec. Já jsem si normálně nemohla, víš, ne na ty hlavní, jasně, Měl si mě rád.
1: Tohle je formě Argentina.
2: Ale takový ty mezi, já jsem vůbec nevěděla.
0: Tady jsou obzvlášť náročný pěvecky.
2: Tak já jsem vůbec nevěděla, co to hraje. On začal hrát a já, to je taky pěkný. A vůbec jsem nevěděla, co to je. Takže já jsem si opravdu musela tu hlavu jako dost provětrat. S druhým těhotenstvím už jsem na tohle byla připravená. I jsem byla připravená na ty hormonální změny, které proběhly v tom těle a opravdu se na tom hlase odrazej, že on sice nějak si odpočine, dostane jiný odstíny barevný, ale najednou jako zpátky je dostat ty hlasivky do latě, přece jenom je to svál, tak při druhém synovi už jsem věděla, že na sobě musím nějak pracovat.
1: Ve studiu 2 tě v Evitě doprovázel relativně komorní orchestr.
2: Komorní obsazení.
1: Komorní obsazení, samozřejmě.
2: Myslím, že to víš sám nejlíp, že jsme byli nejmenší Evita na světě.
1: Přesně tak. No a my jsme měli radost s Pavlem, že v našem jubilejním koncertě k 35. výročí Muzikál Expressu si mohla Učíš svůj pláč Argentino zpívat se symfonickým orchestrem Českého rozhlasu. Takže pojďme si to připomenout. Evitu, tebe a naše výročí.

0: Tolik ukázka z Evity. Moniko, vraťme se teď ale zpátky k té tvé roli Judy, za kterou si získala loňskou cenu Thálie. Můžeme říci, že Judy je především činoherní role s několika písničkami. Byla právě ta činoherní část pro tebe to nejtěžší při zkoušení tohoto díla?
1: Pavle, bylo to pro mě těžký celý. A zase prostě ten můj život je vždycky jako nějak ovlivněný úplně jinýma věcma. A já jsem ve studiu 2 hrála Evitu, pak po Evitě přišla Funny Girl, takže jsem jako nějakým způsobem, přestože, jak už jsem to zmiňovala, divadlo studovaní muzikálový, byla nějak jako saturovaná. A pak jsem tam hrála v činohrách. A já jsem se rozešla s tatínkem svých synů a měli jsme pak nepříjemný, naštěstí už je to jako za náma tohle všechno a situace je krásně uklidněná, ale když to žiješ tu chvíli, měli jsme soudy o děti a nebylo to vůbec příjemný a máš z toho hrozný stres. A den před soudama o děti mi zavolal Michal Hrubý, že měl schůzku s Peterem Kiltrem, což je anglický autor Judy, a že vlastně řekl, jestli by to nechtěli hrát. A on říkal, že jsme to hráli v té původní verzi, a on, ale já jsem to mezi tím přepsal pro Broadway, natočil se film, René Zellweger za to získala Oscara, já bych chtěl, jestli byste to nehráli zas. A Michal, já ani nevím, kdo by to hrál, a protože já jsem hrála v duetech, což byla taky hra Petra Kiltra, tak on vyndal na tom setkání, takhle bylo to první jejich pokovidový v roce 22, vyndal takhle ten program duetu a řekl, ona, Monika, když hrála Funny Girl a Mary, tak jí to dej. No a Michal mi druhý den poslal, jestli bych to nechtěla hrát. A já jsem hrozně pověrčivá, tak já nejdřív úplně šťastná, že to je perfektní. A on mi ještě řekl, že si mě vybral anglický autor, já umím jenom hezky česky, říká, jak by na mě přišel. No, přišel. Takže jsem měla radost a pak najednou jsem si říkala tak, a já určitě teď mi nedopadne ten soud dobře, když mám takovýhle štěstí, tak určitě přijde nějaký neštěstí. Tak naštěstí všechno dopadlo v pořádku, no akorát se posouvala ta premiéra, původně to měla režírovat Ondra Sokol a ten to potom jako zrušil a já jsem si vymyslela Péťu Gazdíka, který ale měl šíleně práce, takže se nám to zkoušení rozplyzlo, že jsme zkoušeli místo březen až květen, jako předpremiéra před divákama jsme zkoušeli leden a pak půlka dubna bez režiséra a část května s režisérem. Bylo to strašně náročné. A teprve, když jsme tu roli začali, já jsem se pochopitelně na ten film teprve podívala a najednou ti začne docházet, že tohle asi nechceš rád, že jako je to skvělý, že jo, že já jsem si četla ten titul a viděla jsem ukázku, přišlo mi to perfektní, ale najednou, když to jako opravdu skutečně máš dělat, že Judy měla velmi pohnutý osud, byla to zpěvačka, herečka, získala jak Oscara, tak Grammy, byla ze 3 dcer, rodiče byli neúspěšní umělci, takže ona o 3, o 4 let účinkovala po různých kabaretech, neměla pořádný vzdělání a v 16, v 17 získala Oscara. A vlastně myslím si, že spíš naplňovala ambice svých rodičů než svoje. Od malinka do ní rvali všechny jako léky na spaní, na energii, na to, aby nejedla a tak dále a tak dále. A byla drcená jak oliva. Já to tak jako vnímám. A pak vlastně měla mnoho neúspěšných manželství, 3 děti, její dcera je Liza Minnelli, která se vlastně taky celý život potýká se závislostma. Ten osud není jako radostný. A když jsme to začali
0: něco, co se radostně zkouší
1: ne, to
0: se, a
1: ne,
0: hraje.
1: Ne, přesně, to vůbec. To jako, a my jsme to začali rozpitvávat a já jsem vlastně jí přestala mít úplně ráda. A úplně jsem se přestala těšit a byla jsem na ní extrémně vnitřně naštvaná, protože mám sama 2 děti. A vlastně jak to, že to vzdala. A spoustu těch věcí mi bylo extrémně nepříjemných. Takže já jsem si tam prošla různýma fázema a do toho přišla hudba, která je jazzovo-swingová. A to absolutně není můj obor. A protože jsem měla tu čest s oběma s vámi spolupracovat, s Pavlem na Funny Girl, tak víš, jak jsem nadávala jak špaček, když jsem se učila písničky do Funny. Michal napsal texty k Evitě, takže ví, jak já jsem měla problém s těma různýma webrovskýma tam melodiema a já jsem prostě jednoduchá, takže já potřebuji jednoduchou melodii, čím je to těžší, tím je to pro mě komplikovanější a najednou přišla Judy s něčím, co jsem si říkala, takže pan profesor Eduard Klezla, jsem ráda, že se neoběsil, že vydržel a Sára Bukovská, která mi pomáhala asi s jednou písní jako dodělat, ale pro mě to bylo strašně těžký, jak textově, tak hudebně a jsem moc ráda, že když se na to přišli podívat moje milované kolegyně Bára Baziková a Ilona Čáková, tak jednak plakali, jednak říkala Bára, že tu Thálii musím dostat, že to by museli být slepí a jednak, a to bylo zásadní, my obě řekli, a oni jsou fakt skvělý zpěvačky, můžeš mi říct, jak ses to naučila? Jak ta melodie, kam jde? Já říkám, holky, neptejte se mě na to. A to opravdu tak je. Pro mě, přestože těch písní tam není tolik, tak jsou opravdu velmi těžký na naučení, když to není tvůj úplně obor. Pokud nejseš jako jazzman, tak je to náročné.
0: Každopádně všechny tyhle těžké výzvy se vyplatily, protože to vše skončilo právě tou cenou Thálie.
1: Ano. I diváckou. Já jsem dostala za muzikál opereta, ještě jsem dostala diváckou. Takže já jsem úplně spokojená, je to nad očekávání. Ten souboj měl smysl.
2: Moniko, náš čas pomalu se nachýlí, takže dvě otázky na závěr, které dáváme každému našemu hostovi. Odešla jsi někdy z divadelního představení před koncem, ať už doma nebo v zahraničí?
1: Víš, že asi ne. Odešla jsem z kina, ale nikdy ne z divadla. Ne, nikdy.
2: Bylo to proto, že byly všechny představení tak geniální nebo z respektu ke kolegům?
1: Já jsem měla ohromný štěstí a vždycky, když jdu do divadla, protože toho času nemám moc, dřív to bylo proto, že jsem neustále hrála, tak když už jsem na něco šla, tak jsem chtěla vždycky na něco, co bylo dobrý. Ale já jsem měla štěstí, že jsem vždycky šla na titul, kde ty lidi byly nesmírně jako šikovní. A já se přiznám, že když mý kolegové nebo slyším v kuloárech, že to představení není dobrý, tak já bych na něj nešla.
0: Raději preventivně.
1: No ne, nemáš tolik času, aby si mohl plejtvat svůj čas. Takže já se vždycky snažím chodit na tituly, o kterých vím, že jsou hezký. A nikdy mě vlastně nic nesklamalo.
2: Prozradíš nějaká svá přání nebo vize do budoucna, co by si chtěla hrát, kde budeš hrát?
1: No, chtěla bych hrát kde co, ale vzhledem k tomu, že nechci být trapná, takže začínají se mi ty role dost stenčovat, protože muzikálových rolí 50 plus není mnoho, ale tak určitě Sunset Boulevard, to si taky psal texty, viď? Tak určitě ten by se mi jednou líbil, možná Hello Dali by se mi líbilo. Je pár titulů, kdybych chtěla hrát, ale přiznám se, že tím, jak jsem vlastně doteďka, troufnu si to říct, rozmazlená, že jsem vždycky hrála hlavní role, tak vím ten pocit, jaký jsem měla. Já miluji Bídníky, hrála jsem i v Bídnících, hrála jsem Madame Tenardierovou, ale vím, co to je být součástí tříhodinového představení a ne ještě být 10 minut. Tak to bych si ráda pro příště odpustila. Pro Bídníky jsem to ráda udělala, posloužila jsem divadlu, byla jsem tam šťastná, ale to je třeba věc, kterou už jako nechci. Takže já bych zase ráda nějakou velkou, jestli má někdo 50 plus roli, já přijdu.
2: Ty jsi trochu napověděla a my jsme rádi, že jsi na našem koncertě zpívala právě jednu z ústředních melodií ze Sunset Boulevardu, takže to bychom také dnešní...
1: Jednu už bychom uměli.
2: Jednu už bychom uměli, ano, ty uměla. Možná by to mohl být příslip do budoucna, uvidíme, nic není jistého ani domluveného,
1: ano.
2: Ale bude to asi písnička, se kterou se dneska s tebou rozloučíme.
0: Moniko, my ti přejeme, ať se ti alespoň některá z těch přání splní, stejně tak, ať se ti daří i v tvé solové pěvecké kariéře a moc ti děkujeme za návštěvu Muzikál Expressu.
1: Já, pánové, moc děkuju za pozvání, ať se vám daří, ať máte další velký výročí. Pokud mě oslovíte, ráda přijdu vám zase zaspívat, bylo to moc hezký. No a všem posluchačům přeju krásný večer, dobrou noc a ať je rok 2026 pro nás pro všechny šťastný.
0: Hostem dnešního Muzikál Expressu byla dvojnásobná držitelka ceny Thálie v kategorii muzikál, opereta a jiné hudebně dramatické žánry, tedy herečka a zpěvačka Monika Absolonová.
2: Ještě dodávám, že Muzikál Express pro vás jako vždy připravili Pavel Bár a Michal Prostějovský. Loučíme se slovy naslyšenou opět za týden ve stejnou dobu na vlnách Českého rozhlasu Dvojky a nebo kdykoliv na našem Facebooku, Instagramu či webu muzikalexpress.cz.

0: Český rozhlas uvádí Tobogan.
1: V dubnu loňského roku u nás slavila své kulatiny Simona Stašová. Blahopřát jí tentokrát přišli Miroslav Ecler, Otakar Brousek a Michal Horák. A to stojí za reprízu.
2: Tobogan uslyšíte v sobotu dopoledne po 11. hodině.
0: Na dvojce a na pohodě.

0: Prázdninová blízká setkání na dvojce.
1: Také během léta u nás můžete poslouchat rozhovory se známými a zajímavými osobnostmi.
0: Vašimi letními průvodci budou Michaela Maurerová a Vasil Fridrich.
1: I o prázdninách nás můžete slyšet každý všední den po 11. hodině
0: na dvojce.
2: Vydejte se za vínem a zážitky. Pomozte nám zvolit ten nejlepší vinařský cíl a vyhrajte skvělé ceny. Tipy pro váš výlet za vínem najdete na webu www.topvinařskycíl.cz. Mediálním partnerem projektu je Český rozhlas Dvojka.
1: Český rozhlas Dvojka.
0: Rádio, které vás baví.
3: Přeju příjemný prázdninový večer, přátelé, a zároveň vás zvu k poslechu premiérové četby na pokračování, kterou uvádíme v rámci mrazivého léta. Hlavní hrdinka během cest pravidelně pozoruje střípky ze soukromí mladého páru, který žije v domku u trati ve stejné ulici, kde sama kdysi bydlela. Dokonce si dvojici pojmenuje. Jednoho dne u nich ale zahlédne cosi znepokojivého a v zápětí se dozví, že mladá žena se pohřešuje. S vervou hraničící s umanutostí se pustí do pátrání, které ovlivní a převrátí na ruby nejen její život. Četbu z překladu Věry Kláskové připravila Kristýna Franková.

Úterý 14. srpna 2012. Ráno. Přistihla jsem se, jak stojím před skříní a snad posté zírám na věšák s krásnými šaty, na tu perfektní garderobu manažerky malé, avšak špičkové umělecké galerie. Nic z toho se nehodí pro chůvu. Pro boha, stačí, když slyším to slovo a chce se mi zvracet. Oblékám si džíny a tričko, vlasy stáhnu do ohonu. Má to vůbec význam takhle se čančat, když mám strávit celý den s miminem? Mašíruju do přízemí a napůl lačním po konfliktu. V kuchyni Scott vaří kávu. S úsměvem se ke mně obrátí, takže se mi v tu ránu zlepší nálada. Nemá smysl klást tohle za vinu jemu, protože to byl můj vlastní nápad. Dobrovolně jsem se nabídla jako pečovatelka lidem odvedle. Naprostá šílenost, fakt. Myslím, že mě to napadlo, když jsem ji slyšela řvát venku na zahradě a chtěla jsem zjistit, co se děje. Když jsem to navrhla, byl Scott v sedmém nebi. Domnívá se, že když se budu motat kolem nemluvňat, probudí se ve mně mateřské pudy. Vlastně to funguje přesně naopak. Když jsem od nich odešla, nemohla jsem se dočkat, až se vrhnu pod sprchu a smiju ze sebe dětský pach. Toužím po dobách, kdy jsem pracovala v galerii. Upravená a načesaná jsem se s dospělými bavila o umění, o filmech nebo naprosto o ničem. Naprosto nic by bylo o stupeň výš než moje stávající hovory s Anou. Kriste pane, ta je pitomá. Člověk má dojem, že kdysi dávno snad měla co říct sama za sebe, ale teď se všechno točí jenom kolem dítěte. Je maličké dost teplo, kolik mlíčka vypila. A přitom se Anna odtamtud nehne, takže se většinou cítím jako páté kolo u vozu. Mám přece za úkol hlídat dítě, zatímco Anna odpočívá, aby si mohla dát pauzu. Je podivně nervózní. V jednom kuse vnímám, jak přešlapuje a všelijak se vrtí. Děti jsou tak choulostivé, vidíte, říká. Nemůžu s ní než souhlasit. Odcházím z domova a těžce se vleču po Blenemské ulici k jejich domu. Dneska mi neotvírá Anna, ale její manžel Tom. Má na sobě oblek a boty a chystá se do práce. To kvádro mu sluší. Není sice tak hezký jako Scott, je menší a bledší a oči má trochu moc blízko u sebe, ale nevypadá špatně. Blízkne po mně širokým úsměvem ve stylu Toma Cruise a v zápětí je pryč. Zůstávám tam jen já a ona a dítě. Čtvrtek 16. srpna 2012. Odpoledne. Praštila jsem s tím. Cítím se daleko líp. Jsem svobodná. Sedím na terase a čekám na vlak. Nebe nade mnou je černé. Vzduch stěžkl vláhou. Za hodinu bude doma Scott a já mu to musím povědět. Chvilku se bude vztekat, ale já mu to nějak vynahradím. A nehodlám dřepět celé dny doma. Mohla bych si udělat kurz fotografování nebo si najmout stánek na tržišti a prodávat šperky. Ve škole mi kdysi jeden učitel řekl, že jsem hotová mistryně sebepředělávek. Tenkrát jsem nevěděla, jak si to mám vykládat, ale od té doby se mi tohle označení začalo líbit. Uprchlice, milenka, manželka, číšnice, ředitelka galerie, chůva a navrch ještě pár postav v mezičase. Takže tím, že se chci stát zítra? Vlastně jsem neměla v úmyslu s tím praštit, ale ta slova se mi prostě vydrala z pusy. Seděli jsme u kuchyňského stolu, Anna s dítětem na klíně a Tom se zrovna pro něco vrátil, takže tam byl taky. A mně to najednou připadalo směšné. Zdálo se mi, že vůbec nemá smysl, abych tam byla. Našla jsem si jiné místo. Řekla jsem, aniž bych o tom zvlášť přemýšlela. Takže už sem nebudu moct chodit. Anna po mně šlehla očima. Myslím, že mi nevěřila. Pronesla jen, to je škoda. Ale zdálo se mi, že se jí ulevilo. Dokonce se mě ani nezeptala, co je to za místo, což bylo štěstí, protože jsem neměla připravenou přesvědčivou lež. Toma to zjevně překvapilo. Řekl, bude se nám po vás stýskat. I to však byla lež. Jediný, koho to skutečně zklame, bude Scott. A proto musím vymyslet, co mu nakukám. Nejspíš mu povím, že po mně Tom vyjel. Tím to bude uzavřená věc.

Čtvrtek 20. září 2012. Ráno. Je těsně po sedmé, venku je chladno, ale stejně je to nádhera, jak všechny ty zelené, prostydlé proužky zahrad čekají, až se k ním odkolejí, připlazí prstíčky slunečního světla a probudí je k životu. Jsem tady nahoře už pár hodin, nemůžu spát. Nespala jsem celé dny. Nespavost nenávidím ze všeho nejvíc. Člověk jen leží, mozek mu šrotuje. Tik, tik, tik, tik. Všechno mě svědí. Chci si oholit hlavu. Chci se vydat na výlet v kabrioletu se staženou střechou. Chci jet k pobřeží, k jakémukoliv. Se starším bratrem jsme se chystali podnikat velkolepé výjížďky. Měli jsme všelijaké plány, Ben a já. Chystali jsme se jet na motorkách z Paříže na Azurové pobřeží nebo podél amerického pobřeží Tichého oceánu od Seattlu po Los Angeles. Možná, že kdybych tohle všechno uskutečnila, neskončila bych tady a nelámala bych si hlavu, co dělat dál. Jenže Ben se nikdy nedostal do Paříže, dokonce ani do Cambridge. Zemřel na dálnici A10. Lebku mu rozdrtila kola kamionu. Každý den se mi po něm stýská. Přímo uprostřed mé duše po něm zeje velikánská díra. Je možné, že právě tam to všechno začalo. Sama netuším. Vím jenom, že v jedné chvíli jsem v pohodě, život je fajn a nic mi neschází. A v zápětí už se nemůžu dočkat, až vypadnu. Unikám a uhýbám. Tak a je to. Mám sjednanou schůzku s psychoterapeutem. Jsem trochu nervózní, ale poslední dobou nejsem schopná vůbec usnout, takže Scott na mě naléhá, ať tam zajdu. Chudák Scott. Neví ani polovic. Miluje mě, až mě to bolí. Nevím, jak to dělá. Já bych se zbláznila. Večer. Pořád čekám. Schůzka měla začít před půl hodinou. Už se chystám oznámit recepční, že odcházím, když v tom se otevřou dveře ordinace a stane v nich velmi vysoký štíhlý muž, který se tváří omluvně a podává mi ruku. Paní Hypvelová, moc se omlouvám, že jsem vás nechal čekat. Říká a já se na něj usměju a v té chvíli mám pocit, že bude všechno v pořádku, protože jsem v jeho společnosti sotva minutu a už se cítím klidná. Dělá to ten hlas. Měkký a tichý, s lehkým přízvukem, který jsem očekávala, protože tenhle muž se jmenuje Kamal Abdik. Odhaduju, že mu bude přes 30, i když s tou neuvěřitelnou pletí barvy temného medu vyhlíží velice mladistvě. Jde jen o úvodní schůzku, takže vedeme takové ty seznamovací řeči. Ptá se mě, jaké mám potíže a já mu vykládám o návalech paniky, o nespavosti, o tom, že bývám tak vyděšená, že v noci jen ležím a bojím se usnout. Chce, abych mu pověděla víc, ale ještě nejsem připravená. Ptá se, jestli užívám drogy nebo piju alkohol. Říkám, že poslední dobou mám na svědomí spíš jiné hříchy, zachytím jeho pohled a mám dojem, že ví, jak to myslím. Když přijdu domů, Scott už na mě čeká a chce vědět první poslední. Ptá se mě na terapeuta. Líbil se mi, připadá mi fajn. Ale jo, v pořádku. Říkám, protože nechci, aby to znělo moc nadšeně. Vyptává se, jestli jsme mluvili o Benovi. Scott má za to, že se všechno točí jen kolem Bena. Snad má pravdu. Snad mě zná lépe, než si myslím. Úterý 25. září 2012. Ráno. Dneska ráno jsem se probudila brzy, ale podařilo se mi několik hodin spát, což je oproti poslednímu týdnu zlepšení. Když jsem vylezla z postele, cítila jsem se skoro svěží a proto jsem se rozhodla, že se vydám na procházku. Aniž si to uvědomuju, v podstatě se uzavírám před světem. Poslední dobou chodím víceméně jen do obchodů, na pilates a k terapeutovi. Občas k Taře. Zbytek času trávím doma. Není divu, že nemám stání. Výjdu z domu, zabočím doprava a potom doleva na Kingley Road. Projdu kolem hospody u Růže.
Chodívali jsme tam v jednom kuse. Ani si nevzpomínám, proč jsme vlastně přestali. Být venku brzo je prima. Ulice jsou prázdné a čisté, den plný možností. Míjím parčík a pokračuju směrem k Rosebery Avenue. Kdybych tady vykročila doprava, projdu okolo své galerie. Teď je tam prázdný výklad. Ale nechce se mi, poněvadž to stále ještě trochu bolí. Tak jsem se snažila uspět. Místo toho zamířím k domovu. Začínám být nervózní. Bojím se, že natrefím na Watsonovi. Je totiž očividné, že žádnou novou práci nemám, že jsem lhala, protože jsem nechtěla pracovat pro ně. No, vlastně je trapné potkat se s ní. Tom si mě jednoduše nevšímá. Ale zdá se, že Anna si to bere osobně. Jedna část mé bytosti doufá, že se odstěhují. Vím, že jí se tady nelíbí. Nenávidí dům, nenávidí život mezi zařízením, které vybírala Tomova bývalá manželka, nenávidí vlaky. Zastavuju na rohu a nahlížím do podchodu. Vzduch je čistý. Nikde ani stopy po Tomovi a po Aně. Druhá část mé bytosti, ta, která si mírně libuje v dramatických situacích, je ve skutečnosti docela zklamaná.

Večer. Právě volal Scott, že musí v práci zůstat déle, což mě nepotěšilo. Jsem podrážděná od samého rána. Potřebuju, aby přišel domů a uchlácholil mě, a teď to potrvá ještě celé hodiny. Můj mozek bude donekonečna šrotovat, takže mě čeká noc beze spánku. Nevydržím tady sedět a pozorovat vlaky. Jsem příliš vynervovaná. Vklouznu do žabek a sejdu do přízemí. Předními dveřmi vycházím na ulici. Je asi 7:30 a několik opozdilců míří z práce domů. Jinak není kolem živáčka, i když je slyšet křik dětí, které si hrají na zahrádkách za domy. Jdu ulicí směrem k nádraží. Pokračuju dál až na nároží a scházím dolů do podchodu. Už jsem v polovině, když v tom mi nad hlavou přejede vlak. Sklopím zrak a na zemi něco zahlédnu. Fialovou, dost opotřebovanou čelenku. Asi ji zahodil nějaký běžec, ale přesto mi přeběhne mráz po zádech a najednou se mi chce odsud rychle zmizet, vrátit se na slunce. Cestou zpátky mě na ulici předjede v autě. Naše pohledy se na vteřinu setkají a on se na mě usměje.

Pátek 12. července 2013. Ráno. Jsem vyčerpaná. Hlavu mám otupělou spánkem. Když piju, sotva zamhouřím oka. Když mám ale den, kdy si nedám ani kapku. V noci spím tak hluboce, až se ten stav podobá spíš bezvědomí. Ráno se pak nemůžu probrat, takže se mě spánek ještě řadu hodin drží. Někdy i celý den. Dneska sedí ve vagóně jen hrstka lidí, nikdo mě nepozoruje a proto se opřu hlavou o okénko a zavírám oči. Probudí mě zaskřípení brzd. Stojíme u návěstidla. V tuto ranní dobu slunce pere přímo do zadních zdí domků u trati a zalévá je světlem. Vidím Jess na zahradě, za ní vychází z domu nějaký muž. Něco nese, asi hrnek s kávou. A když se na něj podívám, uvědomím si, že to není Jason. Tenhle mužský je vyšší, štíhlejší, snědší. Bude to rodinný přítel, její bratr, nebo Jasonův nejstarší kamarád, který jim byl na svatbě za svědka. Jess jde k němu, bere ho kolem pasu a pak ho políbí. Dlouze a hluboce. Vlak popojede. Nemůžu tomu uvěřit. Proč by tohle dělala? Jason ji miluje, to přece vidím, jsou šťastní. Pocítím opravdické zklamání, jako by podvedla mě osobně. V prsou se mi rozhostí povědomá bolest. Takhle už jsem se v životě cítila. Na něco takového se zapomenout nedá. Přišla jsem na to stejným způsobem, jak na to v dnešní době nejspíš přijde každý. Elektronickým nedopatřením. Někdy to bývá textovka nebo zpráva v hlasové schránce. V mém případě se jednalo o e-mail, o tu moderní verzi rtěnky na límečku. Byla to doopravdy náhoda. Chtěla jsem mu vynahradit, že jsem byla protivná a plánovala jsem tedy zvláštní akci na naše 4. výročí. Chtěla jsem, aby to bylo překvapení a proto jsem musela potají zkontrolovat Tomu v pracovní rozvrh. Tom si nechal doma puštěný laptop, poněvadž měl zpoždění a musel stihnout nějakou schůzku. Naskytla se mi tedy dokonalá příležitost a tak jsem nahlédla do jeho kalendáře a poznamenala si několik dat. Když jsem zavřela okno prohlížeče s kalendářem, uviděla jsem jeho e-mailový účet. Tom ho v tom fofru nechal viset na liště a neodhlásil se. Klikla jsem na něj. Vypadalo to jen jako řádka velkých X. Nejdřív jsem si myslela, že je to spam, dokud mi nedošlo, že jsou to polibky. Byla to odpověď na zprávu, kterou odeslal před několika hodinami, někdy kolem 7. Včera v noci jsem při usínání myslel na tebe. Zdálo se mi, že tě líbám na ústa, na ňadra, na vnitřní stranu stehen. Mám tě plnou hlavu. Nečekej ode mě, že se budu chovat rozumně. S tebou to prostě nejde. Pročetla jsem si jeho zprávy. Byly jich tucty a skrývaly se ve složce s názvem administrativa. Zjistila jsem, že se dotyčná jmenuje Anna Bojdová a že můj manžel je do ní zamilovaný. Psal jí, že něco takového ještě nikdy necítil, že se nemůže dočkat, až bude s ní, že to nepotrvá dlouho a budou moct být spolu. Nemám slov, jimiž by se dalo popsat, co jsem tenkrát cítila, ale ještě dnes, když sedím ve vlaku, cítím nával intenzivního hněvu. Jak mohla Jess tohle udělat? Co se to s ní stalo? Zaplavuje mě nenávist. Kdybych tu ženskou měla teď před sebou, plivla bych jí do obličeje. Večer. Na trati je nějaký problém. Rychlík do Stoke byl zrušen, takže cestující z něj houfně obsadili náš vlak a ve vagónu už se dá jedině stát. Já mám naštěstí místo k sezení, ale je směrem do uličky a proto se mi na rameno mačkají těla, která narušují můj prostor. Vedro, které se celý den stupňuje, mě začíná obkličovat. Všechna okna jsou do kořán a přece se zdá, že ve vagónu není žádný vzduch. Trčíme v uzamčené kovové škatuli. Je mi zle. Nedokážu si přestat v duchu přehrávat scénu v kavárně, kterou jsem zažila dnes ráno. Pořád vidím výrazy na jejich tvářích. Může za to Jess. Bláznila jsem kvůli ní a Jasonovi, kvůli hádce, která se mezi nimi strhne, až to Jason zjistí a svět se mu rozpadne v prach, stejně jako kdysi mě. Bloumala jsem po ulicích jako v mátohách a nesoustředila se, kam vlastně jdu.
Bezmyšlenkovitě jsem vešla do kavárny, kam chodí všichni z firmy Huntington Whiteley. Uviděla jsem je, až když jsem prošla dveřmi, a to už bylo moc pozdě, už na mě koukali. Už se rozpomněli, že je třeba nasadit úsměv. Martin Miles se Sašou a Harriet, ten triumvirát trapnosti. Rachel, pronesl Martin. Rozpřáhl paže a přitáhl si mě do náručí. Saša a Harriet se usmáli. Co tady děláš? Strojeně jsem se zasmála a řekla. Pohovor, dělám přijímací pohovor. Ale Martinovi se nepodařilo skrýt překvapení. A kde? Nedokázala jsem si vzpomenout na název jediné firmy z oblasti public relations. Nevybavila se mi ani žádná realitní kancelář, natož pak taková, která by si mě mohla doopravdy najmout. Jen jsem tam stála a potřásala hlavou, až nakonec Martin prohodil. Přísně tajné, co? Některé firmy hold takhle blbnou. Člověk nesmí ani špitnout, dokud nejsou podepsané smlouvy. Byly to žvásty a on to věděl. Chtěl mě jen vytáhnout z brindy. Nikdo mu to nezbaštil, ale všichni předstírali, že ano, a čile přikyvovali. Radši bych si měla jít pro kafe, řekla jsem. Nechci přijít pozdě. Martin mi položil ruku na předloktí. Strašně rád jsem tě zase viděl, Rachel. Jeho lítost byla téměř hmatatelná. Nikdy dřív jsem si neuvědomovala, jak člověka zahambuje, když ho ostatní litují. Až v posledních 2 letech. Měla jsem v plánu jít do Holbornské knihovny, ale necítila jsem se na to a proto jsem radši zamířila do Regent's Parku. Usadila jsem se ve stínu platanu, kde jsem hloubala o jalových hodinách, které jsem měla před sebou, a znovu si přehrávala rozhovor v kavárně. Určitě jsem tam seděla tak 30 minut, když mi zazvonil telefon. Byl to zase Tom a volal z pevné linky doma. Nechala jsem hovor spadnout do hlasové schránky. Nechtěla jsem už nic slyšet. Dnešek byl bez tak dost strašný a to ještě nebylo ani 10:30. Asi 3 minuty jsem počkala, než jsem vytočila hlasovou schránku. Obrnila jsem se proti bolesti, kterou pocítím, až uslyším jeho hlas. Ale Tom to nebyl. Rachel, tady Anna. Zavěsila jsem. Nemohla jsem dýchat, nemohla jsem zarazit kolotoč myšlenek a proto jsem se zvedla a došla do krámu na rohu Titchfield Street a koupila si tam 4 plechovky ginu s tonikem. Načež jsem se vrátila na svoje místo v parku. Otevřela jsem první plechovku a vypila ji na ex. V zápětí jsem si otevřela další. Znovu jsem vytočila svou hlasovou schránku. Rachel, tady Anna. Musím si s vámi promluvit o těch telefonátech. Koukněte, vím, že prožíváte náročné období, ale nemůžete nám přece pořád volat, navíc v noci. Mluvila stroze, podrážděně. Samo o sobě je dost zlé, že budíte nás, ale budíte i Evie, a to už se prostě nedá. Ze všech sil se snažíme, aby to všechno zaspala. Prý ze všech sil se snažíme. My dva, naše slavná rodinka, čupka jedna. Kukačka, co snesla vejce do mého hnízda. Všechno mi sebrala a teď mi volá, aby mi sdělila, že jí moje utrpení vyvádí z míry. Dožehla jsem 2. plechovku a pustila se do 3. Blažené kolotání alkoholu v krevním řečišti trvalo jen 5 minut. A pak se mi udělalo špatně. Lámala jsem to do sebe moc velkým fofrem. Jestli nespomalím, udělám něco, čeho budu litovat. Zavolám jí zpátky a povím jí, že na ní kašlu. Že kašlu na to, jestli se její harant až do konce života pořádně nevyspí. Povím jí, že tu větu, kterou jí napsal, nečekej ode mě, že se budu chovat rozumně, když si napsal i mě, když jsme byli spolu poprvé, aby mi dal najevo svou nehynoucí vášeň. A dokonce ji ani nevymyslel, ukradl ji z knihy Andreho Millera. Všechno, co ta děvka teď má, je z 2. ruky. Chci zavolat zpátky a zeptat se, jaké to je, ano, bydlet v mém domě mezi nábytkem, který jsem kupovala já. Pořád ještě mi přišlo zvláštní, že se rozhodli tam zůstat. Ten dům jsem milovala. To já jsem navzdory jeho nepříhodné poloze trvala na tom, že ho koupíme. Mně se u kolejí líbilo. Líbilo se mi sledovat projíždějící vlaky. Jejich zvuk mi lahodil, to staromódní kodrcání archaických železničních souprav. Mít dost peněz, zůstala bych tam, vyplatila bych ho. Jenže jsem dost peněz neměla a když jsme se rozvedli, nepodařilo se nám najít kupce, takže Tom prohlásil, že vyplatí on mne a zůstane tam. A pak si k sobě nastěhoval ji a ona ten dům milovala stejně jako kdysi já.
Hádám, že si musí být náravně jistá sama sebou, když jí nevadí, že musí chodit ve stopách jiné ženy. Zjevně mě nepovažuje za hrozbu. Musela jsem si zdřímnout. Ukolébal mě džin a horké slunce. S úlekem jsem se probrala. Štípala mě kůže, protože se moje tělo jen hemžilo mravenci. Měla jsem je ve vlasech, na krku, na prsou a tak jsem vyskočila a začala je ze sebe ometat. Dva pubertáci, kteří si kopali míčem asi 20 jardů ode mne, nechali hry a chechtali se, až se za břicha popadali. Vlak zastavuje. Jsme skoro naproti domu Jess a Jasona, ale nic nevidím. Ve výhledu mi brání ta spousta lidí. Přemýšlím, zda tam ti dva jsou. Zda on už ví své a odešel, nebo jestli dosud žije život ve lži, kterou zatím neodhalil.

Paula Hawkins, Dívka ve vlaku. Pro dnešek končí premiérová četba, kterou z překladu Věry Kláskové připravila Kristýna Franková. Dramaturgyní byla Marina Feltlová. Účinkovali Aneta Krauzová a Eva Hacurová. Režii měl Dimitrij Dudík. Připomínám, že další část vám v rámci mrazivého léta dvojky nabídneme zítra večer ve 22 hodin.

0: zdrcivé léto na dvojce.
1: Čekají vás vzrušující příběhy plné napětí, nečekaných zápletek a dramatických zvratů.
0: Mrazivé léto na dvojce.
1: Těšit se můžete na thrillerové a hororové četby na pokračování a rozhlasové hry českých i světových autorů.
0: Mrazivé léto na dvojce.
1: Noční můry ožívají a každý stín může být nebezpečný.
0: A chybět nebude ani velká soutěžní pátračka.
1: Odhalte, jakou postavu děsivých příběhů hledáme a vyhrajte jeden z 9 pobytů pro 2 na 2 noci v luxusním hotelu v Karlových Varech.
0: Mrazivé léto na dvojce.
2: Vydejte se za vínem a zážitky. Pomozte nám zvolit ten nejlepší vinařský cíl a vyhrajte skvělé ceny. Tipy pro váš výlet za vínem najdete na webu

0: Dobrý večer, milí posluchači, u nočního mikrofóra vás srdečně vítá Zuzana Maléřová. Můj host za mnou dorazil z Uherského Hradiště, s jehož divadlem spojil mnoho let svého života. Tam se v plné míře rozvinul jeho tolik vytoužený a složitě vybojovaný sen stát se hercem. Setkání s režisérem Janem Pitínským, Smerďakov v Bratrech Karamazových nebo Trigorin v Rackovi v režii Oksany Smilkové. Kde jeho touha po budoucí profesi začala, z čeho vzešla a byla správná, neboli co se může stát, když se sen vyplní? Budu se ptát Josefa Kubáníka, kterého vítám ve svém rozhlasovém pokojíčku a oplácím tak velmi milé setkání na jeho rozhlasové pohovce. Tak se totiž jmenuje pořad Českého rozhlasu Zlín, kde si Joška zve své hosty. Dnes jsem tedy hostitelkou já a doufám, že nám všem u společného stolu bude hezky. Dobrý večer, Josefe.
1: Dobrý večer, děkuji za pozvání. Máte krásný pokojíček.
0: Ano, fialový. S jakým pocitem jste vy usedal poprvé za druhou stranu toho mikrofonu, kdy jste se vy měl ptát? Vybavíte si to?
1: Pamatuju si ten úplně první rozhovor, to byl s generálním ředitelem Českého rozhlasu rovnou. A byl jsem nervózní, protože víte, když nemáte tu zkušenost, nevíte, co si můžete dovolit, nemůžete dovolit, když našlapáváte a hledáte tu správnou cestu, tak to bylo napínavé. Ale on byl tenkrát, já si na to vzpomínám, tak laskavý a tak mě hned uklidnil, že jsem si říkal, tak co se stane? Maximálně se mi to nepovede, já mám příští týden druhý pokus.
0: Já jsem měla pocit, když jste mě oslovil, že jste byl velmi dobře připraven. A navíc, a to mám moc ráda, jsem z toho cítila jakési osobní zaujetí. Je to pro vás princip té moderátorské práce?
1: Je. Děkuju za to. Já nad tou přípravou strávím obrovské množství času. A Shakespeare někde řekl, příprava, toť vše. A to je přesné, protože jedině díky tomu se o tom hostu něco dozvíte, jedině díky tomu víte, na co se můžete ptát, na co se třeba nemáte ptát, protože to je taky důležité. A já mám vždycky nejradši, když položím otázku a najednou je ticho.
0: Protože se vím, přemýšlí.
1: Že se přemýšlí. A pak mám potom ještě rád, když se zeptám na odpověď a host řekne, jak to víte. To znamená, že oceňuje svým způsobem tu přípravu, protože někde něco se někde objevilo. Já jsem to zjistil a doptávám se na to.
0: A můžete navázat vzájemně. Já jsem v úvodu naznačila to, o čem si hodně budeme povídat, a to je ta cesta, ta vytoužená cesta k té profesi. Vysnil jste si taky i nějak třeba svůj první domov nebo nějaký své zázemí?
1: Já jsem si vlastně spoustu věcí už jako malý představoval a oni se mi potom vyplnili, což je zvláštní. Někdo říká, že vesmír to všechno slyší, jestli to tak je, nevím. Ale je pravda, že jsem si vysnil podkrovní byt někde téměř v centru města a teď bydlím v podkrovním bytě téměř v centru Uherského Hradiště a je to krásné, ale zároveň musím říct, že jednou nohou už jsem trošku v Praze, protože tady mám taky nějaké povinnosti a už jsem tak jako rozkročený přes celou republiku.
0: Ale sen se splnil.
1: Ten se splnil.
2: Toužil jsem vypadnout strm hlavo někam z třetího poschodia na koniec světa. Noc vlas mi zavěla z černého Porsche. V tom som ho uviděl vyberať koše. Mal trochu ďaleko k fešákom z reklám. Vrásky a v očiach tma z Danteho pekla. Tulák bez domova, blázon či básnik. Vravím mi zdravím, som tvoj aniel strážny. Si ešte nažive, no pán Boh zaplať. Dávaš mi, chlapče môj, poriadne zabrať.

jsme skončili po kůtnom bystre. Hrdlo chcel zavlažit a krídla vystrieť. Pri flaške zaujal rečnícku pól.

roky. Jistě mi poradí veštica z telky. Bolzo měl na prášky,

0: Josefe, kdybychom měli hned na začátku shrnout ty dosavadní životní zkušenosti, máte pocit, že ten anděl strážný tam byl?
1: A víte, že ano? Myslím, že ano, že hlídá, někdy možná trošku odpočívá, ale myslím, že to k tomu taky patří, jaké by to bylo dostat to všechno zadarmo hned.
0: Když se vás zeptám, co hezkého se vám vybaví z dětství, jaké vůně, jaké radosti, tak co vás první napadne?
1: To jsou asi ty prázdniny u babičky. Myslím, že s tím bude kde kdo souhlasit. Když byl začátek července a babička měla na zahradě velkou třešeň, tak to si vybavím stejně jako, a teď si připadám jako, když mi moje maminka vyprávěla, když ona byla malá, jak v potoku chytali pstruhy, tak já si připadám úplně stejně, nebo jak z Honzíkovy cesty, tak si připadám teď. Ale opravdu jsem s bratrancem chytal pstruhy na pytlačku, byl to jenom vlas hozený s háčkem do vody a pořád jsme se báli, že přijdou rybáři, že budeme platit pokutu nebo porybný. A on se někdy osmělil a ty pstruhy vytahoval spod kořenů, ale bál se. Takže vždycky říkal, žádný tam není. A já vůbec nevím, jestli se o to opravdu pokusil, nebo jestli to bylo takto na hraně.
0: Rodila třešeň?
1: Rodila. Dneska jsem to zrovna vzpomínal, že třešeň rodila. Dědeček ji vždycky očesal a ten rok, co umřel, tak rodit přestala.
0: Jsou to romantické věci vlastně, na které vzpomínáte?
1: Jsou, ale já myslím, že tak by to mělo být, že všichni si pamatujeme spíš to hezké a všichni si pamatujeme to, k čemu se upínáme. Myslím si, že já tady teďka nechci filozofovat o společnosti a o lidech, ale myslím, že právě ten sentiment po tom dětství, mládí, po těch minulých časech možná nás někdy
0: zavede někam.
1: Přesně, zavede někam a zapomínáme na to, že pozor, pozor, no to není jenom tohle, to je hezké se k tomu vracet, ale nezapomínat na to, že to nebylo jenom tak.
0: A že to mělo souvislosti. Bylo tam i nějaké divadlo dětské?
1: Bylo tam loutkové divadlo. Jo. Bylo tam loutkové divadlo. Dědeček mi tenkrát koupil loutkové divadlo a byly tam takové ty dětské pokusy. Se sestřenicí jsme tuším hráli Čapkovou loupežnickou pohádku, možná jestli si to pamatuju dobře, ale tak to bylo tak, že jsme pozvali babičku s dědečkem a sousedy a vybírali jsme 10 haléřů asi a oni se šli na nás dívat a my jsme hráli za velkým prostěradlem pohádku nebo předním pohádku, no tak to byly takové dětské pokusy.
0: Tohle byla strana maminky?
1: Tohle byla strana maminky.
0: Jaká byla ta druhá větev?
1: Babička na druhé straně byla už starší, k té jsme neměli úplně tak blízký vztah, protože ta celý život pracovala na poli, celý život dřela, celý život žila, ten život trošku jiný, protože my přece jenom jsme, tahle babička, o které mluvím, a respektive vlastně i ta druhá, bydleli ve Starém Hrozenkově, na Kopanicích, ve Vápenicích a my už jsme byli ve městě, takže my jsme byli už trošku jako městské děti a ta babička z tatínkovy strany si myslím, že to pro ně byla trošku propast, že to byla už dálka.
0: Vaši rodiče měli nějakou vášeň, něčím se zabývali?
1: Co já si pamatuju, tak rodiče měli rádi folklor, tam se taky seznámili ve folklorním souboru Kopaničár, tak pamatuju si, že vždycky, když jsme k babice přijeli, tak vždycky v pátek chodili na zkoušku, nebo v sobotu chodili na zkoušku, pravidelně, každý týden. Maminka tancovala, tatínek dřív taky tancoval, potom hrál na basu, tak to si myslím, že mohla být vášeň, na kterou se ptáte.
0: A odtud bude, že jste jako chlapec hrál na housle?
1: Ano, tatínek si přál, abych byl taky muzikant, hrál jsem na housle, ale mě to vůbec nešlo a vlastně mě to ani nebavilo. A já si pamatuju, když jsem byl malý chlapeček, tak jsem začal nosit brýle, začaly se mi kazit oči, ale já jsem ty brýle nenosil rád, protože jsem se za ně styděl. Byly těžké, tlačili mě, všichni jsme vypadali jak Gustáv Husák, jeden vedle druhého. A já jsem vždycky, když jsem vyšel z domu, tak jsem si ty brýle strčil do kapsy. A jak jsem se za ně styděl, tak jsem chodil hrát do těch houslí. A jednou mi paní učitelka Stránská říkala, nevidíš ty špatně na ty noty, tak pořád mhouříš ty oči. Já ne. Ale jak mi to nešlo, tak zavolala maminku. Ať si jde jako poslechnout, že mi to nejde, jestli to jako má smysl, abych tam chodil. A maminka jednou přišla do té hodiny, já hrál bez těch brýlí a už jsem věděl, že se blíží průšvih. A ona najednou to zastavila a řekla, Jožinku, a kde máš brýle? A teď já jsem byl najednou přistižen při něčem, co se nedělá. Lhal jsem, že nosím brýle, paní učitelce jsem lhal, že žádné nepotřebuju. Rozplakal jsem se, protože jsem byl v úzkých. A jak jsem se rozplakal, tak paní učitelka, která měla stejně starou dceru, i moje maminka najednou byly vystrašené, co se děje. Volali jedna přes druhou, uklidňovali mě. Já si pamatuju, jak paní učitelka Stránská volala: Naďa Urbánková má také brýle. A jaká je to umělkyně?
0: Kdy jste si začal klást otázky na vztah rodičů a na to, jak to vlastně ovlivnilo pak i vás a vaše hledání?
1: Já nevím, jestli najdu začátek toho všeho. Prostě moje dětství je spojené i s nějakými jako neschodami rodičů, takže tam nemůžu najít, jestli to bylo jako malý chlapeček nebo ještě menší chlapeček nebo větší. Tak je to tam vlastně tak trochu pořád.
0: Bylo tam takové i taková ta výchova typu, aby se něco neudělalo špatně, abyste nebyl příliš sebevědomý, abyste byl pokorný?
1: Já si to nepamatuju, že by něco takového bylo, ale vzhledem k tomu, že jsem se v dospělosti takto choval, že jsem měl pořád pocit, že nemám vyčnívat, že se mám zařadit, že nemám být výrazný, že si nemám některé věci přát, že si za některými věcmi nemám jít, protože bych najednou byl ten, kdo jde mimo tu řadu, tak tam asi něco takového bylo. Neumím si vysvětlit.
0: Ale je to trošku generační věc, si myslím, nebo dobová, jako proto se i ptám.
1: Možná ano, ale nepamatuju si, že by tam něco takového bylo, ale myslím, že bylo.
0: Jak to bylo s chválením?
1: Nevzpomínám si na žádné velké chvály, ale víte, ono to vlastně vychází i z toho kraje, odkud rodiče přicházeli, protože ty Kopanice, ten kraj, dnes se rádo říká kraj žitkovských bohyní, je velmi tvrdý, vlastně velmi krutý, tam obstáli opravdu jenom ti nejsilnější a ti se nechválili, ti museli dřít, museli makat, takže taková ta citlivost, kterou někdo má, já jsem se narodil mimořádně citlivý, velmi až někdy přecitlivělý, tak to tu chválu potřebovala, ale i ti rodiče jeli v nějakých zajetých kolejích a já jim nemám za zlé, že nevěděli, že to potřebuju. Prostě to tak měli.
0: Když potom jste začal být chválený, třeba za něco už jako dospělý, tak byl jste na to připravený vlastně?
1: Nebyl. Já jsem se s tím vůbec nevěděl rady najednou a myslel jsem si, že ta chvála není proto, že bych se zasloužil pochválit, ale že je zatím něco jiného. Že to je jako oklika k něčemu, abych se buď zlepšil, nebo naopak něco nedělal, že to je vlastně takový ten oslý můstek. Dlouho jsem nevěděl, že chvála může být úplně obyčejná chvála.
0: Jak jste vnímal pak posléze třeba vzdalování těch rodičů?
1: Já si pamatuju na takovou věc, že jsem byl na základní škole pyšný na to, že rodiče byli spolu, protože všichni ve třídě měli rozvedené rodiče a já jsem říkal, tak u nás je to super, protože rodiče se nerozvádějí, ale já si myslím, že kdyby to udělali, že by možná oběma bylo mnohem líp, protože by mohli najít svůj hezčí život, ve kterém by se mohli hezky nadechnout, ale asi to tak chtěli, asi to tak potřebovali. Kdo jsem, abych je soudil?
0: A taky se na to tak díváte až dnes, že jo?
1: To je pravda, to je pravda.
0: Stalo se nakonec? Šli každý svou cestou?
1: Ano, rodiče se rozvedli, ale já už jsem byl dospělý, to už mi bylo okolo 20.
0: Byla ta babička, o které jsme mluvili na začátku, byl to ten člověk, který dodával to sebevědomí, nebo spíš byla to ta bezpodmínečná láska, tam jste ji cítil?
1: Byla. I od dědečka, který bohužel odešel, když jsem byl ve třeťáku na gymplu, takže ten mi moc fandil, moc mě podporoval, ten se nedožil toho, když jsem se potom vydal k divadlu, i když věděl, že potom toužím, ale babička byla ta podporující, ta, která mi držela palce a která, nemyslím, že by to úplně fér, ale říkala to, že mě má ze všech vnoučat nejradši, ale myslím si, že to není fér k těm ostatním, protože ti byli a jsou taky bezvadní.
0: Měli ty třešně, z vaší třešně, měli červy?
1: Měli. A víte, jak babička vyháněla? Vždycky vzala velký kbelík, do něj dala samozřejmě vodu osladila, nasypala tam ty třešně a ti červíci vylízali a plavali na té hladině.
2: Nejzkoumavější z pohledu ptá se mě ze zrcadla, jestli se usmát dovedu bleduli, která zvadla. V koupelně, v paru, v pokoji těším se na ty schůzky, požehnání.

0: Noční mikrofórum.
1: Zuzana Maléřová a její host na dvojce.
2: A se mnou herec Josef Kubáník. No, jak vnímali rodiče tu vaši touhu stát se hercem? Kde to tam se vyslovilo?
3: A víte, že já ani nevím, co na to říkali, protože já jsem měl takový pocit, že by to tak mělo být, tak jsem si tak na to myslel, ale vlastně jsem se neohlížel, jestli jako, neptal jsem se, jestli mi to dovolí. Já jsem se, si pamatuju, co jsem chodil do mateřské školy, kdy paní učitelky nám hrály Maňáskové divadlo a jednou jsme tam přišli do té třídy dřív a ta plenta, za kterou byla ještě sundaná, oni se tam připravovali a já jsem najednou viděl to jako to zákulisí. Já jsem byl jako v horečce, já si to doteď pamatuju a říkal jsem si, to není možné. A potom, když ve druhé třídě jsem byl poprvé v divadle se školou na pohádce Pim a Pit, tak jsem se tam bál, protože kolega tam, dnes už kolega, tam hrál čarodějnici a já jsem se tak strašně bál, že jsem byl schovaný celou dobu se takovou bundičkou, hnědou bundičkou z NDR a maminka, paní učitelka mi vždycky jako sundávala, ať se dívám, ať nezlobím. A já jsem se fakt bál a jiné děti by utekly z toho divadla. A já jsem procházel potom kolem dveří, kde bylo napsáno zákulisí nevstupovat. A ve mně se to zase, to vzrušení zase vzbudilo. Jsem říkal, co tam je, co se tam děje tajemného v tom zákulisí.
2: V přeneseném slova smyslu, co je za tím životem.
3: Tak.
2: Když už potom teda ale opravdu už to vypadalo, že se tou cestou vydáte, tak bylo tam nějaké rácium od rodičů, jestli vlastně na to máte, nemáte, podnikli nějakou akci?
3: Rodiče mě samozřejmě, když jsem se rozhodoval, že bych šel na konzervatoř, tak mě podporovali. Já jsem se na tu konzervatoř nedostal. Potom jsem šel na gympl a vzpomínám si, jak tatínek potkal, to jsem vlastně nějak ve druháku, ve třeťáku, potkal někde paní Květu Fialovou, když byla na zájezdě v Hradišti. A šel za ní a říkám, máme doma kluka, on chce jít k divadlu a my vlastně nevíme, jestli jako má jít nebo nemá jít, jako má to smysl. A paní Fialová mu tenkrát řekla, vy mu v tom ani nezabráníte, ani mu v tom nepomůžete. Když to opravdu bude chtít dělat, tak to dělat zkrátka bude. A třeba se někdy potkáme.
2: Ona fakt řekla, třeba se někdy potkáme. A vy jste se teda potkali na výraznou dobu.
3: My jsme se potkali za dlouhou a dlouhou dobu opravdu a bylo to pro mě setkání, které mě opravdu obrátilo život vzhůru nohama a když pominu rodinu, tak Květa Fialová byla nejdůležitější člověk, který mi do života přišel.
2: A dokázal jste čelit i určité její nemilosrdné ironii i určité dominanci? Naučil jste se to?
3: Naučil jsem se. Já jsem věděl hned ze začátku, že to musím udělat, protože já bavil jsem se o tom s její dcerou Zuzkou několikrát. Kdybych to neudělal, ona by se po mně by se prohnala jak stádo slonů, protože to ona by se nenechala. Já jsem se vůči ní vymezil, ty hranice jsem musel nastavit, ačkoliv jsem ji obdivoval a opravdu jsem ji měl moc rád. A myslím si, že ona byla ráda. Mm-hmm. Ona byla ráda, že někdo si ji postavil a řekl, odsuď, pocuď. Byl to trošku souboj, byl to trošku boj. Pamatuju si, že když třeba, teď je to taková drobnost úsměvná, když přišla do Hradiště, vždycky, když jsme spolu měli třeba hrát, tak říkala, pojď, jdeme nakoupit. A já jsem říkal, všechno je nakoupeno, jsem věděl, že přijedeš, tak nepotřebujeme chodit do obchodu. A ona říkala, pojď, půjdeme nakoupit. A šli jsme do toho obchodu a teď ona najednou začala, uděláme si kůře. A teď začala třeba 3 kuřata brala. A já jsem říkal, prosím tě, nedělej tyhle ty věci, kam to budeme dávat. A pamatuju si, ona do mě byla zavěšená. A když jsme po tom obchodě šli, já jsem říkal, pojď, půjdeme, tak ona se mnou tak jako škubla, ona mě obrovskou sílu, škubla a ve chvilce, když škubla, jsem věděl, že nemá cenu zdorovat. Ta by tam šla sama.
2: Jo.
3: Ta by tam šla sama, kuřata by odtáhla domů. Tak to jsem věděl, že nemá cenu se dohadovat, ale v těch důležitých zásadních věcech.
2: I profesních.
3: I profesních. Mm-hmm. Ta pravidla byla jasně nastavená.
2: Mm-hmm. Vy jste napsal objemnou knihu, která se jmenuje Poslední deník Květy Fialové. Mm-hmm. Je to pro vás i takové uzavření toho vašeho společenství.
3: Mm-hmm. A ona ta kniha byla vlastně pro mě terapie, protože když paní Fialová odešla, všichni jsme to věděli, ale znáte to, na odchod člověka se člověk ten druhý nepřipraví. Tak já jsem sedl a napsal jsem ten poslední deník o tom z jedné části, jak vlastně probíhaly naše rozhovory doma, tam si přečtete, jak to vypadalo, když jsme pekli kůře z hřeba zrovna, o čem jsme si povídali. A ta druhá část je opravdu o odcházení paní Fialové, protože ona si celý život psala deníky. Mm-hmm. A potom, když už ta paměť zrazovala, tak už se zapomínala ty zápisky psát. Tak já, co jsem věděl, to jsem napsal. A když paní Fialová odešla, tak jsem říkal Zuzce, její dceři, kam Zuzi, tady máš dovyprávěný ten mámin život až do konce. Mm-hmm. Tak tady to máš a dělej si s tím, co budeš chtít, co budeš potřebovat. A ona mi tenkrát řekla, tak nechtěl bys to sepsat. Tak mm-hmm. to vzniklo.
2: Mm-hmm. Měl jste jako kluk blíž k mamince?
3: Myslím, že jsem měl blíž k mamince, protože tatínek, který byl na kriminálce, takže byl policajt, Sennbach tenkrát vlastně, že? Mm-hmm. Tak tatínek si představoval, že ze mě bude takový raubíř. Já vím, že jednou říkal mamince, já jsem se to rozvěděl až potom, že si přál, abych někde rozbil výlohu kamenem. No, to by mě v životě nenapadlo. Tak to si přál. Ale to se mu nepodařilo. Já jsem byl spíš, maminka vyprávěla, na tohle si nepamatuju, ale říkala, že jsem jednou někde vzal nějaký kočárek a jezdil jsem po sídliště do toho kočárku. Jako malý chlapeček jsem sbíral kamínky. Takhle jsem je ukládal jeden vedle druhého.
2: Tak to nebylo raubíř.
3: Vůbec nevím, k čemu mi to bylo. A potom ty kamínky jsem takhle jako opečovával. No. Takže jsem nebyl raubíř. No.
2: A vzpomenete si, co třeba o vás říkala paní učitelka ve škole, nebo co vám řekla?
3: Pamatuju si na jednu věc. Říkala, vždycky, když jsme se fotili ve škole, že jo, na konci školního roku, tak jednou se na tu fotku dívala a říká mi, vždy ty jsi takový veselý chlapeček, ale já se pokaždé dívám na ty fotky, ty máš na všech fotkách, ty jsi na všech fotkách neskutečně smutný.
2: Mm-hmm. Nebylo to v očích?
3: Možná bylo.
2: Jo, protože na mě to tak působí, usměvavá tvář s hlubšíma očima.
3: Smutnýma?
2: No, hlubokýma a to určitě sebou nese. Bylo asi pro tátu i obtížnější pochopit posléze v průběhu pak života, jak šel vaši odlišnou orientaci?
3: Myslím, že ano a myslím, že to pro něj nebylo vůbec snadné, ale víte, to bylo jak s tou volbou toho, té profese, nebo té vysněné profese. Já jsem se vlastně nikoho neptal, já jsem nikomu nic nevysvětloval, já jsem si šel životem tak, protože jsem to cítil, protože jsem to potřeboval.
2: A věděl.
3: Věděl, ale já jsem s nikým o tom nediskutoval. Ani jsem to netajil, prostě jsem takhle šel a pamatuju si, že můj tatínek si to přečetl v bulváru a potom volal sestře a sestra vím, že ho zastavila a říká tak dost, jako jestli tady míníš jako zkoušet nějaké věci, s kterými já sama nesouhlasím, tak okamžitě zavěsím telefon, tak on se prý tenkrát lekl a jako vzal trošku zpátečku, ale tak to je.
2: Zmínil jste sestru. To je blízký vztah?
3: Ano, blízký. My jsme si jako malí brali tak, jak to děti tak mívají, ale teď jsme si velice blízcí, no. S celou rodinou její.
2: Má velikou rodinu?
3: Má 3 děti.
2: No, tak to je. Mm-hmm. Znamená to ta blízkost?
3: To je.
2: Zmínil jste sestru. To je blízký vztah?
3: Ano, blízký. My jsme si jako malí brali tak, jak to děti tak mívají, ale teď jsme si velice blízcí, no. S celou rodinou její.
2: Má velikou rodinu?
3: Má 3 děti.
2: No, tak to je. Znamená to ta blízkost, že když vám je ouvej, tak tam dostanete v obrazně v uvozovkách klíče nebo z zázemí?
3: Ano, je to tak, ale... Já bych nechtěl, aby ona věděla, kdy je mi ouvej. Když je úplně nejhůř, tak ano, ale jinak si myslím, že bych to měl zvládnout všecko sám.
2: Ale ona to asi pozná, ne?
3: Myslím, že to každý pozná, co si budeme povídat. I blízcí přátelé, nejenom rodina to poznají, ale už ví, že jako čekají spíš na to, jestli něco sám řeknu nebo neřeknu. Víte, já je nechci trápit.
2: Ale je tam bezpečí.
3: Je tam bezpečí, velké.

0: Noční mikroforum.
1: Zuzana Maléřová a její host na dvojce.
2: Mým hostem je herec, moderátor Josef Kubáník. Joško, co to znamená, když vám režisér řekne, že děláte pokroky papouštího kroku? Jako papoušek.
3: Papouští krok znamená, že dělám ty věci pomalu opatrně, že nejsem jako střelec, který jde a rozstřelí to a změní věci z 0 na 100. Papoušek se drží takhle bydýlka a když se přijde na druhé bydýlko, tak tou první nožičkou to pomaloučku pustí, pak jde osahat to druhé bydýlko a když ho osahá, tak ho pevně chytne, ale pomaloučku se pouští zase tou druhou nožičkou toho prvního bydýlka. Takhle já žiju.
2: Což ovšem neznamená právě o té volbě vaší profese. A teď teda musím říct, že vás postupně nevzali na konzervatoř, pak vás po gymnáziu nevzali na JAMU. A co jste si řekl?
3: Já jsem si řekl, že tam půjdu po druhé. Já jsem si řekl, že to zkusím znovu, ale tam to bylo potom tak, že já jsem se nehlásil na žádnou jinou vysokou školu. A já jsem nevěděl, co mám dělat, tak jsem šel na pracovní úřad, protože jsem řekl, buď budu u divadla, nebo nikde. Tak jsem šel na pracák a asi vesmír, nebo ten anděl strážný, jak jsme se o něm bavili na začátku, už mu to přišlo divné, protože jak kdybych nebyl u divadla, já jsem doteď na pracáku. Tak mě poslal profesi, kterou jsem vlastně vůbec neovládal, ale šel jsem do ní, to byla nápověda ve Zlínském divadle. Ale napovídat je tak obrovsky těžké.
2: Ano.
3: A já jsem šel, nebylo mě tenkrát vůbec slyšet, nebylo mě vidět. A já jsem šel napovídat. Byl jsem tam rok a potom jsem se znovu hlásil na JAMU, ale už jsem byl chytřejší a poprosil jsem herečku ze Zlínského divadla, paní Věru Novákovou, ať mě připraví, a ona mě připravila a mě zas nevzali. A už to pak bylo divné a ona si mě potom zavolala a řekla, já ti něco musím říct. Ty jsi moc hodný kluk, ale herec z tebe nikdy nebude. A já jsem říkal, on to se uvidí. A potom se ve Zlíně otvírala Zlínská škola umění, která navazovala na školu, kterou otevřel Tomáš Baťa. A paní Nováková za mnou tenkrát přišla, že kdybych chtěl, že mě do té školy teda vezmou, když vidí takovou tu moji urputnost. A já jsem říkal, ho, tak to zase ne, jako vemte mě jenom pokud jako chcete, abyste mě vzali, ale jestli mě máte brát jenom jako ze soucitu, tak to teda ne. Tak ona mě teda říkala, tak dobře, tak jsem prošel těma zkouškama, tak nakonec mě vzali, myslím, že tam ta schovývavost trošku byla, ale vzali mě. A paní Nováková za mnou přišla, říká, budu tě teď hlídat a když zjistím, že ti to nejde, tak potom třeťáku tě vyženu, protože by se celý život utrápil. Ale paní Nováková bohužel ve druháku umřela, takže mě to neměl kdo rozmluvit a tak jsem zůstal u divadla.
2: No vy jste ale pak měl docela nabídky po tom studiu a přesto jste zvolil Zlín. Proč? Kde jste byl ta nápověda? To asi nebylo úplně...
3: Nebyla to dobrá volba, no. Já jsem tam měl vztah, nebo takový pokus vztahu, ale zůstal jsem tam takový, tak když je mladý člověk zamilovaný, tak je zamilovaný.
2: Takže láska
3: a nepřijal jsem, myslím, že jsem to měl udělat, že jsem měl jít někam jinam, ale stalo se... Zůstal jsem ve Zlíně, ale oni mě tam pořád vnímali jako tu nápovědu.
2: No,
3: pořád
2: právě,
3: toho, co nebyl slyšet a vidět, tak taky vypadaly ty herecké příležitosti. Takže tam to nedopadlo vůbec a po dvou letech, kdy mi tehdejší šéf slíbil, že mi prodlouží smlouvu, tak na poslední chvilku mi řekl, že mi neprodlouží. A já jsem se najednou ocitl, byť vystudovaný herec, byť jsem si už plnil ten svůj sen zase úplně na nule a jsem říkal, no jo, ale kam já půjdu teď? Protože ty nabídky, které jsem dostal, ty už byly vyřízené, tam jsem řekl, děkuju, nemám
2: pryč.
3: Zájem. A co teď? Ale stalo se, že zrovna v Uherském Hradišti, kde jsem byl doma, odcházel větší počet herců a tehdejší ředitel, pan Stránský, najednou mu chyběli lidi. Takže on aniž by mě viděl, ani by věděl, kdo jsem, tak mě přijal do angažmá. Tak jsem přišel do Hradiště.
2: Tomu se říká, jako když je člověk připraven a přijde to štěstí, že jo?
3: No, ale víte, to byla taky otázka. Já jsem asi působil tak, že jako bych si nezasloužil velkou roli, takže první, která tam byla, jsem hrál sluhu ve Sluhovi dvou pánů, ale ne toho hlavního. Toho, který
2: Trufaldína
3: tam,
2: ne.
3: Ne, Trufaldína ne, on tam přinese jenom kufr a zase odejde.
2: Nosič kufru,
3: takže to bylo něco jako paní, nesu vám psaní, akorát bylo pane, nesu vám kufr. A já jsem říkal, no tak to snad jako ne, zase jako budu hrát ty malé role, tak jako kde se to zlomí?
2: Ale přímo v tom Sluhovi dvou pánů se to zlomí. zlomilo? Nedý to byla nakonec výrazná vaše role?
3: Zlomilo. Protože pan režisér Ladislav Pešek tenkrát řekl, jste tady všichni mladí, kdo si ukousnete, jaký prostor, ten vám ho dám. To já jsem říkal, takže pozor. Přichází moje příležitost. A vlastně pořád každou zkoušku jsem přicházel, bylo to trošku jako nefér vůči těm kolegům, ale já jsem věděl, že když to neudělám, že už jako, to já nemyslím, dostanu nějakou příležitost, nějakou možnost, tak jsem pořád přicházel s nějakými nápady, jak bych to chtěl posunovat a měnit a brousit a brousit, až jsem to vybrousil do velké role a tam se to zlomilo a pak už ty role začaly přicházet.
2: Já jsem zmiňovala Smrďakova, Trigorina, to jsou prostě krásné figury. Já udělám veliký skok a zeptám se. Tady ten sen se najednou plní a začne se plnit. Byla to dlouhá, usilovná cesta. Co se stane, když se naplní? Nebo co se může stát?
3: Já jsem najednou, a opravdu já jsem hrál velké role, hrál jsem jich hodně. Bylo několik sezon, kdy jsem hrál 180 přes 180 představení za rok. No, to jsem byl každý druhý den na jevišti. A teď si uvědomte, že tam jsou 2 měsíce prázdnin. No, jsou tam různé, jako nikdy se nemůže hrát, protože zákoník práce a tak dál, tak dál. Já jsem byl pořád na jevišti a mně se před několika lety, už je to pomalu malé roky, já jsem začal to divadlo švindlovat, což by mě dřív vůbec nenapadlo. Takže když jsme třeba hráli komedii, doteď je hrajeme, Úča musí pryč, kterou hrajeme, je to taková civilní věc, hrajeme přímo ve školní třídě, tak režisér Michal Zetel, když se s náma domlouval na kostýmech, tak já jsem říkal, když je to vlastně civilka, nemůžu hrát ve vlastním. A on říkal, hraj. Tak já chodím v tom, v čem jsem.
2: Jako vy už jste se nechtěl prostě
3: jsem se nechtěl
2: do kostýmu převlíkat.
3: A potom, když jsme hráli Teror, inscenaci u soudu, zase jako v soudní síni, já jsem hrál předsedu soudu, já už jsem se nemohl naučit texty, protože už to nešlo, mě už to tělo odmítalo.
2: A tam nebyla ta ochota se to naučit.
3: No, ale to nešlo, to by bylo přes závit a to by vůbec. A já jsem to všechno četl. Někdy by někdo vzal ty papíry, které mám na stole, neproběhne repríza. My nezahrajeme ani slovo.
2: Čili vyhoření.
3: Vyhoření. Mm.
2: Jak jste s tím zápolil a jak jste to vyřešil?
3: Já jsem se nechal trochu vést intuicí a nechal jsem se vést vlastně i příležitostma, protože je to právě, myslím, že ty 3 roky zpátky, já jsem dostal shodou mnoha okolností, díky vlastně i Českému rozhlasu a spolupracovníky z Českého rozhlasu. Shodou okolností jsem se dostal do týmu pana generála Petra Pavla, protože hledali někoho na retoriku a na komunikační dovednosti. A když tahle nabídka přišla, tak já jsem si říkal, tak to je nabídka, která se asi neodmítá, to bych si chtěl vyzkoušet. A najednou jsem ale věděl, že nemůžu v tom divadle každý den být, protože jsem musel být v Praze a všude, kde jsem byl potřeba. Tak jsem poprosil v divadle, jestli by mi vyšli vstříc. Oni byli velkorysí, velmi velkorysí, říkali ano, zkus to udělej a pak uvidíš, co se stane. Já jsem to udělal z pana generála Petra Pavla, se stal pan prezident Petr Pavel a já jsem se do toho divadla už nechtěl vrátit. A já jsem říkal, některé věci dohraju, ale já už nemám na to, abych zkoušel další věci. Takže jsem tu kapitolu v sobě tak jako uzavřel a čekám, co na to vesmír.
2: No, nicméně v divadle jste. V
3: divadle jsem pořád.
2: Pořád hrajete. Ale spíš teda je ta otázka, jestli se vrátí ještě ta radost, jestli...
3: To se uvidí. Já se tomu ani nebráním, ale ani tomu nejdu nějak křečovitě naproti. Tak se snažím poslouchat, já nevím, jestli je to intuice, nebo já nevím, co to je, jak se každý teď tomu říká, jak potřebuje. Ale zatím to tam nějak jako divoce není. A když vidíme u nás ve Slováckém divadle, které mimochodem dnes slaví 80. narozeniny.
2: Což dneska, je úžasné, ano.
3: Tak když tam vidím krásnou inscenaci a kolegové říkají, není ti líto, že v té inscenaci nehraješ? Že se to nemůžeš účastnit, tak já jim vždycky říkám, není. Mm-hmm. Protože jinak bych to neviděl. A ten zážitek je pro mě možná ještě silnější. Mm-hmm.
2: Když jsme mluvili o některých těch hezkých rolích, já jsem zmiňovala i jméno pana režiséra Pětinského. Mm-hmm. Ten okamžik toho vašeho setkání, toho silného propojení, to ve vás zůstává, ta radost z toho setkání?
3: Zůstává, ale zároveň s panem Pitínským to bylo vlastně svým způsobem těžké, protože on jak má silnou imaginaci a vidí ty obrazy, tak než se na něj napojíte a pochopíte, tak různě hledáte, kličkujete a on někdy byl taky netrpělivý a taky říkal, jak to tam hrajete, co to tam děláte? A najednou si říkáte, bože, tady nemám být. Ale pamatuju si na jednu situaci, kdy jsme s Pitínským šli někam na pivo asi. A já jsem říkal, já bych se vás chtěl něco zeptat. Máte pocit, že bych u toho divadla měl být? Protože, jak jsme se o tom bavili na začátku, když si člověk nevěří a když neví, jestli je tam jeho místo, a já jsem si dělal spoustu inscenací, takže věděl, jak pracuju.
2: I přes tu zkušenost a tu chválu, která už byla kolem vás, pořád jste klad stejné otázky.
3: I přes to všechno, že jsem hrál velké role, tak jsem se ho na to zeptal, jestli bych měl u divadla zůstat. A pan Pidínský tenkrát pokrčil rameny a říká, ale já se na něco takového ptám sám sebe každý den.
2: Tenhle velký režisér.
3: A potom mi říká, cítíte se na jevišti někdy jako ryba ve vodě, ale opravdu jako ryba ve vodě? A já jsem říkal ano. On říká, tak jste si odpověděl.
2: Když teda to celé shrneme, zdá se vám, že celé to velké úsilí, ta celoživotní cesta, stálo to za to?
3: Stálo to za to. Úplně všechno, co člověk udělá, by mělo za to stát a určitě toho nelituju. Ale kdybych se měl rozhodnout s tím, co teď vím, tak bych možná zvažoval.
2: A dovedete si představit, když jste jedny zkoušky, druhé zkoušky, jedna škola, druhá škola, odmítnutí za odmítnutím, když by vám tohle někdo řekl, že to takhle si odpovíte po x letech, dovedete si to představit?
3: Vůbec, to bylo úplně vyloučeno. Já když jsem byl u divadla, tak já jsem byl tak šťastný, ale hlavně já jsem byl jako, protože jsem si to chtěl zasloužit, chtěl jsem tomu vesmíru nebo sám sobě, to je úplně jedno, nebo rodičům, chtěl dokázat, že opravdu jsem na tom místě, na kterém mám být, já jsem opravdu velmi pracovitý a držel jsem a trápil jsem se po večerech a po nocích a diskutoval jsem s režiséry a hádal jsem se s kolegy. Mě na tom tak záleželo, že jsem si to celé vydřel. Možná, že té energie už jsem investoval hodně. Écoutez-moi.

0: Josefe, jaké jste prožil pády či vzlety svých lásek a vztahů?
1: No, když jsou to pády, tak to není nikdy pěkné. Myslím si, že to mi dá každý za pravdu, ale i to k životu patří, i to se stává.
0: Byl jste spíš opouštěn nebo opouštěn?
1: Byl jsem opouštěn, no. Já jsem vlastně velmi věrný člověk ve smyslu, že jakmile začnu toho druhého vnímat, tak ho vnímám se vším, co k němu patří a když já taky nejsem svatý, taky mám své chyby, takhle vnímám i toho druhého.
0: Jaké byly zásadní vztahy vašeho života?
1: Ty byly dva. Jeden byl ve Zlíně a druhý byl v Hradišti.
0: Tak vzhledem k tomu, že byli, tak mluvíme asi po vzletu přišel pád.
1: No.
0: Jak jste vybaven na takové situace?
1: Paní Fialová vždycky říkala, že voják života a že se nechce nechat rozmazlovat, tak já jsem taky voják života, který se nechce nechat rozmazlovat, ale myslím, že jsem na sebe někdy moc přísný. Jednou jsem si o tom povídal s kamarádkou a ona se mě ptala, co teď budeš dělat? A já jsem říkal, nic, nádech, výdech a jdeme dál. A ona říká, a ty jsi ke všem tak laskavý, proč nejsi laskavý k sobě?
0: Prožíváte těžce změny?
1: Prožívám, ale zároveň čím jsem starší, tak tím mě změny vlastně víc lákají a vlastně mě baví. Já dřív jsem byl tak konzervativní, že jsem se bál, papoušek šel teda opravdu jako hodně pomalu, tak teď papoušek už zrychluje a já se mám teď moc hezky.
0: Je to možná i tím, že už jste si to odzkoušel, že když se rozbijete, že se poskládáte?
1: Nevím, ale já teď mám moc hezký vztah, takže teďka najednou jedu na té krásné vlně.
0: Tak to je hezké.
1: To je hezké. Možná, že Péťa poslouchá, tak ho zdravím.
0: Jak reaguje to vaše tělo, vaše mysl, když má opravdu bezesné noci? Je to takové to volání o pomoc?
1: Je to volání o pomoc, ale Květa vždycky říkala oj ištenem, to je maďarský oh bože, takže ona vždycky říká oj ištenem. Já jsem se přistihl, že když se mi něco takového stane, tak že ze mě vyjde oj ištenem.
0: Když člověk hledá konec lana, že jo, nějakého záchranného, našel jste ho, nebo ne, není?
1: Teď?
0: Ne, v minulosti.
1: No, záleží, v kterém období byste se mě na to ptala. Teď ano, ale samozřejmě, že někdy jsou chvíle, kdy máte pocit, že žádné lano nemáte, že nemáte pevnou půdu pod nohama, že vlastně se všechno ztrácí, vy jste ve vzduchoprázdnu a nevíte, co teď s tím. Já jsem to zažil, bože můj, jak jsem to zažíval, prožíval. Já nejsem úplně člověk, který by nad věcma uměl mávnout rukou a nejsem ten, který by se, jak se u nás říká, otřepal a zase šel dále.
0: Jste ten, co analyzuje.
1: Já jsem analytický, bože můj, já už analyzuju, když už ani není co, tak pořád znovu a znovu a znovu nad tím přemýšlím a znovu špekuluju, ale když jsme se v tom minulém vstupu bavili o tom, jestli bych se rozhodnul jinak třeba, tak mě by zajímala třeba psychologie, mě by zajímala tohleto vidět. A já si dokonce říkám, že možná, když jsem v té školce viděl tu paní učitelku, jak sundala tu plentu, že jsem chtěl vidět něco, co je za, co nevíme.
0: Ano, ano. To tajemství. Jak je to teda s tím štěstím a žalem? Je to všechno jenom vlastně pocit?
1: Je to pocit. Záleží na nás, jestli to chceme všechno, co nás obklopuje, vnímat. To je jenom opravdu na nás.
0: Myslím tím tu situaci, která může štěstí zesílit a neštěstí taky zesílit. Jo, podle toho, co zrovna člověk prožívá.
1: No, možná, že ale je to o tom úhlu pohledu, jak to chceme vnímat. Protože i tragické věci můžete najednou vnímat, že jsou pozitivní, že vás posunou, ale musíte k tomu dospět, musíte se k tomu prožít, musíte se k tomu prokousat.
0: No, to je pak taky o tom, že když člověk je na dně, tak pak ho každá maličkost může dorazit.
1: Je to tak? A když jste v euforii, tak já jsem teď byl v Paříži na začátku léta a já jsem chodil po Paříži, zpíval jsem si a tancoval jsem a bylo mi úplně jedno, co si o mě kdo myslí.
0: Protože jste byl šťastný. Mm. Když je člověk na tom druhém pólu, tak tam taky si dokážete představit, jak ta poslední kapka v tom neštěstí, ta banální kapka, vás může dostat úplně jinam.
1: Může, ale já si vždycky říkám, že je dobré mít zatnuté zuby, protože, a zase se vracím k paní Fialové, ta říkala, za nocí nejtmavších na slunce pamatuj. To řekl Mahen.
0: Mahen,
1: no. Ano, měla to ráda i maminka, ona to říkala taky. A připomínala mi to, říká, tohle si opakuj. Je to pravda, ale přežít tu noc je někdy k nepřečkání.
0: Vy máte ty klíče od sestry, jaký jste strejda?
1: Já myslím, že je dobrý, já si myslím, že jsem spíš kamarád než strejda.
0: Jo.
1: Snažím se o to, neříkají mi ani synovci, ani neteř mi neříká strejdo, říkají mi jménem a já jsem měl pocit, že jsme tak zhruba stejně staří.
0: Vaše vnitřní dítě se s nima potkalo.
1: Ano, přesně tak.
0: Povídáte si s nima?
1: Povídám si s nima. Natálce 25, tak to je velká slečna, s tou si povídám hodně. Krištof, který má vlastní slečnu, takže tam se asi povídá více slečnou a Tobiáškovi je 15, tak to je kluk v pubertě, který má svůj IT svět. Tak tam jsme si povídali a doufám, že si budeme povídat, až všechno toho programování dobře dopadne a všechno důležité naprogramuje.
0: Dotkli jsme se teď v závěru těch bezesných nocí. Navážu na to, co si říkáte, když potkáváte lidi na ulicích po té vlastní zkušenosti.
1: Každý, koho potkáte, bojuje v bitvě, o které nic nevíte. Buďte hodní. Vždycky.
0: Vždycky. Tak já moc děkuju. Milí posluchači, vlídně a laskavě se s vámi loučí Zuzana Maléřová a
1: Josef Kubáň.

0: Meteor
1: na dvojce.
0: Jak hmyz přežívá mráz? Dá se obeplout Sibiř? A proč některé rostliny střílí?
1: Meteor.
2: V sobotu po 8 hodině raní
1: na dvojce.
0: Mrazivé léto na dvojce.
1: Čekají vás vzrušující příběhy plné napětí, nečekaných zápletek a dramatických zvratů.
0: Mrazivé léto na dvojce.
1: Těšit se můžete na thrillerové a hororové četby na pokračování a rozhlasové hry českých i světových autorů.
0: Mrazivé léto na dvojce.
1: Noční můry ožívají a každý stín může být nebezpečný.
2: A chybět nebude ani velká soutěžní pátračka.
1: Odhalte, jakou postavu děsivých příběhů hledáme a vyhrajte jeden z 9 pobytů pro 2 na 2 noci v luxusním hotelu v Karlových Varech.
0: Mrazivé léto na dvojce.
3: Vydejte se za vínem a zážitky. Pomozte nám zvolit ten nejlepší vinařský cíl a vyhrajte skvělé ceny. Tipy pro váš výlet za vínem najdete na webu www.topvinařskycíl.cz. Mediálním partnerem projektu je Český rozhlas Dvojka.
2: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
4: Dvacátá hodina, téměř 30. minuta. Máme tady pátek, 17. červenec roku 2026. A na dvojce, jako každou noc, začíná živě vysílaný noční proud. Zdraví vás Robin Šalamon, přeji vám krásnou letní noc. Takhle krásnou, no. Někde krásná je, jinde řádila bouřka. I takové léto umí být. Snad jste tu bouřku zdárně přečkali, třeba i na festivalu Colors of Ostrava, kde kvůli bouřce pro jistotu večer přerušili program, ale ten už zase jede dál. Český rozhlas Dvojka bez ohledu na počasí vysílá 24 hodin denně. Jsme rádi, že nás posloucháte. Začíná noční proud.
1: Český rozhlas Dvojka.

Tady je Český rozhlas Dvojka, to byla Shakira a hymna letošního fotbalového mistrovství světa. Na vrchol fotbalového mistrovství světa se musíme ještě 2 dny počkat. Zítra večer se o bronz utkají Francie a Anglie. V nedělním finále se pak střetnou Španělsko s Argentinou. Rozhodčím duelu o zlato bude Slovenec Slavko Vinčič, který pískal třeba finále Ligy mistrů před 2 roky. Tak koho typujete na vítěze? Přejete to Španělsku, nebo to víc přejete Argentině? Já si myslím, že to je 50 na 50, možná bych to přál Španělsku. Uvidíme v neděli, jak to dopadne.

0: Andrea Bocelli, taky David Guetta, 8 minut po půl 12. v nočním proudu tady u nás na Dvojce. Máme pátek, máme 17. července. Tento letní víkend můžete trávit všelijak. Možná, že se teď nacházíte pod hradem Kunětická hora. Pokud ano, tak nás asi neslyšíte, protože tam hraje hlasitě hudba. Pokračuje tam kulturní festival Hrady.cz. Zítra se tam můžete těšit třeba na Xindla X, na Vypsanou fixu, na skupinu Miraj, taky na Danalandu, na Hádlej přijede i Leny. A v pravé poledne tam přijede zaspívat i Tomáš Klus.
1: Legenda nočního proudu.

hlavním proudu na dvojce, minutu před 3:15 hraje Moby. Na Karlsov Ostrava právě teď živě hraje Moby. Dokonce má svůj set prodloužit o 15 minut, což je pro fanoušky Mobyho více než dobrá zpráva. 15-minutový bonus vám jen tak někdo nedá. Na festivalu Colors of Ostrava se zítra v sobotu představí i Teddy Swims. Jeho koncert tam začne ve 23 hodin a 15 minut. Tady ho máte.

Lose Control a tady Swims na dvojce v nočním proudu, 3:45. Ve věku 81 let zemřela Brenda Fricker, herečka, kterou my Češi máme spojenou s tou hodnou holubí paní, kterou stvárnila ve filmu Sám doma 2 Ztracen v New Yorku, kde Kevinovi pomohla při jeho nočních akcích v ulicích tohoto města. Tak ač je léto, pustíme si vánoční písničku, trošku se pomyslně ochladíme sněhovými vločkami. Z filmu Sám doma 2 je skladba All Alone on Christmas a hrajeme si na počest holubí paní. Zpívá Darling Love. Tak si to užijte takhle v polovině července. Proč si nehrát vánočně?

Za 8 minut bude půlnoc, pokud vás teď v noci honí masná a máte to třeba blízko do Kyjova, tak počkejte si, vyspěte se na to. Náměstí v Kyjově se zítra promění ve velké kulinářské jeviště. Od 10 hodin se tam bude konat festival plný chutí. Restaurace budou mít za úkol uvařit pro návštěvníky ze surovin lokálních producentů. A k tomu si budete moci poslechnout několik hudebních vystoupení. Bude tam třeba ABBA Revival anebo Aneta Langerová. Tady je její Bezvětří v pátečně sobotním nočním proudu na dvojce. Hezký poslech přeju.

0: Aneta Langerová, písnička V bezvětří, 4 minuty před půlnocí, za chvíli půlnoční zprávy. V nich se dozvíte, co nového můžete využít přes mobilní aplikaci Záchranka. Nepřeji vám nic zlého, přejeme hodně zdraví. Samozřejmě občas se člověk může zkrátka dostat do úzkých a Záchranka se hodí, tato aplikace určitě. Tak teď poetika, písnička blízko, pak půlnoční zprávy a po nich tady na dvojici bude pokračovat Noční proud.
1: Legenda Nočního proudu.

0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
1: Evropská komise navrhla zpomalit tempo snižování emisí v průmyslu. V Kanadě hoří víc než 800 požárů. Ohrožují i nedělní finále fotbalového mistrovství světa u New Yorku. Tenistka Bousková se coby úřadující šampionka pražského turnaje těší na zápasy na centrálním dvorci na Štvanici a počasí dnes bude proměnlivá oblačnost, místy přehánky nebo bouřky, teploty většinou maximálně do 28 stupňů.
0: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Snižování emisí oxidu uhličitého v průmyslových odvětvích by podle Evropské komise mělo být pozvolnější. Počítá s tím návrh revize systému ETS, který ETS 1, který včera unijní exekutiva představila. Reaguje tak na vysoké ceny energií a další problémy, kterým čelí evropské průmyslové podniky.
2: Bezplatné přidělování povolenek pro průmyslové podniky by mělo podle Evropské komise pokračovat i po roce 2030, ale bude úžeji spojeno s investicemi do dekarbonizace podniků. Firmy tak budou muset pro pokračování této podpory provádět změny vedoucí ke snižování emisí. Místopředsedkyně Evropské komise Tereza Riberaová prohlásila, že konkurenceschopnost Evropy bude postavena na čisté energii, nikoli na dovážených fosilních palivech. O konečné podobě změn systému emisních povolenek pro průmysl budou na základě návrhu komise v příštích měsících vyjednávat státy 27 i Evropský parlament. Z Bruselu Zdenka Trachtová, Radiožurnál.
1: Evropská komise vytýká Česku, že neudělala dostatečný pokrok v pravidlech ohledně střetu zájmů. Stále totiž nepřijalo zákony, které by chránily zemi před vlivem oligarchů. V každoroční zprávě o stavu právního státu v členských zemích zmiňuje i veřejnoprávní média.
3: Obavy podle unijní exekutivy vyvolává návrh, který má od příštího roku převést financování České televize a Českého rozhlasu pod státní rozpočet. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO Radiožurnálu napsal, že zpráva komise neodhalila žádné systémové nedostatky. A podle ministra zahraničí Petra Macinky z Motoristů je Česko standardní demokratickou zemí.
4: Evropská komise určitě žádné důvody k obavám mít nemusí.
3: Vládu kvůli dokumentu kritizuje třeba předseda opoziční ODS Martin Kupka.
5: Česká republika se dostává mezi podobné země, jakou je Slovensko nebo jakou bylo Maďarsko.
3: Komise ve zprávě doporučuje Česku mimo jiné posílit transparentnost a pokračovat v opatřeních na ochranu nezávislosti médií. David Šalek, Radiožurnál.
1: Bývalý starosta Prahy 1 Filip Dvořák nebude na kandidátce ODS v podzimních komunálních volbách. Rozhodla o tom výkonná rada strany. Kandidátku má do týdne přepracovat oblastní rada Prahy 1. Pokud to neudělá, změní Pražská regionální rada. Dvořák podle předsednictva strany dostatečně nevysvětlil otázky kolem svého majetku.
6: ODS usiluje o důvěru veřejnosti a k tomu musí podle předsedy strany Martina Kupky přispět i kandidáti.
7: Musí prostě přijmout, že je přísnější metr na to, jak rychle vyvrátí případné pochybnosti ohledně minulosti.
6: Filip Dvořák v reakci na rozhodnutí výkonné rady zopakoval, že není z ničeho obviněný, ani ho nikdo nevyšetřuje.
8: Považuji tento postoj ODS minimálně za zvláštní. Stačí porovnat, jak se ODS v minulosti stavěla k opravdovým a aktuálním kauzám typu dozimetr, Bitcoin či kampelička.
6: Všechny kandidátky pro komunální volby musí být hotové do 4. srpna. Jana Čermáková, Radiožurnál.
1: Každá třetí kontrola České obchodní inspekce na Karlovarském filmovém festivalu odhalila pochybení. Inspektoři jich udělali za celý festival 118. Chyby našli ve 40 z nich. Zaměřili se kromě jiného na prodej alkoholu mladistvým. Pokračuje mluvčí obchodní inspekce František Kotrba.
9: Podávání a prodej alkoholu osobám mladším 18 let jsme zjistili ve 25 případech. To představuje více než 43% z 58 kontrol provedených ve spolupráci s mladistvými figuranty.
1: Inspektoři kontrolovali na festivalu v Karlových Varech taky poctivost prodeje, tedy jestli stánkaři prodávají správné míry nápojů a množství jídla. Pochybení zjistili při 15 kontrolách, to odpovídá čtvrtině všech kontrol. Stovky požárů v Kanadě ohrožují kromě tamních obyvatel taky finále fotbalového mistrovství světa u New Yorku. Kouř se šíří do Spojených států, včetně východního pobřeží. V některých oblastech úřady doporučují vůbec nevycházet ven. Pořadatelé šampionátu věří, že nedělní finále zachrání déšť.
10: Chicagu nebo Detroitu úřady varují, že jakýkoliv pobyt venku je nebezpečný. V New Yorku a okolí, kde se v neděli má hrát finále fotbalového šampionátu, je vzduch nezdravý a lidé mají venkovní aktivity omezit a vyhnout se například běhání. Pořadatelé věří, že podmínky zlepší očekávaný sobotní déšť. Podobné problémy měl New York před 3 lety. Podle Kanadského institutu pro změnu klimatu jsou požáry stále větší a ničivější kvůli oteplování, které způsobuje hlavně spalování ropy, uhlí a plynu. Mezi hlavní sponzory mistrovství světa ve fotbale patří ropná společnost Aramco, největší korporátní producent skleníkových plynů světa. Ze Spojených států Jan Kaliba, Radiožurnál.
1: Na festivalu Colors of Ostrava právě teď vystupuje americký zpěvák a producent Moby. Do Dolních Vítkovic přivezl své známé hity, ale i novinky z letos vydané desky. Je u toho reportér Radiožurnálu Jiří Štefl.
11: Hitmaker, který tady v Ostravě dokázal rozproudit 10 000 fanoušků před hlavním pódiem. 60-letý Moby přivezl velmi energickou a nabitou show, ve které reflektuje svoji skoro 40-letou kariéru. A není na to sám, na pódiu s ním jsou i 4 solistky. V tuhle chvíli tady sklízí potlesk za velký hit Why Does My Heart Feel So Bad. Slavné songy, které zazněly i v mnoha filmech, doprovází taky propracovaná vizuální show. Před chvílí tady taky zazněla legendární píseň Heroes Davida Bowieho, kterou připomněl přátelství s tímto legendárním zpěvákem. Moby bude hrát ještě necelou hodinu. Poslední koncert tady v areálu skončí ve 3 hodiny v noci. Z festivalu Colors Ostrava Jiří Štefl, Radiožurnál.
1: V létě výrazně roste nehodovost na hlavních silničních tazích směrem na jih. V červenci je tam nehod o 1/5 víc než jindy, v srpnu skoro o 1/4. Vyplývá to z dat za posledních 15 let společnosti Data Friends, která provozuje portál nehod.
12: Větší riziko je hlavně na úsecích na jihu Čech a Moravy nebo na dálnici D1 na Vysočině. Nejčastější chyby řidičů popisuje datový analytik portálu dopravy Marek Sibal.
13: Patří sem především nevěnování se řízení, nedodržení bezpečné vzdálenosti, jízda po nesprávné straně vozovky nebo vjetí do protisměru.
12: Nejrizikovějšími dny jsou v létě pátky a soboty. A řidiči by měli počítat třeba i s tím, že jezdí s více naloženými auty, říká Tomáš Neřold z Besipu.
14: Rozhodně by řidiči měli počítat s delší brzdnou dráhou, také se posouvá to těžiště toho auta více nahoru, takže potom se chová jinak v zatáčkách, je tam větší náklon.
12: Důležité je i plynulé dojíždění do kolon. Sára Adamcová, Radiožurnál.
1: Mobilní aplikaci Záchranka můžou lidé nově využít i k vyhledávání nejbližší lékárny nebo pohotovostní služby. Cílem je podle vývojářů usnadnit přístup ke zdravotní péči a pomoct řešit zdravotní potíže dřív, než bude nutné zavolat na tísňovou linku. V aplikaci je nově taky přímý odkaz na cestovatelský systém Drost a k zahraničním lokalitám, kde si Češi můžou pomocí aplikace přivolat záchranáře, přibyl region Trento v italských Alpách. Sport. V Praze dnes startuje tenisový turnaj WTA Live Sport Prague Open. Letošní ročník se ze Stromovky přestěhoval na Štvanici. Po víkendových kvalifikačních zápasech začne v pondělí hlavní část a do ní vstoupí z pozice nasazené jedničky a obhájkyně titulu Marie Bousková. Ta měla jako první možnost zatrénovat si na zrekonstruovaném centrálním kurtu, který má kapacitu 6 000 míst a už se nemůže dočkat prvního ostrého utkání.
15: Je to hrozně speciální, hrozně se na to těším, ani zatím to moc nedokážu popsat, jak se to bude cítit, protože jsem v takovéhle situaci nikdy nebyla. Myslím si, že to je velký moment pro český tenis, mít tenhle ten turnaj na Štvanici a doufám, že se ten centr kurt zaplní co nejvíc. Vlastně na posledce tam byla, když jsem sbírala míčky, takže na to mám strašně hezký vzpomínky a teďka vidět ten kurt takhle zrenovovaný a novej. A moc se na to těším, na ten týden, co máme před sebou.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
16: Omezení na D1 v Brně a nehoda na 56C v Ostravě. Na D1 Zvyšková směrem do Prahy je nové omezení na 196. kilometru. Nedá se sjíždět na Bratislavu, musí se pokračovat dál na 194. kilometr. Tam sjet na Mikulov, otočit se na dálnici a najet zpět v opačném směru, tam už se na 196. kilometru dá sjíždět. Na tahu 56 na výjezdu z Ostravy směrem na Frýdek místek dejte pozor před čerpací stanicí Shell. Havarovalo tam osobní auto a projíždí se pouze jedním pruhem. A na příjezdu do Prahy je Brněnskou ulicí opatrně za sjezdem na průhonice. Na 3. kilometru stojí kamion a osobní auto v odstavném pruhu. Na místě je šipka silničářů a může se vybočovat. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
0: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: V noci bude oblačno až polojasno, přechodně až zataženo, zpočátku místy přehánky nebo bouřky i silné, postupně srážky jen ojediněle. A přes den bude proměnlivá oblačnost, ojediněle, přechodně místy čekejte přehánky nebo bouřky, večer už pak bude ubývat oblačnosti. Nejvyšší teploty 23 až 28 stupňů Celsia, na jihovýchodě Moravy až 30 stupňů a na horách kolem 18. Tolik zprávy.
0: Český rozhlas Dvojka.
17: Rádio, které vás baví.
18: Dámy a pánové, přejeme vám hezký večer. Máme 10 minut po půlnoci, začal nám nový den. Už je sobota, 18. červenec roku 2026. Svátek má Drahomíra, také Drahomír. Tak vám přejeme hezký sváteční den. Vy na ně hlavně nezapomeňte, pěkně jim popřejte. Nemusíte teď, třeba spí, ale přes den na ně nezapomeňte. Na dvojce pokračuje noční proud, skončíme až ve 2 hodiny ráno, budeme si hrát, budeme tančit, budeme ploužit, je to jenom na vás. Zkrátka užijte si i tuto letní noc. Za mikrofonem je Robin Šalamon, přeju vám ještě jednou hezký večer.
0: Český rozhlas Dvojka.

To byla písnička plná léta, plná sluníčka, Kygo a Save My Life v nočním proudu na dvojce. Pokud se teď chystáte k moři, což je pravděpodobné, protože jste třeba ještě neměli dovolenou, možná jste už u moře byli, v Chorvatsku, v Řecku, ve Španělsku nebo kdekoliv jinde. Třeba teď na dovolenou do Chorvatska jedete. My jsme se před několika dny s přítelkyní vrátili z Chorvatska a když jsme se tam večer procházeli po promenádě, tak asi dvakrát v tom týdnu se nám podařilo z jednoho baru slyšet stejnou písničku, samozřejmě v takovém lehčím remixu, ale naprosto se hodila do té letní pohody, jako poklice na hrnec. My si tu písničku pustíme v originálu. Poznáváte ji? Je to písnička Better Davis Eyes a zpívá ji Kim Carnes. Tak si ji pojďme užít na dvojce v nočním proudu.

V nočním proudu na dvojce s námi byla americká zpěvačka, pianistka a skladatelka pocházející z Kalifornie Kim Carnes. Mimochodem v 60. letech byla členkou skupiny New Christy Minstrels. Pak se vypravila na solovou kariéru, debutovala v roce 1972. Tehdy se hudebně pohybovala v oblasti pop soul country a největším úspěchem Kim Carnes, co by soulistky, byla právě v roce 1981 tato písnička Better Davis Eyes, která dosáhla na vrchol americké hitparády a taky byla oceněna cenou Grammy. Jinak Kim Carnes bude mít už v pondělí 20. července narozeniny 81. Tak této dámě samozřejmě přejeme hodně zdraví. Pojďme ale do současnosti, myslím si, že tato písnička vás v nočním proudu potěší.

0: Máme 23 minut po půlnoci, pojďme do Kanady, pojďme za kanadskou zpěvačkou Celine Dion, která bojuje se syndromem ztuhlé osoby. Odborná péče a velmi přísný režim jí umožňují nahrávat nové písničky a taky se samozřejmě pečlivě připravuje na své podzimní koncerty v Paříži, které jsou beznadějně vyprodané. Na začátku července vydala novou písničku Bonjour, pardon, merci, kterou napsal jeden francouzský skladatel. Je to písnička o havajské modlitbě, při které každé ráno u oceánu říkáte promiň mi, děkuji a miluji tě. Tady je Celine Dion.
1: Si l'on ne prend que la couleur que la lumière lui donne, quand la vie m'habille de noir, eh bien moi je lui ai pas.

To byla skupina Support Lesbians o 12:30 v nočním proudu na Dvojce. Znáte Holíč? Holíč, to je slovenské město, nachází se kousek od českých hranic, kousek od Hodonína, a právě v Holíči se příští víkend uskuteční Cibula Fest, na kterém zahrají Eva Farna, Marek Ztracený, No Name, Desmo, Rybičky 48, Petr Nať. A přijede i britská skupina, která v 90. letech zářila díky hitům Stay Another Day, Let It Rain, nebo It's All Right. Ano, přijedou East 17. Co vy, přijedete se na ně podívat do Holíče? Je to jenom na vás, třeba to máte zrovna kousek.

Dali jsme vám East 17 v nočním proudu na dvojce. Teď se vrátíme o 48 let zpátky do 18. července 1978. Dnes velmi populární kapela, celosvětově známá Def Leppard, odehrála svůj vůbec první koncert v anglickém Sheffieldu. A víte, pro kolik lidí? Pro 150 studentů. No co, každý nějak začínal a pak se dostali na vrchol.

To byla anglická skupina Def Leppard, tady u nás na dvojce. Pojďme se teď zase vrátit v čase o 640 let zpátky do roku 1980, protože v tomto týdnu roku 1980 se nejprodávanější deskou v Anglii stala ta od skupiny Queen s názvem The Game a je to deska, na které najdeme hity jako Another One Bites the Dust nebo třeba Crazy Little Thing Called Love. Tu druhou zmiňovanou si teď pustíme.

0: Noční prout.
1: Dnes s Robinem Šalamonem. Český rozhlas Dvojka.

Z nočního proudu zdravíme i do Zlínského kraje, kde na festivalu Masters of Rock včera večer hráli finští Rasmus. To byl hit této kapely In the Shadows. Jinak festival Masters of Rock potrvá do neděle. Finále bude velkolepé. V neděli se návštěvníci mohou těšit na pomyslnou třešničku na dortu, protože v neděli ve 22:30 bude mít na festivalu Masters of Rock koncert Marilyn Manson. Tady je.

Trošku jsme přitvrdili v nočním proudu na dvojce, to byl Marilyn Manson. Připomínám ještě jednou, že v neděli bude mít koncert na festivalu Masters of Rock. Skupina Nickelback má nový single Rattle the Cage, na kterém s nimi spolupracoval John Five, někdejší kytarista Marilyna Mansona. A když už Nickelback vydali nový song, asi si říkáte, že by časem mohli přidat celou novou desku. Skutečně se tak stane. 30. října vyjde nové album s názvem Everything Under the Sun. Nabídne ne 7, ne 10, ale 12 nových písniček. No, je pravdou, že Nickelback nám taky trošku přitvrdili.

0: Mrazivé léto na dvojce.
1: Čekají vás vzrušující příběhy plné napětí, nečekaných zápletek a dramatických zvratů.
0: Mrazivé léto na dvojce.
1: Těšit se můžete na thrillerové a hororové četby na pokračování a rozhlasové hry českých i světových autorů.
0: Noční můry ožívají.
1: Každý stín může být nebezpečný.
0: Mrazivé léto na dvojce.
2: I dnes v noci pro vás na dvojce vysíláme Noční proud. I dnes v noci živě, protože Noční proud nikdy nespí. Jsme s vámi každou noc v roce, tedy i dnes. Už je sobota, je 18. červenec roku 2026. Za několik sekund odbije jedna hodina, to znamená, že ještě jednu hodinu si budeme užívat pátečně sobotní Noční proud. V pondělí jej pro vás chystá Martin Hrdinka, v úterý Jitka Benešová, ve středu Miloš Skalka, ve čtvrtek Ilja Kučera mladší, v pátek já Robin Šalamon, v sobotu se střídají pánové Hrdinka, Skalka, Vrba a nedělní Noční proudy pro vás moderuje Zdeněk Vrba. Tedy pokud nejsou dovolené, což se teď několikrát už stalo a ještě dít bude, ale vy nám to určitě prominete. Tak užívejme si léta, užívejme si dovolených prázdnin. Tak jak to má být?
1: Český rozhlas dvojka.
2: A pojďme tančit.

0: Známe ho díky pobřežní hlídce, známe ho díky seriálu Knight Rider, kde jezdil ve svém autě Kit. To byl zpěvák David Hasselhoff, ovšem ve videoklipu k písničce Looking for a Freedom. Tam jezdí na motorce. Ano, kromě toho, že David Hasselhoff je hercem, tak je i zpěvákem. My samozřejmě z nočního proudu zdravíme všechny motorkáře. Michal Hrůza taky rád jezdí na motorce. Když měl před několika dny volno od koncertování i od dětí, které odjeli na tábor, sedl na motorku a vyrazil do německé Lužice kolem Žitavy ke Zhořelci, kde je nádherné jezero, a přes kousek Polska navštívil i Friedland. Možná jste ho na jeho cestě potkali a možná, že toto je tip Michala Hrůzy na ten váš motový let.
1: Legenda nočního proudu.
0: Tady je Michal Hrůza, tady je písnička Na moment a hrajeme si 8 minut po 1 hodině.
2: Na moment Mona Lisa, předvídatelná jízda, na moment nebezpečí.

V nočním proudu na dvojce dospíval zpěvák Michal Hrůza. Máme teď hezkou kombinaci právě teď. 1:11, 11:00 samé jedničky. Jsem rád, že i dnes v noci posloucháte noční proud. Irská skupina U2 chystá novou desku. Myslím si, že už bylo na čase, protože zatím svoji poslední desku U2 vydali před 10 lety. Možná, že už jste viděli i videoklip k pilotnímu singlu Street of Dreams. Natáčel se v Mexiku. A pokud jste ještě neviděli ani videoklip, ani jste tu písničku ještě neslyšeli, tak teď ji uslyšíte na dvojce. Jsou tu U2 a Street of Dreams.

To byla skupina Olympic, písnička jako za mladá. Teď v noci tady popijím vodu, ale když nevysílám a mám volno, tak si občas dám víno, mám rád dobré víno. I vy si jej můžete dopřát dnes večer v jednom vinařství ve Znojmě, kde pokračuje hudba na vinicích. Dnes v sobotu večer v tom vinařství vystoupí právě skupina Olympic. Pokud máte doma vstupenky, patříte mezi šťastlivce, protože znojemský koncert je beznadějně vyprodán. Příští víkend ve Znojmě na stejném místě, ve stejném vinařství vystoupí Kateřina Marie Tichá a taky čtyři tenoři. Já to vinařství jmenovat nemůžu, byla by to reklama, ale pokud si najdete, kde bude příští víkend koncertovat Kateřina Marie Tichá, máte jasno.

0: Kateřina Marie Tichá, písnička Plamen. 1:22 je sobota, je 18. července. Ladíte dvojku a noční proud. Před několika dny měl na festivalu v Karlových Varech premiéru časozběrný dokument Heleny Třeštíkové o zpěvačce Báře Basikové. Dokument spolu dámy natáčely 30 let. Bára je v dokumentu velmi otevřená a autentická. Na nic si nehrála, celé to pojala jako svoji zpověď. V dokumentu jsou i věci, které pro ně nejsou úplně příznivé. Bára si ale ty události nepřála vystřihnout, protože ze života už je také nevystřihne, tak proč by je ve filmu nenechala. Za svůj dokument Heleně Třeštíkové diváci v Karlových Varech tleskali 6,5 minuty. Ostatně dokument Bára Basiková můžete tuto neděli vidět v pražském kině Světozor od 15. hodiny. Oficiálně by se pak tento 3hodinový dokument měl do dalších českých kin dostat v polovině září.
1: Legenda nočního proudu.
2: Měsíčku na nebi.

Bára Basiková, Měsíčku na nebi hlubokém. Bára Basiková se s Pepou Vojtkem ze skupiny Kabát zná spoustu let. Přesto spolu nikdy nespívali, ale to už se změnilo. Letos totiž spolu nahráli písničku, která se objeví na albu muzikály Josefa Vojtka, tak trochu rokově Part 2 duety. Jinak skupina Kabát, ta už se chystá a těší na své podzimní turné, které odstartuje 22. září v Chomutově. Následovat budou Ústí nad Labem, Liberec, Karlovy Vary, Plzeň, České Budějovice, Jihlava, Brno, taky Slovensko, Bratislava, Trenčín, Zvolen, Košice nebo Poprad, pak opět Česko, Zlín, Ostrava, Prostějov, Hradec Králové, Pardubice, Mladá Boleslav a závěr bude 10. a 11.